0: vrátil z Rumunska. Petře, už jste to dospal? Už jste odpočatý?
1: No, ještě úplně ne. Ono se to možná nezdá. Rumunsko je blízko, letecky by to bylo za chvilku. My jsme ale jeli autem, takže ta cesta trošičku vydala, ale hlavně my jsme za nějakých 17 dnů najeli 4,5 tisíce kilometrů po Rumunsku. Já tady mám mapku a z toho je naprosto jasné, že jsme to Rumunsko projeli od severu k jihu, od východu k západu, po všech těch červených tečkách, co tady jsou. Všude tam jsme natáčeli.
0: Tak kdo ví, co všechno zvládneme dnes my, když nebudeme zase úplně všechno prozrazovat, aby něco bylo i pro televizní diváky. Vy postřehy odinut pro Českou televizi připravujete od roku 1999. Toto byla kolikátá série natáčení? Vím, že vy jste rekordmanem právě.
1: No už byla neuvěřitelně 15., což je opravdu, když si to vynásobí posluchači, tak každá série postřehu odinut má z té destinace 13 dílů, 13 témat musíme připravit jako autoři. Nejsem to samozřejmě jenom já, už se vystřídalo asi 17 různých autorů. V poslední době se nás střídá asi 5 až 6. Stačí připomenout pár jmen mých hlavně rozhlasových kolegů, protože na tom je to postavené. Jan Šmíd, Marie Woodhamsová, legendy. Ale začínal ten pořad vlastně nepřímo s Karlem Kinclem, mým předchůdcem na postu zahraničního zpravodaje v Londýně. 15x 13. Nebyl jsem nikdy dobrý v matice, ale je to hodně témat.
0: Je to hodně, ale vy jste teď tím rekordmanem, tím tahunem, i v tom pokračujete. Zmínil jste ta hvězdná jména, tam mohou posluchači Českého rozhlasu znát i ze zápisníku zahraničních zpravodajů. No a postřehy od jinut jsou velmi oblíbené, velmi sledované. Jste tedy vyrazili váš štáb České televize Ostrava do toho Rumunska, Petře?
1: Ono to zní bombasticky, možná štáb, já to uvedu na pravou míru. Ten pořad postřehy od jinut je od začátku takový, řekněme, nízkorozpočtový. Vždycky jezdí 4 lidé jenom. Není to jako když točí dokument BBC anebo jiné společnosti televizní. Takže režisér Jarda Večeřa, dramaturg Karel Bělohlavý, ti ten pořad tehdy vymysleli a postavili ho právě na rozhlasových redaktorech, protože si řekli, že rozhlasáci mají jiný pohled na tu skutečnost, jiný slovník, nejsou zatíženi tím obrázkem jako televizní zpravodajové. No a od té doby se ta tradice nesla takhle vlastně od té doby až doteď. Takže na rozhlasácích je to postavené a já jsem rád, že jsem do toho vláčku mohl taky naskočit.
0: A čím je pro vás ta kamera? Přeci jenom teď to je tady intimní, povídáme si u toho mikrofonu.
1: No, ona už teď už je kamarádka, protože už se znám i s těmi kameramany, oni už vědí, jak mi poradit a co a jak, ale já se musím přiznat, že poprvé, když mě oslovili z Ostravy kluci, já jim říkám kluci, ale my jsme všichni zkušeně šediví, jako já, přesně tak, až na kameramany, ti bývají mladší. Tak když mě poprvé oslovili v tom roce 1999, já jsem byl v Londýně a oni říkali, volali mi Karel Bělohlavý a říkal, pojď s námi točit postřehy. Točil je Karel Kinsel, ty seš teď v té Británii, tak my bychom rádi točili o Skotsku a o Irsku. A já jsem říkal, ale já to neumím, já si musím omluvit. Já televizi prostě jsem nikdy nedělal, tam je to složitější určitě. Já tady zavřu pusu, mám uklizený pracoviště jako zpravodaj. A tak nejdřív jsem řekl, že ne. Tak Karel mě nechal trošku odpočinout, zavolal znovu asi za týden a říkal, nerozmyslel jsi to? A já jsem říkal, no, tak možná jo, když mě to zkusíte naučit, tak jo, tak jsem na to nakonec kývnul. Ono je to opravdu jinačí.
0: No je, podíváš protože se do kamery jedna, do kamery dva, řekneš
1: stoupni
0: to.
1: Stoupni si tady, no, natoč se takhle, teď se usmívej trošku, řekni to ale přirozeně. Je, teďka musíme chvíli počkat, protože zašlo sluníčko. A teď zase svítí sluníčko a svítí na tebe špatně. Máš půlku obličeje, máš ve stínu a podobně. Takže všechno se to natahuje. V tu chvíli člověk zapomene to, co chtěl říct. Pak to neřekne na poprvé, ale řekne to až na potřetí. No opravdu není to úplně někdy jednoduché natáčení. Navíc jsou tam ty vnější vlivy. Murphyho zákony fungují, takže my máme všechno připravené, i to sluníčko funguje a najednou se spustí od někud sekačka nebo zbíječka, začnou řemeslníci pracovat na hodinu a to prostě nejde točit, nebo v Jižní Koreji začne cvičení vojenského letectva a lítají 2 hodiny nad tím místem, kde my jsme, no takže někdy je to kovbojka.
0: Mimochodem, jaké jste měli teď počasí v tom Rumunsku, jak vám to tam vyšlo?
1: Až na 3 dny, kdy pršelo, což je oříšek, protože ten itinerář je velice našlapaný, my se musíme často přesunovat, takže už jsou hotely dopředu zamluvené, není moc času improvizovat, tak nám to vyšlo. Zažili jsme i docela zimu, dokonce jednu tu část jsme původně chtěli projet, to je jedna z nejhezčích vysokohorských silnic Transfagaraš v Karpatech, kterou Top Gear, pořad pro motoristy BBC, označil za jednu snad nejkrásnějších horských silnic, tak tu jsme neprojeli, protože jsme přijeli na ten vrchol a tam byla, my jsme to věděli, že to asi neprojedeme, protože jsme se dívali, tam jsou informace, jestli to jde, nebo a tam byla sněhová závěj. Takže my jsme si ji natočili. Pro nás to bylo dobře, protože je to zajímavější, že jsme to neprojeli. Natočili jsme něco, s čím se může setkat motorista i v červnu, prostě v Rumunsku v horách, že neprojede silnici horskou.
0: Tak už jsme v tom Rumunsku s Petrem Voldánem.
1: Jsme v Rumunsku, no.
0: Petře, vy jste přinesl svůj pověstný cestovatelský kufřík, tak možná podle něj můžeme i povídat právě o té vaší poslední cestě, ale podle jakého klíče vy vybíráte ta místa a vybíral jste i v tom Rumunsku, aby ty postřehy odinut byly něčím výjimečné, opravdu zajímavé?
1: Pro mě je hlavním klíčem vybírat místa neotřelá, neznámá tolik. Třeba když si člověk klikne dneska na ty sítě, tak mu vyskáčí ty nejzajímavější památky, ale já se snažím najít ty, které jsou méně známé. Vždycky to nejde, nemůžeme minout některé ty magnety v těch zemích, tak zase je tam hledisko, jak je uchopit zajímavěji, než to dosud třeba ty čtenáři, turisti anebo diváci viděli. To je další hledisko. A pak já tam mám ještě jedno hledisko, to už kolegové z Ostravské televize vědí, vždycky mezi těmi 13 díly je jeden díl, který se buď nazývá České stopy nebo České střípky, protože já miluju najít stopy našich lidí u nás po většině a po hříchu neznámých, kdežto v těch zemích si jich nesmírně váží.
0: Petr Voldán, rozhlasová návštěva. Karel Sladký vám přeje příjemný poslech. Z Babičina údolí z Ratibořic, které jsou teď vaší domovinou, Petře?
1: Dá se říct na 3/4.
0: Na 3/4.
1: Ta čtvrtina zůstává na Prahu, ale 3/4 je Babičina údolí.

0: cesty a postřehy od jinut a dnes to Rumunsko. Když jste říkal 13 dílů, tak to bychom se teď mohli hned 13krát zastavit. No musíme to vzít trochu letem světem, přeci jenom pro ten rozhlas. Ale kde jste začínali? Kde bylo to první zastavení?
1: My jsme začali, je to možná protimluv pro posluchače, na hřbitově, ale na veselém hřbitově. Což teď...
0: Hřbitov v Rumunsku.

0: řekněme, nebo takový to, na co jsme zvyklí my z mramoru, tu informaci o tom, kdo je tam pochován z dubu. A vypadalo to asi takhle. Já tady mám takovou maketku, když tak se podívejte potom třeba na internet Českého rozhlasu Hradec Králové, tam bude fotografie. A má to střížku, je to modré, je tam vyobrazen nějaký výjev a pod tím je text. A ty texty jsou povětšině vtipné.
1: To já tedy nepřeložím, Petře.
0: Já to taky nepřeložím úplně, ale je tady něco v tom smyslu. Je tady muž, venkovan namalovaný, a má v ruce sklenit lahev. Takže zřejmě je to i v tom textu napsáno, že se dost hlavně v zimě zabýval pitím. A tím také skončil. Bývají ty epigramy takové sarkastické, někdy si je dokonce prý ti, kteří se už loučili s tím naším světem, tak si je vymýšleli sami, co jim má ten lidový umělec na ten náhrobek napsat, na ten dřevěný, a jaký má být ten obrázek. Určitě z každého toho obrázku je jasné profese anebo způsob, jakým ten člověk odešel. Mm-hmm. Takže tam jsou třeba obrázky, je tam tkadlena, nebo je tam učitel, je tam voják, horník a podobně. To je z toho naprosto jasné a pod tím jsou ty texty. A řada z nich je opravdu vtipných, i když ne úplně všechny výjimky potvrzují pravidlo, takže je tam třeba, my jsme natočili zblízka i epitaf, na kterém dívka, myslím, že to byla 13-letá holčička, si stěžuje, vlastně mluví k taxíkáři, který ji porazil a zabil. Proč jsi vybral zrovna tuhle silnici a proč mě a podobně. Ale jinak jsou tam opravdu vtipné věci. Jeden prostopášník tam měl napsáno, že se mu vždycky hrozně líbily ženy, hlavně ženy jeho přátel. A takové další a další příběhy. Opravdu lidé tam chodí, usmívají se, fotí. Je to nádherná záležitost a turistů je tam spousta. Nám se povedlo najít dokonce i pokračovatele, protože samozřejmě tenhle ten první zakladatel toho hřbitova, který to tam začal v roce 1935, už zemřel.
1: A to byl?
0: To byl ten Stano Patraš, pak po něm byl další a teď jsme našli jeho pokračovatele, mladého řezbáře, který nám i ukazoval, jak se to dělá, jak se to i maluje. Měli jsme štěstí, byli jsme v dílně a to je vlastně stejnojmenný pokračovatel. Je ze širšího příbuzenstva opět Stano Patraš tam. Takže ta tradice pokračuje, on zrovna instaloval i jeden ten náhrobek. Není to dokonce levné, když tam někdo nebydlí a objedná si to, tak to stojí dost peněz, takový náhrobek, ale pořád ta tradice se drží, tak to se nám líbilo.
1: Ještě jednou připomeňte Veselý hřbitov v Rumunsku, kde?
0: Veselý hřbitov na severu Rumunska, v podstatě poblíž hranic jak s Maďarskem, tak s Ukrajinou, a městečko nebo vesnice spíš se jmenuje Sepenca.
1: Jak to vůbec Rumuni mají s vírou, s náboženstvím?
0: No, oni se hlásí samozřejmě ke katolickému náboženství, je tam spousta, ale pravoslavných kostelů a pravoslavných věřících, na což jsme také samozřejmě narazili. Neřekl bych, že jsou až tak příliš ortodoxně věřící, ale jsou místa, kde ty kostely jsou hodně navštěvované. Mnoho z nich je krásnými památkami, to třeba je v Bukovině a podobně. Řada z těch kostelů má své výlučnosti, jsou zajímavě namalované, nebo jsou i opevněné kostely, takže jsou třeba na seznamech UNESCO a podobně. Dneska

0: zasové návštěvě po Rumunsku s Petrem Voldánem můžeme pokračovat. I díky tomu, co dovezl ve svém cestovatelském kufříku, tady mě zaujala ta nádherná soška, která je přímo přede mnou, Petře.
1: Zmenšený je na největšího skalního reliefu vůbec v Evropě. A to je relief, na kterém je zobrazen Decebal, což je historická postava rumunských dějin samozřejmě, ale je to na Dunaji, což bylo o to větší oříšek. Ono je to na místě, kde když tenhle ten relief se rozhodli nějakým způsobem instalovat, tak šlo o to, že se do toho pustil jeden kontroverzní podnikatel a ten relief museli dělat umělci, kteří ho vysekávali do skály a byli upoutáni na lanech jako horolezci, protože to je pěšky nepřístupné. Nejlépe je vidět z řeky, z Dunaje, takže my jsme z lodi filmovali, použili jsme dron také, abychom to ukázali zblízka. No a zajímavé na tom je, že tahle ta ohromná záležitost, ten obličej toho Decebala, tedy abych byl přesný, tak je vysoký 43 metry, široký 31 metrů, je to opravdu obrovské, je to vidět z veliké dálky přes celý Dunaj. Ale co je zajímavé, je to takový politický ping-pong. On se dívá totiž směrem přes Dunaj do Srbska. A tam je už od roku 100 našeho letopočtu tabula Trajana, což je obelisk takový, který připomíná vítězství Trajana nad Dáky. A tomuhle tomu patriotovi, který ovšem byl takový patriot, on to byl milionář, který zbohatl i na obchodech s fašisty a podobně, takže taková postava divná, také se kamarádil údajně s Čaušeskem. No a ten chtěl posílit toho národního ducha rumunského, tak proti téhleté tabule Trajana v tom směru pohledu Decebala nechal vytesat tohleto. Je to jakýsi politický ping-pong přes Dunaj, což málo kdo tuší. Není to ani tak stará záležitost, tenhle ten Decebal tam je nějakých možná 15, asi teď neuvědomu přesně let. Není to až tak staré, někdy po roce 2000 to tam vzniklo, ale prostě je to největší skalní relief vytesaný do skály v Evropě. Turisti tam jezdí, tak my jsme ho natočili.
0: My tady popijeme kávu, tady máte krásný hrneček.
1: No tak o mé uchylce na kávu a sbírání šálku na espresso už se dobře ví, takže já jsem si jich přivezl několik. Jeden dokonce s nápisem Transylvánie připomíná tu oblast spojovanou s bájným a vymyšleným Drákulou. Ale tohle to se mi líbilo mnohem víc. Je tam napsáno kasino. To už je odkaz na místo, kde jsme také natáčeli a kam bych dokonce posluchače docela rád poslal, pokud by se vypravili do Rumunska. A to je do Konstance, k moři, největší přístav rumunský. A tam je fantastická budova, historická budova kasína, která vlastně tam stojí od roku 1910, kdy ji tam postavili. No a ten šálek je z baru v kasínu, který vlastně jediný tak trošku připomíná to prostředí kasína, jak jsme na to zvyklí, protože teď už je to kulturní budova, kde jsou výstavy a podobně, koncerty se tam pořádají, už se tam nehazarduje, jako dřív králové, špioni a další tam utráceli u rulety a tak dále. To se tam na různých animacích dá vidět, ale v tom kasinu, teda v tom baru, v té kavárně to vypadá tak trošku jako v té době kolem roku 1910 a nebo po tomhle tom roce. Nádherná záležitost, která je hned u moře, je to rekonstruované. No a my jsme to téma, ale mně se to zdálo opřít to jenom o tu architekturu a o to ikonické secesní kasino málo.
0: Tak jak jinak?
1: No, a když jsem zjistil, že tam byl ve vyhnanství z rozhodnutí císaře Augusta Ovidius, pěvec sněžných lásek, tak jsem si říkal, má tam i náměstí a pomník, tak jsem si říkal, to by bylo zajímavé spojit a podívat se na to pohledem, co by říkal Ovidius na kasino. No a vlastně z toho, co jsem k tomu nastudoval a jak to tam je propojené, tak mi vyšlo, že on by se tomu ani moc nebránil. On byl společenský, kasína v tehdejší době, když se vlastně Konstanca zapsala k takovým místům, jako je Monte Carlo a tak dál, San Remo a Baden-Baden, tak to byly spíš prostory nejenom hazardu, ale i společenské. Tam se tancovalo, tam se scházeli politici, biznismeni, aristokraté a podobně. Žilo to tam, což Ovidius měl rád. Průšvih ovšem byl, že asi by se ve své době pak už na to díval jinak, protože on byl strašně zapšklý, že skončil ve vyhnanství právě v té Konstanci. On se tam cítil hrozně, to popisuje dokonce ve dvou knihách. Neustále psal, aby ho tamtud pustili, osvobodili ho, že tam žijí samí barbaři nevzdělaní a podobně. Město, že se mu nelíbí a tak dál. Je tam na něj právě jako památka zajímavý pomník, na kterém ten pohled umělec, který ho tam stvárnil, tak to vypadá, že i ten pohled je takový smutný, na té soše mi to přišlo, pomenované náměstí. Takže to spojení v té Konstanci se nám jako docela líbilo.
0: Tak opustíme Konstanci.
1: Tam jsme se až dostali od šálku na espresso, že?
0: Byli jsme v kasínu. Kam nás Petr vezme teď, Petře?
1: No já bych vás vzal určitě, to bych neopomenul, v Bukurešti do jedné prodejny knih. Já mám rád knížky a když jsem zjistil, že podle různých seznamů a dobrozdání knihomolů a také odborníků je v Bukurešti jedno z nejkrásnějších knihkupectví světa. Viděl jsem jedno podobné, které bylo v Maastrichtu, to bylo v odsvěceném kostele. Nádherná záležitost, všude samé knihy, regály, nádhera. Tak jsem si řekl, to musíme taky natočit. To knihkupectví je v samotném centru Bukurešti, bývala to banka. Pak, když ji dostali zpět potomci těch bankéřů po revolučních událostech v Rumunsku, tak to zrekonstruovali. Je to ohromný prostor, který má galerie, 4 patra, nahoře kavárna, ze které se z ochozů kouká do těch jednotlivých pater, kde jsou ta oddělení s knihami. V suterénu je audio oddělení. Opravdu nádherná záležitost, knihkupectví kouzelné. Jsou tam zákoutí, kde si člověk může sednout s knížkou, může si tam listovat. Prostě opravdu úžasné. Našli jsme tam i oddělení zahraničních knih, kde měli knížky třeba od Kundery nebo další překladové záležitosti. Dokonce nám tam jedna paní, kterou jsme oslovili v českých centrech v Bukurešti, přinesla i překlad, který připravili Krtečka do rumunštiny, takže i to jsme natočili. No kdo přijede do Bukurešti, většina z těch turistů nevynechá tohleto knihkupectví. Po hříchu ovšem tam chodí jenom fotit, málo kupovat knihy, dělat si tam selfiečka, protože ten prostor je úchvatný. Nádherné architektonické prvky jsou tam, zábradlí, sloupy a podobně. Pokud jde o Rumuny samotné, tak já to tam dávám v tom dílu do kontrastu, protože oni patří k nejméně čtoucím, pokud jde o Evropu, tak nejméně čtoucím, přitom knihy hodně kupují, ale oni je nečtou. Málo si je i půjčují, takže takový zvláštní kontrast, ale to knihkupectví, to prostě stojí za vidění.

0: Vy jste sám říkal, že jste knihu mohl, co jste si dovezl.
1: Já vás překvapím, Karle. Já mám knížku, která se váží už k té české stopě.
0: Karel
1: Zdeněk Líman, boleslavský rodák, což byl ovšem, a to je další naše téma, architekt rumunské královské rodiny. Já mám tu knížku půjčenou od Anny Salačové Límanové, což je žena, která žije v Mladé Boleslavě ještě teď, v Límanovském domě, kterému se mimochodem říká, on ho navrhoval, Boleslavské národní divadlo. Má takovou zvláštní architekturu. A tenhle ten architekt Karel Líman byl prastrýcem téhleté dámy. Takže já jsem se prohraboval fotografiemi, kde on byl vyfocen jak s Karlem I., rumunským králem, nebo s Ferdinandem I. a jeho manželkou, královnou Marií, protože on byl opravdu nejenom jejich architektem, ale pro tu Marii, pro tu královnu byl i velkým přítelem. Ona byla umělecky založená, takže oni spolu spolupracovali na interiérech třeba zámku Peleš a Pelišor, což jsou nádherné zámky v Karpatech, úchvatné stavby. To se vyloupne jak v Alpách, prostě v zelení a v horách. Tehdy, když jsme tam natáčeli, tak jsem blahořečil tomu, že už používáme, a když to jde samozřejmě, kde to je možné, ten dron, protože všechno není vidět jenom zblízka, a když se ta stavba posadí vlastně do toho prostoru, do těch hor, tak je to nádhera. A co je zajímavé, mezi těmi zámky, na které z jednoho na druhý se dá dokouknout, tak stojí vila, v takovém alpském stylu, hrázděné ty ozdoby, že jo, ta architektura. A to byl dům Karla Límana, kde on tvořil ty návrhy a všechno. On to měl pěšky na ty dva zámky, které obhospodařoval. Dál to měl teda na hrad Bran, který je ale spojován hlavně s Drákulou, kde také pracoval na poličtění toho hradu trošinku, protože hrad je přece něco jiného než zámek. Ale vidět ty jeho práce uvnitř, no... Pozvu posluchače ke sledování těch dílů z Rumunska, zvlášť tohodle toho architekt rumunské královské rodiny, protože to je úchvatná záležitost. A je to přesně to, o čem jsem mluvil. Kdo u nás zná architekta Karla Límana? Jedině ten, kdo viděl Šumné stopy, kde architekt Vávra natočil také o něm dva díly, tak tam se zmiňuje. Ale jinak u nás o něm skoro nikdo nic neví. Tam o něm vydali tu monografii, dokonce komiks o něm vydali, výstavu o něm uspořádali. Je tam prostě brán jako architekt rumunské královské rodiny.
0: Z návštěvy v Rumunsku se před několika dny vrátil reportér Českého rozhlasu a České televize Petr Voldán. Když jste zmínil Drákulu a hrad, to by mi posluchači neodpustili.
1: No, Drákula. No. Já jsem se mu chtěl vyhnout, ale pak jsem si říkal, to nepůjde. Je pravda, před čím mě varovali přátelé, s kterými jsem konzultoval, i lidé, kteří se rumunskem zabývají třeba u nás, že ten Drákula pro mnoho Rumunů je takový červený hadr. Že neradí jsou, když se spojuje s jejich historií. Protože to je prostě vymyšlená záležitost. Způsobil jim to všechno irský spisovatel Bram Stoker, který vydal tu smyšlenou knížku o Drákulovi. Ten příběh ho upíra zasadil do Transylvánských Alp, do Karpat a umístil ho dokonce na ten hrad Bran, kde nikdo, kdo by byl spojovaný s něčím takovým, jako je úpír nebo Drákula, nebyl. A tam se to ale prolíná v jedné věci. Existuje postava rumunských dějin, Vlad III., kterému se říkalo napichovač. A to už jsme blízko k tomu, on to zneužil pro tu legendu, jenomže to je historická postava, docela uznávaná, odpůrce osmanského porobení toho Balkánu, on bojoval s Osmany a on opravdu měl svoji úchylku, že odpůrce, nejenom ty válečnické, ale i třeba politické a další, napichoval na kůl. Takže jsou tam na několika místech i na několika hradech jsou i figuríny, kde jsou hlavy napíchnuté na kůl a podobně. Proto ta přezdívka napichovač. A my jsme krom toho Branu natáčeli také ve městě Targoviště, což je trhoviště, se tomu jinak říká, kde opravdu mělo dojít v roce 1462 k tomu, že se blížila sultánská vojska A narazili v lese poblíž tohodle města na další les. A to byl les těch kopí a na nich byly stovky napíchaných hlav. A to byl signál, v podstatě nevyřčený, těm Osmanům, těm dobyvatelům, takhle dopadnete, když půjdete dál. Oni opravdu psychologicky to zafungovalo, oni se zastavili, dál nešli. Takže tohle to se snažíme všechno nějakým způsobem vysvětlit. Natáčeli jsme i v místě, na tom Branu také, ale to je opravdu jenom věc, která je s tím spojovaná jako legenda. Ale třeba ve městě Šigišoára, tak tam existuje dům, o kterém se tvrdí, že tam ten Vlad III. Bydlel a v tom místě byl také ve vyhnanství jeho otec. A to spojení drak a Drákula, Drakul, to se říkalo jeho otci, protože to nemělo nic ale společného s upíry. Ani s česnekem nebo něčím podobným. To bylo spojené s tím, že Drakul znamenalo, že byl příslušníkem jednotek, které v té době hájili křesťanství v Evropě. A pak už se to převalilo přes to Drákula. Kult Drákul je jako tam velice rozšířený. Dokonce si s tou kartou hrál i Čaušeskův režim, protože to byla cesta, jak dostat na legendy o Drákulovi a údajném drákulovském hradě Bran, kde je spousta tržišť se spoustou různých věcí spojovaných s tímhletím Drákulou, s tím úpírem, ale tak on věděl, že přes tuhle tu legendu dostanou turisty do Rumunska. Oni potřebovali, aby tam turisti jezdili. Mm. Takže ten si s tou kartou docela hrál. Takže jsou Rumuni, kteří neradi vidí spojovat svoji zemi s vlastí Drákuly upíra. A pak jsou lidi, kteří to tolik nevadí, protože to přináší nemalý ekonomický efekt jak pro turistiku, tak pro ně.
0: Drákulovský suvenýr tady žádný nemáme, nevidí. Ne?
1: No já mám jednak ten hrnek, tenhle ten je z té Transylvánie. A pak ještě jsem, ale ty jsem asi zapomněl někde, mám ještě drakulovské karty. Tak tady je popsáno, že to je Drakulava, zdraví a Transylvánie.
0: Ano.

0: Petře, to všechno kupujete, nebo někdy se to daří, že vám věnují třeba?
1: Někdy mi věnují, někdy koupím a někdy mi nevěnují a já ho takzvaně neotočím, takže nemám ve svých sbírkách šálek, který jsem zklamán, když mi ho nechtějí ani prodat, když nemají to jako suvenýr, tohle měli jako suvenýr, což jsem byl hrozně, protože je vkusný ten černý šálek s tím zlatým nápisem Transylvánie, ale někde prostě ani ten šálek nemají, už to tam přebíjejí ty řetězce a někde, když ho mají, tak ho nechtějí prodat, ale nedá se nic dělat, no.
0: Vy jste milovníkem šálku, já jsem zase milovníkem a příznivcem kamenů, musím říct. A vy jste mě nadchnul hned, když jste přišel, protože tyto dva nádherné kameny, modré barvy, modrobílá.
1: No, modrá. Je to lazurit. Já jsem si takový kamen kdysi přivezl z Afghánistánu, protože tam se těží snad skoro nejvíc na světě. A on je spojený zase, já rád vozím některé v úvozovkách rekvizity sebou, kolegové z Ostravy jsou ze mě docela už někdy vyděšení, co zase povezem, takže my jsme třeba vezli oštěp do Finska, protože jsem věděl, že budeme točit stopy po Daně Zátopkové. A tak jsem jim volal, říkám, vy tam máte tu zlatou tretru, já bych špatně scháněl oštěp, naložte do auta, až pojedete oštěp. Tak samozřejmě se křižovali, co se bude dít. Tady ty kameny zkously, protože jsou malé, ale tady jde o tu barvu.
0: Velmi zajímavá.
1: Existuje spojení naprosto fantastické. Jsou malované kláštery v Jižní Bukovině, památky UNESCO. A ty jsou na fasádě zdobené různými výjevy. Ono se říká těm výjevům Bible chudých, protože tam jsou výjevy jak církevní, tak trochu i do civilna propojené. Především pro lidi, kteří tehdy byli negramotní. Takže to byly pro ně ty Bible. No a ty výjevy jsou na podkladu, anebo je tam často používaná speciální modrá barva, které se říká voronecká modř. Možná posluchači slyšeli už něco o Ticiánově červení, anebo veronské zelení. To jsou barvy, které mezi umělci tak trošku už mají ten etalon, ví se, co to je. Voronecká modř v Rumunsku je pojem a ta se míchala právě z rozdrceného tohoto kamene s dalšími přísadami. Má takový specifický odstín, asi takovýhle. Já jsem zjistil, že existuje i pero v téhleté barvě, takže to nám hraje i v těch postřezích. No a tahle ta modrá se mi líbila i v jedné věci. My samozřejmě ukazujeme ty fantastické kláštery. Hlavně ten voronecký. To je nádhera. Tvrdí se, že jedno tajemství té zvláštní barvy toho odstínu spočívá i v tom, že oni našli stopy v omítce po nápoji, který připomíná naši slivovici. Je to pálenka ze Švestek a jmenuje se Tujka. Tak se tvrdí, že možná ty řemeslníci to přidávali, ale nikde to není potvrzené. Ale stopy v omítce našli při rozborech. Takže možná tomu pomáhá i ta pálenka z těch Švestek. No ale mně se tam líbilo zase to propojení té dávné historie s tou současností, protože v Bukurešti existuje, nebo působí módní návrhářka Liza Panajto, která tvoří dámskou módu. Ten klášter mimochodem v té Dolní Bukovině, ten voronetský klášter, tak to je ženský klášter. Ona tvoří ženskou módu současnou a používá na některé kolekce tu modrou voroneckou barvu. Takže my jsme tam natočili záběry některých těch jejich kostýmů, jak s tím pracují, jak s tím barví a podobně. A právě to propojení té staleté historie, že ta modrá barva vlastně není mrtvou někde na klášteře, ale že ji nosí moderní ženy v Rumunsku, to se mi na tom příběhu strašně líbilo.
0: Nosili její, nebo nosí její dámy v klášterech taky?
1: V klášteře byli v černém samozřejmě a nebyli moc rádi, když jsme na ně zamířili naším fotoaparátem, který je vlastně kamerou, není moc nápadný, ale přeci jen si toho všimli. No. Ale byli jako vstřícní a nechali nás natáčet.
0: Postřehy odinut z Rumunska s Petrem Voldánem dnes na rozhlasové návštěvě také, protože Petr se před pár dny vrátil, tak jsem to okamžitě využil. Máme tady další suvenýry, ale co mě zaujalo, Petře, dvě vlaječky, které jste přinesl, přičemž jedna je americká, tak to mi vysvětlete, jak to souvisí s Rumunskem tedy.
1: Já vám k tomu dám ještě nabídku jednoho bystra v Bukurešti. Zkuste si vybrat smeny. Já upozorním na horní pravý roh.
0: Pastrámy.
1: Možná někdo už zareagoval u přijímačů. Pastrámy. Maso. Speciální maso. Spojujeme si ho hlavně se Spojenými státy, kdo byl v Americe, tak, ale u nás už se začalo módně objevovat v posledních pár letech taky v některých restauracích. Je to povětšině teď už, vrátilo se to vlastně do Evropy z té Ameriky jako bumerang, ale v hovězí formě. Ale málo kdo ví, že americká specialita pastrami, kterou jsem ochutnal i v ikonickém lahůdkářství Cats, který je v New Yorku, a to se tím pyšní, tam jsou fotografie prezidentů a všech možných návštěv, že to tam přinesli právě rumunští židé kdysi, tenhle ten recept, tam to začali připravovat, jenomže pastrami původně mezi pastevci na Balkáně, nejenom v Rumunsku, ale i v sousedním Srbsku třeba, tak ho připravovali původně z husího masa, anebo ze skopového. Jenomže když přijeli židovští vystěhovalci z Evropy do New Yorku, tak kde tam budou schánět husy, kde tam budou schánět skopové, takže Američani jsou na hovězím, takže se to přetvořilo a začali to dělat z hovězího. Takže tenhle příběh mě nesmírně zaujal. Americká specialita z rumunských hor a pastevců. My jsme našli bistro, které ten svět je neuvěřitelný. Obsluhuje jeden ze dvou spolumajitelů, Nenad Mirkovič, a to je Srb. Takže tím máme ten Balkán, nejenom Rumunsko, a on dělá tak fantastické pastrami, o kterém se tvrdí, že je nejchutnější v celé Bukurešti. Takže jsme natočili tu přípravu. To maso se nakládá, speciálně se koření, pak se musí ještě dusit a důležité je i krájení na slabé plátky, to je koncept. No pak to přijde do těch sendvičů, speciální chleba mají na to ve státech, tady do sendvičů, no a ty vlaječky už jsem obloukem u nich. Na začátku toho našeho dílu o pastrami v tom sendviči je zapíchnutá vlaječka americká, protože tak to máme sugerované. No a na konci jsou tam obě, protože původně je to z Rumunska.
0: Jinak jak jste se tam stravovali? Co jste si dávali, krom toho pastrami?
1: No to nechtějte ani slyšet.
0: Chceme slyšet.
1: Protože samozřejmě logicky by znělo, že jsme stále ochutnávali rumunské speciality, ale kdo někdy zažil natáčení trošku v tempu i rozhlasové, já jsem si rozhlasovými reportážemi kdysi v začátcích rozhlasu přivodil až žlučníkové kameny, protože to bylo nejdřív natáčení a při návratu až něco sníst. Povětšinou koupit si tehdy vlašský salát, rohlík anebo desedeka něčeho do auta a jíst zpátky cestou z natáčení. No a tady je to dost podobné. Přes den většinou není moc času, protože honíme čas. Po páté hodině už se moc netočí, pokud nemáme večerní záběry. Takže nějaký supermarket nebo při cestě něco do auta. Když je čas, tak samozřejmě si něco ochutnáme, takže jsme ochutnali samozřejmě i to pastrami. Zkusili jsme nějaké to maso, nějakou klobásu a podobně. Ale jinak zásady gastronomie dostávají s prominutím na zadek při takovém natáčení.
0: Petr Voldán je s námi dnes na rozhlasové návštěvě. Povídáme si o Rumunsku. Vy Rumunsko také uvidíte v postřezích od Inuty, které pro Českou televizi Petr připravuje. Petře, těch zážitků je určitě spousta míst, samozřejmě to všechno vidíme, ale když se řekne Rumunsko a teď jste toho čerstvý a plný, co se vám okamžitě vybaví?
1: No mně se vybaví jako takové defile těch 13 témat, protože je mám pořád v sobě, ale vybaví se mi to, já to konfrontuji s časem, kdy jsem kdysi někdy kolem roku možná 85 nebo podobně v Rumunsku byl, tak je to veliký pokrok. To Rumunsko se hodně posunulo, ne třeba pokud jde o silnice, těch dálnic tam moc není, některé silnice jsou opravdu bídné, ale my jsme narazili na vstřícné lidi, ohromné sociální rozdíly v některých vesnicích, jako vidět koňské spřežení s takovým tím dřevěným vozem, který má sice pneumatiky, ale sedí na kozlíku tři lidé, a nebo ho ještě táhne kůň, tak to už z našich vesnic neznáme něco podobného. Takže ty sociální nůžky jsou hodně rozevřené, Bukurešť je něco úplně jiného. Je tam vidět velký kontrast toho, co zdědili po té Čaušeskově době, po té době před tou rumunskou revolucí, protože ty plány tohodle toho diktátora, ty jsou vidět nejenom v Bukurešti. Nenadarmo se říká, že asi druhá největší budova na světě je budova parlamentu, kterou nechal postavit. Ale třeba i ta nejvýše položená silnice, tomu se říká Čaušeskovo šílenství, to nechal postavit taky přes ty vrcholky hor. Vršek je ve výšce 2045 metrů, což je hodně vysoko. Byla to silnice, kterou stavěli strategická silnice vojáci, dokonce jich asi 40 přitom zemřelo. A údajně to byla reakce na to, když v roce 68 vpadla vojska Varšavské smlouvy k nám, tak on se obával různých podobných věcí v Evropě, tak nechal postavit tuhle tu silnici, aby se lépe překročili tahle ta část Karpat. To je to dědictví, které tam ještě na spoustě míst vidět je.
0: Tak Petr může porovnávat a porovnával, je léto, je čas dovolených. Pro koho je podle vás Rumunsko? Kdo by tam měl jít?
1: Spoustu motoristů, přímo na motorkách jsme tam potkali, i z Čech, hlásili se k nám. Pro lidi, kteří mají historii rádi, některé architektonické prvky a zajímavosti, musí lidé počítat s tím, že se najezdí dost, je to velikánská země, ale je pro každého, kdo chce také vidět přírodu, která není ještě tak úplně moc zničená ve spoustě míst, je to nesmírně zelená země a není podle mě až tak moc objevená, o to jsme radši, že se ji pokusíme ve 13 dílech, začnou se vysílat někdy před koncem roku. Takže si myslím, že pro toho, kdo chce trochu objevovat a nejezdit do totálních jistot, tak Rumunsko je ideální.
0: Mnohé jste dovezl, mnohé suvenýry, bylo také něco, co jste tam ztratil, Petře?
1: Bylo, nechal jsem tam dvoje brýle, asi tři texty se podrobnými poznámkami, kdy jsme co natočili, jak to bylo dlouhé, ty texty a takovou tu podložku, kde si píšu poznámky. To je to, co jsem ztratil, ale možná jsem ztratil 2 kila ještě, což není tak špatné, spíš potřebné a spíš jsem našel.
0: Říká Petr Voldán, který s námi byl dnes na rozhlasové návštěvě ve vysílání Českého rozhlasu. Postřehy odinut zase v České televizi. Petře, díky za ty dnešní postřehy, za milé letní setkání.
1: Já děkuju za pozvání a to pohodové léto vám všem.
0: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu vám přeje Karel Sladký. Dobrou

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte poslední, skutečně poslední díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Váš Honza Adam. Setkávali jsme se na vlnách Českého rozhlasu od 2. ledna letošního roku, pátek co pátek, a mě příprava pořadů pro vás nesmírně bavila a těšila. Prostřednictvím telefonátů, SMSek, e-mailů a vzkazů na sociálních sítích jsem věděl, že se vám naše každotýdenní setkávání líbilo. A o to mi taky šlo. Náš dnešní pořad otevře nejslavnější charitativní píseň všech dob. Jmenuje se We Are The World a v roce 1985 ji napsali Michael Jackson a Lionel Richie. Nahrání téhle písničky producentsky vedl skvělý Quincy Jones a k jejímu nahrávání se ve studiu sešlo 45 největších hvězd americké populární hudby. Například Diana Ross, Ray Charles, Tina Turner, Stevie Wonder, Paul Simon, Cyndi Lauper, Bruce Springsteen a všichni sourozenci Michaela Jacksona. Singlu s hymnickou písní We Are The World se prodalo přes 1 000 000 kusů a výtěžek z jeho prodeje byl odeslán do Etiopie na pomoc hladovějícím.

Z našich každotýdenních setkání dobře víte, že se vás čas od času snažím upozornit na písně, které potkal zcela zvláštní osud. Jednou z nich je i ta nazvaná You Don't Bring Me Flowers, kterou napsal Neil Diamond s textařským a manželským tandemem Marilyn a Alan Bergmanovi. Neil Diamond ji zařadil na své stejnojmenné album a protože manželé Bergmanovi jsou přáteli a dvorními textaři Barbry Streisandové, naspívala jí v roce 1978 i tahle americká zpívající herečka. Písnička by pravděpodobně zapadla, nebýt jednoho rozhlasového diskjockeye z Louisville, který verze Neila Diamonda a Barbry Streisandové smíchal a písničku začal vysílat v jejich podání jako duet. Další DJové ho následovali, posluchači volali do rádií a žádali další a další vysílání tohoto krásného milostného duetu. Tak si ho teď v podání Barbry Streisandové a Neila Diamonda vychutnejte i vy.

Pomineme-li milostnou baladu Stokrát chválím čas, je píseň Lásko má nejoblíbenější písní o lásce v lásce zasvěceném repertoáru Karla Gotta. Kdykoliv na některém ze svých koncertů začal Karel zpívat Lásko má si krásná, jak hudba zní tvůj hlas, sklidil frenetický potlesk. Určitě proto, že si mnohá dívka nebo žena v publiku představovala, že je tohle milostné vyznání určeno právě jí. Tuhle písničku, která se v originále jmenuje Unchained Melody, naspíval i Elvis Presley. Píseň Unchained Melody je jedním z největších love songů všech dob. Dočkala se více jak 700 cover verzí a vy ji teď uslyšíte právě v Elvisově podání. Elvis ji nahrál krátce před svou smrtí 16. srpna 1977 dvakrát. V dubnu a v červnu toho roku a americký hudební časopis Rolling Stone obě verze řadí mezi poslední, skutečně velké momenty jeho pěvecké kariéry. Připravte si kapesníky, budete slzet.

Karla Gotta vždy mrzelo, že u nás na žádném hudebním nosiči nevyšla v jeho podání slavná italská píseň O sole mio, kterou už v roce 1898 napsali italští autoři Eduardo di Capua a Alfredo Mazzucchi. Celosvětově tuto neapolskou kanconetu proslavili nejslavnější světoví tenoristé od Caruza po Pavarattiho. Proto by Karla Gotta moc potěšilo, že jsme s Honzou Fialou objevili v archívu Českého rozhlasu live verzi písně O sole mio. Takhle ji v roce 2001 zpívali Eva Urbanová, Petr Dvorský, Karel Gott a Helena Vondráčková za doprovodu

Velkého orchestru Paláce Žofín pod taktovkou Františka Preisslera na jednom z koncertů Hvězd na Žofíně. Pozorně poslouchejte, jak svůj part v této písni zpívá Helena Vondráčková. S Honzou Fialou jsme ji zprvu nepoznali a když jsme o Solemio Heleně pustili, zarazila se a řekla: to jsem fakt já. Tato nahrávka prozatím nikde nikdy nevyšla. Tady je.

roce 1976 získala Helena Vondráčková na Mezinárodním písňovém festivalu v tureckém Istanbulu s písní Až půjde déšť do trávy spát třetí místo a cenu publika. Pořadatelům se Helena tak líbila, že ji rovnou pozvali na další ročník tohoto prestižního festivalu. Helena si takřka v zápětí vybrala soutěžní písničku z autorské dílny Alexandra Goldscheidera a Petra Markova Chci být tvou lampou, ale do Istanbulu v roce 1977 nakonec neodletěla. Pořadatelé byli totiž nuceni kvůli nečekanému vypuknutí válečného konfliktu festival zrušit. Píseň Chci být tvou lampou je ale krásná a vy právě teď uslyšíte v rozhlasové premiéře.

U mezinárodních písňových festivalů ještě chvíli zůstaneme. Manžel Petry Janů Michal Zelenka své ženě od poloviny 70. let a v první polovině 80. let jsem toho byl svědkem u nich doma, mnohokrát opakoval. Maminko, tohle se nám musí povést. Musíš vyhrát Zlatého Slavíka a Bratislavskou liru, písničky ti musí začít psát Karel Svoboda, musíš získat zlatou desku Suprafonu, musíš se stát zasloužilou umělkyní a musíš vyhrát nějaký pořádný festival populární hudby v zahraničí. Všechno se Petře je podařilo. Bratři Drescherovi Petr a Pavel a textař Eda Krečmar obohatili v roce 1988 repertoár Petry Janů o krásně vystavěnou kantilénu a pak, že je to hřích, ze které se stal velký hit. Petra za interpretaci téhle písně získala třetí místo na mezinárodním písňovém festivalu Corinfest na ostrově Curaçao v Nizozemských Antilách. Konkurence byla tenkrát velká. Festivalu se účastnilo 30 zpěváků z 26 zemí světa.

Párkrát v životě jsem viděl některý muzikál třikrát. Ze zahraničních muzikálů to byly Bídníci, Phantom Opery, Elizabeth, Mamma Mia a Jekyll a Hyde. Z tuzemských muzikálů pak Drákula, Monte Cristo a muzikál Eva, životní příběh a písně Evy Pilarové. Tenhle muzikál vymyslela a napsala hvězda Městského divadla Zlín Petra Králova a spolu se svým manželem Radovanem Králem v něm exceluje. A parádně v něm zpívá hity Evy Pilarové. O tom se už za chvíli sami přesvědčíte. Už 11. října se na tenhle muzikál můžete vypravit do divadla Semafor, ve kterém Eva Pilarová začínala. Nebo 9. listopadu do Petrov galery v Hradci Králové. Tenhle muzikál prostě musíte vidět a nebudete litovat. Petra Králová vám teď zaspívá dva Pilarčiny hity Montyho Čardáš a Turecký pochod.

Marií Rotrovou a s její dvorní textařkou Jiřinou Fikejzovou jsem se seznámil v roce 1986, když přišli na mnou organizovanou besedu v pražském vysokoškolském klubu Juridika. Nevěřím na náhody. Jak jinak si vysvětlit, že Jiřina Fikejzová seděla v 70. letech v suprafonském oddělení obchodu právy ve stejné kanceláři u stejného stolu, u kterého jsem seděl na konci 80. let a v první polovině let 90. já. Oba jsme nakupovali v zahraničí pro suprafon alba populární hudby. Jiřinka v 70. nakoupila pro dvojalbum Černá galaxie písně nejslavnější americké černošské gramofonové firmy Motown, zatímco já začátkem 90. alba dnes už zmíněných černošských zpěváků Michaela Jacksona a Lionela Richieho. Jiřinka mi vyprávěla, že v roce 1975 doporučila Marii Rotrové do repertoáru píseň Je si malade a napsala jí k ní český text To mám tak ráda. Když ji Maruška naspívala, Jiřinka písničku poslala jejímu spoluautorovi, francouzskému zpěvákovi a skladateli Serge Lamovi. Toho Marina verze jeho písně tak nadchla, že Jiřince poslal pro Marii celý svůj písňový katalog, aby si Marie Rotrová vybrala další píseň, co napsal. A víte, co se stalo? Marie Rotrová si už žádnou píseň Serge Lamy nevybrala. I takové osudy písničky mívají. Tak si teď v podání Marie Rotrové poslechněme písničku To mám tak ráda, která nejen podle mého názoru patří k tomu nejlepšímu, co ve spolupráci s Jiřinou Fikejzovou vytvořila. Lonský

jsem vám vyprávěl, že jednou z mých nejoblíbenějších písniček je píseň My Way z repertoáru Franka Sinatry. Tahle písnička se dočkala mnoha cover verzí a podle mého názoru ji u nás nejlépe naspíval král českého swingu Karel Hála. Škoda, že se na něho začíná hodně zapomínat.

Jsou písničky, které milujete, ale pak se něco stane a vy už nemáte sílu je poslouchat. To se mi stalo s písní Karla Gotta Už zhorzní zvon, což je původně americký tradicionál Amazing Grace. Když už Karel Gott věděl, že jeho dny na tomto světě jsou definitivně sečteny, připravil s kardinálem Dominikem Dukou podrobný scénář svého pohřbu. Ten se se státními poctami konal pro pozvané hosty v sobotu 12. října 2019 v katedrále svatého Jita na Pražském hradě. Takřka v samém závěru posledního rozloučení s Karlem Gottem se katedrálou svatého Víta rozezněla píseň Už zhorzní zvon. Když vojáci hradní stráže kolem mě odnášeli rakev s Karlem a naložili ji do pohřebního, pomalu se rozjíždějícího vozu, kapaly mi slzy jako hrachy. Věděl jsem, že definitivně končí podstatná část mého života, který jsem tak miloval. Uvědomil jsem si naplno, že profesně jsem už nikdy nic tak významného nepovede. Lidsky a profesně byl Karel Gott pro mě vším.

Tak a je to tady. Loučení. Definitivní loučení. Půl roku strávený ve vaší společnosti byl nádherný a nikdy na něj nezapomenu. Byť by se vám líbila jen jedna jediná písnička, kterou jsem vám pustil a zpříjemnil tak váš den, mělo naše setkávání smysl. Strávili jsme společně 26 hodin a to není opravdu málo. Děkuji za krásnou životní příležitost, kterou jsem dostal od ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové Jirky Kánského a programové ředitelky této stanice Lady Klokočníkové. Oba k nám jezdili do Pardubic, kde jsme v Zelené ulici žili s mamkou. Poté, co u nás Jirka a Lada byli poprvé a odjeli, máma pravila: těch se, synu, drž, jsou to hodní a slušní lidé. A já se zuby nechty držím a držet budu. Taky moc děkuji Tomášovi Kačnerovi a Jirkovi Šmídovi za perfektní produkčně technickou spolupráci. Mějte se krásně a prožijte krásné prázdniny. Odcházím s vírou, že se třeba ještě někdy na vlnách Českého rozhlasu uslyšíme. Moc bych si to přál. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní a abyste kráčeli jen za štěstím. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Šarm. Krásný letní den přeje opět po týdnu Lada Klokočníková. Je tu poslední červnový magazín i o tom vašem životním stylu a co nabídne. Na letní plány se zeptáme herečky Taťány Medvecké, další osobnosti nominované v naší anketě Šarmantní osobnost roku. V modních trendech povíme, kde všude můžete využít šátky jako módní doplňky. Léto je tu v plné síle a tak v kosmetickém rádci dáme recept na domácí peeling a taky poradíme, jak v horkých letních dnech hydratovat tělo. S expertem na etiketu Danielem Šmídem probereme rodinné vztahy na dovolené. Taky si něco povíme o kopřivě a v konci šarmu vám ještě představíme vicemistra Evropy v bojových uměních Lukáše Sýkoru. A na mém stole už také leží knížka pro jednoho z vás, tedy pokud jste poslali hlas do naší ankety. Tak teď buty a po nich voláme sympatickou, stále dobře naladěnou a usměvavou Taťánu Medveckou.

0: Jednou z osobností, které jste i letos poslali velké množství hlasů v anketě Šarmantní osobnost roku, je herečka Taťána Medvecká, kterou v tuto chvíli zdravíme po rozhlasových vlnách. Dobrý den.
1: Dobrý den, hezké ráno, teda ono už bude poledne.
0: Ano, ano, paní Medvecká, jsme na začátku léta, jste naším prvním letním hostem, tak jaké bude to pracovní léto teď koncem června, začátkem července?
1: My právě dneska začínáme hrát s divadlem Kalich pod Žižkovskou věží, vlastně na otevřené scéně. No potom je roztočený seriál Vraždy v kraji, který se natáčí v nádherném prostředí Českého středohoří, takže já se tam vždycky těším, jakože jedu na výlet, protože to je čistá krása, ta krajina tam. No a potom bych taky měla trošku odpočívat, protože jsem strašně moc pracovala během roku, takže potom dáli pámbu a budou lítat letadla, tak snad bych měla letět k moři.
0: Máte ráda léto? Vy jste narozená v listopadu, takže nevím, jestli to léto je to pravé ořechové, co vyznáváte.
1: To je to nejpravější a nejořechovatější. A čím tepleji, tím lépe. Vím, že všem svým kolegům lezu na nervy, protože já jsem strašně zimovřivá a je mi stále zima. No a konečně, když začne být to léto těch 30 stupňů nebo 35, no tak já ožívám a okřívám. A zatímco všichni prostě padají, že je vedro, no tak já jsem konečně šťastná, že je teploučko.
0: Paní Taťáno, řekněte mi, kde se ve vás bere ta stálá energie, radost ze života, z vás vlastně ta energie čiší. Máte na to nějaký recept?
1: Já o tom nějak moc neuvažuju, mě ten pambu takhle a ti moji rodiče mě prostě takhle stvořili a takhle tady jsem.
0: Máte dvě dcery, Kateřinu, Kristýnu, prý už také jste babičkou, nevím jestli dvojnásobnou, jestli to říkám dobře.
1: Trojnásobnou.
0: A jsou to všechno holčičky?
1: Ne, máme dvě holčičky a jednoho chlapečka Františka.
0: Takže co ta role babičky, ta vás také naplňuje v životě?
1: Já jsem vlastně taková jakoby sváteční babička, no když můžu a vyjde mi odpoledne volný, tak samozřejmě běžím s těma svýma miláčkama potěšit, ale bohužel myslím si, že dcery moje by určitě uvítaly, kdybych byla babičkou na větší časový úsek.
0: No, 21. červen je také nejen první letní den, ale také den otců a tak mi nedá, abych se nezastavila u vašeho manžela, scénáristy, dramaturga Jiřího Dufka, protože údajně se blíží zlatá svatba, je to tak?
1: Ne, počkejte, to ještě ne. My se známe od roku 74 a svatbu jsme měli 79.
0: Tak to je ještě máme, čas.
1: Tak to je ještě čas, ne.
0: Pojďme trochu oslavit ty muže, v čem vlastně je jejich to krásné kouzlo toho, že vedle nás stojí a jsou nám oporou. Je to tak určitě i u vás.
1: No tak já děkuju pánu bohu, že já jsem takového muže našla a myslím si, že to je radostnější pocit, když vlastně máte vedle sebe někoho, koho se můžete opřít. No.
0: Zastavím se ještě u dabingové práce a rozhlasové práce. Je tam také něco, co vás teď čeká, anebo co jste dokončila?
1: Teď jsem dělala, myslím, že se to jmenovalo Vražda za bílého dne. Ano, a dělala jsem paní venčícího psa a točili jsme to tamhle hezky krásně v plenéru. Opravdu tam byly zvuky Karlínského parku a Karlínského štěkotu psů.
0: No já bych mohla dlouze pokračovat o všech filmových rolích, televizních rolích, divadla. Pojďme si povědět, toto všechno je to, co na vás všichni i naši posluchači oceňují a jste v té naší desíce šarmantních. Byli bychom velmi poctěni, kdybychom se s vámi mohli setkat také na tom našem slavnostním večeru, na kterém si budeme připomínat 30. výročí téhleté ankety. Takže doufám, že se vejdeme do vašeho pracovního plánu a že třeba se s vámi ti, kteří vám posílají hlasy, budou také moci setkat právě.
1: Moc milý. A já jenom chci teda všem těm milým posluchačům, kteří mě ty hlasy posílají, tak moc poděkovat. Vážím si toho a vůbec ani nevím, jak je to možné, že takhle někomu stojím za poslání hlasu a ještě k tomu šarmantní osobnost, tak to si představuju takovou dámu, která má klobouk a tak jako jde tím životem a já si teď tady hodím baťoh na záda a pelaším na autobus.
0: No ale víte co, takhle my si představujeme šarmantní osobnost. Takže paní Taťáno, mnohokrát děkujeme. Děkujeme za ta slova, která jste nám věnovala. Přeji přejeme vám krásné léto, ještě lepší dovolenou a budeme doufat, že se třeba toho 23. října s vámi setkáme a budeme vám moci za všechno poděkovat. Mějte
1: tak
0: se hezky.
1: Děkuji za oslovení, za pozvání a taky všechny zdravím a mávám tady ze slunečné Prahy toho času.
0: Taťána Medvecká, děkujeme.

0: A v modních trendech vítám letně naladěnou modní navrhářku Jitku Šedovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pravidelného hosta Šarmu. Pojďme se tedy letně ladit, protože Jitko, ty už si v jednom z našich vysílání říkala, že k létu neodmyslitelně patří letos šátky. Takže jaké šátky a jak je používat?
1: Tak jsou to především větší tvary šátku, ale i ty menší, vlastně v podstatě jakýkoliv kousek látky můžeme využít. Samozřejmě my ho známe, že to vážeme kolem krku, v létě maximálně ještě tak, když se chráníme před sluníčkem, tak na hlavu, ale vlastně v letošní sezóně je ten šátek nebo šálka jako nutný doplněk, co se týká místo opasku, místo náramku. Pokud chceme chránit ouško třeba naší kabelky, nebo si to chceme více doladit k našemu outfitu, tak kolem otočeného toho ouška. Takže vlastně ten šátek nebo šálka fungují jako doplňky, které vlastně využijeme jinak, než je její.

0: někdy bych řekla i umělecké dílo, protože se šátky se mi vybavuje jméno Andreje Vytlačilové, modní návrhářky, která prakticky dělá krásné šátky a skutečně každý ten jeden šátek je originál a pokud si ho žena pořídí možná do svého šátníku, tak je to umělecké dílo, které tam má.
1: Přesně tak, šátky od Andrejky se dají pověsit jak na zajdiš, jak nenosíme, tak samozřejmě naaranžovat na krk, naaranžovat i na tu kabelku, jakkoliv. A myslím si, že co se týká Andrejčiných šátků, tak to je prostě investice. To vlastně nikdy nezastárne a vždycky to bude nadčasový kousek. Takže když už budeme něco vybírat, tak bychom měli kouknout na to, aby se to dalo nosit celoročně, což vlastně většinou u těch hedvábných šátků a šálek je.
0: Když mluvíme o šátcích, patří i k mužům?
1: Muži v létě nosí rádi třeba právě ty zmíněné lněné nebo bavlněné. Samozřejmě k sakům nosí potom i třeba jakoby během chladnější sezóny, ale myslím si, že i k ním patří a vlastně dotváří to celkový outfit a trošičku to změní, protože můžeme mít třeba u mužů lehkou košili nebo nějaké polotričko. Ten šátek tak jako vypadá ležérně a velice jakoby pěkně.
0: Hodí se to také k moři, protože já si myslím, že i tam se nám ten šátek může hodit a můžeme ho využít mnoha způsoby.
1: Přesně tak, můžou to být opravdu až ty velké velikosti, třeba 130 na 130 nebo 150 na 130 a tam už to využíváme i třeba jakoby pareo, jako sukni, anebo i jako šaty, pokud jsme odvážné a můžeme to ovázat kolem sebe, pěkně zatočit, třeba opaskem jenom svázat v pase.
0: Je ještě něco, co by si řekla na adresu šátku a hedvábných šál teď v létě, kdy tedy už se chystáme na ty dovolené, chystáme se k moři, ale chystáme se i do hor?
1: Nemáme se bát ani těch barev, ani těch jednoduchých vzorů, že vždycky ten šátek se nám do toho šatníku hodí. Zkrátka, pokud vás něčím osloví, nepřemýšlejte vůbec na tom, jestli ho teď využijete. Do šatníku našeho patří a myslím si, že tam žádný nestratí.
0: Říká Jitka Šedová, modní návrhářka, která byla i dnes hostem Modních trendů. Děkujeme a přejeme ti hezké léto.
1: Děkuju a taky krásné léto všem. Naschledanou.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: I v horkých letních dnech mnozí vyhledávají vlažný kopřivový čaj jako nápoj, který nejen povzbudí, ale také zažene žízeň. Popíjet kopřivový čaj se zkrátka v poslední době stává znovu populární, ale kopřivu známe také dávno jako bylinu se silnými detoxikačními účinky. Je pravda, že ideální sběr této byliny je koncem května, kdy raší mladé rostlinky a kdy ji často i využíváme k jarní očistné kůře. Taky ale víme, že s kopřivou bychom to neměli přehánět. A tak jaké je správné využití? Na to se doktorky farmacie Elišky Vencovské zeptala Jana Kudyvejsová. A ptala se i na to, co všechno umí tahle bylinka podpořit.
1: My bychom tím určitě mohli začít, na co je dobrá, co všechno kopřiva umí.
2: Tak kopřiva je opravdu jedna z takových těch bylin, které se dají výborně použít i do takových těch očistných kůr, ať už očistu berete jako velkou změnu nebo i takové jakoby opatření jako na trošku probuzení toho organismu. Ta kopřiva působí jako diuretikum, to znamená, že odvodňuje, tím pádem i to tělo svým způsobem vlastně očišťuje. Hodí se tak při různých zánětech spojených se záněty močových cest, pokud jsou třeba v počátku nebo jako taková podpůrná léčba, tak ta kopřiva má velice dobré účinky na tohleto. Kopřiva také pomáhá normalizovat hladinu cukru v krvi, což je taky vlastně takový benefit třeba pro pacienti, kteří trpí prediabetem nebo diabetem, tak jim to může takhle jako v tomhletom trošičku pomoci. Co se týče čaje jako takového, tak kopřiva se dá samozřejmě, ten čaj z ní se dá připravit jako ze samotné kopřivy, anebo si můžeme připravit takový jakoby kombinovaný ještě s dalšími bylinami. Dá se to třeba zkombinovat s pampeliškou, sedmikráskou, břízou nebo violkou a od každé té byliny ten čaj je vlastně poměrně jednoduché připravit, stačí od každé té byliny vzít třeba tu hrst a promíchat si to takhle.
1: Takže teď budeme pracovat s čerstvými bylinkami v této formě a jak zalívat vodou a jak horkou vodou, abychom si neponičili právě ty důležité látky.
2: Záleží, co z té kopřivy chceme dostat. Většinou takovou jakoby pomůckou nám může být, pokud máte tu kopřivu koupenou, pokud ji nemáte prostě pozbíranou, tak se dodržuje prostě to, co tam uvádí ten výrobce. Většinou to bývají bylinky, které jsou kontrolované. Ty z přírody doporučuji spařit vařící vodou a pak už můžete tu kopřivu třeba zařadit i do běžného stravování, to znamená třeba do polévek, dá se přidat třeba do omelet, dá se přidat i do různých pest.
1: Oni jsou na kopřivě takové štětinky, které tak můžou štípat, pálit. Tak, jak je odstranit?
2: Právě ty trichomy se dají odstranit tím, že tu kopřivu dostatečně propereme nebo ji nějakým způsobem spaříme, tak tím se těch trichomů zbavíme. Nebo úplně takové ty čerstvé, nejčerstvější ty kopřivy. Nebo pokud někdo opravdu seká trávník jakoby na otavu, tak tam to může získat a ty většinou nejsou ty jakoby pálivé, nepálí do rukou, tak se dají použít přímo.
1: Jak často kopřivu popíjet, abychom si právě udělali nějakou takovou jarní detoxikační kůru a nepřehnali to?
2: Tak, to doporučení pro zdravého člověka je 2x až 3x denně šálek čaje, zhruba po dobu těch 2 až 3 týdnů, s tím, že pokud si dáváme třeba jeden ten šálek čaje, spíš teda třeba dopoledne, aby nás to právě na noc třeba nedráždilo k běhání vlastně na záchod, tak v tom případě potom se dá třeba popíjet i měsíc. Opatrná bych byla u některých pacientů, kteří třeba trpí už nějakými jakoby složitějšími ledvinovými poruchami, tam bych to určitě konzultovala s lékařem. Stejně tak, pokud ten zánět, třeba jedná se o zánět ledvin, to znamená, už jsou postiženy ty vyšší části močových cest, tak tam bych byla jako opatrná s tím užívání. Stejně tak pacienti, kteří chronicky užívají léky na ředění krve, tak pokud by se ta kopřiva používala ve velké množství, tak tam to radši konzultovat.

0: po týdnu opět schůzka s expertem na etiketu Danielem Šmídem. Dobrý den.
1: Dobrý den a
0: děkuji. Máme asi 5 minut na to, abychom probrali tentokrát rodinné vztahy na dovolené, protože já si myslím, to je velice citlivé téma.
1: Myslím si to také, respektive vím to také, protože jsem součástí rodiny a byl jsem součástí zase jiných rodin, když jsem byl jako dítě, takže vím, že zrovna rodinné vztahy na těch opravdu záleží.
0: Tam se hodně prověřuje, jak vlastně ti partneři na sebe slyší, protože přece jenom po celý rok každý máme svou práci, děti chodí do školy a teď najednou jedeme na 14 dnů na dovolenou, budeme všichni pohromadě od rána až do večera. To sebou přináší mnohá úskalí.
1: Obrovská mnohdy, protože neumíme spolu být. Neumíme spolu jednat. Zvládáme to třeba 30 minut denně, kdy se setkáváme většinou chvíli na snídani, pokud vůbec z části chvíli večer a nějak ty víkendy, které se mnohdy i rozdělují. Takže důležité je uvědomit si, že na té druhé straně je zase člověk, který chce odpočívat, který se nechce stresovat. Uvědomit si také z pozice muže, že mám vedle sebe ženu, to znamená společensky významnější osobu. Pokud je v rámci rodinných dovolených ještě třeba další generace, ať už jsou to děti, nebo generace starší, to znamená prarodiče těch dětí, no tak tam už začínají se ty vztahy multiplikovat, násobit do obrovského množství. I tam si prosím uvědomme, že maminka mé ženy je společensky nejvýznamnější osoba. Je to prostě starší dáma a měli bychom k ní přistupovat s velikým respektem. Pochopitelné je také vůle dětí a umět si pojmenovat, co v rámci té dovolené chceme. Klidně i to, že se to rozdělí. To, že jsme na dovolené spolu, ještě neznamená, že budeme spolu 14 dní na jednom pětníku. Mm-hmm.
0: Dá se říct, kde jsou ty nejčastější konflikty, kde rodina narazí při té dovolené?
1: Mohu osobně ze zkušenosti říci, že ve většině případů jsou to nevyřčené představy a očekávání. Že některá část té rodiny má, nebo jeden člen má představu, že se chci odpočinout na pláži a to klidně 5 hodin denně. Druhá část rodiny, já nebudu záměrně jmenovat, kdo je kdo, tam vydrží maximálně 10 minut a už chce jít někam jinam. Děti chtějí dělat tamhleto, prarodiče zase tamhleto. Takže důležité je neočekávat, ale komunikovat. Mm-hmm. Přála bych si dnes si chvíličku poležet na pláži, umožníte mi to, nebo já bych dnes si vzal děti a půjdeme na ten výlet, klidně si odpočiň, protože stejně si myslím, že to máš raději než my a tak dále. Takže nepředstavovat si, že dovolená nás stmelí, to se ve většině případů samo o sobě nestane. To, že by jenom nějaké cizí místo nebo čas strávený, když nemusíme vařit, umývat nádobí, že by to posílilo vztahy, to je spíše zázrak. Vždy nám pomůže komunikace.
0: Komunikace a asi i určitá tolerance, co se týká toho rozhodnutí, jak to bude vypadat.
1: Preference, kompromisy, otevřenost komunikaci.
0: A potom bude pěkná dovolená.
1: Každopádně.
0: Říká expert na etiketu Daniel Šmíd v dnešním díle seriálu o etiketě. Já vám děkuji a těším se zase na shledanou.
1: Děkuji moc za pozvání.

0: Možná prožíváme nejteplejší týden tohoto roku, a tak nezapomínejte při pobytu na slunci používat vysoký ochranný faktor. O SPF prvku už jsme ve vysílání několikrát mluvili, tedy o tom, abyste si všímali, jestli na opalovacích krémech je zahrnuto ono SPF, tedy faktor ochrany před sluncem. Ale pokud chcete mít hezké opálení, tak je také dobré udělat si předem třeba i doma domácí peeling celého těla, který zbaví tělo od umřelých buněk. Jak o tom už bude dnešní kosmetický rádce s Vlastou Libotovskou?
1: Když budete chtít mít krásné, takové sjednocené opálení, tak předtím si udělejte peeling. Peeling celého těla a peeling pleti. Je to úplně jednoduchý, doporučím vám takový ten domácí peeling, anebo si můžete i zakoupit. Samozřejmě ty peelingy jsou. Takže domácí peeling. Stoupnete si do sprchy, koupíte si tu zakysanou smetanu, do toho dáte 5 polévkových lžic soli, nebo tam můžete dát 5 polévkových lžic kávy a na navlhčenou pleť krouživými pohyby budete masírovat vlastně celé tělo. Potom se osprchujete a nanesete si samozřejmě buď pleťové mléko, anebo si můžete nanést nějaký krém. Vynikající je samozřejmě i krém z kokosu. A milé dámy, opravdu na obličej, tam vám zase doporučím jiný peeling, je lehoučký, stačí do dlaně, když si dáte jakýkoliv olej, jestli si tam dáte olivový, slunečnicový, můžete dát třeba i dětský olejíček nebo kokosový olej a do toho si přidáte trošičku citronu nebo pomeranče, můžete přidat ještě buď tu hrubou sůl nebo cukr třtinový, nebo kávu si tam můžete přidat. Uděláte si takovou kašičku a zase na navlhčenou pleť nanesete krouživými pohyby, budete masírovat obličej, stačí 2 minutky, potom to opláchnete vlažnou vodou a nanesete si krém. Tímto je pleť připravená vlastně na takový to pěkný opálení sjednocený. A jak jsem říkala, nikdy nechoďte ven bez ochranného krému s SPF buď 30 nebo 50. A teď si řekneme něco o hydrataci, jak ji dodat. Jedna taková věc, rychlá, ráno vstanete, namočíte si ručníček do vlažné vody nebo do minerálky a nanesete na pleť na 5 minut a tím ona se nasaje vodou na celý den, co potřebuje. Hydrataci potom dodáváme i vnitřně, to znamená 2 až 3 litry minerálky vypít, to bych doporučila každý den. Určitě potraviny, které mají hodně vody, královna vody, to je okurka, takže hodně jíst ty okurky, rajčata, papriky, valit to do sebe horem dolem. A milé dámy, i ta okurka, ta vám dodá i hodně vody do pleti, takže stačí, když si jemně nastrouháte okurku, dáte si třeba 1 polévkovou lžici tvarohu nebo zakysaný smetany a nanesete si na obličej. Necháte klidně jenom 10-15 minut působit a tím ta pokožka se vám nasaje vodou a když to potom smijete, tu masku, máte ji nádhernou, takovou vláčnou, krásnou, potom stačí nanést jenom krém a budete maximálně spokojený.
2: Jestliže se cítíš sám, rád si s tebou pokecám, rád si s tebou někde sednu, mám ovšem podmínku jednu, můžem

Nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: Řekla bych, že už dlouho jsme v Šarmu nesportovali a přitom o nutnosti každodenního pohybu mluvíme každý týden. A tak dnes to trochu napravíme. Ne, nebudeme cvičit, nebojte se, nebudeme ani radit, ale rádi bychom vám představili muže, pro kterého je sport celoživotní láskou. Možná vás překvapí, že právě v Hradci Králové žije vicemistr Evropy v bojových uměních Lukáš Sýkora. Přišel jsem z Bratislavy, ve váhové kategorii do 66 kg má za sebou hned několik úspěchů. Ze Slovenska se přestěhoval do Hradce Králové, kam ho přivedla jeho rodina. Smyslem života je pro něho teď především malá dcerka, ale sport neopouští. No a Češi a Slováci se podle něho řadí ke špičce mezi zápasníky. Natáčel s ním Karel Sladký.
1: Byl jsem to 25 rokov v reprezentaci slovenské judě a urobil jsem vlastně to, že jsem vlezl do klece. Takže jsem začal zápasit v kleci.
2: Jak se dařilo v slovenské reprezentaci?
1: Jsem vlastně vícenásobný majster Evropy. Potom jsem vlastně presílal aj na brazilské jiu-jitsu, tam jsem vícenásobný majster Evropy do 60 kg a 66 kg. A plus ještě vlastně v tom MMA, takže tam mám vlastně 3 výhry.
2: No ale kondici pořád máte, je to na vás vidět. Udržujete se pořád sportovně?
1: Jak to vidět, chodím do Goodleg gymu, pánovi Hanzákovi, Vobrníkovi, to je vlastně hlavný rozhodčí v OKTAGONu, to je taká ta väčšia organizácia v České a Slovenské republike, takže u něho občas zápasím, ale chodím už len na vintage MMA, čo už jsou taky starší lidi a starší bolci, takže ideme tam, nedáme si do držky poriadne, len tak z lahučka, aby jsme na druhý den stali.
2: No, ale mluvit s vícemistrem Slovenska.
1: Dokonce je několikonásobný majstrem Slovenska.
2: No, tak to se jen tak nezadaří a tu možnost teď mám a posluchači taky. Jaký to je pocit? Bude to navždycky ve vás, že to máte tenhle ten titul?
1: Určitě. Každé ráno vstanete, pozrite se na svou postavu alebo na seba a teraz jste smutný, že nic so sebou nerobíte. Ale zase druhá věc je, že se zobudíte a víte, že máte zdravou dceru. A že jste zdraví vy, že je zdravá rodina a potom sa musí zase upútať na tie druhé veci, ktoré ho ťahnú, ako, že čo vás robí šťastným, hej? Určite vás robí šťastným, aj to judo, aj to MMA-ko, pretože na rovinu ja som taký, že ja mám rád, keď si ako zdám s niekým ako po papuli, hej? Ale pozor, na tej žinienke. No je niekde na ulici, alebo tak, hej? Pretože sme, každým svojím spôsobom sme takí nejakí gladiátori a ideme tam proste jeden druhý, ide oká, niekomu ubližiť, alebo tak. Ale zase v tom zápase si podáme ruky a jsme kamaráti a vieme ísť spolu na pivko. Takže si len pomeráme nejaké síly svojím spôsobom a jsme OK a je to.
2: Když sledujete vývoj MMA a bojových umění v dnešní době, jak to vnímáte, jak to vidíte?
1: Super, úplný luxus. Teraz máme super záštitu, tak vlastně tam je na Slovensku je vlastně Vlasto Čepo. On je sice z polovičky Srb a Slovák, ale za mě je teda nejlepší a samozřejmě Jirka Procházka, to je největší vzor.
2: Vysoká kvalita.
1: Určitě, aj česká, aj slovenská, tak to vidíme. Na Slovensku je Lajos Klein, tam je to hodně, hej, v České republice prostě je Denisa Procházka. Máme tu zaštitu veľa zápasníků, hej, já jsem taky, že já mám prostě dvou svojich favoritů a ostatní mám moc nezajímají.
2: Takže ti dva favorité jsou?
1: Procházka, no a Vlasto Čepo, no. Vzor byl vždycky můj trenér. Z toho dôvodu, že vlastne videl som, že drží stravu a má nejaký taký ten svoj kódex a podľa toho si ide, podľa toho kódexu. Myslím si, že keď som trénoval deti ako na Slovensku, tak tiež možno som bol nejakým ich vzorom, ale myslím si, že už potom došli na takú hranicu, kde najdu svojho vzora, toho väčšieho vzora. Hej. Pre mňa bol vždycky ten tréner proste.
2: Vzorom. V Bratislave.
1: Aj v Bratislave, aj tu v Českej republike, ktorý ma dostal ako zo všetkoho. No.
2: Kdo vás trénoval tady v Česku?
1: Michal Popelák. Ten bol ako veľký frajer.
2: Vám je kolik rokov?
1: Mne je 37 rokov. Teraz.
2: Do kolika let sa dá dělat bojové umění na té profesionální úrovni?
1: Dokedy ráno sa zobudíte a stanete z postele.
2: No, to ešte môžete.
1: Niekedy, keď idete na ten sparring, na tréning, dostanete od tých mladých chalanov, ktorí majú ten drive už. Sú to strelecké pušky, by som povedal. To je už je úplně na jiné úrovni toho MMA-ko, což znamená, že jsou komplexní, jak postojár, tak zemař. Takže za mě jako jsou velký frajery, ty mláli teraz.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.
1: Vážení redaktoři, ráda vás poslouchám a dávám hlas panu Jaroslavu Svěcenému. Vaše posluchačka je Mrázková, Hradec Králové. Tak za tato slova mnohokrát děkujeme paní Mrázkové, posíláme knížku a doufám, že nás bude i nadále ráda poslouchat. No a protože od příštího týdne nás čekají červencové Šarmy speciál, tak další ceny věnujeme opět v srpnu. To ale určitě neznamená, že byste měli přestat posílat hlasy pro naši desítku Šarmaň. Jak jste slyšeli, hlasování tady bude až do konce září. No a taky připomínám, že vstupenky na náš gala večer 23. října už jsou v prodeji na hkpoint.cz. No a to je pro dnešek vše. Snad už jen tradiční, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. A já se na vás budu těšit za týden v Šarmu speciál, kdy si o zdravém životním stylu budu povídat s Olgou Studničkovou Šípkovou. Tak hezký týden a opatrujte se, loučí se a krásné léto vám přeje Lada Klokočníková.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Česko získalo přes 12 miliard korun z výnosů z emisních povolenek. Organizátor na poslední chvíli zrušil tábory pro desítky dětí z dětských domovů. Dnes bude polojasno, v jihovýchodní polovině území oblačno, je zataženo s přeháňkami a teploty maximálně 25 stupňů. Dobré ráno, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Česko získalo přes 500 milionů eur, tedy v přepočtu přes 12 miliard korun z výnosů z emisních povolenek. Oznámila to Evropská komise. Celkem z takzvaného modernizačního fondu uvolnila 2,5 miliardy eur na energetické projekty v členských státech Evropské unie.
2: Modernizační fond shromažďuje výnosy z emisních povolenek a unijní exekutiva z něho nově podpořila celkem 51 energetických projektů v 11 členských zemích. Česko přitom získalo třetí nejvyšší částku. Investice podle Evropské komise pomohou modernizovat energetické systémy v průmyslu či dopravě a zároveň podpoří snižování emisí skleníkových plynů. Mezi podpořené projekty patří například dekarbonizace výroby tepla v systémech centrálního vytápění v Česku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: V 10 hodin dopoledne dnes skončí lhůta pro podání nabídek do soutěže na provozovatele rychlíkových vlaků mezi Prahou, Hradcem Králové a Trutnovem. Do tendru s předpokládanou hodnotou 3 miliardy 360 milionů korun se mohli dopravci hlásit od poloviny dubna. Aktuálně na trase jezdí České dráhy. Nový dopravce bude linku obsluhovat od prosince 2028 dalších 6 let. Desítky dětí z dětských domovů nepojedou na slíbený letní tábor. Organizátor spolek tábory Aurora je totiž na poslední chvíli zrušil. Český rozhlas na to upozornil školský ombudsman Štěpán Jílka. Dětské domovy zatím ani nedostaly zpátky peníze a předseda spolku není k zastižení. Štěpán Jílka popisuje, co může dělat.
3: Z těch jednotlivých zařízení vytáhnu informace, s kolegy se vlastně domluvím, zjistím podrobnosti a na základě toho můžu hromadně vlastně podat do ty hlášené organizace trestní oznámení a doplnit tak vlastně ty jednotlivé cesty, které ty dětské domovy volí po své vlastní ose.
1: Předsedu spolku Romana Kaláška se nepodařilo zastihnout našim reportérům telefonicky na adrese, kde podle obchodního rejstříku sídlí spolek ani doma. V dopise domovům, který máme k dispozici, vysvětluje zrušení táborů organizačními problémy. Také slibuje, že peníze vrátí. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele z minulého týdne stoupl téměř na 2600, oznámila to prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová s tím, že pátrání po přeživších dál pokračuje, stále se pohřešují desítky tisíc lidí. Finanční pomoc na obnovu infrastruktury nabídl například Mezinárodní měnový fond. Ve spolupráci s ním chce Venezuela vytvořit fond na opravu a výstavbu nových domů, ve kterých má být v přepočtu přes 4 miliardy korun.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
1: Dnes by mělo být polojasno, oblačno, na horách s malou pravděpodobností přehánky. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno a zataženo místy s doznívajícím deštěm nebo přehánkami. Večer bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 15.
0: Doprava.
1: Na Pražském okruhu směr Ruzyně v noci opravovali vozovku od sjezdu na D5 do Plzně mezi kilometry 24 až 25 je zavřený pravý pruh. Omezený je i nájezd z Rozvadovské spojky ve směru na Ruzyň. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Svijanský újezd havarovalo osobní auto. Na 64. kilometru narazilo do svodidel. Teď v místě odklízí následky nehody, kolona se tam netvoří. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. Na Dvojce už má slovo Vláďa Slezák.
4: Krásné dobré ráno, v pátek 3. července. Zdraví vás tedy Vláďa Slezák a Radomír a Radomíra slaví svůj svátek. A přidáme i Mariku Gombitovou a za chvilinku pohled do dnešních českých novin. Hezké dobré ráno.
0: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

Ještě jednou Marika Gombitová, hezké dobré ráno, 8 minut po páté a teď české noviny. Až velikosti pingpongových míčků dosahovaly kroupy, které padaly ve středu v podvečer na Vsetínsku. Lidé v Karolínce dokonce museli k jejich odhrnutí vytáhnout i profesionální náčiní. Hromady krup během dne nestihly roztát a držely se při okrajích silnic a v zahradách až do nočních hodin. Extrémní bouřky, které se přehnaly přes Beskydy, kromě toho přinesly také noční lokální záplavy. Například v okolí Velkých Karlovic spadlo za necelé 2 hodiny deště i kolem 100 litrů vody na metr čtvereční. Tak o tom píše dnešní Právo. Unikátní objev hlásí vědci Výzkumného ústavu pro krajinu. Odborný tým Modrá kočka v Beskydech našel dosud nejstarší známý buk v Česku. Padlo tím prvenství buku rostoucího na Mostecku, který je starý asi 470 let. Ten beskydský je podle expertů ještě o 21 let starší. Hned dvojí měření letokruhové série buku, který roste u Velkých Karlovic, ukázalo věk 492 roků. Tak o tom mimo jiné píše dnešní Mladá fronta dnes. No a Soudní dvůr Evropské unie včera potvrdil rekordní pokutu 4,125 miliardy eur, tedy 100 miliard korun, americké technologické firmě Google. Pokutu firmě v roce 2018 vyměřila Evropská komise za to, že Google podle ní zneužívá operačního systému Android k potlačení konkurence na trhu vyhledávacích služeb. Původní pokutu 4,342 miliardy eur unijní soud nižší instance v roce 2022 snížil o 5%, a to kvůli neshodě v jednom z bodů. I po snížení jde ale o nejvyšší pokutu, jakou kdy Evropská komise kterékoliv firmě dosud vyměřila. Tak právě tomuto se věnují dnešní Hospodářské noviny. A teď další písnička pro vás. S přáním hezkého rána.

0: Český rozhlas Dvojka. Počasí.
1: Má být slunečno a obvyklé teploty, čekáme polojasno s kupovitou oblačností, na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přehánkami. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy bude až 28, v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů Celsia. Posloucháte Dvojku.

Tak, to byla další písnička pro vás na dvojce a teď pár historických událostí. Třeba byly poprvé představeny vyšlechtěné jahody v roce 1806. Dánský spisovatel Hans Christian Andersen navštívil Čechy. Tenkrát mu u nás vadila nespolehlivost personálu v hostinstvích a psalo se rok 1834. A přidáváme třeba i rok 1897. Nejstarší obří kolo v Evropě ve vídeňském zábavním parku Prátr zahájilo provoz. Teď už pokračujeme další písničkou, tentokrát to bude Jiří Korn a Tvé stopy v písku, a nebo potom taky ABBA. Přejeme vám dobré ráno s dvojkou.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Sněmovna má dnes opět na programu třetí čtení novely jednacího řádu. Ta má omezit obstrukce při parlamentních debatách. Návrh koalice a části ODS počítá se zkrácením řečnické doby i u poslanců s přednostním právem. Proti se staví část opozice, podle které omezení není nutné. Národní galerie v Praze bude i nadále bez generálního ředitele nebo ředitelky. Ministerstvo kultury totiž zrušilo výběrové řízení. Podle ministra Uty Klempíře z Motoristů se bude řízení opakovat. Jeho cílem je najít takovou osobnost, která bude mít silnou mezinárodní vizi. Předchozí šéfku instituce Alisu Knast odvolal ministr v březnu. Od té doby zastupuje Olga Kotková. V Karlových Varech už jsou první hvězdy 60. ročníku filmového festivalu. Je tam i hollywoodský herec Dustin Hoffman, který dnes převezme křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii. Pořadatele festivalu už včera přivítali také Jesse Eisenberga a Harvey Keitla. Přiletěla také režisérka, scenaristka a herečka Maggie Gyllenhaalová, která dostane na slavnostním zahájení cenu prezidenta festivalu. Autobusové linky do Karlových Varů jsou před začátkem filmového festivalu téměř vyprodané. Dopravci proto na dnešek i prodloužený víkend nasazují posilové spoje. Cílem je zvládnout zvýšenou poptávku cestujících. Zájem se podle dopravců každoročně zvedá, hlavně v prvních dnech festivalu. Tenista Jakub Menšík končí na Wimbledonu ve druhém kole, s Bulharem Dimitrovem prohrál ve čtyřech setech. Karolína Plíšková také vypadla ve dvou sedách, nestačila na bývalou světovou jedničku Olgu Świątekovou. Postoupili naopak tři Češi, Linda Nosková vyřadila Kolumbiku Osoriovou, Marie Bousková Italku Grantovou a Jiří Lehečka Slováka Molčana.
0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno, oblačno, na horách se vyskytnou přehánky, ráno bude ještě oblačno v jihovýchodní polovině území, kde se mohou objevit i přehánky, večer pak bude oblačnost ubývat. Teploty 21 až 25, na jihu Moravy až 28 a v 1000 metrech na horách bude kolem 15.
0: Doprava.
1: Na dálnici D1 v Brně směr Ostrava už čekejte hustší provoz mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. Jsou to kilometry 194 až 196, zdržení je ale zatím minimální. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za 9 kříže začaly opravovat svodidla. Jsou na kilometru 169,5 v odstavném pruhu, je to v levotočivé zatáčce, pohybují se tam lidé a značení podél místa trochu zasahuje do pravého pruhu. Některá auta tam vybočují do levého, tak opatrně. A pozor v obci Albrecht v Jizerských horách. Silnice je tam momentálně neprůjezdná kvůli spadlému stromu. Hasiči překážku odklízí. Přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Vláďovi Slezákovi.
2: Příjemné dobré ráno. Chcete, aby do vás proniklo něco z Cimrmanovy geniality? Není nic jednoduššího, než se posadit na Cimrmanovu lavičku. Právě na ní tento týden herci divadla Járy Cimrmana dotočili druhou sérii cyklu Stop Járy Cimrmana. Za největším českým géniem vás vezmeme za chviličku v našem vysílání v pátek 3. července. Radomírům a Radomírám přejeme všechno nejí dnešnímu svátku a posíláme Čmeláka a skupinu Divokej byl. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Krásné dobré ráno, posloucháte dvojku Cimrmanovo ohniště, Cimrmanovo pádlo, anebo skalní věž Járy Cimrmana. Síť míst pojmenovaných po největším Čechovi je stále hustší. Herci divadla Járy Cimrmana po těch nově objevených putují už v druhé sérii České televize Stopy Járy Cimrmana. Tento týden cyklus dokončili, poslední klapka padla v severních Čechách. Tady je reportáž.
1: Akce, vidíte tamhle tu lavičku?
2: To vypadá, jako kdyby ji někdo udělal z jednoho kusu dřeva.
1: Jasan.
2: Já myslím, že to bude spíš topol.
3: Cimrmanova lavička, o níž se traduje, že kdo se na ně za soumraku posadí, toho osvítí dobrá myšlenka. Usedejí na ně teď průvodce pořadem Miroslav Táborský a herec Marek Šimon.
4: To dřevo je jasan.
5: Už jsem unaven a už to asi nezvládám, blábolím nesmysly.
6: My totiž teď točíme nejdelší dialog celého dílu a Mareček tam má nejdelší věty, špalky jako šílený podpatky. A přece jenom už je taky půl deváté.
3: Marek Šimon, čtvrtý nejstarší člen divadla Járy Cimrmana.
5: Pátý,
3: pardon.
2: Ten, co mluvil o tom, že Mareček má ty nejdelší špalky, tak mu je napsal.
3: A to byl režisér a scénárista Patrik Ulrich.
6: Nyní se nacházíme v Radvanci, nedaleko Sloupu v Čechách, v Pískovcových skalách, kde jsme našli lavičku Járy Cimrmana. Dlouho se o ní nevědělo, ale našla se někde na půdě místního zámku a Radek Matoušek,
3: místní cimrmanolog,
6: místní cimrmaniak, jí takhle krásně opravil.
3: Kde jste byli ještě teď v posledních dnech?
6: Tento díl se jmenuje Cimrman ve skalách, takže jsme prakticky pobývali celou dobu v Pískovcových skalách. Nejdřív to byly Prachovské skály, potom jsme se podívali na Pískovcový masiv podél řeky Jizery, takže jsme pluli na kánoji po Cimrmanově řece. No a pak jsme se přesunuli sem do sloupského města skalního.
7: Dáme jedny Mirkovi, všechno tak, jak jsme hráli, jo?
3: Miroslav Táborský tento týden natáčí Stopy Járy Cimrmana střídavě s filmem Bobule a bobulky na jižní Moravě.
2: No je to těžký, protože to je od sebe 350 kilometrů. Když jedno natáčení probíhá ve dne a druhý v noci, tak z toho vychází, že na spánek moc času nezbývá. No.
3: V každém ze 6 dílů nové série se Miroslav Táborský potkává s ostatními členy divadla Járy Cimrmana, včetně Zdeňka Svěráka nebo Miloně Čepelky a také s místními, kteří jsou často autory, respektive objeviteli Cimrmanových stop.
2: Objevujeme místa, kde bydlí lidé, kteří si rádi hrají, mají smysl pro humor a chtějí to jedno malé místo zkrášlit pro sebe a právě pro okolo jdoucí a taky je i trochu pobavit.
3: V dalších dílech druhé série tvůrci diváky zavedou například do Jevíčka, města, kde Cimrman opravoval hodinový stroj, do Frimburka až na dno Lipenské přehrady. Tam cimrmanologové pátrali po proslulém starobinci, v němž Cimrman dožíval, anebo do základní umělecké školy Járy Cimrmana ve Františkových Lázních. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Příjemné dobré ráno v 5.47, tak teď aktuálně nám prší v jižních Čechách, konkrétně v Týně nad Vltavou, Bechyni nebo třeba Protivíně. No a jinak má být slunečno a obvyklé teploty, čekáme polojasno s kupovitou oblačností, na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky, ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm a právě nebo taky přehánkami. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění, nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy bude až 28 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů. A jak bude o víkendu? V sobotu větrno, večer v severních Čechách přehánky, ráno bude jasno nebo skoro jasno, během dne většinou polojasno a odpoledne bude od severozápadu přibývat další oblačnost. Později večer se v severní polovině Čech začne lokálně vyskytovat déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy bude až 27 stupňů Celsia. No a v neděli to očekáváme velkou oblačnost s přehánkami, nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů a na jihu Moravy až 27 stupňů Celsia. A teď už Movie Star, další píseň ve vysílání Dvojky. Hezké dobré ráno.

0: Aktuální čas 5.52, stále posloucháte vysílání dvojky a takzvaně stačí jen nakousnout a udělat si pro ten dnešní den a dnešní ráno radost. Ano, právě teď tu pro vás máme další koláček štěstí. A kdo pak přichází?
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Chystala jsem se na dovolenou do Polska k moři a zkusila jsem si doma několika tery šaty a žádné mi neseděly. Tak jsem si sedla k počítači a vstoupila jsem hned do několika e-shopů. A objednala jsem si šaty růžové, modré, červené. Vrhla jsem se i na boty a přidala jsem si k zaplacení do košíku bílé baleríny, zlaté sandály a béžové tenisky. K novým botám jsem potřebovala novou kabelku. Líbila se mi světle růžová a taky mě okouzlily tyrkysové náušnice od řecké šperkařky. Domů mi přišly krásně zabalené balíčky. Dvoje šaty mi byly překvapivě velké, do těch třetích jsem se naopak nevešla. Boty mi tlačí všechny. A kabelka má sice hezkou barvu, ale je tak tvrdá, že jsem si odřela klouby na prstech, když jsem se jí snažila otevřít. Jen náušnicím nemohu nic vytknout. Snad jen to, že když jsem se v nich osprchovala, tak lehce zčarnaly. No a co z této mé zpovědi vyplývá? Že se nenechám odradit. A vám všem taky doporučuji, abyste si se mnou zaskandovali. Létu říkej yes a nahoď nový dres.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
0: Tak to byla speciální rada právě od Haliny Pavlovské. A za chviličku to už vás čeká třeba Iveta Bartošová a Karel Černoch a písnička V tom. Pokračujeme dál samozřejmě třeba s ranní dvojkou a těšit se můžete samozřejmě na naše milé průvodce Honzu Kovaříka a samozřejmě i Terezu Hazerovou. Tak se na to těšte, mějte krásný den, teď už vám posíláme další písničku a za chvilku i další nové zprávy. Vláďa Slezák vám přeje hezký den.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: Mým hostem bude influencerka, písničkářka a autorka Natálie Schejbalová alias Tali. Vzpomene si ještě na okolnosti prvního příspěvku, se kterým prorazila na internetu? Jaké reakce vyvolala básnická sbírka Nepřeháním u fanoušků, kteří do té doby znali především ze sociálních sítí? A chystá po svém multižánrovém debutu Kvalitní umění další hudební album? Také o tom bude naše povídání s Natálií Schejbalovou alias Tali.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Zlatý věk pařížských kabaretů v převratné době.
5: Zničila jste mi život.
4: A děsivá minulost.
6: Hledat pravdu často znamená otevřít monstru.
7: Tady mám šanci.
4: Záře reflektorů a temné stíny duše.
7: Musím žít dál.
4: Premiéra seriálu Montmartre. Dva díly v jeden večer.
8: Čekají tě krásné věci.
4: Poprvé ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
9: Šest hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
9: Na Karlovarský festival už přiletěl Dustin Hoffman, na místě je také Harvey Keitel nebo Maggie Gyllenhaalová. Oslavy 250. výročí americké nezávislosti i zápasy fotbalového mistrovství světa ohrožuje vlna veder. Dnes bude polojasno, v jihovýchodní polovině území oblačno s přeháňkami, teploty kolem 25 stupňů. Dobré ráno, na Dvojce začínají zprávy s Denisou Žižkovou. Do Karlových Varů přiletěla hlavní hvězda letošního festivalu Dustin Hoffman. Na slavnostním zahájení 60. ročníku převezme dnes křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii.
10: Několik hodin před Dustinem Hoffmanem do Varů přiletěl i herec Harvey Keitel, který rozdával podpisy už na karlovarském letišti. A na místě je i Jesse Eisenberg, který v červené čepici s kšiltem a svetrem uvázaným kolem pasu podepisoval fotky u Grand Hotelu Pup. Do lázeňského města zavítala také americká režisérka, scénáristka a herečka Maggie Gyllenhaalová. Ta osobně uvede v sobotu 4. července svůj nejnovější film s názvem Nevěsta, který i produkovala. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
9: Poslanci by dnes měli zahájit závěrečné schvalování koaliční novely stavebního zákona, která má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit povolování staveb. K hlasování o podobě předlohy se sněmovna s největší pravděpodobností nedostane. Očekává se delší debata, k novele se navíc sešlo zhruba 130 pozměňovacích návrhů. Česká bankovní asociace varuje před poplatky při platbách kartou v zahraničí. Doporučuje proto při nabídce dynamického převodu měny na terminálu vždy zvolit místní měnu. Jinak mohou platbu přepočítat podle nevýhodného kurzu a zbytečně prodražit. Kartou v zahraničí platí většina Čechů, jak ukazuje studie společnosti Visa. Demokratická republika Kongo hlásí už 1460 potvrzených případů eboly. Za den tak počet nemocných stoupl o více než 50, téměř 450 nakažených zemřelo. Epidemie, kterou Kongo vyhlásilo před 7 týdny, propukla na severovýchodě země a rozšířila se i do sousední Ugandy. Tam včera při sledování možného výskytu nemoci zdravotníci odhalili nákazu marburským virem. Nakazilo se jim asi 1,5 roční dítě. Počet případů i obětí letošní epidemie eboli je pravděpodobně vyšší. Humanitární pracovníci a vědci tvrdí, že zdravotnické úřady virus odhalily příliš pozdě. Vlna veder na východním pobřeží Severní Ameriky ohrožuje účastníky fotbalového mistrovství světa i oslavy 250. výročí americké nezávislosti.
11: Při sobotních velkolepých oslavách amerického dne nezávislosti má být ve Washingtonu 38 stupňů Celsia. 36 bude ve Filadelfii, kde se v rámci oslav hraje i osmifinále fotbalového šampionátu Francie-Paraguay od 5 hodin odpoledne na stadionu bez umělého chlazení. V kombinaci s vlhkostí má nastat pocitová teplota, kterou hráčská asociace FIFPRO považuje za zdraví nebezpečnou. Podobně se horko a vlhkost projevily při vítězství Portugalska nad Chorvatskem v Torontu a postihnou i duel Argentiny s Kapverdami v Miami. Lidem na oslavách i na stadionech odborníci doporučují hodně pít a vědět, kam se jít schladit. Z Filadelfie Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
9: Dnes by mělo být polojasno s kupovitou oblačností. Na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přeháňky. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Večer se bude vyjasňovat. Teploty 21 až 25, na jihu Moravy až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů.
0: Doprava.
9: Na dálnici D2 ve směru z Bratislavy do Brna zpomalte za Hustopečemi. Na kilometru 21,5 havaroval kamion, narazil do pravých svodidel a stojí částečně v pravém jízdním pruhu. Auta tam vybočují a brzdí se. Podobná situace je i na dálnici D7 ve směru ze Slaného do Prahy. Na 10. kilometru před sjezdem na Stehelčeve stojí kamion půlkou v pravém pruhu, i tam se vybočuje. A na D1 už houstne provoz na průjezdu Brnem směrem na Ostravu, brzdí se u Kývalky na kilometru 182 a nesouvislá fronta hlavní kamionu je pak až k omezení v Brně. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. Teď už ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
12: Dobré páteční ráno, provoz bude houstnout, před námi třídenní prodloužený víkend. Jak jsem tak pochopil na pražských silnicích, chcete-li prodloužený víkend super prodloužit, přidejte k němu pátek. No a nejsou-li ta auta v hlavním městě, musí být na cestě z hlavního města někam jinam. Platí to pochopitelně i pro další velká města, tak opatrně. Dnes ráno ve 4.30, kdy jsem z balkonku hleděl směrem k východu a čekal jsem, zda se zase ukáže ten kulatý žlutý nesmysl, jsem si uvědomil, že i v raním rozhlasáckém životě je to vždycky něco za něco. A tak jsem třeba Španělsko viděl hrát jenom první poločas, Chorvatsko a Portugalsko jsem si musel ráno přečíst, jak to dopadlo. No ale na druhou stranu potom, když se východ slunce dostavil někdy kolem 5:10 v údolím nad tou vodní nádrží, u které mám to štěstí žít, řeknu vám, stálo to za to. Tak doufám, že jste dnes při raním vstávání nemuseli obětovat příliš na to, co oplátkou získáte. Od nás získáte 2,5 hodiny, doufám, příjemné společnosti, nějakou tu muziku, zajímavosti, informace a taky si jako každé ráno zahrajeme audiokvíz. Tak ať se vám při pátku dobře vstává.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
1: Pevně doufám, že za 3 dny našeho působení, záskokového působení tady v ranním vysílacím čase, jste už přivykli tomu, že špek jsme z autorskoprávních důvodů ponechali Daliborovi a jeho partě, ale o hádanku jsme vás nepřipravili.
2: Ranní dvojka.
0: Audioquiz.
1: Tak tedy i dnes budeme hádat herecký hlas, který nějak souvisí s mrazivým létem na dvojce. Budeme hádat dámský hlas, nebude to úplně jednoduché, ale já nakonec věřím, že to dáte. Ta první ukázka je z rozhlasové hry To strašný kouzlo podzimu. Ta vznikla dramatizací povídky Miloše Urbana z knihy Mrtvý holky. Už ten titul napovídá, že opět se u toho hororového příběhu trochu budeme bát. Tak pozor, pokud jste po ránu citlivější, ať vás nevyděsím.
3: To je nádhera. A ta socha. To je to tvoje překvapení?
1: Teď vás vidím, jak kroutíte hlavou, jak nevyděsí. Takový milý hlas, taková romantická scéna. No jenom, že víte, jak to bývá v hororových příbězích. To napětí a skryté zlo se objevuje postupně.
4: Už bude skoro tma a bude pršet. Pojď, schováme se do oltánku. Tohle je trošku trapný.
3: Běž sám, já zůstanu tady.
4: A čeho se bojíš? Pitomí sochy?
3: Je zlá, má hrozně zlej pohled.
1: Zlej pohled. Socha. Kdo to tak asi mohl být? Ten ženský hlas Jana Nedbala dneska nehádáme a nehledáme. Chcete nějakou nápovědu do začátku? Tak třeba ta herečka studovala konzervatoř a katedru autorské tvorby a pedagogiky na DAMU. V roce 2016 si začala v divadelním slova smyslu něco s divadlem na Vinohradech a v tom angažmá je dodnes a můžete ji tam třeba vidět jako skvělou Lízu Doolittlovou v Pygmalionu. Teď to neskoušejte, teď je na mateřské. Tak, máte nápad? Pište mailem na dvojka@rozhlas.cz, SMS-kou na 722 220, teď jsem to zmastil, to číslo. Zkrátka na to číslo, které používáte pravidelně, to bude jednodušší. A já namísto klimatizace posílám severní vítr.

0: Nejen severní vítr, ale i páteční audio kvíz Ranní dvojky je krutý, zatímco v předchozích dnech se z vás jen sypaly tipy a často správné, tak při pátku po ránu jste na rozpacích. Prozatím přečtu jeden tip, který podepsala Jana. Keďže je to po slovensky, skúsim to, prepáčte. Mne sa vidí, že som počula Martu Vančúrovú, ale nie som si už istá, keďže ste spomínali, že je teraz na materskej. Jano, Marta Vančurová to vážně není. Přidám tedy nějaké indicie, abyste neřekli, že jsem na vás ošklivý a zlý. Tak třeba v roce 2022 se naše tajemná herečka z Mrazivého léta na dvojce vdala za hereckého kolegu. Žijí na statku, mají rádi koně. Hercem je i její švagr, přezdívá se mu český Belmondo. A strýcem této mladé dámy je slavný herec, kterého v 80. a 90. milovala snad každá tuzemská dívka. Přidám vám i co do ukázky, tak špicujte uši.
1: Už bude skoro tma a bude pršet. Pojď, schováme se do oltánku. Tohle je trošku trapný.
2: Běž sám, já zůstanu tady.
1: A čeho se bojíš? Pitomí sochy?
2: Je zlá, má hrozně zlej pohled.
1: To je jen ta barva, kterou jí natřili na oči.
2: Vidí do mě.
1: To jsem teda rád, že do tebe vidí aspoň někdo.
2: Říkám ti, běž si tam sám, já zůstanu tady. S paní pod hvězdama je přece to nejromantičtější, sám se to říkal.
1: Neblázni, to chceš spát tady, teď nasákneš jak houba.
2: Ne, nebudu spát tady, jsem se za skálou, tady.
0: Za skálou se vyspí, no, doposlechněte si to, až přijde na řadu tenhle kousek v Mrazivém létě na dvojce. Kamila s Tomášem si myslí, že by to mohla být Berenika Kohoutová. Michal zkouší Šárku Krauzovou Rozenou Vaculíkovou. A Josef, který nás poslouchá už léta v Německu, si zase myslí, že je to Markéta Dergelová. No, ještě chvíli vás necháme tápat, tohle je skupina Jelen, ještě pište a tipujte, pak přijde pravidelné odhalení. We'll be right back.

0: skupina Jelen. Někdo tady napsal, no koukám na to dneska po ránu jak jelen. Ten hlas zní krásně, ale tvář a jméno si nevybavím. Na druhou stranu opět tady došlo to k tomu, čemu říkám, v pořadu byl jednou jeden rok průlom. Přijde jeden okamžik, kdy se to najednou zlomí a skoro všichni začnou psát správně. Tak ještě než to odhalím, řeknu nějaké chybné odpovědi. Třeba Lenka z Přerova si myslí, že to je Zuzana Kajnarová. Lenko, není.
1: Audiokvíz odhalení.
0: Zhruba od chvíle, kdy jsem se zmínil o strýci, kterého milovali všechny dívky ve své době, jste všichni napsali správně, že to je Šárka Krausová, rozená Vaculíková. Tak vám tleskám, to se v rádiu nemá, ale Petr je na pozoru a zvládl to. A za odměnu těm, kteří to dali, a hlavně všem, kteří s námi ráno trávíte čas na jedné vlně, posíláme muziku. Tohle je nejdřív Tom Petty a pak si dáme One Way Ticket, což neznamená, že vás chceme někam odeslat. Klidně s námi zůstaňte tady na dvojce.

0: Káva o čtvrté.
1: To je vaše každodenní inspirace.
0: Životní styl.
1: Rodina.
0: Zdraví.
1: Finance.
0: Nebo volný čas.
1: Káva o čtvrté.
0: Vaše zkušenosti.
1: Nové trendy.
0: I odborný pohled.
1: Povídáme si o všem, co vás zajímá.
0: Káva o čtvrté.
1: Od pondělí do pátku po 16. hodině na Dvojce.
2: Dobré ráno, je 6:30.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Kriminalisté pátrají po totožnosti mrtvého muže nalezeného před týdnem poblíž Čelákovic u Prahy. Na sobě měl pouze spodní prádlo a na nohou jen jednu pantofli. Pitva odhalila, že nezemřel na následky cizího zavinění, ale kvůli zdravotní komplikaci. Policie se obrací na veřejnost s prosbou o pomoc při zjišťování totožnosti mrtvého. Uvedl to ve čtvrtek na webu Středočeské policie mluvčí Pavel Truxa. Kvůli začínajícímu filmovému festivalu v Karlových Varech posilují dopravci autobusové spoje do města. Dálkové linky jsou na víkend z většiny vyprodané. Posilové spoje mají pokrýt zvýšený zájem cestujících během festivalu. Největší nápor bývá podle dopravců právě na jeho začátku. Letní tábory pro děti z dětských domovů zrušil na poslední chvíli spolek Tábory Aurora. Domovy zatím nemají zpět zaplacené částky a předsedu spolku se nepodařilo kontaktovat. Spolek uvádí, že za zrušením stojí organizační potíže a peníze vrátí. Pomoci s náhradním programem má sbírka, do které už lidé přispívají. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů dnes navštíví Maďarsko. V hlavním městě Budapešti bude jednat se šéfkou maďarské diplomacie Anitou Orbánovou. Mluvit mají hlavně o prohloubení spolupráce ve střední Evropě a na západním Balkáně. Macinka se plánuje setkat i s dalšími politiky, včetně zástupců opozičního Fidesu. Fotbalisté Portugalska postoupili na mistrovství světa do osmifinále a zahrají si se Španělskem. Portugalci i díky gólu Ronalda porazili Chorvaty 2-1, Španělé si poradili 3-0 s Rakouskem.
0: Počasí.
2: Čekáme polojasno s kupovitou oblačností. Na horách se mohou objevit přehánky. Ráno v jihovýchodní polovině území bude ještě oblačno, zataženo a místy doznívající déšť. K večeru se pak bude vyjasňovat. Teploty dnes 21 až 25, na jihu Moravy až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů.
0: Doprava.
2: Na D1 se prodlužuje kolona na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony zastavují v pravém pruhu už na 176. kilometru. Osobní auta jedou rychleji v levém pruhu. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy ze Slaného se zdržíte u letiště. Je tam zúžení do jednoho pruhu a kolona je zatím asi na 10 minut od Středokluk. A krátká kolona je teď také na příjezdu do Kbelské ulice do zúžení z Cínovecké ve směru s Ústí nad Labem. Přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Honzovi Kovaříkovi.
3: 3:07, 3.7. to bude určitě něco znamenat. Sedmičku máme ve zvyku považovat za šťastné číslo. Tak co nás čeká ve zbytku času, než hodiny doběhnou do 7? Vypravíme se, a před prodlouženým víkendem to podle mě není špatný nápad, vypravíme se na zámek. Připomeneme vám, že s pátkem končí první týdenní kolo naší letní pátračky mrazivého léta na Dvojce. Zahrajeme nějakou muziku a taky budeme sledovat ten stále ještě rozehraný zápas na světovém šampionátu v Kopané. Švýcarsko-Alžírsko po poločase 1-0. Píší zatím na ČTK. Jakmile to nějak dopadne, dám vám vědět, zejména vám, pánové, kteří po ránu v tom chvatu nemáte často sledovat jinde, třeba na radiožurnálu Sport. To je naše sesterská stanice. Co budeme hrát? Janu Kirchner, Helenu Vondráčkovou a nebo třeba už za okamžik Robbieho Williamse.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví. Ranní Dvojka s Janem Kovaříkem.

0: Ještě si dovolím 8 minut po 6:30 jednu reminiscenci k té dnešní audiohádance. Pepa mě totiž rozesmál. Pepa je zkušený muž, podotýkám, od roku 1977 žije v Německu, tenkrát v tom ošklivém západním, dnes už je to jedno Německo, a Pepa mi k tomu napsal: Krausová, jo, to jsem nemohl vědět, páč nejsem dívka, nebyl jsem tudíž do jejího strýce zamilovaný. Ano, Pepo, chápu, omlouvá vás to a nebojte se, poneděli zase přijdou jiné audiokvízy. Aniž bych chtěl cokoliv prozrazovat, ne, nebojte se, nebudeme celý měsíc hádat herecké hlasy. My jsme rozhlas a umíme rozhlásit kdeco a rádi pracujeme se zvukem. Mimochodem, odbočka, kdysi na vysoké škole nám jeden profesor vyprávěl, že když začínala televize vysílat, vypsali takové, dnes bychom řekli, veřejné výběrové řízení na to, jak se tomu novému vynálezu bude říkat. A víte, co byl jeden z nejoriginálnějších názvů, který přišel do té soutěže? Po vzoru Rozhlas někdo navrhoval, že by to mohl být Rozkuk. Tak nevím, na co se dneska večer v Rozkuku podíváte. My se teď podíváme na jeden krásný zámek, kde mají, dávejte bacha, štít z želvýho krunýře, vycpaného nilského krokodýla, hroší zuby. A není to v Egyptě. Stačí se vydat na zámek v Libochovicích na Litoměřicku, kde nachystali novou expozici, ve které návštěvníkům ukazují vůbec nejcennější exponáty, které pozbírali na cestách tamnější šlechticové z rodu Herbersteinů. Tak přijměte naše rozhlasové pozvání.
1: Vaše největší skvosty jsou tady. Jsou to naše nejstarší hlavně. Předměty, které návštěvníkům ukazujeme, jsou to mumifikované lidské lebky, chodidlo a ruka, a jsou 4,5 tisíce let staré. Dole potom jsou vázičky ze stejného období.
2: Popisuje kastelánka zámku Michaela Prokopova.
1: On jako aktivně sám nikde žádných výzkumů nebo průzkumů se neúčastnil. A víme, že právě tyhle mumie zakoupil normálně v Káhiře na trhu. Jako suvenýr. V té době to byla úplně běžná věc.
2: Otázka určité prestiže mít svoji mumii na zámku. Tady už je instalovaný obrovský kus vycpaného krokodýla.
1: Tak je to krokodýl nilský a byl uloven v roce 1912 posledním šlechtickým majitelem našeho zámku Janem Josefem Herbersteinem v Africe. A v současném roce právě prošel takovým čištěním, napustila se mu ta kůže a dostal i nové zuby.
2: Tady je další salonek. Tentokrát to vypadá na lovecký.
1: Jsou to vlastně dvě knihovny, které jsme ale doplnili právě sbírkovými předměty, fotografiemi a úlovky z cest k posledního majitele.
2: Tady je menší krokodýl, ten už zuby má.
1: Na krokodýl měl zřejmě hrabě slabost, protože ještě potom v jeho pracovně máme úplně maličkého krokodýlka, mláďátko.
2: A tady je i nějaký štít, ten taky vypadá z krokodýla, ale...
1: Ano, ten je z krokodýla, to je vlastně taky ten štít afrických domorodců na ochranu a tamhle na protější straně jsou potom další štíty, ten spodní kulatý je z hroší kůže a tím, ten nad tím určitě poznáte, to je želva.
2: Jako jedni z prvních prohlídkovou trasu viděli Ela a Vanda z Lámalovy.
3: Mně se líbila asi nejvíc ten mumie, bylo to takový zajímavý, no.
4: No tak, tak je to zvířata tam byly zajímavý, jakože.
3: Ten krokodýl tam byl.
4: Opice nebo lemura, to nevím, co to byla, a antilopy, čápa černýho.
2: Na zemi leží spousta chlupatých zvířat, respektive kůží stažených. Na co teď koukáme? Co to je za zvíře?
1: No tak to je kůže opice. Jo, udělala i takovou trochu osvětu. Nebylo to jenom o takovým tom bezhlavém lovu, jako známe třeba z jiných zámků, ale víme, že právě Herberstein se i s těmi sbírkami jako by chlubil a i veřejnosti ukazoval.
2: Správci zámku vybírali jednotlivé exponáty ze zhruba tisícovky předmětů, které tu po hrabě Herbersteinovi mají. Z Libochovic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: Berte tuhle ranní reportáž jako pozvánku k návštěvě o prodlouženém víkendu. Pokud byste chtěli vědět, jaké zámky máme rádi my, tady naše tříčlenná malá osádka, která pro vás ráno vysílá, tak kolegyně Tereza Haserová, editorka ranní dvojky, má nejraději Opočno. Pšt, nikomu to neříkejte, ale o víkendu tam bude i provázet. Mistr zvuku Petr, ten propaguje české zámky, doslova, český Šternberg nebo český Krumlov. No a já jako rodák z Plzně asi nepřekvapím, můj oblíbený zámek se jmenuje kozel, pač tam nás paní učitelka v první třídě vzala na první školní výlet. Chystáte se na nějaký zámek? Napište mi něco o svých cestovních plánech na ten prodloužený víkend. Nevěřím, že by někdo na 3 dny letěl na Copacabánu, ale na nějaký krátký, na otočku výlet k moři by to možná taky bylo. Zkrátka dobře, kdo chce, může napsat, pochlubit se, rádi zveřejníme. Teď už Helena Vondráčková.

0: Tak žádná Copacabana mezi vašimi cestovními plány není, ale Karel píše, že za 3 dny se dá jet na otočku k Baltu. Dvakrát přišlo info, že když přidáte k prodlouženému víkendu 4 dny dovolené, je z toho nakonec 9 dní volná. Ano, a Katka ta navrhuje k návštěvě něco v okolí Tábora, třeba Choustník. Je velmi nespravedlivé, že jsem z předchozí hitparády našich oblíbených památkových objektů vynechal produkční Šárku, to proto, že zrovna šla pro kafe, a tak to teď napravím. Šárka, pokud jde o zámky, má ráda Červenou Lhotu a potom taky Visací zámek. No nic, tak pojďte hrát něco jiného. Tohle je Jana Kirchner, moje oblíbenkyně. Bude mi lehká zem. Tím nic nenaznačujeme, ale je to stylová píseň do mrazivého léta na dvojce, řekl bych. Je pátek, přátelé, radujte se už jenom z téhle prosté skutečnosti, a pokud někde musíte být v 7, tak bacha, už nemáte ani 15 minut.
1: Mám pěknou sirku v zubech, krempu do čela a pota zpuchřela mi vrásky nedělá.

0: Po ránu bývá čas důležitý, teď je veledůležitý, je přesně 6.51 a vám zbývá 5 hodin a 9 minut na to, abyste nám poslali svůj tip do prvního týdne pátračky mrazivého léta na dvojce. Hledáme osoby, osobnosti a postavy z hororových a mrazivých příběhů a jen opakuji, prosím, své tipy vyplňujte výhradně do webového formuláře na stránkách dvojky, kde ho hledat vpravo nahoře, to je přesně naopak oproti slavnému vlevo dole. Tak a poslední indicie pro toto pátrání je připravena v našem vysílacím systému právě teď.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
3: Za svou nesmrtelnost nevděčím jen temným silám, ale především irskému spisovateli Bramu Stokerovi. Ten mě na konci 19. století přenesl ze starých legend na stránky svého slavného románu a proměnil mě v postavu, kterou dnes zná celý svět. Můj temný příběh se dočkal mnoha filmových zpracování, z nichž vyniká kultovní snímek z roku 1992, kde mě nezapomenutelně stvárnil britský herec Gary Oldman. Pozadu však nezůstaly ani divadelní adaptace. Mrazivý muzikál geniálního skladatele Karla Svobody a textaře Zdeňka Borovce, nesoucí v titulu mé jméno, dodnes patří k tomu nejlepšímu z české hudební produkce.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: 36. sezonu Toboganu zakončíme v pražské Ypsilonce. Vzpomínat budeme na jejího zakladatele Jana Šmída, který by v těchto dnech oslavil 90. Chybět nebudou jeho ratolesti, ale ani Lilian Malkina, Oldřich Navrátil, Jaroslava Krečmerová, Jan Jiráň a ansámbl Ypsilonky.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
3: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Jednací řád sněmovny by se od příštího roku mohl změnit. V Chemice Orlen Unipetrol v Litvínově se dnes uskuteční havarijní cvičení. Bude polojasno, na jihovýchodě zataženo, teploty až 25 stupňů. Dobré ráno, u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Obstrukce ve sněmovně by od příštího roku mohly být menší. Zajistit to má novela jednacího řádu, kterou by dnes měla schvalovat sněmovna. Novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS má omezit řečnickou dobu, hlavně při debatách o programu schůzí. Týkat by se časový limit mohl nově také poslanců s takzvaným přednostním právem. Podle Jaroslava Foldyny za SPD ale není omezení řečnické doby nutné.
4: Já se opravdu domnívám, že obstrukce jsou součástí demokracie, jsou nepříjemné, ale jsou součástí principu a je to o nás, jestli se jsme schopni domluvit. Podpořím návrh, který koalice předložila, nicméně mám s tím ohromný problém.
3: Pro úpravy jednacího řádu jsou i všechny opoziční strany, třeba TOP 09, ale návrh podpoří jen pokud budou změny platit až od příštího volebního období. V rafinerii Orlen Unipetrol v Litvínově se dnes od 9 do 11 hodin uskuteční plánované havarijní cvičení. Hasiči a záchranářské složky budou nacvičovat simulaci úniku zkapalněného amoniaku při plnění železniční cisterny na výrobě čpavku. Součástí cvičení bude také nácvik záchrany zasaženého zaměstnance a zastavení úniku nebezpečné látky. Krátkodobě bude kvůli tomu omezen provoz na silnici první třídy číslo 27 vedoucí podél rafinerie.
5: Podle vedení chemičky je cílem cvičení prověření účinnosti havarijního plánu skupiny Orlen Unipetrol. Test koordinace podnikových hasičů a provozních zaměstnanců při řešení mimořádné události, včetně evakuace osob. Během cvičení, které nepřesáhne hranice výrobního areálu, se mohou ozývat výstražné signály. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas.
3: V Karlových Varech začíná 60. ročník filmového festivalu. Dorazily na něj už všechny zahraniční hvězdy slavnostního večera. Publikum tak v sále hotelu Thermal pozdraví i herec Dustin Hoffman.
6: Dvojnásobný držitel Oscara letos převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Na festivalu Dustin Hoffman uvede osobně i projekci filmu Absolvent, který z něj před téměř 60 lety udělal hollywoodskou hvězdu. Hello, darkness, my old friend. Na karlovarskou přehlídku dorazí i další Oscarem oceněná filmová hvězda, Juliette Binocheová. Francouzskou herečku si diváci můžou pamatovat třeba z romantické komedie Čokoláda. V ní si zahrála cukrářku, která dokáže přesně odhadnout chutě a vášně svých zákazníků. 60. ročník karlovarské filmové přehlídky můžete navštívit až do 11. července. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
3: V ukrajinském hlavním městě Kyjevě je dnes den smutku. Včera ho vyhlásil tamní starosta Vitalij Kličko poté, co na ukrajinskou metropoli rozsáhle zaútočila Moskva. Při ruských úderech zemřelo nejméně 27 lidí. V Kyjevě jsou proto dnes vlajky spuštěné na půlžerdi a jsou zakázané všechny zábavné akce. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský novinářům potvrdil, že Rusko může za útok čekat odvetu.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude polojasno s kupovitou oblačností, na horách by se mohly objevit přehánky, ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno a zataženo, místy doznívající déšť, k večeru se bude vyjasňovat. Teploty dnes 21 až 25, na jihu Moravy až 28 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 15.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 připomínáme silný provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Kolona kamionu v pravém pruhu se sune od 174. kilometru až k omezení u D2 na 196. kilometru. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Kladna a Slaného postojíte asi 10 minut před letištěm. V koloně je tam zúžení do jednoho pruhu a fronta je od Středokluk. A dost ucpaná je v Praze také ulice k Barandovu směrem do centra. V kopci před Vltavou pokládají nový asfalt a jede se jedním pruhem. Opět je to asi na 10 minut. Přeji vám šťastnou cestu. Teď už pokračuje ranní dvojka.
7: Pátek 3. července na hodinách 7.04, pár drobných k tomu. A vy mi jako o život píšete, že vpravo nahoře na našem webu to nemůžete najít. Tak přátelé, opakování je matka moudrosti. Do vyhledávače pište dvojka.rozhlas.cz, enter, otevře se vám webová stránka dvojky a na ní veliký banner s nápisem Na dvojce mrazivé léto, jsou tam ty zrcadlové brýle a pod tím veliká klikací plocha Poslouchejte. A hned pod ní vpravo je vyplňovací formulář nadepsaný Mrazivé léto pátračka. Má okénka vaše jméno, vaše příjmení, váš e-mail, hledaná postava. Kdo to nenajde ani po téhle instruktáži, ten by neměl hrát. Tak, to nebylo fér moc ode mě, ale dobře. Kdo to nenajde ani po téhle instruktáži, řekne si o pomoc někomu, kdo je poblíž. Domluvíme se takhle. Stihněte to do 12 hodin, aby měl Honza Rosák po 13. ve šťastné cestě co nejplnější košík s vašimi odpověďmi. Pravidelně jich chodí stovky až tisíce. Já se nedivím, takový víkend pro dva s polopenzí v luxusním hotelu v Karlových Varech, to už stojí za to. O čem budeme mluvit v následující půl hodině? Půjdeme na svatbu a taky na zámek. A z muziky třeba Milli Vanilli, Berlin anebo Anaka.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví. Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.

0: 7:09 sypu si popel na hlavu, protože Václav mi připomněl, že často hledáte ten formulář na mobilech. Václave, děkuji, to mě vůbec nenapadlo. Na mobilech, píše Václav, to lidé nemají vpravo nahoře, ale musí scrollovat dolů, než narazí na formulář. Tak tedy mea culpa, mea maxima culpa, všechno beru zpátky, hledejte formulář nejlépe, jak umíte, on tam někde bude, buď vpravo nahoře, nebo vlevo dole. Proti mně u druhého mikrofonu dvojky už je zcela nespochybnitelně naše pravidelná spolupracovnice Karolina Dobešová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: A budeme, představte si to, my dva mluvit o svatbách. Nesnad, že by někdo z nás měl nějaký takový záměr, ale to proto, že v létě se lidé obecně nejčastěji berou. Taky jsme tady s Karolinou spekulovali, zatímco jste poslouchali Anuka, že ten třídenní víkend k takovému nápadu vyloženě svádí. No tak budeme si povídat o tom, co nosíme na sobě na svatbách. Bílé svatební šaty, tady všichni považujeme v našich zeměpisných šířkách za tradici, ale bylo to tak vždycky, Karolíno?
1: Nebylo. Až do 19. století si nevěsty v Evropě většinou na svatbu oblékali své nejlepší oblečení bez ohledu na barvu.
0: Ano.
1: Bílé šaty proslavila až britská královna Viktorie, když si je vzala na svou svatbu s princem Albertem v roce 1840. Asi by nás napadlo, že bílá měla představovat čistotu a panenství, ale historici upozorňují, že ve skutečnosti šlo o symbol bohatství. Bílá se totiž špatně čistí a její údržbu si v té době mohla dovolit jen šlechta. Bílé šaty se tak na nějakou dobu staly nedostižným trendem, který postupně přerostl v evropskou tradici.
0: Ano, bílá se špatně čistí, mohu potvrdit. Jak pak je to ve světě s těmi nevěstami, kterou barvu oblékají nejvíc?
1: Nejvíce oblékanou svatební barvou na světě je červená. Je tradiční pro skoro 3 miliardy lidí. Nosí se hlavně v Asii, například v Indii, Číně nebo ve Vietnamu, kde symbolizuje štěstí, prosperitu a dlouhý společný život. Bílá je v těchto koutech světa naopak spojována se smutkem a s pohřby. Ale neplatí to pro všechny kouty Asie. Třeba v Japonsku nevěsty oblékají shiromuku, sněhově bílé kimono, které symbolizuje, že žena opouští původní rodinu a je připravena takzvaně obarvit se zvyky nového manžela.
0: Rozumím, vstupuje do toho svazku jako nepopsané plátno, jako tabula rasa.
1: Je to tak?
0: A co takové svatební doplňky? Já vím, že u nás se říká, že máme mít něco modrého,
1: starého
0: půjčeného, závoj. Jak to je ve světě?
1: Něco modrého se stále dodržuje v Anglii, odkud k nám tato tradice také přišla. A co se týká třeba toho závoje, tak ten hraje důležitou kulturní roli například v Turecku. Má na rozdíl od nás červenou barvu a nevěsta se do něj zahaluje večer před svatbou na takzvaný večer heny, kdy jí rodina pomaluje ruce. Henové malování je důležitým svatebním doplňkem také v Indii. A v Nigérii je zase třeba oblíbený pestrobarevný turbán, kterému se říká gele, kterým si žena zakrývá vlasy.
0: Čímž se logicky dostáváme k pokrývkám hlavy, co takový svatební klobouk, ty jsou taky trendy?
1: No to jsou. Žádná nevěsta v Kazachstánu se neobejde bez saukele, vysokého špičatého klobouku se závojem, který je nejdražším prvkem celého svatebního outfitu. Také v Peru nevěsty holdují kloboukům, zdobí si je třeba střepci a barevnými výšivkami. A když se vrátíme znovu do Japonska, tak tady nevěsty nosí velký bílý čepec ve tvaru obráceného půlměsíce, kterému se říká tsunokakushi. Podle tradice zakrývá symbolické rohy žárlivosti, pýchy a hněvu. Japonská nevěsta tím tak dává najevo, že vstupuje do manželství s pokorou a s klidem.
0: Tak řekl bych, že nevěsty jsme probrali dostatečně. A co nosí ženichové?
1: No, to je pravda, na pány bychom neměli zapomínat. Možná bychom čekali, že to pánské svatební oblečení nebude tak kulturně rozmanité jako u nevěst, ale opak je pravdou. Třeba ve Skotsku je dodnes běžný kilt s kostkovaným vzorem, který odkazuje na rodinu ženicha. V Indii muž zase obléká bohatě zdobený kabátec, zvaný šervání, a na hlavě má turban a na obřad přijíždí na bílém koni v průvodu příbuzných. V Japonsku se zase nosí slavnostní černé kimono s rodovými znaky. Takže podobně, jako to bylo s tou bílou u nevěsty, ani u pánů neplatí, že by ve světě dominoval evropský oblek. No a na závěr nezbývá, než dodat, že hlavní je, aby si snoubenci svatbu hlavně užili, ať už jsou jejich zvyky a oblečení jakékoliv.
0: A já dodávám jako zkušený muž, aby jim to dlouho vydrželo. Za zajímavý pohled do světa

0: 7 hodin 22 minut při pátku po ránu jsme byli už jednou reportáží na zámecké návštěvě, pak jsme vám řekli, jaké zámky máme rádi a v zámeckém tématu s dovolením při pátku pokračujeme. To protože Národní památkový ústav opět připravil projekt po stopách šlechtických rodů. Některé zámky proto mají speciální okruhy nebo zařadili novinky do svých expozic. Čemu konkrétně se ten letošní projekt věnuje, nám prozradí Tereza Haserová. Dobré ráno, Teresko.
1: Dobré ráno, Honzo. Tak já bych rovnou začala tím, co to vlastně ten projekt je. Ten projekt Národní památkový ústav totiž dělá už od roku 2011 a vždy se to věnuje tomu, aby představil šlechtické rody, tak jak formovali české země nebo třeba tak, jak žili. No a v letošním roce, tak v roce 2026 tedy, tak se věnuje šlechtě na cestách. Zaměří se na to, proč a kam cestovali, jak se příslušníci věhlasných i méně známých rodů vydávali na cesty a jak se ten jejich zájem o blízké i vzdálené kouty světa pomalu promítal třeba i do interiéru těch zámků anebo do jejich běžného života.
0: Vždycky, když mám nějakou příležitost vidět na zámku, co z cest přivezli, říkám si, jak to asi sakra tenkrát dělali. Tak kam se máme vypravit za novinkami?
1: Já bych doporučila letos novou expozici například v Červeném Poříčí. Návštěvníci se dozví, jak se cestovalo na přelomu 19. a 20. století. Budou tam autentické exponáty ze sbírek památkových objektů Národního památkového ústavu, takže uvidí návštěvníci, co si aristokraté balili na cesty, jaké suvenýry si pořizovali domů, jakým způsobem je ty vzdálené země okouzlovaly. To se také odrazí v tom, jaké módní doplňky, porcelán, kosmetiku, památky z loveckých cest na těch zámcích uvidíme.
0: Upravenou trasu si v rámci tohoto projektu připravil také zámek v Telči.
1: Je to tak. Tam si připravila hraběcí rodina podstatských Lichtenstein také zajímavou expozici, která se teda týká samozřejmě té hraběcí rodiny.
0: My rozumíme, že hraběcí rodina nepřipravila, ale jde o jejich cestování.
1: Přesně tak, jde o jejich cestování. Opakovaně totiž cestovali po Evropě, ale také do vzdálenějších destinací jako Afrika nebo třeba jihozápadní Asie. No a právě tady tímto se bude zabývat zdejší expozice. No a také tam uvidíte Tatru 17 Faeton z roku 1928. Nebude to ta, kterou tento rok Drot využíval, ale bude to stejný typ, který zapůjčil soukromý majitel.
0: Ano, řekla hrdá rodačka z Kopřivnice o Tatře. No a do třetice Horšovský Týn s japonskou stopou.
1: Horšovský Týn s japonskou stopou je velmi zajímavý a to především protože tam se seznámíme s příběhem Mitsuko Kundhof Kalergi, první Japonky žijící v Evropě.
0: Kde se tu vzala?
1: Vzala se tady tak, že si vzala Heinricha Kundhof Kalergiho. No a právě díky tomu sňatku tak se poté přestěhovali také do Evropy. Měli spolu dokonce 7 dětí. No a tato žena, tato Japonka žijící tady u nás, tak ta byla také velmi schopná, protože poté, co její manžel zemřel, tak se o ty děti dokázala sama postarat. No a dokonce i ona sama spravovala celé panství. Je tam také jedna zajímavost, která se týká jejího syna.
0: A je mrazivá,
1: přesně tak. A to takže si v Berlíně její syn pořídil egyptskou mumii. On již tvrdil, že jde o princeznu a zacházel s ní, jako by byla živá. A tady tuto mumii, tady tento exponát v dřevěné rakvi, tak můžete právě v rámci tady tohoto projektu, tedy Šlechta na cestách v Horšovském Týně, vidět.
0: Přátelé, tu mumii vykopali v roce 1970, děsili se, co to je za hrůzný nález a teprve pak se domákli, že to je ta egyptská. Další typy na výlety, třeba Březnice, Lisice, Opočno, Konopiště, Slatiňany nebo Hradec nad Moravicí. To jsou naše doporučení a tohle už je Julie.

0: Hezké ráno, je 7:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Poslanci by se dnes měli zahájit závěrečné schvalování koaliční novely stavebního zákona, která má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit povolování staveb. K hlasování o podobě předlohy se sněmovna s největší pravděpodobností nedostane. Očekává se delší debata k novele, se navíc sešlo zhruba 130 pozměňovacích návrhů. Při platbách kartou v zahraničí si můžete zbytečně připlatit kvůli nevýhodné konverzi měny. Upozorňuje na to Česká bankovní asociace. Ta doporučuje při takzvaném dynamickém převodu vždy zvolit platbu v místní měně, ne v českých korunách. Podle studie společnosti Visa platí kartou v zahraničí přes 60% Čechů. Odhalením pamětní desky ve Střezeticích začnou dnes odpoledne třídenní vzpomínkové akce ke 160. výročí prusko-rakouské bitvy u Hradce Králové. Jejich vrcholem bude v neděli odpoledne rekonstrukce bitvy u vesnice Chlum. Stovky členů historických jednotek v ní přiblíží jednu z nejvýznamnějších bitev evropských dějin. Dnes a v sobotu se hlavní program bude konat v Hradci Králové. V newyorské multifunkční hale Madison Square Garden začala svatební oslava americké popové zpěvačky Taylor Swift s fotbalistou Travisem Kelceym. Očekává se, že bude trvat až do konce víkendu. Dorazit má asi tisícovka hostů a vystoupit celá řada hudebních celebrit. Švýcarští fotbalisté zdolali na mistrovství světa v prvním kole play-off ve Vancouveru Alžírsko 2-0. V úterý se o postup pokusí znovu ve Vancouveru proti vítězi zápasu mezi Ghanou a Kolumbií.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme polojasno s kupovitou oblačností. Na horách by se mohly objevit i přehánky. Ráno v jihovýchodní polovině území bude oblačno, zataženo místy s doznívajícím deštěm. K večeru se pak bude vyjasňovat. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravě až 28 a v tisíci metrech na horách bude kolem 15.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 připomínáme silný provoz a kolony na příjezdu do Brna z Prahy, aktuálně od 174. kilometru. Kamiony zastavují o kus dál v okolí Kývalky na 182. Celé se to rozjede až v omezení na 196. kilometru. Osobní auta se zdrží okolo 25 minut. V Praze komplikuje dopravu omezení opravy u letiště ve směru do Prahy. Je tam zúžení do jednoho pruhu, je tam zhruba 10-minutová kolona od Kněževsi a chvíli se zdržíte před sjezdem na letiště i ve směru z Prahy, a zatím dobře průjezdná je v Praze Kbelská ulice před omezením v obou směrech. Přeji vám šťastnou cestu, pokračuje ranní Dvojka s Honzou Kovaříkem.
2: 7:33, 3.7. Dobré ráno, jak tak poslouchám zprávy, už zase neplatí, že nejrychlejší cesta na dovolenou je letadlem. A ostatně na 3 dny stejně nemá smysl nějaké ty fronty na letiště stát. Raději sedněte do vlaku, zajeďte do Bratislavy nebo se vydejte po vlastní ose do Orlických hor. To nejsou náhodně vybrané destinace, to jsou místa, kam vás vezmeme v ranním vysílání Dvojky v následující půlhodině. A taky budeme hrát. Nejdřív ze všech je na řadě Donna Summer.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví. Ranní Dvojka s Janem Kovaříkem.

Léto roku 69 bylo vydařené, vím to jistě, na jeho konci jsem se narodil. Já vím, že to už mnozí o mě víte, ale jsem ten typ rozhlasového moderátora, který má rád, když jsou posluchači spolutvůrci našeho vysílání. Jakoby to tušil třeba Míra, který tráví léto na chalupě, ale bez rádia si to nedovede představit, protože napsal vzpomínku na rok 2011, kdy začínal ten projekt Národního památkového ústavu o šlechtických rodech. Byl totiž u toho, a protože miluje Rožmberky, tak měl tu čest hrát Petra Voka z Rožmberka na té zahajovací tiskové konferenci. A víte co? Od té doby je té postavě věrný a tak nás všechny zve do zámecké lékárny v Třeboni, kde dělají noční prohlídky s názvem, já to radši přečtu slovo od slova, kterak se Petr Vok na Třeboň stěhovati ráčil, anebo také prohlídku s ochutnávkou renesanční kuchyně, ta se jmenuje Hodování za posledních Rožmberků. Děkujeme za tuhle pozvánku Mirkovi a ještě Petr od Divoké Orlice zve a hodí se to přesně na ten prodloužený víkend na výstavu amatérských výtvarníků Mezi horama od 1. do 6. července v kostele svatého Jana Nepomuckého na Vrchní Orlici u Bartošovic. Kostel prý poněkud vybydlený, ale s o to větší péčí opravovaný. Tak, děkujeme i za tuhle pozvánku. Máte-li nějaké další tipy, klidně nám je v průběhu každého ranního vysílání posílejte. Třeba se některé dostanou i do uší posluchačů. Teď jedna píseň a pak se do Orlických hor vydáme s rozhlasovou Elévkou Alžbětou Kadlecovou.

0: Prázdniny na dvojce.
1: Svět možná přichází o básníky, Český rozhlas naštěstí nepřichází o elévy. V našem elévském programu jsou mladí, talentovaní lidé, kteří si chtějí něco začít s rozhlasem a tak nám ráno co ráno přinášejí své prázdninové pohlednice. Dnes s takovou jednou živou z Orlických hor dorazila Alžběta Kadlecová. Alžběto, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Povězte mi, co jste podnikla v těch Orlických horách, které já už jsem tady stihl tak trochu naznačit předtím.
2: Z Orlických hor jsem se právě vrátila, ale tentokrát bylo přece jenom pořádné horko a tak jsem to pojela spíše odpočinkově.
1: To se nedivím.
2: Loni jsem ale přešla Orlické hory s batohem na zádech.
1: Moment. Přechod Orlických hor, to zní jako dobrý tip pro posluchače. Pojďme se toho podržet. Kudy přesně jste šli?
2: S kamarádkou jsme vlakem přijeli do Rokytnice v Orlických horách, odkud jsme se po turisticky značené cestě vydali do Neratova. Druhý den jsme pokračovali na Komáří vrch, dále přes Tetřevec a Homoly až na nejvyšší vrchol Velká Deštná. Po cestě jsme natrefili na moc příjemný samoobslužný lesní bar, kde jsme si dali limonádu a tatranku, což na takové túře přijde vždy vhod.
1: Jenom kontrolní dotaz, v samoobslužném baru nikdo neobsluhuje a vy tam necháte peníze?
2: Dáte peníze do kasičky.
1: Výborně, poctivý přístup, pokračujte ve výkladu.
2: Další den jsme šli na Šerlich a pak přes Polsko na rozhlednu Vrchmezí. No a túru jsme skončili v Deštném v Orlických horách. Celkem jsme ušli krásných 55 kilometrů a kromě zážitků jsme nazbírali i spoustu borůvek.
1: 55 kilometrů za kolik dnů?
2: Za tři.
1: To zní docela zvládnutelně i pro turistu mé věkové kategorie. Vy jste mluvila, Alžběto, o Neratově, tam já bych se rád zastavil. Já jsem Plzeňák a zajímají mě i mini pivovary. Neratovští prý vaří vlastní pivo?
2: Je to tak? Každá láhev podle místních obsahuje 1 promile vody z nedaleké zázračné studánky u kostela. My jsme si ho koupili v místní samoobsluze a musím říct, že zázračné nám tedy rozhodně připadalo. No a až později jsem se dozvěděla, že mini pivovar je jedním z projektů neziskové organizace Sdružení Neratov, která do své činnosti zapojuje lidi se zdravotním postižením. No a také mě překvapilo, že jedním z majitelů pivovaru je neratovský farář Josef Suchár, který se zasloužil mimo jiné o opravu kostela.
1: Mě by zajímalo, jestli farář potřebuje souhlas Vatikánu, když chce spolu vlastnit pivovar. Neratovský kostel na Nebevzetí Panny Marie patří k nejvýznamnějším poutním místům Orlických hor, jestli pak jste nakoukli i dovnitř.
2: Ano, je to krásný kostel s prosklenou střechou a je otevřený také přes noc. Největší dojem na nás udělalo moderní stvárnění Panny Marie. Kovová silueta je zavěšená v prostoru a kolem ní jsou vitrážová křídla. Instalace tak působí, jako by se vznášela. Přitom připevnit celý objekt bylo velice náročné kvůli jeho hmotnosti. Náhodou to vím, protože na jeho instalaci se podílel můj kamarád, který je lezec.
1: Lezec. Nejen horo, ale také lezec.
2: Lezec i horolezec.
1: Helejte, Alžběto, a jestli to není příliš nefér, když se vás zeptám, kde jste na té túře spali? Nocovali jste pod širákem nebo jsou tam nějaká nocoviště?
2: Přespávali jsme v útulnách, což jsou takové nouzové přístřešky, které poskytují ochranu před větrem a deštěm. První noc jsme strávili v útulně blízko kostela na Nebevzetí Panny Marie. Tam mě zaujalo, že poplatek za sprchy jde do kasičky kostela, takže můžete rovnou přispět na údržbu krásného místa. No a druhou noc jsme strávili v útulně pod Velkou Deštnou a přestože byl srpen, byla dost zima a byli jsme rádi, že jsme přišli dříve. Někteří opozdilci totiž museli spát venku. A poslední noc jsme spali v přístřešku nad Národním domem, ale upozorňuji, že je to opravdu pouze přístřešek, tedy ohrádka se střechou.
1: Tak a teď se zeptám jako otec tří dcer. Nebála jste se takhle spát venku s kamarádkou jenom?
2: No, upřímně, pro mě je to kolikrát lepší, než spát v hotelu, protože v útulnách potkáte skvělé lidi, kteří se stejně jako vy rozhodli strávit noc téměř pod hvězdami.
1: No tak to je krásná pozvánka do Orlických hor. Jestli si troufáte na 2 noci v útulně nebo 3 a jestli dáte za 3 dny 55 kilometrů, pak přijměte pozvání Alžběty Kadlecové k tomuhle výletu. Bětko, možná to ještě nemáte rozmyšlené, ale už víte, kam nás vezmete příště, až přijdete?
2: Na festival Transforma v Táboře.
1: Dobře nám tak, děkuju, přeju vám krásný prodloužený víkend, mějte se hezky a nashledanou.
2: Nashledanou.
1: V našem playlistu před 8 už zbývá jenom 1 píseň. Interpretkou je Kim Appleby, snad je to dáma, já pevně věřím, že ano, a jmenuje se to stylově Don't Worry, nebojme se ničeho.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: Mým hostem bude influencerka, písničkářka a autorka Natálie Schejbalová alias Tali. Vzpomene si ještě na okolnosti prvního příspěvku, se kterým prorazila na internetu? Jaké reakce vyvolala básnická sbírka Nepřeháním u fanoušků, kteří do té doby znali především ze sociálních sítí? A chystá po svém multižánrovém debutu Kvalitní umění další hudební album? Také o tom bude naše povídání s Natálí Schejbalovou alias Tali.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Ženy se můžou objednávat na mamografický screening i bez žádanky od gynekologa nebo praktika. Po úspěchu z minulého roku i letos na Dnech lidí dobré vůle ve Velehradě vznikne Chleba republiky. Bude polojasno až oblačno a teploty kolem 25 stupňů. Dobré ráno, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Pacientky se od začátku července můžou objednávat na preventivní vyšetření pro včasný záchyt karcinomu prsu i bez žádanky. Má to usnadnit cestu k prevenci těm, které nemají praktika a gynekologa nebo je pro ně časově obtížné vyhradit si volno. Například Igor Kiš z Masarykova onkologického ústavu v Brně novinku vítá a říká, že kapacitu mají zatím dostatečnou.
4: Určitě jsme na to připraveni, je možnost se objednávat jak telefonicky, tak webově. Doufám, že tuto praxi budou následovat další screeningové programy, jako je screening kolorektálního karcinomu a další. Já to vnímám jako velmi pozitivně.
3: Ženy můžou nadále využít i původní způsob s žádankou. Pražané mohou od začátku července do konce srpna žádat v programu Čistá energie o dotace na instalaci tepelných čerpadel, solárních termických systémů nebo zelených střech. O dotaci se mohou ucházet fyzické osoby, bytová družstva a společenství vlastníků jednotek. Město má k rozdělení v letošním roce 25 milionů korun. Stejná částka bude v programu i příští rok. Ve Velehradě u Uherského Hradiště zítra začínají Dny lidí dobré vůle. Oficiální program začne v 18 hodin tradiční modlitbou za vlast. Po úspěchu z minulého roku se letos zopakuje také předání speciálního chleba republiky. Ten je upečen z mouky, kterou darovali pekaři ze všech 14 krajů a byl zadělán vodou ze tří řek Vltavy, Moravy a Odry. Je symbolem propojení a sounáležitosti všech obyvatel země, pokračuje tajemník Dnů dobré lidí dobré vůle Josef Kořenek.
5: Svaz cukrářů a pekařů i v letošním roce upeče speciální chléb republiky, který bude seskládán z mouky a z vody ze všech našich klíčových krajů a ze všech našich klíčových vod.
3: Počet obětí včerejšího ruského útoku na ukrajinský Kyjev vzrostl na 30. Informovali o tom ukrajinští záchranáři. Zraněných je víc než 90 lidí. Agentura Reuters úder označila za nejvražděnější útok na Kyjev tohoto roku a starosta metropole Vitalij Kličko na dnešek vyhlásil den smutku. Moskva útočila na Ukrajinu i dnes v noci. Terčem byla podle úřadů Sumská oblast a město Krivý Rih. Ruská média pak informují o ukrajinském útoku na Bělgorod na západě země. Ve Wimbledonu dnes budou bojovat o postup do osmifinále tři české tenistky. Nasazená desítka Karolína Muchová se utká s thajskou kvalifikantkou Savangevovou a v souboji krajanek proti sobě nastoupí předloňská šampionka Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Dnes by mělo být polojasno s kupovitou oblačností, na horách by se mohly objevit přeháňky, ráno ještě v jihovýchodní polovině území bude zataženo s doznívajícím deštěm, k večeru by se mělo vyjasňovat. Teploty dnes 21 až 25, na jihu Moravy až 28 a v 1000 metrech na horách bude kolem 15.
0: Doprava.
3: Na hradecké dálnici D11 na konci dálnice u Jaroměře čekejte kolony už za sjezdem z dálnice. Na kruhovém objezdu tam stojí nepojízdné nákladní auto a dost překáží. Tvoří se tam kolona už z dálnice a zdržení je asi 10 minut. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Aktuálně je to od 175. kilometru až do Brna. A na silnici 43 ze Svitav do Brna pozor za Černou horou u parkoviště překáží nepojízdné nákladní auto. Opatrně tam dojíždějte. Přeji vám šťastnou cestu, má na dvojce vás ještě půl hodiny bude bavit Honza Kovařík.
6: Ano, bavit, pokusím se, 8:04 ráno, zase nejsem sám ve studiu a protože u protějšího mikrofonu sedí pravidelná návštěvnice tohoto času, kreativní producentka Českého rozhlasu Kateřina Radhouská, zapojím ji do hry. Dobré ráno, Kateřino.
7: Dobrý den.
6: My jsme tady dnes s mnohými mluvili o zámcích, hradech a památkových objektech. Já vzpomínal na zámek Koze, kam nás paní učitelka vzala na první školní výlet, to je za Plzní. Váš oblíbený zámek, hrad či památkový objekt?
7: Já se teda přiznám, že nejsem úplně takový ten typ, který by jezdil.
6: Nemáte ráda v papučích prohlídku?
7: Moc ne, ano. Ale abych se teda tematicky přidržela toho, o čem budeme mluvit za chvíli, tak řeknu, že je to Pražský hrad.
6: No proč ne? To je jeden z nejlákavějších památkových objektů, co tu máme. A jestli si matně vzpomínám správně z dějepisu, nejrozsáhlejší hradní objekt minimálně Evropy, ne-li celého světa. Uvnitř hradu se děje mnoho věcí. My se s Kateřinou za chvíli zaměříme na staré purkrabství, kde už léto, hrají Shakespearea.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví. Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.

0: It's my life. 8 hodin bezmála 10 minut. V pátek touhle dobou býváte zvyklí na návštěvu, která se vyzná v divadle, výtvarném umění a souvisejících disciplínách. S Kateřinou už jsme se přivítali, a tak já se teď ptám, kam přesně a na jaký kus nás tedy do divadla na Hrad pozvete?
1: Já už jsem to trošku tedy předznamenala, vy jste to také dořekl. Dneska budeme mluvit o letních shakespearovských slavnostech, které samozřejmě k létu patří každý rok. A představení se nehrají jen v hlavním městě, ale i na dalších místech. Nicméně, pokud bych teda měla zmínit premiéru, kterou už máme za sebou.
0: Ano, prosím, zmiňte ji.
1: Se ano, konala v červnu na Pražském hradě, tak to byla komedie omylů. No, komedie omylů, to je taková fraška o dvou párech identických dvojčat.
0: Už to je složité vysvětlit.
1: Ano, ano, právě. Jak vidíte, hned jsem se u toho zasekla. A z toho teda pramení ty omily v té komedii. Takže jsou tam takové ty oblíbené záměny, kdy třeba někdo projde a je to jedno z těch dvojčat a v zápětí projde to druhé a ty ostatní postavy jsou úplně zmatené, protože z toho teda vznikají ty situace. Ale myslím, jak už jsem říkala, že k těm letním měsícům se tahle komedie hodí. Ostatně ona už teda na těch letních shakespearovských slavnostech byla uvedená dříve. Tohleto uvedení je v režii Vojtěcha Štěpánka, který jinak působí v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě. Ještě bych chtěla dodat, že je tam moc pěkná živá hudba, která, myslím, i nějak reaguje na ty herecké akce nebo dění na jevišti a tohle to funguje opravdu velmi dobře, takže i příjemný hudební doprovod. No a pokud jde o obsazení, tak bych zmínila aspoň některé herce a herečky, třeba Marek Adamčík a Tomáš Havlínek, to je obsazení jedné role, čili alternují se, a jejich dvojče hraje Vojtěch Vondráček. Já když si postavím tyhle ty herce vedle sebe, tak oni každý vypadají úplně jinak.
0: No právě, já tady o tom spekuluju, asi dost práce pro maskérnu.
1: Přesně tak, ale opravdu na tom jevišti vypadají podobně.
0: Co třeba nějaké dámy?
1: No určitě musím zmínit Anetu Krejčíkovou a pak teda taky pěkně to tam doplňují Marek Taclík a Jakub Kohák a samozřejmě jsou tam ještě další, takže pokud chcete vidět, kdo další tam vystupuje, tak doporučuji navštívit představení.
0: Doporučení přijímám, máme lístky na neděli večer, moc se těším. To byla pozvánka na Hrad, ale jak jste už řekla, Kateřino, shakespearovské slavnosti se konají i jinde, tak pojďme zvát i jinam.
1: Není to teda jen v Praze, Pražský hrad samozřejmě, ale také na Hamu, ale důležitá jsou i ta další města, Brno, Ostrava, Bratislava, čili tam všude můžete zajít na Shakespeara. No a z těch dalších uváděných děl, tak já bych jmenovala třeba Marnou lásky snahu, tam měla premiéru před 2 lety, nebo Veselé paničky Vincorské, to jste určitě viděl.
0: To jsem viděl.
1: Protože to je legendární inscenace v režii Jiřího Mencla a Falstaffa tam hraje Bolek Polí. Takže stále je na repertoáru, stále se hraje. Kdo neviděl, tak opravdu
0: vřele doporučujeme.
1: By měl zajít. Ano, ano. A pokud by třeba teda někdo nechtěl na komedii, tak z tragédií můžeme zmínit Macbetha s moc pěknými výkony Marka Němce a Lenky Krobotové v rolích Macbetha a Lady Macbeth. Jinak ty slavnosti končí 5. září na Pražském hradě. Pro podrobnější informace odkážu na web shakespeare.cz. A ještě jsem teda na závěr chtěla říct, že pokud by se někdo chtěl pocvičit v shakespearovské angličtině, tak něco málo v programu se hraje i anglicky, ale je to docela těžká disciplína.
0: Já se s dovolením raději spolehnu na pana Hilského.
1: Na překlad, ano.
0: Na skvělý překlad pana Hilského. Kateřina Radhouská, její pozvánka do divadla. Děkujeme za ní. Hezký prodloužený víkend, Kateřino.
1: Děkuju, taky přeju pěkný víkend a příští pátek se zase těším.
0: Ano, budeme tu. A teď už vzhůru do stínu Kapradiny. Tam je totiž v létě velmi příjemné spočinutí.

0: No tak vstávejte, slíbili jsme vám předpověď počasí na víkend.
1: Český rozhlas Dvojka, počasí.
0: Ten slib jsme tady včera s Terezou udělali, co jsme naslibovali, to splníme. Ještě jednou dobré ráno a povídej, co nabídne pátek.
2: Dobré ráno, tak dnes čekáme polojasno s kupovitou oblačností. Na horách s malou pravděpodobností výskytu přeháněk. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Večer ubude oblačnosti až do vyjasnění.
0: Nejvyšší teploty 20 až 24, na jihu Moravy 27, v tisíci metrech na horách jenom 15. Přátelé, víkend je dlouhý, máme hodně práce, zkusíme to vzít hopem. Sobota?
2: V sobotu. Zpočátku bude jasno nebo skoro jasno. Odpoledne od severozápadu přibude oblačnosti a večer se v severní polovině Čech začnou lokálně vyskytovat přehánky.
0: Pozor na nejnižší noční teploty 14 až 10 na západě Čech 8 stupňů, nejvyšší denní 20 až 24, na jihu Moravy 27, to byla sobota, postupujeme do neděle.
2: Takže v neděli se můžeme těšit na velkou oblačnost s přeháňkami. Očekáváme proměnlivou oblačnost od severu s přeháňkami nebo občasným deštěm, na horách budou srážky četnější, výjimečně se může objevit i bouřka.
0: Teploty podobné jako v sobotu, v noci 15 až 11, přes den 20 až 25, na jihu Moravy 27 a volno budeme mít výjimečně i v pondělí. S jakým počasím?
2: Předpokládá se oblačno až zataženo a na řadě míst přehánky nebo občasný déšť. Výjimečně se může objevit i bouřka.
0: A teploty v noci o něco tepleji 16 až 12, přes den pořád stejně 19 až 24, na jihu Moravy až 27 stupňů. Já to nechci zakřiknout, ale že by snad začaly ve velkém růst houby? Ještě uvidíme. Na hodinách 8.20 před námi Bruno Mars. Ještě chvíli můžete vstávat s ranní dvojkou.

0: 8 hodin 24 minut, blíží se střídání stráží, zatím u protějšího mikrofonu, ale pak si přesedne Zita Senková, dobré ráno.
1: Dobré ráno, je to nezvyk.
0: Já vím, ale když já tak rád vzpomínám na ty časy, kdy jsme si pravidelně předávali takhle slovo, kdo pak dneska přijde a nač se budeš ptát?
1: Už je tady Petr Šabata, komentátor, šéfredaktor deníku Právo a nevyhneme se těm nekonečným sporům, byť už máme tady předběžné opatření ústavního soudu, Hrad, prezident a hlavně s čím česká delegace na ten summit v Ankaře, který bude příští týden 7. a 8. července pojede, jakým závazkům se chceme přihlásit jako republika a řeč bude i o Maďarsku, kde nový premiér Péter Maďar chystá velké reformy, no a chce také poslat prezidenta do takzvaně politického důchodu, co mu vadí na prezidentovi a třeba jak vidí Budapešť i Bratislava V4.
0: Tak poslouchejte Petra Šabatu, jeho názory v psané podobě já osobně rád čtu, tak si ho rád i poslechnu. Zita Senková, Petr Šabata vám budou dělat společnost v následujících 30 minutách. Co zbývá do 8:30, obstará Eva Farná. Jan Kovařík za naši malou záskokářskou partu děkuje za třídenní pozornost a těšíme se od úterka zase po ránu všichni na vás. Hezký prodloužený víkend, přátelé.
2: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Než mi.
1: Mrazivé léto.
2: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Jonathana zavedla pracovní povinnost k velmi zvláštnímu zákazníkovi.
3: Když se ke mně naklonil, zmocnil se mě hrozný pocit hnusu. Nechápal jsem proč.
1: A podivná jsou i jeho přání a zvyky.
4: Rád bych odeslal nějaké zboží na různá místa v Anglii. Přesněji řečeno, 50 beden hlíny.
3: Obyčejné hlíny?
4: Ano, k experimentálním účelům.
2: Hrabě Drákula. První díl kultovního hororu Brema Stokera.
1: V neděli ve 20 hodin na dvojici.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
1: Každý den po 17. hodině
2: na dvojce.
5: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
6: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
2: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
7: Dobrý den. V pravidelném čase se o vaši pozornost hlásí rozhovor na aktuální témata. Pozvání přijal Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo a komentátor. Buďte vítán, dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Řeč bude jak jinak o politice, té české i zahraniční. Zajímat mě bude zejména, s jakým mandátem již za několik dnů odletí česká delegace na summit Severoatlantické aliance do Ankary. Co tam vlastně bude moci dělat hlava státu? Kam až může eskalovat spor mezi vládou a hradem? A tam se i na to, proč chce nový maďarský premiér odvolat prezidenta. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
7: Vláda si nepřeje, aby prezident Petr Pavel jel na nadcházející summit Severoatlantické aliance, který se uskuteční příští týden 7. a 8. července v turecké Ankaře, že to poškozuje Českou republiku. Řekl to včera při interpelacích ve sněmovně premiér Andrej Babiš. Petr Pavel na to reagoval výzvou, aby Andrej Babiš buď svá tvrzení podložil konkrétními důkazy, že si prý prezident vykládá ústavu podle svého a poškozuje Českou republiku, nebo aby vzal svá slova zpět. Pane Šabato, co tady sledujeme? Ten spor navzdory předběžnému opatření ústavního soudu každým dnem vlastně má nové pokračování, prostě eskaluje.
8: Řekl bych nové smutné pokračování, protože ten spor je velmi zvláštní. Já si myslím, že je zbytečný, protože když se podíváme na začátek, tak je to vlastně motoristická akce snaha ministra zahraniční Petra Macinky mít tu ostrou kohabitaci, čili spolupráci s prezidentem kvůli nejmenování Filipa Turka ministrem. To myslím, že je všem jasné, včetně pana premiéra.
7: Takže promiňte, nejde v podstatě až tak o tu Ankaru jako takovou.
8: No, já myslím, že nejde, protože k tomu se asi dostaneme, když si přečtete nebo dáte dohromady informace o tom, s jakým mandátem tam ta delegace jede, tak to je vlastně mandát, jako by ho napsal prezident Petr Pavel. To je jako my jsme opravdu jako skvělými členy, nebo chceme mít skvělými členy na to, včetně podpory Ukrajině. Čili jako věcně se tam není o co přijít. Je to spor dvou institucí a obávám se ještě víc je spor to několika ek.
7: Pane Šabato, včera premiér také ve sněmovně řekl, jak bude vypadat zářijové vystoupení prezidenta na valném shromáždění OSN v New Yorku, kde povede delegaci, to už vláda hradu schválila. A podle premiéra tam prezident přečte projev, který mu připraví vláda. Tak takhle to funguje nebo může fungovat?
8: No, věcně ano, ale taky záleží na té formě. Kdyby se před valným shromážděním OSN, kam delegaci povede opravdu Petr Pavel, sešel premiér s prezidentem a ještě s ministrem zahraničí, popovídali si o tom, co tam Česká republika chce prezentovat a pak poslali panu prezidentovi ten projev, který by on tam normálně přečetl, protože tak to je v ústavě za zahraniční politiku, ono to tam není takhle přesně napsáno, ale zodpovídá vláda a prezident je jejím reprezentantem navenek, čili věcně jako jako žádný problém. Ale ve chvíli, kdy řeknete, že tam ten řeknete to v červnu nebo v začátkem července a to valné shromáždění je v září, vzkážete na hrad, že ty prezidente tam pojedeš a přečteš to, co my ti napíšeme, tak ta forma je pokleslá. A to samozřejmě otravuje veřejný prostor a je to zbytečné před tím summitem zvláště, protože ten summit je velmi důležitý pro NATO, pro Evropu, pro Ukrajinu a v první řadě je důležitý pro bezpečnost České republiky.
7: Na jaké alianci, na jakém našem členství také má teda Česká republika, pane Šabato, zájem? Když už se zaměříme konkrétně na ten summit aliance, který i vy označujete za mimořádně důležitý, tak zaváže se Česko navyšovat naše výdaje na obranu v příštích letech až k těm 5% HDP do roku 2035. Podpoříme jako země snahu generálního tajemníka NATO Rutteho, aby členské země přijali závazek vlastně i podporovat Ukrajinu.
8: Ano, ano, ano. V tom mandátu je opravdu napsáno jako všechno rozumné, co by měla Česká republika jako členská země na to dělat pro vlastní obrany schopnost. To znamená, ano, je tam závazek, že uznáváme těch 5%, 3,5% přímé obranné výdaje do roku 2035, 1,5% další výdaje a v tom mandátu je přímo napsáno, že to stihneme do roku, že to budeme plnit ty další výdaje, to znamená do infrastruktury, do dálnice D11, už od roku 2027, čili dřív, pokud jde o ten starší závazek 2%, který jsme zase nedodrželi a Mark Rutte nás jmenoval v té trojici nejhorších se Slovinskem a Albánií.
7: To jde za tou předchozí vládou.
8: To jde za tou předchozí vládou, ale ta vláda... A nebylo jasné, jestli v roce 2026, to znamená s letošním rozpočtem, jestli ta 2% dosáhneme nebo ne. A já teď se dívám, je tam napsáno, že se Česká republika zasadí o to, aby to tak bylo, což je vlastně jako podle mě nejsilnější vyjádření, které kolem tohoto závazku zaznělo. Není tam nic střih. Názor SPD, koaličního partnera Tomia Okamury, je, že 2% závazek, respektive ten nárůst 3,5% až 5%, to přece slíbila Fialova vláda, tím my se nebudeme řídit, my nebudeme dávat víc než 2%, ale v tom popisu toho, co tam bude prosazovat česká delegace, je opravdu těch 5%, 2% se pokusíme a ten summit nebude jenom o těch číslech, to je pravda, bude zásadně o tom, co za ty peníze, jak se říká, ty bojové schopnosti jednotlivé země a na to jako celek si pořídí, aby obstálo v tom jako velmi nebezpečném světě s válkou jednou na jedné straně s doutnajícím konfliktem na Blízkém východě.
7: Tedy žádný problém?
8: No, nebo... já myslím, že věcně, pokud tam bude ta delegace a nemůže prosazovat nic jiného, než to je shoda...
7: Shodne se tedy v těch pozicích, protože se často argumentovalo tím, že by pan prezident mohl třeba, jeho retorika by mohla být v nějakých bodech odlišná od postoje vlády, která, jak jste řekl, odpovídá za zahraniční politiku, takže nyní vlastně jsou ty pozice shodné, co se týče těch postojů vůči našim závazkům.
8: Já už jsem to říkal, ten popis toho, s čím tam bude česká delegace vystupovat, vypadá jako, že ho psali na hradě, ne? Že ho psalo ministerstvo zahraničí nebo v úřadu vlády, čili my se tam prezentujeme opravdu jako vzorný člen NATO a pokud jsme měli v minulosti nějaké problémy, tak to vyřešíme, včetně podpory Ukrajině. Je tam výhrada k tomu návrhu novému, že by členské země měly dávat 0,25% HDP na podporu Ukrajiny, což navrhoval Mark Rutte. Ještě se objevil v takovém jako užším kruhu těch silných členů na to návrh nějak jinak financovat Ukrajinu, třeba každý rok tím tam poslat 70 miliard eur, což Česká republika také se k tomu nehlásí, ale v tom mandátu je popsáno, že ano, máme muniční iniciativu a budeme Ukrajinu podporovat všemi dalšími prostředky, včetně toho, že budeme školit ukrajinské vojáky a tak dále a tak dále. Čili obsahově tam není vůbec žádný spor. Jako to, že teď těsně před summitem se vyhrotil ten spor, že premiér vzkazuje prezidentovi nejezděte, budete poškozovat Českou republiku, to je přímém rozporu s obsahem toho, co tam ta česká delegace bude prosazovat.
7: No tak jako to pak má logiku, celý ten spor?
8: Nevím. To už je jako domácí politika, která má nějakou historii, jak jsem říkal, motoristé a tak dál. A už se asi míří k prezidentským volbám.
7: Myslíte, a to se objevuje často u některých komentátorů, právě tento názor, že už jsme jaksi vstoupili do předvolební kampaně před prezidentskou volbou, která se ale uskuteční, nemýlím se,
8: na jaře 2028, ale to znamená, že ta kampaň poběží v příštím roce, v jeho druhé polovině v každém případě. Prezident nebo z Hradu se ozývá, že ty poslední události, to znamená Ankara a ústavní soud a tak dále, prezidenta spíše posunuli do pozice, že bude obhajovat svůj mandát. Hnutí ANO řeklo někdy v lednu na svém sněmu, že už mají společného koaličního kandidáta na prezidenta, zatím ho nepředstavili, ale ano, už se mluví o prezidentské volbě a ještě máme jedny volby, které taky nejsou úplně nepodstatné, ty říjnové na podzim do obecních zastupitelstev a třetiny senátu, tak je to z části předvolební kampaň jedna, možná druhá. Každopádně, jenom co znova budu opakovat, jako takovýhle spor před takhle důležitým summitem, to nás poškozuje, pokud něco.
7: Řeším něco podobného třeba národní delegace jiných zemí?
8: No, tak podívejme se třeba na Slovensko, což je země, kterou dobře známe. Je tam podobný vztah vláda prezident. Prezident má plus mínus podobné kompetence. Na summit jede prezident Peter Pellegrini, přestože postavení vlády na Slovensku je silnější než v České republice, jednak jaksi nějakým vývojem a jednak i tím, že Peter Pellegrini vzešel ze strany Směr Roberta Fica, čili je to vlastně takový mluvčí, tak trochu mluvčí té vlády, ale oni se, myslím, tento týden, že se sešli, Robert Fico to avizoval, že se sejdou, řeknou si, co tam vlastně bude Peter Pellegrini říkat, to znamená, jaký bude mandát té delegace, která tam pojede. Robert Fico řekl, že oni určitě nebudou dávat žádné peníze do NATO, které by směřovaly na podporu Ukrajiny. Čili tam je to úplně jasné. V Maďarsku je to zase obráceně. Jednak víme, že tam je velký spor nového premiéra se starým prezidentem, ale i kdyby to tak nebylo, tak by jel na ten summit premiér, protože tam je to nastaveno jinak. V Polsku, z Polska jede prezident Karol Navrocky, ale zase to odpovídá nějaké tradici tam, kde prezident má silné postavení v těch bezpečnostních otázkách a výhoda Polska je, že tam o obsah určitě nebyl nebo nebude žádný spor, protože ať jsou tam politické názory a jakože v té domácí politice je tam tedy řeš jako neuvěřitelná, tak navenek, zvlášť pokud jde o obranu, tak tam oni se shodnou, čili Karol Navrocky pojede do Ankary a Donald Tusk bude v klidu, co se tam bude za Polsko dít.
7: Řekl byste, pane Šabato, že tu naší vnitřní debatu a spor mezi Hradem a vládou nějak reflektují v zahraničí, nebo je to jenom tady naše bouře ve sklenici české vody?
8: Záleží na tom, jak ten summit proběhne. Pokud já jsem napsal na Slovensko do deníku SME, že pro NATO není vůbec důležité, i kdyby si tam, premiér s prezidentem veřejně nafackovali. Ten summit je opravdu zásadní. Je o penězích, o obrany schopnosti, o odcházení toho úplně klíčového partnera v NATO Spojených států z té organizace. Co to znamená pro evropské státy, jak nově podporovat Ukrajinu, jak přistupovat k tomu, jsem nazval doutnajícímu konfliktu na Blízkém východě, jaký vztah budeme mít k Donaldu Trumpovi, protože to je klíčová osoba pro civilizované odcházení Spojených států z aliance a to civilizované odcházení je zase důležité pro to, aby se udržela obranyschopnost té evropské části NATO, ale i je to dobrá zpráva pro Američany, pokud tady budou mít velmi seriózního partnera, čili to jsou věci, které bude řešit ten summit a mají na to 2 dny, mají na to večeři a potom oficiální jednání a mnoho bilaterálních a dalších schůzek, ale jako ty problémy jsou grandiózní, nebo výzvy, jak se říká, jsou grandiózní.
7: Říká Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo.
2: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
7: Za několik dní uplynou 2 měsíce, co se úřadu ujal nový maďarský premiér Péter Maďar. Jak si pane Šabato dosud vede? Jak už z jeho prohlášení je jasné, tak mimo jiné chce třeba zemi zbavit korupce. Občany totiž podle něj stála 8 až 10% HDP. Chce například omezit mandát poslance, aby ho mohl vykonávat maximálně 12 let. A usiluje také, aby už jste to naznačil před chvílí, o odchod prezidenta Tamáše Suloka a to ústavním dodatkem. Prezidentovi se to nelíbí, dobrovolně odstoupit nehodlá, jenom připomenu, že ve funkci od roku 2024. Tak co mu Péter Maďar vyčítá?
8: No, vyčítá mu pochopitelně, že přihlížel jako prezident všem těm věcem, které se děly v Maďarsku za vlády Viktora Orbána, to znamená minimálně opravdu jako dramatické korupci, zneužívání moci ve prospěch oligarchie Viktora Orbána nebo Fidesu a lidí kolem něj, že tomu přihlížel, on je nominantem Fidesu, čili Orbánova Fidesu, čili to není, to je jako, na jednu stranu je ta snaha pochopitelná, na druhou stranu to je asi tak jediné, nakolik do detailu vidím v tom ve maďarském vývoji, co bych mu vyčítal, protože je to tak trochu zbytečnost, je to tak trochu demonstrace síly. Ano, Péter Maďar a jeho vláda má ústavní většinu, to znamená, že mohou udělat úplně všechno, to znamená, že zbaví prezidenta funkce ústavním dodatkem. K 20. srpnu už by měl být v parlamentu zvolen nový prezident, to znamená někdo za tu koalici Petera Maďara. 20. srpna je státní svátek maďarský, čili ta symbolika je tam zjevná. A ten nový prezident bude ve funkci tak dlouho, dokud, a to je třeba, myslím, jako velmi jako skvělý nebo nutný záměr. Připravuje se celková revize ústavy, která by měla, jak říká Petr Maďar, vzejít z celonárodní debaty, tak ano, to je jako populistický přístup a ten nový taky by se měl schvalovat zhruba příští rok v létě v celostátním referendu. Což je nutné, protože Viktor Orbán za 16 let, kdy vládl taky s ústavní většinou, si tu moc i ústavními změnami zabetonoval. Čili je nutné změnit tu ústavu a v tomto ohledu je ten postup jako jednoznačný. Popularita Petra Maďara stoupá, čili zatím v pořádku.
7: A jak si může, co se týče té připravované komplexní reformy ústavy, pane Šabato, jak se mohou zapojit občané, celá společnost, jak si to představují?
8: Vznikne, předpokládám, nějaký text, ke kterému se bude diskutovat v médiích a tak, ale víme, že nakonec sedne skupina politiků a ústavních právníků a tu ústavu napíšou a potom, ano, potom se bude schovat v referendu, což je určitě zase další způsob, jak zapojit do toho ty aktivní občany, ale ústava nevzniká ve veřejné debatě. A dokonce je takový hezký postřeh, nevím, kteréhokoliv politologa, nad jedním problémem české ústavy, že ústavu by neměli psát ti hodní profesoři ústavního práva, ale ti lumpové, kteří vidí, jak by se dala zneužít. Že by všechny ty pojistky už tam byly v jejich první verzi.
7: Mimochodem, my si tuším, asi do září počkáme na verdikt ústavního soudu, co se týče té kompetenční žaloby pana prezidenta. Pane Šabato, zpět k Maďarsku, jak se nyní již opoziční Fidesz vyrovnává se svojí novou roli?
8: No, jak víme, Viktor Orbán nepřevzal poslanecký mandát, čili Viktor Orbán se stáhl, spekuluje se o tom, co s ním bude, jestli předpokládám, že bude čelit trestnímu stíhání za konkrétní trestné činy, já nevím, korupce, zneužití pravomoci veřejného činitele a tak dále. Čili se spekuluje o tom, že uteče nebo že emigruje do nějaké bezpečné země. A dneska konec konců jede Petr Matzinka na návštěvu do Maďarska, setká se se svojí rezortní kolegyní, ministryní zahraničí Orbánovou a také s předsedou poslaneckého klubu Fidesu, který, když poslouchal ten projev Petra Maďara v parlamentu o tom, jak se zbaví prezidenta, tak to nazval jako nehorázností, že jako je to opravdu válcování, že to není po debatě s opozicí, ale tak po 16 letech válcování všeho ze strany Fidesu asi není se čemu divit.
2: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
7: V dnešním vydání se ptám komentátora a šéfredaktora deníku Právo Petra Šabaty. Bratislava převzala ve středu na rok předsednictví ve Vyšegrádské skupině. Chce to postavit zejména na tématech, na kterých se V4 dokáže shodnout. Tak jaké ambice má vůbec tato skupina? Robert Fico, slovenský premiér, nedávno zdůraznil, že chce v rámci V4 především posílit spolupráci těch současných členů a obnovit politickou váhu této formace. Tak jaká je ta váha, její síla, čeho se vůbec V4 podařilo dosáhnout, pane Šabato?
8: No, historicky opravdu při přibližování všech těch zemí Evropské unii a NATO, to byla určitě jako důležitá etapa V4, ale potom se začalo dít to, že jednotlivé politické reprezentace v těch čtyřech zemích byly různé a někdy to dopadlo tak, že spolu nebyly schopné komunikovat. Teď nemám na mysli jenom vládu Petra Fialy s vládou Roberta Fica na té nejvyšší úrovni jednání vlád, ale především rozpor mezi Polskem a Maďarskem za vlády Viktora Orbána, protože Viktor Orbán asi se dá říct, jako v tom konfliktu ukrajinsko-ruském jako stál minimálně uprostřed nebo často brzdil protiruská opatření a podporu Ukrajiny na evropské úrovni, což bylo naprosto nepřijatelné pro Polsko, které od první vteřiny podporuje pochopitelně z historických důvodů Ukrajinu, přijalo uprchlíky, podporuje ji vojensky a přes drobné zádrhely s odebíráním státních vyznamenání, je ten vztah jako opravdu silný, čili tam to Maďarsko s Polskem nemohlo komunikovat. Teď se to změnilo po maďarských volbách, čili je lepší příležitost nějak spolupracovat na věcech typu ceny energií, konkurenceschopnost Evropské unii, čili na těch, kde se ty země ve společném jmenovateli shodnou a pak ty čtyři země jsou vlastně jakoby zajímavá nebo vlivná část Evropské unie, byť třeba zástupci těch jednotlivých stran jsou v různých frakcích, ale pokud by se dohodli 60 milionů obyvatel, máte regionální velmoc, je součástí té čtyřky, to je Polsko, které hraje úplně jinou ligu, tak ano, jako ve chvíli, kdy se ty země shodnou, tak jenom dobře. Do detailů asi to úplně nepůjde, protože Robert Fico stále zastává politiku čtyř světových stran a třeba v rámci NATO je jakoby nejslabší podporovatel Ukrajiny, byť je podpora Ukrajiny pro NATO absolutně zásadní věc, čili úplně hladce myslím, že to tam úplně nebude, ale je to mnohem lepší po maďarských volbách.
7: Jinak slovenský parlament v polovině června vyslovil důvěru úřadující vládě Roberta Fica. Kabinet sám to hlasování vyvolal v souladu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti kvůli vysokému dluhu země. Tak čím žije Slovensko?
8: No, Slovensko žije stejně jako my komunálními volbami, které budou někdy v říjnu. Tam mají trochu jiné komunální volby, protože jsou kompletní, to znamená nejen obce, města, ale i krajské volby, čili tam volí i župany, takže je to vlastně, jsou to vlastně velké volby. Jejich význam je o to větší, že oni mají parlamentní volby na Slovensku už za rok. To znamená, že vlastně jede stále předvolební kampaň, teď před jedněmi volbami a rovnou se to překlopí do těch druhých, což má, což samozřejmě zatěžuje ten politický provoz. Teď je vlastně Slovensko žije tím, jak Robert Kaliňák, ministr obrany, nechal opravit plot kolem ministerstva obrany. Je to takový klasický fake, že místo, aby postavili tu cihlovou zeď, tak na staré cihly nalepili polystyren, omítli to a nakreslili ty kresby. Dělala to samozřejmě firma blízká směru.
7: A také Slovensko docela rezonovala Ficova slova, kdy atakoval slovně novinářku STVR, veřejnoprávní televize, kde padala slova
8: strašná. Jako? Strašná. Já jsem optimista v tom, že v Česku nejsme tam, kde je Slovensko, a toto je, myslím, dokladem, doufám, že ten optimismus vydrží, já přečtu ta slova. Normálně 100 litrů studené vody, tak to by som vystriekal hadicou jako v blázinci na tu redaktorku zo slovenskej televízie úplně mimo hlupaňa, prepáčte za výraz, normálně hlupaňa, řekl premiér Fico na debatě se studenty o redaktorce slovenské televize, která mu položila úplně normální, korektní otázku na tiskové konferenci.
7: Vysvětluje Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo. Já vám děkuji za váš čas, rozhovory i slovenskou vsuvku. Mějte se krásně, pane Šabato.
8: Děkuji, bylo mi potěšením.
7: Pořad si můžete v obvyklém čase naladit opět v neděli. Sestra Angelika si bude povídat s Václavem Čermákem, ředitelem Slovanského ústavu Akademie věd České republiky. Zita Senková přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu. Užijte si prodloužený víkend.
2: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Honzík prožívá svou první lásku a Eva poznává nevýhody života ve Vile Francových. Seriál vyprávěj. ČT2. Paul Newman se jako zkušený bankovní lupič vydává po boku půvabné ošetřovatelky do poslední velké akce. Premiéra kriminální komedie Balík peněz. A ČT Art uvádí v premiéře koncert americké rockové a punkové legendy. Iggy Pop, Post-Pop Depression. Páteční večer s Českou televizí.
2: Devět hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Česko získalo přes 12 miliard korun z výnosů z emisních povolenek. Zhruba týden nepojede od zítřka část pražského metra C. Bude polojasno až oblačno, teploty kolem 25 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Česko získalo přes 500 milionů eur, tedy v přepočtu přes 12 miliard korun z výnosů z emisních povolenek, oznámila to Evropská komise. Celkem z takzvaného modernizačního fondu uvolnila 2,5 miliardy eur na energetické projekty v členských státech Evropské unie.
4: Modernizační fond shromažďuje výnosy z emisních povolenek a unijní exekutiva z něho nově podpořila celkem 51 energetických projektů v 11 členských zemích. Česko přitom získalo třetí nejvyšší částku. Investice podle Evropské komise pomohou modernizovat energetické systémy v průmyslu či dopravě a zároveň podpoří snižování emisí skleníkových plynů. Mezi podpořené projekty patří například dekarbonizace výroby tepla v systémech centrálního vytápění v Česku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Lidé už na sbírku pro dětské domovy kvůli zrušeným táborům poslali přes 2 miliony 400 tisíc korun. Původní cíl byl přitom jen 2 miliony. Dárci peníze poslali za jediný den. Vyplývá to z informací na webu znesnaze21.cz. Spolek tábory Aurora na začátku léta zrušil tábory pro asi 100 dětí z dětských domovů. Jejich ředitelé přitom už spolku zaplatili desítky tisíc korun. Díky sbírce budou moci děti odjet na náhradní letní tábory. Část linky C pražského metra čeká týdenní výluka. Od zítra do 10. července nepojede z nádraží Holešovice na Pražského povstání. Technici budou vyměňovat zabezpečovací zařízení. Cestující budou muset využívat náhradní autobusovou dopravu s označením XC, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
5: Náhradní autobusová linka XC bude v sobotu a v neděli jezdit v intervalu 2 minut, ve špičkách pracovního dne v intervalu 80 sekund a v průběhu celého týdne brzo ráno a večer v intervalu 3 minut.
2: O nečekané roztržce mezi Spojenými státy a Izraelem píše deník Washington Post. Podle něj se americká vláda na jaře obávala, že Izrael plánuje zavraždit dva nejvyšší íránské vyjednavače, se kterými Bílý dům domlouval konec války a znovu otevření Hormuzského průlivu. Američtí představitelé proto prý prostřednictvím prostředníků Teherán před izraelskými plány varovali.
6: O život podle deníku Washington Post měli přijít ministr zahraničí Abbas Araghchi a předseda parlamentu Mohammad Ghalibaf. Právě s těmito dvěma muži přitom Trumpovi vyjednavači dojednali příměří i červnovou rámcovou dohodu o ukončení války. Podle analytiků varování ukazuje na hlubokou roztržku mezi spojenci. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu usiluje o svržení iránského režimu a snaží se americké dohodě s Teheránem zabránit. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Fotbalisté Švýcarska jsou v osmifinále mistrovství světa, dostali se do něj po výhře nad Alžírskem 2-0. V dalších duelech vyhrálo Španělsko nad Rakouskem 3-0 a Portugalsko zdolalo Chorvatsko 2-1.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Čekáme polojasno s kupovitou oblačností. Na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Ráno bude v jihovýchodní polovině území ještě oblačno až zataženo. Místy přehánky k večeru se bude vyjasňovat. Teploty 21 až 25, na jihu Moravy až 28 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 15.
3: Doprava.
2: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy pozor za Koberovicemi. Na kilometru 76 ve stoupání hlásíte nebezpečně odstavené auto. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Je hodně kamionů, ty zastavují poprvé už u 9 křížů a roztrhaná kolona je až do Brna. Osobní auta výrazně zpomalí až od Kývalky. A na dálnici D7 připomínáme kolony u letiště v Praze v obou směrech. Delší je fronta z Prahy na letiště, je to asi na 15 minut od Evropské ulice ke sjezdu na letiště a v opačném směru je to od Středokluk asi na 10 minut. Přeji vám šťastnou cestu. Teď už je Tušárka Volemanová a Jirka Holoubek začínají Dva na dvojce.
7: A máme necelých 5 minut po 9. hodině dopolední a Dva na dvojce hlásí, že dnes je poslední pracovní den tohoto týdne.
8: Po cestě do rozhlasu jsme se ani dnes nikde nestratili, ostatně tu cestu, tu trasu absolvujeme každodenně, tak by to bylo s podivem, kdybychom se ztratili, ale o ztrácení se a také nalézání si budeme povídat v následujících minutách.
7: Tak si poslechněte, proč jsme zvolili právě dnes toto téma a také nezapomeňte, že i dnes můžete napsat svoje přání, protože každý den po 9:30 se snažíme vyplnit některé z vašich přání. Připomínám adresu, kam je možné ho doručit, na RNB, tedy Rádio na přání, @rozhlas.cz.
8: A už teď můžete přemýšlet nad tím, jestli byste měli kratší nebo delší příhodu, kterou byste nám napsali na téma, kdy, kde a jak jsme se ztratili. Hezké dopoledne.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
2: Sedět někde s nohami na stole by mělo tu výhodu, že člověk se nemůže ztratit, odpočívat, být v klidu, nenechat se ničím vyrušovat. Ovšem někdy se může stát, že se někde ztratíme, o tom si chceme povídat v následujících minutách a také jsme slíbili, že řekneme, proč jsme si pro dnešek vybrali právě tenhle nadpis.
3: Pro naše každodenní povídání s vámi se totiž necháváme inspirovat aktuálními událostmi, někdy takovými, které zrovna hýbou společností a někdy jinými, které možná nejsou tak zásadní, ale rozhodně nepostrádají zajímavost.
2: A to je právě ten dnešní případ. Zaujala nás totiž zpráva z indonéských médií. Je to daleko, ale ta zpráva stojí za to. Jde o případ muže, kterého našli živého poté, co téměř 3 roky přežíval ztracen v horských lesích.
3: 49-letého muže objevila skupina místních obyvatel při kontrole toku nedaleké řeky po vydatných deštích. Jak to vypadalo? Seděl na mechem porostlém balvanu, působil dezorientovaně a byl ve velmi špatném fyzickém stavu.
2: Více se o tom píše na 100+1, kdybyste se chtěli podívat. Když toho muže našli, tak se potvrdilo, že jde o jistého Ajho Solehudina. Toho rodina nahlásila jako pohřešovaného právě skoro před 3 lety. A během těch se několikrát objevily zprávy, že ho možná někde někdo viděl, ale než se tam záchranáři nebo rodina dostali, tak už byl zase fuč.
3: Není jasné, jak dlouho tento ztracenec skutečně pobýval přímo v oblasti, ve které byl nalezen. Jeho zdravotní stav, když se k němu vrátím, však podle dostupných informací naznačoval, že byl prostě po dlouhou dobu odkázán jenom sám na sebe. Měl tady velké štěstí, že to přežil, podle mě.
2: No a nebo má schopnosti, které jaksi mu umožňují přežít takovou situaci. Jisté je, že nevím jak Šárka, ale já si něco takového představit nedokážu. Ale že se ztratíme na pár desítek minut nebo i několik hodin třeba v lese nebo v cizím městě, to už zas není představa tolik vzdálená.
3: A možná je to i prožitá realita někoho z vás. No a tak se vás ptáme, naši milí posluchači, ztratili jste se někdy, někde, jak se to stalo, jak dlouho jste bloudili, co vám pomohlo nakonec najít třeba tu správnou cestu.
2: A můžeme se na to podívat i z druhé strany. Hledali jste někdy někoho v domnění, že zabloudil, aby se nakonec ukázalo, že si prostě jenom někde na pár chvil odpočinul, případně kde si seděl s nohami na stole, jenom to nikomu neřekl.
3: Ano, ještě mě napadá, ale nevím, jestli to sem patří. S kým byste se chtěli ztratit, kdyby to šlo? Mm-hmm. A na jak dlouho? 702-222-220.
2: To je úplně jiné téma. Žádko.
3: Ano, číslo, no proč ne, je pátek, můžeme se trochu zasnít. dvojka@rozhlas.cz. Ty ženský to někdy tak komplikujou, Vítěrko.
2: No nevím, jestli ženský, ty jo.

0: se vlastně nikdy neztratila, ale možná všeho do času vzhledem k věku.
1: Ano, jednou s tím začít musíš. Tak doufám, že to nebude ztracení příliš dlouhé, abychom si o tom ještě mohli
0: no,
1: popovídat.
0: No právě, abych si na to pamatovala, no, kdyby se to náhodou ještě stalo někdy v životě. Ty ses ztratil někdy?
1: Já jsem se ztratil tak, aby to jako stálo za vzpomínku, tak jednou ztratili jsme se s bratrem v Tatrách, v horách, kde jsme byli nějak jako v květnu, dole bylo počasí bezvadný, nahoře to bylo o poznání horší a ztratili jsme turistickou značku, protože nahoře to bylo zasypané sněhem a tak dále. A bylo pikantní na tom to, že já jsem večer hrál koncert tam kousek se Spiritual Quintetem a jako musel jsem se vrátit prostě tak, abych stihl ten koncert, aby se to celé muselo zrušit. Tak když už jsme byli dost bezradní, tak jsme si řekli, že prostě nejistější bude jít dolů. Že jako jít nahoru by nedávalo smysl, jít po vrstevnici taky ne, takže prostě půjdeme dolů. Což byla jako cesta teda trnitá a zarubaná, protože jsme se s každým krokem bořili dlouho do toho sněhu, tak po pás nahoře byla jenom taková ta ledová krusta a šli jsme to několik hodin, ale tímhle způsobem, že jsme šli prostě jenom dolů, ať nám stálo v cestě cokoliv, tak jsme se skutečně dostali do nějaké vesnice a potom už prostě tam, kam jsme potřebovali.
0: Co na to říkala? Ale
1: příjemný to nebylo.
0: No tvoje duše, na to jsem se právě chtěla zeptat, jako je tam obava, je tam panika z toho, že prostě se nedostaneš zpátky, že zabloudíte, že je zima.
1: No, nevím, jestli to byla jako obava nebo panika, ale vím, že příjemný to jako nebylo. No,
0: jak se odehrál koncert, jsem úplně vysílený, když to celé dopadlo, takže jste
1: když jsme dorazili na ten hotel, tak jsem měl ještě asi půl hodiny času do odjezdu na koncert a tu půl hodinu nebo 25 minut, té půl hodiny jsem strávil v horké sprše, abych jako se nějak dal dokupy a potom to, myslím, proběhlo nějak normálně. Ale jako nebylo to příjemný.
0: Ti mladí hoši hodně vydrží. Ano, vzorem jest Jiří Holoubek.
1: Otázka také je, jestli takové bloudění už dnes přeci jenom není téměř vyloučeno, pokud jsme alespoň trošku připraveni, zkrátka a dobře proto, že téměř všichni máme chytrý mobilní telefon, v něm můžeme mít navigaci, můžeme v něm mít mapové podklady. A jestli to je ale záruka toho, že nezabloudíme, i o tom bude za chvíli řeč.
0: My to nevíme, ale víme, komu zavolat a zeptat se. S námi už za chvíli bude ve spojení specialista na zvládnutí extrémních situací a instruktor kurzu přežití v přírodě i ve městě Amar Ibrahim.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: O tom, kdy a kde jsme se ztratili, tak o tom si povídáme s vámi, naši milí posluchači, od 9. hodiny dopolední a už se přidáváte se svými postřehy a zkušenostmi. Kamila Martinovská nám napsala: dobré dopoledne, Šárko a Jirko, nepamatuji si, že bych se někdy vysloveně ztratila. Vždycky jsem si se svým orientačním smyslem vystačila. Ovšem moje sestra je pravý opak. Tu stačí dvakrát zatočit okolo své osy a absolutně neví, kde se nachází. Pro ní je peklo i obyčejné parkování v garážích u nákupního centra. Pokud si nenapíše číslo parkovacího místa nebo si ho nevyfotí, je veliká pravděpodobnost, že už své auto nenajde.
1: Nevím, jestli v takovém případě by poradil muž, se kterým si teď budeme povídat po telefonní lince. Už jsme se několikrát sešli také přímo tady ve studiu u nás na Dvojce a my jsme rádi, že si na nás udělal čas. Specialista na zvládnutí extrémních situací, instruktor kurzů přežití v přírodě i ve městě, Amar Ibrahim. Hezké dopoledne.
2: Dobrý den všem.
0: Hezké dopoledne, Amare, vítejte po čase u nás na Dvojce. Pojďme na ta pravidla a rozdělme to. Jaké je to první pravidlo, pokud se ztratíme, buď v cizím městě, a jaké v přírodě?
2: Hlavně uklidnit se, nezačít zmatkovat, běhat, aby jsme někam nespadli, třeba v přírodě, prostě uklidnit se. V té přírodě sednout si, rozdechat to a říct, když tady přežijou zvířata, proč bych tady nepřežil já? Uklidnit se a prostě si to v hlavě srovnat.
1: Zvířata jsou zvyklá.
2: Ano. Ale někteří lidé se poslední dobou chovají jak zvířata. Takže
0: ano, to je pravda.
2: Ale jde o to, že v té přírodě, tady v české přírodě, tady nebo ta Evropa je tak obydlená, že uvažováním se vždycky odtamtud vymotáme.
1: Tam měla směřovat naše další otázka, jestli například na území naší republiky, anebo opravdu, jak jste říkal, dejme tomu ve střední Evropě, se vůbec ještě dá někde ztratit?
2: Samozřejmě, teď sami víte, že každý týden se vyhlašuje pátrání po někom, který se šel, někomu, kde se šel projít, ale až začnou růst houby, tak lidi se sami ztratí, hodně se ztrácí. Protože já bych třeba doporučil mít samozřejmě nabitý mobil sebou, mít sebou lahev s vodou, říct, kam jdeme a kdy se vrátíme, jo, aby nás mohli najít, protože může se stát cokoliv. Samozřejmě, když už se v tom lese ztratíme, měli bychom najít nějakou pěšinku. Po té pěšince nechodí lidé, ale zvěř pít. A když s ní půjdeme z kopce dolů, tak nám to přivede k nějaké vodě. A když se vydáme po vodě, po proudu, tak ta proud potučku, vždycky vás to přivezde do civilizace.
0: Mm-hmm. A Mare, pověste, dostal jste se sám někdy do situace, kdy jste musel v reálu praktikovat to, co třeba učíte frekventanty na svých kurzech přežití?
2: Já si myslím, že ne, nemůžu muset přemýšlet, ale většinou jsem někomu v lese pomohl, že jsem našel ztraceného člověka v lese. Že jsem tam našel paní, která byla ze psem a brečela, že se ztratila. A tak se mi říkám, teď v dálce slyšíte jezdit auta, slyšíte silnici. Máte elektrická vedení, elektrické dráty, jděte po nich. A nebo třeba v noci, když je světelný smog, takzvaně znečištění, takže víte, že tam nějaký město nebo vesnice svítí, takže tam tím směrem se dá vydat. Já jsem se do některých takových situací mimo civilizaci nedostal, spíš civilizaci, ale jinak na pohodu. No.
1: Amar Ibrahim, a ještě jedna otázka. Děkujeme za ty praktické rady. Ono je to vlastně, když to člověk poslouchá, velice jednoduché, ale souvisí to s tím, co jste říkal na začátku, sklidnit se a začít přemýšlet. Co dělat ale, pokud se ztratíme někde, kde je naopak lidí mraky, je jich tam spoustu, ale nemůžeme se domluvit, směřují samozřejmě někam do cizího města, mluví se jazykem, který neovládáme, dejme tomu, že mobil nám někdo ukradl, nemáme ani hrst drobných. Co je jako první, druhá věc, co udělat?
2: Tadyhle existují nějaké takzvané slovníčky beze slov, kde je všechno jako nakreslené. Je lepší si, když jsme v nějakém tom ohromném městě, že si koupíme mapu toho města, aby jsme se v tom vyznali, a samozřejmě oslovit státní složky, jako je policie, aby nám pomohli. Ale oni většinou, nebo lidi pochopí, že máme problém, a většinou cizině lidi pomůžou, a stalo se mi, že pomohli ani třeba v zemí, kde by to člověk ani nečekal. že někdo pomůže. Mm-hmm.
0: Specialista na zvládnutí extrémních situací, instruktor kurzu přežití v přírodě i ve městě Amar Ibrahim, společně s námi na Vlnách dvojky. Děkujeme za pár minut vašeho času, za to setkání a přejeme vám hezké léto. Nestraťte se.
2: Děkuji a zdravím všechny posluchače. Nashledanou.
1: Hezký den.

0: Kdy a kde jsme se ztratili, jak se to stalo, co k tomu vedlo, jak jsme se zase našli, nebo kdo nás našel, o tom všem si povídáme a také o věcech, které vás samozřejmě napadají v souvislosti se ztrácením se. Hanka nám napsala roztomilou zprávu. Jako malá, nebo když jsem byla malá, šli jsme na Radhošť a tam plakal malý, krásný chlapeček, který se ztratil. Strašně moc jsem prosila, že si ho vezmeme domů a budu mít vytouženého brášku. Neprošlo to? Tak jsme plakali oba.
1: Ano, takové neštěstí, úplně tomu rozumím.
0: Tak hlavně, jestli našel toho, kdo ho postrádal.
1: Snad, ano, snad tam nesedí dodnes. Už to takový už vzrostlý muž, ano, to samozřejmě nevíme. Každopádně, co víme, a to zcela jistě a přesně, že dnes budeme někomu přát k narozeninám. Je to splněné přání, které opakujeme jeden den v týdnu a dnes je ten den, který je proto jako stvořený. Tudíž, jestli máte ve svém okolí někoho, kdo právě dneska slaví narozeniny a chtěli byste ho překvapit živým přáním z vysílání Českého rozhlasu Dvojka, teď nám napište, poprosíme o jméno toho člověka, kolikáté narozeniny slaví a prosím, co je důležité, telefonní číslo na něj. To nám teď pošlete buď na 702-222-220 nebo na mailovou adresu rnp@rozhlas.cz.
2: Meteor na Dvojce. Kolik má země měsíců? Generují rostliny elektřinu a vyřeší Sherlock Holmes případ s pavouky?
3: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní.
3: Na Dvojce. Radioservis představuje
2: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
4: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
2: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
5: Louis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
2: Dej mi pokoj.
3: Tohle neskončí dobře.
2: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
6: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Naše oblíbená kratochvíle. Občas hádáme zvuky, občas vás necháme napsat básničku na několik vybraných slov a někdy vás poprosíme, abyste nám dali vědět, jestli víte o někom, kdo právě dnes slaví narozeniny a netuší, že by mu mohl někdo popřát prostřednictvím celoplošného rozhlasového vysílání.
1: Ano, a dnes se stala věc, což tedy Jirko, možná oprav mě, jsme ještě nikdy nezažili, že jedno přání je pro dvojčata.
0: Nezažili. Samozřejmě pro nás to je veliký úkol, jestli zavolat jednomu, tedy Jakubovi, nebo druhému, to je David,
1: anebo oběma. Ano, ale napsala nám jejich maminka Jana, že Jakub a David dneska slaví svoje 20. narozeniny. No a my jsme se rozhodli, že to vyzkoušíme spojit se s oběma, tak tedy voláme Jakubovi a Davidovi s přáním k dnešním narozeninám a jsme zvědaví, jestli nám zvednou to telefonní sluchátko, anebo ne, jestli se nám podaří jim popřát prostřednictvím éteru Českého rozhlasu Dvojka.
0: My samozřejmě vůbec netušíme, kde Jakub s Davidem jsou, netušíme ani to, jestli jsou pohromadě, anebo jestli jsou každý zvlášť, ale v každém případě teď zkoušíme vytáčet telefonní číslo Jakubovo, pokud se nemýlím, a vypadá to, že to zvoní, ale jestli nám to někdo vzal, nevíme. Dobrý den, to je Jakub?
2: To je Jakub, přesně tak.
0: Dobrý den, Jakube. Tady Šárka Volemanová a Jiří Holoubek, Český rozhlas Dvojka. Všechno nejlepší k narozeninám vám přejeme.
2: Tak děkuju vám, děkuju vám, to jste zlatý. Český rozhlas Dvojka, vidíte to, ani nevím, že to jaký zavoláte. Děkuju.
0: My jsme to taky nevěděli,
1: ale tohle celé zařídila pro vás a pro vašeho bráchu k dnešním narozeninám vaše maminka Jana, která nám napsala, abychom vám popřáli. Ano. A když nám vydržíte na lince, tak my teď voláme ještě vašemu bráchovi.
0: Víte mimochodem, kde se zrovna David nachází?
2: David je na táboře na Javorný, myslím, pro dospělí se Zuškou, s naší hudebkou. On je na táboře brácha.
0: Mm-hmm. Jasně.
1: Tak
0: ten pravděpodobně
1: uvidíme,
0: bude mít nějaké...
1: Ano, jestli někde nehraje. A co děláte vy mimochodem?
2: To se nehraje. Já si myslím, že ten možná bude vyspávat, protože jelikož si slavili, tak... Jestli myslím, že vám se dovoláte tak za dva dny, ale jako zkusit to můžete.
1: A co děláte vy, když vás máme na telefonu?
2: Já jsem se nějak teď probral a jdu do Plzně, jdu do Plzně, aha, protože tam studuju, víte, v Plzni, tak si tam něco jdu zařídit a potom zase domů a s kamarádama potom oslavím v pondělí.
0: No, pochopili jsme správně, že se mimo jiné věnujete muzice?
2: Pochopili jste to úplně správně.
0: A na co hrajete?
2: Na klarinet.
0: Hezky. Tak já jsem původně příčný flétnista, tak kolegu Dechaře zdravím.
2: Děkuju.
0: Jakube, ať se vám daří, měl jste pravdu, David očividně vyspává a nebere nám to.
1: Je to tak.
2: No, přesně tak.
1: Každopádně předpokládáme, že vaše maminka Jana, která tohle celé zařídila, nás teď poslouchá. Chcete jí skrz vlny Českého rozhlasu Dvojka něco vzkázat?
2: No tak jo. Tak čau, mami, moc děkuju. Určitě děkuje i brácha a děkujeme moc, je to super, nečekal jsem to, díky moc, je to paráda.
0: Taky děkujeme, mějte se hezky, hodně štěstí, zdraví, ať se vám daří.
2: Můžete se zeptat,
0: jasně.
2: Slyší to někdo takhle.
1: No to slyší úplně všichni po celé České republice.
0: Pár set tisíc lidí.
2: Tak zdravím všechny pár set tisíc lidí.
0: A vy, když se, Jakube, už třeba za 5 minut podíváte na web Českého rozhlasu Dvojka, tak to najdete v audioarchivu a můžete si poslechnout, co jsme říkali my a co jste říkal vy.
1: A ještě tak vám i bráchovi pošleme ponožky dvou na dvojce, abyste měl památku.
0: A mějte se hezky, díky.
2: Taky děkuju, krásný den, nashledanou.

0: Kdy a kde jsme se ztratili a jak jsme se našli? Otec od 9. hodiny napsal nám před chvílí kolega Honza Rosák. Ztratil jsem se ve Vídni, cinkněte mi. Tak doufáme, že se nestratil dnes ve Vídni, abychom mu zavolali. Rozhodně děkujeme za to ponouknutí, ale časově už to nezvládneme, ale třeba někdy jindy. Zvládneme se podívat do zpráv. S přítelem jsme se ztratili v lese při hledání hub, napsala Míla. Směr jsme našli právě při vnímání zvuku. Poznali jsme zvuky aut, čili vzdálenou silnici, no a z toho lesa jsme se vymotali. Hezký den, Míla.
1: Tak já napsala Zuzana, dobrý den. Já mám spíš orientační nesmysl. Já mám přesně to, co popisovala paní přede mnou. Ani já si nepamatuju auto nebo autobus, ze kterého jsme vystoupili, což se mi málem jednou stalo osudným. Stála jsem u jiného, věděla jsem pouze, že bylo černé a málem jsem osočila pána, který se podle mě do auta vkrádal, než mi došlo, že kolegové možná parkují někde úplně jinde. A tak jsem ještě chvíli čekala, no a potom jsem je šla hledat. Moje předtucha byla správná, dostala jsem vynadáno, kde jsem tak dlouho podepsaná Zuzana.
0: Pozitivní je, že všechny ty vaše příběhy, které jsme měli možnosti přečíst a za to moc krát děkujeme, dopadly nakonec dobře. Teď už jdeme dál, abychom se nestratili v našem dopoledním vysílání. Nasměrujeme vás i k tomu, co se bude dít po 10. hodině.
1: Je to tak, přijde na řadu poradna prázdninová zahrada bez starostí, tedy jak připravit záhony a truhlíky, aby přežili dovolenou.
0: S námi ve studiu bude zahradník Tomáš Trejval a vy máte možnost se i dnes zeptat na to, co vás k tématu bude zajímat. Hezký den.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: Mým hostem bude influencerka, písničkářka a autorka Natálie Schejbalová alias Tali. Vzpomene si ještě na okolnosti prvního příspěvku, se kterým prorazila na internetu? Jaké reakce vyvolala básnická sbírka Nepřeháním u fanoušků, kteří do té doby znali především ze sociálních sítí? A chystá po svém multižánrovém debutu Kvalitní umění další hudební album? Také o tom bude naše povídání s Natálí Schejbalovou alias Tali.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Deset hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Jednací řád sněmovny by se od příštího roku mohl změnit. Na bývalé průmyslové skládce v Lecích u Plzně chce soukromý investor vybudovat recyklační centrum. Mělo by být polojasno a teploty kolem 25 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy a Denisa Žižková. Obstrukce ve sněmovně by od příštího roku mohly být menší, zajistit to má novela jednacího řádu, kterou by dnes měla schvalovat sněmovna. Novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS má omezit řečnickou dobu, hlavně při debatách o programu schůzí. Týkat by se časový limit mohl nově také poslanců s takzvaným přednostním právem. Podle Jaroslava Foldyny za SPD ale není omezení řečnické doby nutné.
4: Já se opravdu domnívám, že obstrukce jsou součástí demokracie, jsou nepříjemné, ale jsou součástí principu a je to o nás, jestli se jsme schopni domluvit. Podpořím návrh, který koalice předložila, nicméně mám s tím ohromný problém.
3: Pro úpravy jednacího řádu jsou i všechny opoziční strany, třeba TOP 09, ale návrh podpoří jen pokud budou změny platit až od příštího volebního období. Přibližně 13 000 domácností v Praze 4 je bez teplé vody. Může za to porucha na důležitém teplovodním potrubí na rozhraní Michalské a Ohradní ulice. Na Facebooku o tom informoval starosta Prahy 4 Ondřej Kubín z ODS. Výpadek se týká Michle, Nuslí, Podolí a Krče. Pražská teplárenská očekává obnovení dodávek večer. V Letcích u Plzně chce soukromý investor vybudovat recyklační centrum. Plánuje ho postavit na bývalé průmyslové skládce. Místní lidé se ale obávají, že nebezpečné chemické látky ve skládce můžou ohrozit zdroje pitné vody. Vliv stavby na životní prostředí teď posuzuje Plzeňský kraj, říká jeho mluvčí Natálie Vajnarová.
5: V současnosti je záměr po fázi veřejného projednávání a návrhu na závazné stanovisko. Další postup závisí na doplnění údajů týkajících se podzemních vod.
3: Autobusové linky do Karlových Varů jsou před začátkem filmového festivalu téměř vyprodané. Dopravci proto na dnešek i prodloužený víkend nasazují posilové spoje. Cílem je zvládnout zvýšenou poptávku cestujících. Zájem se podle dopravců každoročně zvedá hlavně v prvních dnech festivalu. Ruský noční útok v ukrajinské Sumské oblasti nepřežili nejméně 4 lidé, včetně dítěte. Několik dalších lidí je zraněných. Na síti Telegram o tom informoval šéf oblastní správy Oleh Hryhorov. Jednu oběť a zraněné po útocích hlásí také Dněpropetrovská oblast. Ukrajina se mezitím vzpamatovává ze čtvrtečního masivního úderu na Kyjev, který nepřežilo 30 lidí. Záchranné akce dál pokračují. Starosta metropole Vitalij Kličko na dnešek vyhlásil den smutku. Rusko pak informuje o ukrajinských úderech v Bělgorodu a Brianské oblasti.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Dnes by mělo být polojasno s kupovitou oblačností, na horách by se mohly vyskytnout přeháňky, ráno ještě na jihovýchodě oblačno a večer se bude vyjasňovat. Teploty dnes 21 až 25, na jihu Moravy až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů pozor, mezi sjezdy Nové Strašecí a Řevničov před 34. a půltým kilometrem leží dřevěné špalky na vozovce. Jejich několik v jízdních pruzích, na místo už míří policie. Na dálnici D1 připomínáme silný provoz a kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Poprvé se brzdí v obou pruzích za sjezdem na Velkou Bíteš na 163. kilometru. Nesouvislá kolona s volnými mezerami je pak až do Brna. A v Praze jsou ucpané příjezdy k letišti v obou směrech. Ve směru od Slaného je tam zúžení do jednoho pruhu, kolona je od Středokluk na 15 minut a ve směru z Prahy je kolona o něco větší, popojíždí od Evropské ulice až do sjezdu na letiště a zdržíte se až 20 minut. Přeji vám šťastnou cestu, teď už pokračují Dva na dvojce.
6: S díkem směrem k Denise Žižkové za další aktuální zprávy a s nabídkou poradny. Letní prázdniny jsou tu a mnohým z nás už nastala dovolená a s ní i vyhlídka na příjemně strávený čas někde mimo domov. Ovšem, co naše zahrada?
7: Abychom se po návratu netrápili pohledem na uschlé rostliny nebo přerostlý plevel, tak je zásadní před odjezdem zahradu náležitě připravit. A jak to můžeme udělat, o tom bude řeč v příštích minutách.
6: Je to tak, naším hostem se už za chvíli stane Tomáš Trejba, ale samozřejmě nabídneme prostor pro vaše otázky ve druhé a třetí části naší poradny. Teď je 5:05 a my vám přejeme hezké dopoledne z dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: A my už jsme prozradili, o čem bude řeč v naší dnešní poradně, tak pokud jste se k nám připojili s vysíláním Českého rozhlasu Až dvojka, začíná poradna, prázdninová zahrada bez starostí, jak připravit záhony a truhlíky, aby přežili dovolenou, takové je naše téma. A s námi už po čase ve studiu opět zahradník z přírodní zahrady Trejbal, pan Tomáš Trejbal, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Já tipuji, že dnes by to mělo být velmi jednoduché, že nám prostě ty tři následující vstupy budete vyprávět o tom, co všechno jste doma musel udělat, protože jste nám před chvílí prozradil, že zítra, pokud všechno dobře dopadne, odjíždíte na dovolenou. Podle toho, že právě teď nejste na zahradě, ale sedíte jako v pohodě tady v rozhlasovém studiu, tak to asi nebude tak náročné, už máte prostě všechno hotové, je to tak?
2: Nemám to úplně všechno hotové, ale ty přípravy nějakou chvilku jedou. Aha. A je to tak, že jako kdyby teoreticky si člověk vzal dovolenou předtím, než jede na dovolenou, aby se postaral o tu zahradu. Ale není to extrém. Mm.
1: Tomáši, o jak velkém předstihu vlastně hovoříte? A určitě bude rozdíl, jestli jdeme na dovolenou, tedy jedeme třeba týden, anebo jestli jsou to 3-4 týdny, co je potřeba udělat pro zahradu?
2: To je strašně hezký dotaz, protože když jedete na prodloužený víkend, tak vlastně nemusíte téměř nic, jenom zalejete a odjedete. Když jedete na týden 14 dnů, tak to je to, o čem bych se dneska chtěl bavit. Jakmile jedete na měsíc, tak se nepřipravíte. Ta zahrada to bez vás měsíc nezvládne, aniž by se jí něco nestalo. A je potřeba počítat s nějakými škodami, anebo s tím, že se o tu zahradu bude muset někdo starat během té doby.
3: Co ten měsíc nezvládne? Co z toho, co nejběžněji míváme na zahradách, to nezvládne?
2: Ten základní set je voda, závlaha, zálivka. Hmm. To znamená, v okamžiku, kdy vám nebude pršet, tak se na ten týden jste schopni připravit, udělat nějaké kroky, aby ta zahrada tu vodu měla nějakým způsobem zajištěnou, třeba i zamulčovat, aby se tolik neodpařovalo. Ale na ten měsíc to prostě neuděláte. To už musíte mít automatizované, což ne každý má. Druhá věc jsou samozřejmě sklizně. Teď v létě, kdy člověk nejčastěji jede na dovolenou, tak spousta věcí dozrává. Vy jste schopni před tím týdnem 14 dní dopředu sklidit, co jde, a pak teda si sklidit to přezrále, co tam bude po těch 14 dnech. Ten měsíc přicházíte o strašně velkou část toho úrodného období. To třetí jsou samozřejmě škůdci. Zase ten týden se nějakým způsobem dá připravit, odpružit, měsíc je strašně dlouhá doba. Mm-hmm. A takhle bych mohl pokračovat. Mm-hmm.
1: Tomáši, vy jste říkal, že se budeme bavit o tom týdnu až 14 dnech dnes v poradně. Když nás teď někdo poslouchá, kdo si říká, aha, tak možná tedy dám na to, že je třeba se na to připravit. Co patří do toho seznamu? Jaké položky tam napsat, když bychom teď měli konkrétně někomu poradit?
2: Já úplně na začátku, a to je to, o čem my jsme se tady bavili ještě než jsme začali vysílat, se podívám na předpověď počasí. Žijeme v luxusní době a na norech, jak se lidově říká, je počasí předpověď na 10 dnů dopředu s nějakou relativně dobrou přesností. 10 dnů vám většinou pokryje výraznou část té dovolené, i kdyby byla na 14 dnů. A podle toho, jestli má být ultra sucho, připravuju se na to sucho. Kdyby mělo být ultra deštivo, tak zase řeším ty preventivní opatření na to deštivo. To počasí je důležitý rozcestník hned na začátku.
3: Když jste mluvil, a teď se zastavme u toho sucha, že jednou z cesty, dejme tomu to mulčování, abychom zabránili tomu odpařování v takové míře, já si nedokážu představit, pokud někdo nemá opravdu automatickou závlahu, jaké mohou být ty další kroky?
2: Dá se udělat jako řada věcí narychlo, i třeba na balkonu. Existují různé rychlé závlahové řešení, které si člověk může koupit a jenom sestavit, a je to jako, že stavebnice, je to otázka, dejme tomu, jednotek tisíc, co do té zahrady stojí za to dát, když by člověk chtěl. Mulčování je určitě velká věc. Přihrnutí těch rostlin tak, aby měly více nastláno a měly větší vrstvu substrátu, ve které porostou. Preventivně vydatně zalít, aby ty rostliny, i kdyby bylo extrémní sucho, začaly trpět až po x dnech a ne hnedka od začátku. Zbavit ty rostliny části listové plochy, aby neměly tak velký odpar.
3: Konkrétní dotaz mám k tomu mulčování, než skončíme první část poradny. Mohu mulčovat čerstvě posekanou trávou? Nebo to není dobrý nápad?
2: Tráva ze sekačky, ta najemno nasekaná, když máte udržovaný nízký trávník nebo nějaký travnatý porost, je skvělý materiál, ale doporučuji ji nedávat přímo z toho koše, ale nechat ji nejdřív na slunci lehce zaschnout. Zaschnutá se u těch rostlin lépe chová, nevytváří takový ten zahnívající...
3: To zapařené.
2: Takovou tu kaši. Druhá věc, která se s trávou dá udělat, je, že ji dáte na kupu z těch košů z té sekačky a necháte ji zapařit mimo ten záhon. ona v ní se zvýší se v ní teplota, začne tam ten rozklad a teprve poté ji dáte na ten záhon. To vám zase zajistí to, že v té strávě zajdou semena rostlin tím, tou vysokou teplotou.
1: To byla první část naší dnešní poradny, jak připravit záhony a truhlíky, aby přežili dovolenou. Naše dnešní téma, samozřejmě i s prostorem pro vaše otázky, můžete se začít ptát. Teď cesty k nám 3 7 2 2 2 2. Číslo pro SMS-kové dotazy dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa. Můžete Tomášovi Trybolovi i zavolat na 22 155 25 25.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Hostem poradny je Tomáš Trejbal, zahradník z přírodní zahrady Trejbal.cz. Prázdninová zahrada bez starostí, jak zahradu připravit, a to i když jste se včera šťouchli do oka jako Tomáš Trejbal, který nám to teď právě prozradil.
3: Ano, je statečný, říkal, že to hrozně bolí, přesto přeze všechno naprosto fundovaně odpovídá na naše otázky a může i na ty vaše, pokud se chcete na něco zeptat, 22 155 25 25, připomínám telefonní číslo k nám do studia. Tomáši, když se podívám na název té dnešní poradny, jak připravit záhony a truhlíky. Jak je to s těmi truhlíky, pokud někdo nemá zahradu? Prostě jak to připravit, aby nám přežili i ty balkóny?
4: Mám na to systém, protože i sám mám hodně osázený balkón. To první, co doporučuji úplně každému, a to se mělo stát už na jaře, a to jsou samozavlažovací květináče. To je naprosto skvělá věc. Samozavlažovák vám je schopný podle velikosti rezervoáru vody, který má, odpružit klidně 4-5 dnů, i extrémně suchých. A i u na vodu náročných rostlin typu rajčata, papriky, okurky. A když má člověk aspoň trošku štěstí a během těch 4 dnů zaprší, tak se mu to vlastně doplňuje a ta voda si udržuje nějaký svůj harmonogram. Ale nepěstuji jenom samozavlažovacích květináčích. Bylinkám volím terakotové květináče, které zase na druhou stranu zvládnou větší sucho, a na tu dovolenou já jenom přesouvám z té největší výhně. Je přesunu třeba do stínu za ty samozavlažováky. Takže jim trošku zlepším mikroklima a ten nárok na tu závlahu není tak velký. A třetí, když jsem se předtím rozpovídal o těch malých závlahových systémech, tak já mám na balkónu solární závlahu. Hadičku hozenou do vědra s malým nějakým sítkem proti nečistotám a kape mi to k těm rostlinám i po dobu, kdy je sucho a kdy vlastně jiná možnost není. Není to drahé, před pár lety jsem to neměl, ta doba se samozřejmě posouvá, co se týká toho pěstování. Doporučuju, to funguje to strašně hezky.
2: Máme za sebou několik dní, kdy byla opravdu jako extrémní vedra, nepršelo, to slunce pralo opravdu s neuvěřitelnou intenzitou. Potkal jste někoho, kdo řekne, no já letos ani nikam nepojedu, protože jestli tohle přijde znovu, tak to není úplně jako běžná situace, a i když budu pryč 5-6 dní, tak to je jako kdybych v minulých letech byl pryč 10 dní, ta zahrada opravdu dostane zabrat.
4: Že by někdo obětoval dovolenou kvůli tomu, že bude sucho, se mi jako v okolí nestalo, ale my jsme nějak začali, vy na tom balkonu jste schopni ty terakotové květináče dát do nějakého lavorku, do nějaké nádoby. Skvělé jsou třeba, když máte doma odkapávače na boty. U domu to většinou bývá běžné, možná je to i v bytech. A pak jste schopni v tom odkapávači na boty, když má dostatečnou hloubku, tak do něj dát klidně 10 květináčků a naplnit je vodou. Ten rezervoár funguje velice dobře. Že by někdo obětoval dovolenou, se mi nestalo.
2: Já jsem vlastně měl na mysli to, jestli můžeme nějakým způsobem tu zahradu ošetřit, ačkoliv už jste to popsal, i za těchto těch opravdu jako extrémních podmínek, a třeba jestli to má jiná nebo stejná pravidla.
4: Je to hezká nahrávka, protože jedna věc, ono se to bude opakovat a je dobré tomu to pěstování na balkónu přizpůsobit. A třeba první a jednoduchá, kterou můžete udělat, je dát těm rostlinám rovnou větší květináče. To, na co jste byli zvyklí používat 18-20 cm květináče, tak klidně o jednu velikost zvětšte, protože jakmile ta rostlina bude mít větší kořenový systém, více prostoru pro to, aby tu vodu akumulovala, bude jí výrazně lépe. Zároveň měním i složení substrátu v těch květináčích. Používám biouhel dřevěné uhlí, které má výraznou nasákavou schopnost. Prodává se dneska vlastně dřevěné uhlí v agro kvalitě nebo v nějakém agro použití pro pěstování, a v litru dřevěného uhlí jste schopni udržet 700 ml vody, 70%. Funguje skvěle jako houba, takže to, co zalijete, tak se vám rovnou neodpařuje, ale uvolňuje se to pomalu k těm rostlinám.
3: Tomáši, jak se vypořádáte?

0: Rádat s plevelem před dovolenou, vyplatí se mu věnovat zvýšenou pozornost, anebo ne?
1: Určitě ano, takhle jednoduchá ta odpověď je. A pokud má pršet, tak se do té zahrady následně vracíte s tím, že ten plevel je přerostlý a následně ho trháte s velkým kořenovým systémem. Ten plevel stačil těm rostlinám vzít spoustu živin a zároveň si vyplejete často i hodně substrátu z toho záhonu. Ani jedno nechcete. Stojí za to před tou dovolenou vyplít, protože to člověk většinou nestíhá, protože zároveň chystá tu dovolenou, tak mám trik, kdy ten plevel jenom podseknu nějakou plečkou. Nejsem tak pečlivý, neberu všechny kořínky, ale podseknu ty kořeny třeba ráno v nějaký slunný den a nechám to sluníčko, aby ty plevely úplně vypálilo. Můžete je klidně nechat i ležet na tom záhonu. Ten plevel už následně neobrazí a vlastně vám i pohnojí.
2: Když jste mluvil o tom odkapávači na boty, tak jsem si vzpomněl na něco, co jsem viděl. Zajímalo by mě, jestli to znáte nebo máte zkušenost, že taková plata, podobná jako ty odkapávače, jsou naplněna vlastně jemnějším keramzitem a v tom jsou všechny ty květináčky a bylinky a všechno možné a také by to tu vodu mělo udržovat déle.
1: Je to skvělý pro rostliny, které nemají stát ve vodě. Pokud nemáte drenáž přímo v tom květináčku ve spodní části, tak se to dá vyřešit tím, že ho dáte do podmisky. Ale když máte dobrý složení substrátu v tom květináči jako takovém, tak ten keramzit vlastně nepotřebujete a měla by vám fungovat ta drenážní vrstva přímo u té rostliny.
0: Děkujeme, to byla druhá část naší dnešní poradny. Pořád ještě s prostorem pro vaši otázku. Pokud máte dotaz, napište ho na 702 222 220 nebo můžete zavolat 22 155 25 25. Povídáme si o tom, jak připravit záhony a truhlíky, aby přežili dovolenou.
3: Šárka Volemanová
4: a Jiří Holoubek.
3: Dva na dvojce.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: A tématem naší dnešní poradny je prázdninová zahrada bez starostí, jak připravit záhony a truhlíky, aby přežili dovolenou, s námi ve studiu. Zahradník z přírodní zahrady Trejbal, Tomáš Trejbal.
2: Zmínil jste v úplném úvodu i to sklízení úrody, to přezrálé, až přijedeme, to, co lze, tak než odjedeme. Můžeme i ne zcela dozrálé plody jaksi sklidit a spoléhat na to, že to tak říkají lidově dojede?
3: Dává to strašně moc smysl. Typicky třeba plodová zelenina, okurky jsou na to strašná potvora, to samé cukety. Jakmile necháte na rostlině přezrávat a přerůstat plody, tak ta rostlina nejenom, že se vysiluje na tom, že ten plod musí živit déle a že ten plod potom vlastně není ani moc dobrý, ale ona zároveň přestává nasazovat nové květy. A ona si vlastně říká, hele, dobrý, tak tady já už si vychovám ty semínka, abych přežila a už nepotřebuju víc. Takže vy, když podtrhnete okurčičky, tak jak já je mám třeba rád takové ty úplně malé a obejdete tu rostlinu a oberete cokoliv, co má třeba 6 cm a víc, tak té rostlině jenom pomůžete, aby z těch květů nasazovala nové plody. Hodně podobně ty cukety, nemůžete úplně podtrhnout dýni, ale můžete třeba papriku, paprika je konzumně zralá, už když je zelená a můžete si ji třeba vzít na tu dovolenou a tam si ji sníst, to platí ostatně i pro tu ostatní úrodu. Extrémně citlivé je to samozřejmě u takových těch věcí, jako jsou saláty, řetkvičky, červená řepa, které když by vám přerostly, tak se vám výrazně znehodnotí. A kořenovou zeleninu typu červenou řepu můžete klidně celou sklidit, zbavit natí, dát ji do písku a zpracovat si, až když se vrátíte.
1: Mm-hmm. Máme tady dotaz od někoho z našich posluchačů. Dobrý den, může pan Trejbal vysvětlit, za stejnou funkci jako dřevěné uhlí plní také zeolit nebo kokosová vlákna?
3: Není to stejné. To uhlí je tady v tom jasný vítěz a když bych to měl hodnotit, tak uhlí je 10 z 10 a zeolit má i trošku jinou funkci, i jakože odlehčuje část vody, absorbuje, ale co se týká té zádržnosti vody, tak bych mu dal nějakých 5, 4 z 10. Kokosová vlákna jako taková jsou skvěle vzdušná, dají se přidávat do substrátu, ale tu vodu nějak zvlášť nezachytí v okamžiku, kdy ji nedostanou. Takže tam bych klidně řekl, že to má funkci jenom 3 z 10, tím spíš, když to bude někde na balkonu.
2: Má smysl hnojit, přihnojovat, než odjedeme v tomhle plném vegetačním období, abychom si říkali, tak nebudu tady, trošku jim přilepším.
3: Přilepšit ano, ale určitě ne jinak, než byste to dělali, když byste v té zahradě normálně byli. Já teď v tom letním období hnojím jednou za 14 dní, víc to nemá moc smysl, nejsme závodníci. A v tom létě určitě používejte kombinace hnojiv, které mají v sobě zároveň dusík, ale i fosfor a draslík. Ty rostliny, které potřebují hnojiva nejvíc, tak jsou právě plodová zelenina a obecně zelenina první trati. Když něco přehnojíte dusíkem a odjedete na dovolenou, tak ty části na těch rostlinách, které extrémně rychle přirostou, tak mají měkká pletiva a jsou citlivé na mšice, na molice, na savý hmyz. Udělali byste si akorát problém úplně zbytečně.
1: Mm-hmm. A možná ještě jedna otázka, vrátím se zpátky k tomu počasí. My jsme mluvili o těch extrémních vedrech, která byla před několika dny a vypadá to dle dlouhodobé předpovědi, že se ještě vrátí. Když odjedeme na dovolenou, tak i minulý týden to bylo tak, že najednou přišla velká bouřka, krupobytí. Co tohle udělá vlastně s naší zahradou?
3: My proti přívalovým dešťům jste schopni tu zahradu zajistit, ale je to prevence dlouhodobá a celosezónní. To znamená v okamžiku, kdy vím, že může pršet, mám pozemek ve svahu, tak je dobré si udělat takzvané vsakovací průlehy, svejly, aby se mi ta voda na tom pozemku zastavovala nebo brzdila. Aby to všechno prostě nespláchlo substrát někam do spodní části zahrady nebo dokonce k sousedům. Pokud jsou kroupy, tak na to tu zahradu nejste schopni připravit a kroupy jsou prostě v uvozovkách živelná pohromadě, možná i bez uvozovek. A když se stanou, tak se stanou.
2: S tím moc nenaděláme. Větru deště neporučíme. Tomáš Trejbal s námi byl ve studiu. Děkujeme za návštěvu. No a pokud zítra vyrazíte, tak hezkou dovolenou, Tomáši.
3: Děkuju velice vám taky.

0: A na zahradu zpátky dnes odpoledne, tedy konkrétně v kávě o čtvrté. Začátek léta přináší na zahradě spoustu práce i nové příležitosti, jak zatočit s plevelem, aby nám nepřerostl přes hlavu, co se ještě vyplatí vysévat, vysazovat pro první sklizně a jak správně množit rostliny, očkovat ovocné stromy. O tom všem dnes odpoledne s Patricí Strouhalovou. Jejím hostem bude Ivan Dvořák z Českého zahrádkářského svazu.
1: Ale jiná témata než zahradu určitě zvolí pro svoji dnešní procházku po červeném koberci Aleš Cibulka. Jaká to budou, řekneme si už za chvíli.
2: Je naprosto nezbytné.
3: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
4: Hana Zagorová 80.
5: Rybičko zlatá, přeju si.
3: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
4: Marty Jandové,
3: Evy Burešové,
4: Kateřiny Marie Tiché,
3: Terezy Maškové,
4: Veroniky Kekubařové,
3: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
4: 24. listopadu v pražské Lucerně.
3: Více na www.zagorova80.cz.
4: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci
1: s Alešem Cibulkou
0: na dvojce.
2: I dnes Aleše zdravíme na dálku, jistě odpočívá někde na zahradě, sluní se a u toho je připraven nás provést po červeném koberci. Hezké dopoledne.
3: Hezké dobré dopoledne, téměř si to tipnul, ale zaleze jsem do stínu, dneska to tam stejně moc nesvítí. Hezké dobré dopoledne vám všem.
4: Aleši, my dneska začneme bohužel jednou velmi smutnou zprávou, která ráno obletěla nejenom Česko, ale celou Evropu. Která to bude?
3: Bohužel ve věku nedožitých 80 let zemřel Ivan Hodáč, kterého média i politikové označují za nejvlivnějšího Čecha, který v Bruselu neúnavně prosazoval zájmy evropských automobilek. Místo předsedkyně Evropského parlamentu dokonce napsala, cituji, odešel výjimečný člověk, který svůj život zasvětil Česku. Ivan Hodáč patřil mezi nejvýraznější tváře naší země v Bruselu a málo který člověk toho udělal pro Česko tolik jako on. To jsou smutné zprávy, které jsou veřejně dohledatelné, ale já vám teď na červeném koberci prozradím něco, co o něm asi ví málo kdo. On o tom často nemluvíval. Jeho tatínkem byl významný český automobilový závodník stejného jména, tedy Ivan Hodáč, a to byl bratr Nataši Golové. Ano, Ivan Hodáč, který odešel, byl ten malý Ivánek, na kterého paní Nataša Golová vzpomínala. To byl její synovec, kterého společně s neteří Kateřinou měla vlastně jako své děti, protože těch vlastních se nikdy nedočkala. V roce 68 potom emigroval na západ. Možná si vzpomenete, i na červeném koberci jsem o tom mluvil. Vloni jsme společně s Ivanem otevírali v domově seniorů v Sulické ulici, kde vlastně prožila poslední roky Nataša Golová sál Nataše Golové a ještě před pár dny jsme si s Ivanem psali, plánovali jsme první výročí, že dorazí. Ještě jsme ten termín o den posouvali, aby měl Ivan šanci vrátit se do Česka. Bohužel, jak vidíte, věci se mají jinak. Smutná zpráva, která zasáhla nejenom Česko, ale i celou Evropu. Vlivný muž a synovec Nataši Golové bohužel odešel. Za pár týdnů by mu bylo 80.
2: Děkujeme, Aleši, za tu vzpomínku i za připomenutí. Jdeme dál, a to s jednou pozvánkou na zítřek. Vlastně to taky bude vzpomínka. Právě zítra proběhne už 23. ročník letních slavností Evy Pilarové. Zvát tedy budeš na Kokořínsko, do Dubé, nebo kousek za Kokořínsko.
3: Ano, do Dubé, přesně ano. Tak. Ano, Duba na Kokořínsku, vlastně nedaleko Máchova jezera. To je místo, kde měla Evička Pilarová svou chalupu a kde se tedy na její počest dlouhá léta za její účasti konají 23. už letní slavnosti. A já bych vás rád pozval, přijeďte, má být krásně, připravený je celodenní program, který začíná už v 10 dopoledne, samozřejmě programem pro děti, bambulíková cirkusová show. Hned potom nejrůznější účinkující, kteří se budou střídat v průběhu celého dne, celý program najdete na stránkách Dubé. V 14:30 host, kterého chtějí v Dubé každý rok, a to je Vláďa Hron. A já vás ale rád pozvu na 17. hodinu, a to je naprostá bomba. Vy víte, že v Dubé už se vystřídala opravdu celá řada umělců. Vystupovala tady i Lucie Bílá se svým programem a zítra v 17 hodin opět a Radeček. Radečci dorazí s hodinovým programem, vstupné zdarma, protože se to všechno koná na náměstí, takže dorazte, Dubán, daleko Máchova jezera, 23. letní slavnosti, no a my se tam uvidíme určitě. A nezapomeňte, od 5 opět a Radeček, letní slavnosti Evy Pilarové. Evička by měla radost, že tahle ta akce pokračuje, i když už tady s námi bohužel není.
4: Aleši, děkujeme za tu pozvánku a ještě jednu přidej, zítřejší premiérový tobogán, totiž zakončí 36. sezónu vašeho pořadu. Tak na koho se můžeme těšit?
3: A budeme vysílat z pražské Ypsilonky a vzpomínat budeme na zakladatele Jana Šmída, který by v těchto dnech oslavil 90. a dorazí třeba Lilian Malkina, Pavel Nový, Jarka Krečmerová, Honza Jiráň. Bude tam kompletní ansámbl Ypsilonky, který bude hrát a zpívat písničky, které Jan Šmíd napsal a nebo je měl rád. A bude to opravdu zakončení 36. sezony toboganu. Takže zítra po 11. hodině klasicky na dvojce a na pohodě.
2: Ale stále ještě to není vše, objednal si z píseň, tak řekni, kdo a proč bude zpívat.
3: Já jsem si objednal Aničku Fialovou, vnučku limonádového Joea, která dneska slaví své narozeniny. A to jí samozřejmě splnomocňuje k tomu, aby nám zaspívala. Na pomoc přivolala Marka Lamboru a zaspívají nám Evergreen, který určitě všichni známe. Takže přejeme všechno nejlepší po vlnách dvojky. Ana Fialová dneska slaví. A to je vlastně poslední informace tohoto týdne z červeného koberce.
4: Ano, je to tak, potrženo, sečteno, bylo to fajn. Tak zase v pondělí, Aleši, a hezký pracovní víkend.
3: Mějte se krásně, jdu zaštipovat rajčata.

0: Od tohoto pondělí i letos u nás na dvojce v létě probíhá pátračka. Tentokrát je naše léto mrazivé, nevím do jaké míry dokáže ochladit, když jsou veliká vedra, ale rozhodně vám nabízíme mrazivé příběhy, a to světové i domácí. Thrillerové, hororové četby na pokračování, rozhlasové adaptace, to všechno nabízíme v programu dvojky a na to navazuje pátračka.
1: Je to tak a samozřejmě i letos nabízíme indici a vybízíme vás všechny hravce, abyste nám psali, o jakou osobnost jde v rámci těch indicí, které v éteru Českého rozhlasu dvojka slyšíte. No a pokud chcete s námi hrát a nebo tipovat, tak i letos přes webový formulář na stránkách dvojky, dvojka.rozhlas.cz. A to můžete každý týden, ale pozor, jenom do pátku, což je dnes, do 12. hodiny.
0: Což znamená, že po 13. dnes u Honzy Rosáka ve Šťastné cestě budeme znát prvního vítěze, prvního letošního úspěšného právě v letní pátračce. Důležité je, nefungují SMSky, nefungují e-maily, jenom ten webový formulář dvojky na stránkách dvojka.rozhlas.cz. To je jediná cesta, jak se do pátračky zapojit.
1: Je to tak a vítěz každého týdne získá poukaz pro dvě osoby na dvě noci na ubytování spolupenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech. Tak jestli jste připraveni, indicie přichází právě teď.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Pátračka.
4: Jsem nejslavnější upír všech dob, který má svůj reálný historický předobraz. Byl jím valašský kníže Vlad III., jenž proslul mimořádnou krutostí, když napichoval hlavy svých protivníků na dřevěné kůly. Na rozdíl od něj já však hrdě nosím titul hrabě. Moje děsivá pověst a hrad Bran, opředený tajemnými legendami, přesto nedokázali odradit řadu mých vytrvalých nepřátel. Ti dodnes v temných útrobách mého sídla zběsile pasou porak vy svým spícím tělem. Mezi těmito slídili vyniká ten zpropadený nizozemský lékař Abraham Van Helsing, který mě pronásleduje přes celé kontinenty. Své výsadní právo na věčný život a vládu nad temnotou si však jen tak vzít nenechám.
3: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
2: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Je 10 hodin a téměř 54 minuty k tomu a před námi poslední písnička téhleté hodiny. Petr Janda a s ním samozřejmě Olympik. Nějak se vytrácíš, má lásko. No, my se začneme pomalu vytrácet, protože je čas uvolnit místo blízkým setkáním. Kdo a s kým si bude povídat?
1: Ano, tak dnešním průvodcem se už za pár minut na vlnách Českého rozhlasu Dvojka stane náš kolega Vasil Fridrich a proti němu usedne v jednom studiu influencerka a písničkářka Natálie Schejbalová alias Tali.
0: V pondělí je svátek, budeme si připomínat den upálení mistra Jana Husa. Ono to znamená, že většina z vás bude mít prodloužený víkend, včetně Šárky Volemanové.
1: Ano.
0: Já nikoli věk.
1: Ty jsi totiž pracovitější z naší dvojice.
0: Takže vám přejeme, ať si ten víkend užijete v klidu, v pohodě. Samozřejmě, když to jenom trochu půjde s vysíláním Dvojky. No a mějte se pěkně, já se těším v pondělí naslyšenou. Šárka nikoliv.
1: Každopádně hezký víkend i ten prodloužený vám přejí teď dva na Dvojce. Tedy Jiří Holoubek
0: a Šárka Volemanová. Mějte se pěkně.

0: Historie českého zločinu na dvojce. Historie českého zločinu na dvojce. Kam zmizel Antonín Walter?
1: Ve zprávě se píše, že se měl sejít v Praze s nějakým horákem, se kterým pak měl odjet do Rumburku. Všechny horáky u nás jsme prověřili a nic.
0: Po několika měsících se ale zjistilo, že živý už se domů nevrátí.
1: Kapesník pevně stažený kolem krku, takže už krcený.
2: Musel mít pořádnou sílu. On ho tam nepřetáhnul, ale podle polohy těla fakt přehodil.
3: Cesta nikam.
0: Premiérový díl Historie českého zločinu.
3: V neděli po 18. hodině na dvojce.
4: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Klienti domova pro seniory v ulici Kocianka v Brně se dnes po pondělním požáru elektrorozvodny vracejí zpět. Na karlovarský festival přiletěl Dustin Hoffman, na místě je také Harvey Keitel, Maggie Gyllenhaalová. Čekáme polojasno a oblačno, teploty kolem 25 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Denisa Žižková, na dvojce začínají zprávy. Při platbách kartou v zahraničí si můžete zbytečně připlatit kvůli nevýhodné konverzi měny, upozorňuje na to Česká bankovní asociace. Ta doporučuje při takzvaném dynamickém přepočtu vždy zvolit platbu v místní měně, ne v českých korunách. Podle studie společnosti Visa platí kartou v zahraničí přes 60% Čechů. Klienti domova pro seniory v brněnské ulici Kociánka se dnes vracejí do svých pokojů. Po pondělním požáru elektrické rozvodny museli na několik dní opustit jeden ze čtyř pavilonů zařízení. Elektrikáři už poškozenou elektroinstalaci opravili, přestože se původně počítalo s přesunem všech 72 klientů z pavilonu. Náhradní ubytování bylo nakonec potřeba zajistit jen pro 46 seniorů, říká ředitelka domova Naděžda Křemečková.
5: Protože si některé vzali rodiny a my jsme si pak tady udělali naše opatření a využili jsme jiné prostory než pokoje, výdělně a tak dále, kde jsme udělali provizorní lůžka, aby jsme nemuseli tolik klientů převážet, aby jsme tady měli maximum.
4: Sklizeň základních obilovin letos klesne meziročně o zhruba 16%. Vyplývá to z prvního odhadu Českého statistického úřadu. Pokles očekává u pšenice, ječmene, ovsa i žita. I sklizeň řepky bude podle statistiků nejspíš o skoro pětinu nižší než loni. Do Karlových Varů přiletěla hlavní hvězda letošního festivalu Dustin Hoffman. Na slavnostním zahájení 60. ročníku převezme křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii.
6: Několik hodin před Dustinem Hoffmanem do Varů přiletěl i herec Harvey Keitel, který rozdával podpisy už na karlovarském letišti. A na místě je i Jesse Eisenberg, který v červené čepici s kšiltem a svetrem uvázaným kolem pasu podepisoval fotky u Grand Hotelu Pup. Do lázeňského města zavítala také americká režisérka, scénáristka a herečka Maggie Gyllenhaalová. Ta osobně uvede v sobotu 4. července svůj nejnovější film s názvem Nevěsta, který i produkovala. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: V sobotu začíná 113. ročník cyklistické Tour de France. Závod začne v Barceloně týmovou časovkou a po třech etapách ve Španělsku dojedou závodníci na francouzskou stranu Pyrenejí. Hlavním favoritem je vítěz posledních dvou ročníků, Slovinec Tadej Pogačar. Po 9 letech bude mít česká cyklistika trojnásobné zastoupení. Představí se Pavel Bittner, Jakub Otruba a český mistr Matyáš Vacek.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Dnes by mělo být polojasno, oblačno, na horách by se mohly vyskytnout přehánky a ještě na jihovýchodě by mělo být oblačno až zataženo s přehánkami, kde se bude ale večer vyjasňovat. Teploty dnes 21 až 25, na jihu Moravy až 28 a v 1000 metrech na horách bude kolem 15.
0: Doprava.
4: Na silnici 38 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy za Štoky se srazila dvě nákladní auta. Je to vážná nehoda s následným požárem. Objíždět osobním autem můžete přes Petrovice, nákladním přes Humpolec. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte silný provoz. Kolona kamionů se sune od sjezdu na Velkou Bíteš na 163. kilometru až do omezení v Brně. A provoz houstne i na silnici 3 z Prahy do Tábora. Menší kolona je u Senohrab a pak ještě před Benešovem. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. Teď už má slovo Vasil Fridrich a blízká setkání.
7: Humor by se na první pohled mohl zdát jako snadná disciplína. Stačí dobrý vtip, správné načasování a publikum vás odmění smíchem. Jsou ale i tací, kteří se vydávají mnohem náročnější cestou. Hledají okamžiky, kdy se trapnost, nejistota nebo pocit nepatřičnosti promění v něco překvapivě zábavného. Právě na tomto principu často staví svou tvorbu influencerka, scenáristka a komička Natálie Schejbalová alias Taditali. Vítejte na Dvojce.
8: Dobrý den, Vasile, děkuji za pozvání.
7: Máte stále pocit, že žijeme v nějakém filmu od Woodyho Allena, nebo se od toho tvrzení, které už je nějaký pátek staré, proměnil žánr a ten hlavní tvůrce toho, v čem my tady žijeme?
8: To jestli už to není jako Tarantino vina v tuhle chvíli, když se tak kolem sebe rozhlížím.
7: Je to o ten kus zábavnější, že to nemá ten vlídný Elenovský humor, ale že je to více drastické?
8: No jako samozřejmě pro komiky je dobrá doba, ale možná pro lidi méně, jako obecně, teda pro lidstvo.
7: Vy jste to malinko otevřela, ono dělat humor v době, který je humoru prostý, je poměrně snadné, ale v době, kdy každý je téměř karikaturou sebe samotného, tak je obtížné najít ten přesný nerv toho, jak to vyhmátnout, aby ta věc byla legrační, když i ty běžné věci už jsou směšné nebo groteskní.
8: Je to pravda a občas se o tom bavím se svýma kolegama stand-up komikama, že vlastně my už jako nevíme co, jo. A zvlášť teda Slováci tohle to zažívají, že jako na tom Slovensku bych řekla, je to ještě vokus vlastně jako šílenější a dystopičtější. A tam právě říkají, že vlastně nevědí, jak s tím mají nakládat, že ono to je vlastně hotový. To je hotový, jako vlastně každý třeba výstup politika je hotový tak, jak je, a jako jak ho máte jako víc paradovat, když už je to samo sobě nesmyslný.
7: Vybavíte si, kdy jste poprvé prožila okamžik té velké slasti, pramenící z okamžiku trapnosti, které jste byla vyzdrojem, anebo to už je tak dávno, že jste si to neuložila do paměti?
8: No, jako já jsem hodně ráda jako dítě svolávala prostě celou rodinu, abych jim ukazovala svoje představení, kde jsem různě prostě, nevím, tancovala takový kulturně apropriační tanec bongo bongo, třeba co jsem viděla v nějakém dokumentu jako o Africe a tak. A opravdu jsem vlastně vytvářela, teďkon zpětně vnímám, že tu trapnost, že vlastně jsem vlastně hledala ten moment, jako jak ještě, jaký pohyb, jaký zvuk udělat, aby se ty lidi smály. A vím, že vlastně v něčem to bylo takový, že tam ta trapnost fungovala už tenkrát, takže bych řekla, že klidně třeba od 5, od 6 let.
7: Říká o svých začátcích v dnešních blízkých setkáních můj host Natálie Schejbalová alias Taditali.
0: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

ať nám to štěstí neodkvete. Pojď zpívat, tančit, na hlas se smát, pojď zářit

0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Na Dvojce.
2: A dneska si povídám s influencerkou, scenaristkou a komičkou Natálí Schejbalovou alias Tady Tali. Jedním z hlavních zdrojů vašeho humoru je taková precizní práce s jazykem a jeho možnostmi vytvářet překvapivé pointy. Je tohleto verbální hračičkářství vám vlastní od úzkého vašeho mala, nebo jste se to učila až během času? Možná na škole, kde jste studovala tvorbu textu a scenaristiku, tam bych pochopil, že byl zdroj toho. A nebo to bylo už od těch dětských vystoupení, jak jste zmiňovala tady v prvním vstupu, že vás bavilo slova přetvářet, měnit a dělat z nich něco zábavného.
3: Pamatuju, že s mojí maminkou jsme často hráli různý rýmovačky, že jsme si skládali improvizované básničky, takže to určitě. Ale slovní hříčky nevím. Myslím si, že to pořádně se tato diagnoza u mě rozjela až právě na té ješkárně, kde prostě sedělo 7 lidí u jednoho stolu, který měli vlastně podobnou uchylku na ty slovní hříčky, a tak jsme to na sebe různě vrstvili i s pedagogama a prostě mohli jsme se tím zabavit jako hodiny. No.
2: Víte, co to u vás spouští, to generování těch zábavných věcí? Je to nějaký moment, který o iniciuje a pak už to jede samo od sebe, anebo to průběžně se děje po celý den, že se vám dějí právě ty asociace slovní nebo ty hříčky, když vidíte něco zábavného, zajímavého?
3: Hejte, já myslím, že to je z velké části vlastně přeslechnout se nebo se přehlídnout.
2: Či to vychází z chyb vlastně?
3: Jo, já to často mám tak, že vlastně něco přečtu špatně třeba a najednou mi to hodí ten druhý smysl.
2: Jo, který bývá zábavnější, ano, než ten původní,
3: ano,
2: originální.
3: Tak, jako, že jsem četla někde prostě slovo jako zahajovací koncert a přišla jsem ho jako zahajlovací koncert třeba. A nebo jsem říkala, to je docela vtipný vlastně, to bych mohla nějak využít. No.
2: Není vlastně i tenhle ten talent, který máte v sobě, totiž přeříkávat se nebo číst jinak texty, než jsou něco, co si v sobě pěstujete vědomě, že vlastně nečtete ty texty takové, jaké jsou, ale vidíte v tom už ten potenciál a proto to mozek tak přebere?
3: Jako určitě se dá na to přepnout a mám dny, kdy třeba se snažím, byla jsem taková slovenská skupina stand-up komiků Silné reči si říkají, tak jsem byla na Slovensku, kde mají takový pořad, kde vyloženě si říkají jenom tyhle ty, oni tomu říkají dead jokes, prostě jenom tyhle slovní říčky, a tam jsem musela vymyslet 20 vtipů do toho pořadu nových. A to, když jsem se na ten jako přepla, tak jsem byla schopná vymyslet i třeba fakt 10 vtipů za den. Že jako najednou to hledáte všude kolem sebe, posloucháte, přemýšlíte, říkáte si ty slovní spojení furt dokola, zkoušíte je různě převracet a prostě vymyslíte toho strašně moc.
2: A je to tak, že precizujete jednu věc, anebo zkrátka chodí, vy je probíráte tím sítem a pak najednou tam zasvítí něco, co je to pravé?
3: Jako jednoznačně to poznám tím, že se prostě sama rozesměju. Já, jako,
2: takže
3: když mě to napadne,
2: oblažujete především sebe samotnou a pak teda publikum ještě.
3: No, když mě to samotnou rozesměje, vlastně, tak vím, že jsem na správný stopě, a často se mi stane, že vybuchnu smíchy prostě během konverzace třeba se svýma spolubydlícíma v kuchyni a oni jako, ty máš nějaký vtip, viď? Tak říkej.
2: Jak často je to matoucí tenhle postřeh, že vám něco připadá vtipné a pak to prezentujete veřejně a zjistíte, že to nemá žádnou odezvu?
3: Stává se to, no. Jako občas se mi to stalo. Třeba můj oblíbený vtip, který nikdo nikdy neocenil, je, že jsem přišla k mikrofonu a udělala jsem na stand-up show raz, dva, zkouška mikroforu a nikdo se nesmál. Raz, dva, zkouška mikroforu. Zopakovala jsem a opět se nikdo nesmál. Když jsem to udělala ještě jednou, došlo mi, že to není, že by nerozuměli, ale že prostě to nepřijde vtipný. Ale mně to přišlo jako opravdu chytrý vtip. Vlastně.
2: Já kdybych tam seděl, tak bych se asi pobavil, protože mě to zábavné připadá. Protože jsou gigafory a pak jsou mikrofory, že? Samozřejmě. A začít musíte od malých, ne?
3: Přesně
2: to tak. Je logický postup. Vy jste zmínila maminku a vy máte dneska speciální den s maminkou, jestli můžeme takovou privátní soukromou věc vyjevit.
3: Moc ráda to řeknu. No, moje maminka celý život vlastně skládala písničky, ale je učitelka a pracovala vlastně v různých pomáhajících profesích a nikdy si pořádně ve studiu jako ty svoje písničky nenahrála, takže dneska dostává ode mě k narozeninám, že jdeme do studia nahrát jednu její písničku a hrozně se na to těším.
2: Je to, že ve vás dlí i ten hudební talent, konec konců jste vydala před 2 lety album, je to dědictví maminka, nebo jste stylově úplně někde jinde, než to, co skládá, zpívá maminka?
3: Já myslím, že to je podobný, jako ta vlastně původní verze té mojí písničky je prostě písnička typu písničkářství od slova jako singer-songwriter. Potom to dáváme do různých aranží vlastně na té desce, ta je taková multižánrová, ale myslím, že mě to ovlivnilo, ta máma, to, že si furt něco prospěvovala doma a furt jsme spolu skládali něco, no.
2: Ta deska se jmenuje Kvalitní umění a v jedné z písní žadoníte, prosíte o ohodnocení toho, co děláte. Je to důležité ohodnocení nebo ta reakce, která říká, jste dobrá Natálie, je to pro vás podstatné pořád? Ta pochvala?
3: Přímo ten verš je, řekni, že moje umění je kvalitní, snad mě to aspoň na malou chvíli uklidní. A vlastně určitě tím chci dát najevo nějakou nejistotu vnitřní, se kterou se podle mě potýká každý umělec. A samozřejmě ta vnější validace je jako pro mě důležitá. Řekla bych, že pro většinu lidí asi. Chcete vědět, že někomu to přijde fajn?
2: Je to vlastně svého druhu terapeutická práce být komikem, protože vlastně ta okamžitá reakce ve chvíli, kdy vystupujete živě, je něco, co vás sebe potvrzuje, že ta práce má nějakou hodnotu?
3: Jako musím říct, že když přijdu domů z vyprodaný show v Rock Café, kde se všichni celý večer smáli mým fórum, tak je to lepší, než si dát drogy. Já potom takhle koukám prostě třeba 2 hodiny do stropu, teď si přehrávám ty části, kde se smáli a říkám si, to je neuvěřitelný, jako já jsem fakt je rozesmála, no. Že je to opravdu svým způsobem jako návykový.
2: Myslím, že je skvělé uzavřít tento vstup tvrzením neberte drogy, dělejte humor. To říká můj dnešní host Natálie Schejbalová alias Tady.

0: dnešních blízkých setkáních na dvojce si povídám s Natálí Schejbalovou alias Tali. Vy se dneska s maminkou zavřete do studia, ale tam předpokládám bude světlo. Ovšem vy jste byli zavřené nikoliv, že byste něco provedli, ale dobrovolně v místech, kde světlo nebylo, kde byla tma. Co jste to prodělali za zážitek?
1: Ano, teď to zní docela traumaticky, jak to říkáte, ale není to tak, nikdo nás nezavřel do sklepa, byli jsme zavřený ve tmě. Já jsem to dala mámě k narozeninám, myslím, minulý rok, protože jsem chtěla, aby jsme měli v obě tenhle ten zážitek seberozvojovej. Je to v podstatě, myslím, že jsme tam byli mámka 6 dní, já 5, prostě zavřete se do tmy a jste tam sami se sebou a se svými myšlenkami. Bylo to super, bylo to hodně zajímavý.
0: Byla to jistá soutěž, kdo vydrží déle, že maminka vyhrála o den?
1: Naše průvodkyně nám odmítla říct, jestli ta druhá už je venku nebo ne. Mm-hmm. Takže ve chvíli, kdy já jsem po těch 5 dnech se rozhodla, že z těch maximálních 7 už vylezu, tak máma sice vyzvídala, ale ona jí to neřekla. A máma říkala, že měla takový pocit, že už jsem venku po tom 6. dnu a že chce jít za mnou, takže vylezla taky a potom poslední den jsme tam strávili spolu venku.
0: Jaké bylo to očekávání? Co jste doufala, že dostanete tou zkušeností?
1: Já jsem tam šla trošku s tím, že samozřejmě všechno ve svém životě mám vyřešené a jdu si tam jenom odpočinout.
0: Když jsem jaké bylo překvapení.
1: Jakmile jsem za sebou zavřela ty dveře, tak jsem vlastně mi začaly chodit nějaký takový truchlení a jako smutný věci, takže jsem tam v podstatě jako vyplakávala týden. Nějak jsem se loučila s nějakou životní érou a pak jsem vylezla opravdu do toho světla vlastně hrozně očištěná, takže to bylo moc hezký pro mě.
0: Takže to naplnilo to, co jste od toho poptávala.
1: Já jsem čekala, že si tam jenom odpočinu, nakonec jsem tam týden zoufale plakala, ale potom jsem vylezla lehčí rozhodně.
0: Bylo to tak, že jste dostala jakýsi čas navíc, čas extra a mohla jste právě prodělat tyhle ty věci, na které v tom normálním schonu a tempu nebyl čas. Je to tak? Funguje to takhle?
1: Ano, ty lidi, kteří tu terapii tmou dělají, říkají, že tam vás to vlastně nenechá utéct od toho vašeho tématu. Že já vlastně jsem často se snažila jakoby přemýšlet nad jinými věcmi, než nad těmhle smutnýma, ale nešlo to prostě. Každých 5 minut najednou jste tam zase zpátky, dokud si to nevyřešíte, no, takže zajímavý. Zajímavá zkušenost.
0: Co tam probíhalo z hlediska tvorby? Napadaly vás nějaké věci? Byl tam ten vodopád těch asociací a přeřeků a různých nápadů zábavných, anebo to ustalo v té tmě?
1: Já jsem měla sebou hangdrum, takže jsem si trošku...
0: Což je, pardon, to je taková pro nás neznalce?
1: To je takový hudební nástroj, taková kovová, jakoby ve tvaru UFO věc, na kterou si můžete bubnovat. Aha. A ono to dělá takový zvonivý meditativní zvuky.
0: Taková jako tibetská mísa, něco podobného?
1: Řekněme, že to je taky léčivý hudební nástroj.

0: nástroj, něco takovýho, no. Takže trošku jsem si tam na tohle bubnovala a dělala jsem si různý mantry. Nic z toho určitě by nebylo jako na zachování, protože tam máte pocit, že všechno je strašně hluboká myšlenka. Já jsem si tam třeba psala do deníku, i když nevidíte, tak můžete psát, pak si to můžete po sobě číst. A měla jsem pocit, že všechno byly naprostý moudra. Pak jsem vezla ven a stálo tam třeba, všichni jsme jednou byli děti.
1: A já. Tak ono to hluboké je, ale už to mnohokrát někdo jiný řekl, takže musela byste být první, aby to bylo tak zajímavé.
0: Takže prostě není to úplně, že byste tam napsal jako román nebo knihu nebo písničku podle mě, no.
1: No ale to, co jste od toho chtěla, jste dostala, že jo?
0: 100%.
1: Říkám si, jak vlastně ta předsevzetí nebo ta rozhodnutí nebo ta moudra, která už jste to malinko naznačila, jak to pak funguje nebo obstojí v tom normálním světě, když vylezete na světlo? Protože asi si člověk i řekne, že by možná měl něco ve svém životě změnit.
0: Nebyl tolik na mobilu třeba, to jsem si říkala já.
1: Příkladně.
0: Když vlastně týden jakoby nejste vůbec na tom telefonu, tak jako dělat podle mě s vaším mozkem hodně zdravý věci.
1: Utekl vám svět za tu dobu nebo ne? Prostě
0: samozřejmě,
1: dál
0: že
1: bez
0: ne.
1: Vás.
0: Já jsem si úplně myslela, že se tady bude všechno hroutit, že budu mít 20 000 e-mailů a oni byly prázdněny a nikdo mě neschánil a nikdo po mně reálně nic nechtěl, což bylo pro mě trošku egoisticky překvapivé a trošku jsem si říkala, neměla bych jakoby být víc nepostradatelná, ale vlastně nic se nestalo za tu dobu a samozřejmě ty předsevzetí je hrozně těžký nás do skutečného života, to vám řekne asi kdokoliv po nějaký duchovní cestě nebo zážitku. A myslím si, že se mi reálně nepodařilo nic moc, kromě té teda lehkosti si do toho života přenést, bohužel.
1: Přenést do života, ano. A co si můžete přinést tam vlastně? Vy jste zmínila teda zápisníček, ten hudební nástroj. Jak moc široké portfolio toho, co sebou můžete mít, protože předpokládám, že tam nepřinesete nůši věcí, abyste měla hodně zábavy, že vlastně smyslem toho je se oprostit od věcí a být tak nějak víc sám se sebou.
0: A trochu se nudit, no. Hodně lidí doporučuje vzít si tam MP3 s nějakou třeba meditativní hudbou. Někdo si tam bere i audioknihy, to já už bych určitě nedělala, teda, protože...
1: Proč, audioknihy jsou skvělé.
0: No, jasně, ale v podstatě ty, jako to už pak nejste v té tmě a tichu, že jo, nebo to už prostě
1: to
0: jako...
1: Už tam máte partnera
0: nějakého.
1: Máte
0: ten
1: nějaké,
0: podnět, přesně tak, nejste tam vůbec sami za sebou. Jinak si tam lidi berou různé hudební nástroje, svačinky samozřejmě a já musím říct, že opravdu, jak se tam člověk nudí, jako 10 hodin ze dne, tak já jsem třeba hodně mě bavilo cucat tik-taky a říkala jsem si, jo, konečně se tady něco děje.
1: Jste si rytmizovala čas těma tik-takama.
0: Ano, přesně tak. Já jsem si říkala, wow, to je zábava, konečně se něco děje.
1: Tak jestli vám stačil i takhle drobný podnět, tak to musela být opravdu pekelná nuda. Vy jste ještě před pár lety říkala, že byste se do stand-upu nepustila, jak plané bylo to předsevzetí, to můžeme vidět z letošních programů, protože jste se spolu se svými kamarádkami, přítelkyněmi ve třech pustili do tvorby stand-upu. Jaký byl ten úvodní impuls pro toto udělat, když jste vlastně dlouho byla poměrně zdrženlivá vůči tomu žánru?
0: No, já vlastně ani nevím, to jak se člověk prostě jen blbec nemění své názory, jak by řekl klasik a nějak prostě to vyplynulo, že najednou mě to lákalo, najednou jsem to chtěla udělat, chtěla jsem vědět, jestli to dokážu.
1: Jaký je stand-up pozor humor, o tom si budeme povídat, ale až v dalším vstupu dnešních blízkých setkání, kdy si povídám s Natálí Schejbalovou alias Tady Tali.

zas rozplyne, až úplně zmizí, ale ty ne. A pak je tma, jenom tma, co si se dá nalípit, neptá se, nečeká, jenom tma.

0: Tam, kam jdeš, tak jdu, jen nevím, kde zahnout.
1: A pak je tma, jenom tma, co si se dá nalípit, neptá se, nečeká naše tma.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes si v blízkých setkáních povídám s komičkou Natalií Schejbalovou alias Taditali. A samozřejmě jsme otevřeli i jeden z žánrů, který je komediální ryze, a to stand-up. Vy jste s Eliškou Soukupovou a Kateřinou Beran vytvořili jeden takový stand-up, zdá se, že velmi úspěšný, pozor humor. Já jsem se ptal na nějaký úvodní impuls, ale to, co by mě zajímalo, je, jak píšou tři mladé dámy. Je to na společných sedáncích, řekněme, u nějakých nealkoholických nápojů a vyvěrá to zpovídání, anebo jste každá poctivě pracovala sama u počítače a pak jste to nějak jako kompilát dávali dohromady?
2: Bylo to tak, že jsme se velmi často potkali u Elišky třeba na její terasce a zjistili jsme po dvou hodinách povídání, že nám to takhle uteklo a vlastně jsme nestihli udělat, takže často jsme si rovnou začali stěžovat na naše manžele, partnery a lidi, kteří třeba s námi pracují v práci nebo tak, ale z toho jako jsme si průběžně třeba dělali poznámky, no a potom tu práci nakonec každý musí odvést sám na tom svém stand-upu, takže každá jsme si napsali, potom jsme se znova potkali, vlastně připomínkovali jsme si to navzájem, no. Tak nějak jsme to cizelovali postupem času.
1: Jsou to tři teda izolované stand-upy, anebo dialogizujete nějak ty svoje výpovědi mezi sebou, že dochází i k interakci mezi vámi třemi?
2: Je to právě hodně propojený. Máme tam i nějaký úvodní a závěrečný trialog, potom tam se bavíme jenom ve dvou, potom tam máme písně.

0: Jsme rádi, že to je aspoň takhle deklarováno.
1: Ano, já jsem taková tisková mluvčí prostě toho, která říká, že máme muže rádi, ale samozřejmě z velké části si z nich děláme srandu tam.
0: To je dobře. To je dobře, jenom nás tušte, to je správné. Jak užitečná vlastně pro vás byla, protože tahle ta pódiová zkušenost je trochu jiná než při Slam Poetry, které se taky věnujete. Ale vy jste taky absolvovala jednu ryze hereckou v Maso Krutí v té společnosti, právě s Eliškou Soukupovou.

0: Já jsem to myslel právě inspirován tím, že jste říkala, že jsou dialogizované ty výpovědi, takže vlastně už to vytváří něco podobnému, podobné divadlu.
1: Určitě, ten náš stand-up je takovej trošku herecký stand-up. Určitě si tam hrajeme s tou formou, že i vlastně trošku nabouráváme tu klasickou stand-upovou formu, řekněme, kde většinou jenom jeden člověk stojí na pódiu, popochází a mluví do mikrofonu.
0: Vy se toho nebojíte, dokonce se účastníte i velké události letos v létě. Colors of Ostrava budou hostit váš stand-up. Kam pak ještě na vás mohou lidé přijít, kdyby náhodou nejeli do Ostravy na muziku a měli chuť i na špetku legrace?
1: Strašně se těšíme, že v říjnu přivezeme ten stand-up do Jablonce nad Nisou, do Pardubic, znova do Ostravy a do Brna. Takže diváci na nás můžou přijít v říjnu se podívat.
0: Museli jste hodně ladit společný jazyk toho představení, anebo jste byli v takové shodě už vlastně předtím, v tom, jak přemýšlíte, v tom, jak se vyjadřujete, že nebylo nutné propojovat to nějak a harmonizovat si způsob, jakým budete na jevišti působit. A nebo naopak to máte vlastně natolik individualizované, že každá mluvíte za sebe?
1: Je to vlastně hrozně svobodný v tom, že my tam každá mluvíme za sebe svým hlasem a ještě jak se tam ty hlasy potkávají, tak to vytváří další komediální rozměr toho, že třeba spolu nesouhlasíme na tom pódiu, takže to je fajn.
0: Takže se i přete.
1: Je to tak?
0: To je dobré znamení.

0: že takhle to vzniklo.
1: A máte nějakou metriku úspěšnosti, kolik se vám podařilo nových přírůstků do naší společnosti?
0: Jedno dítě se narodilo, je to bohužel dítě naší produkční, takže neměli jsme...
1: Bohužel ne.
0: neměli jsme přímo, jakoby... nemůžeme říct, že to bylo přímo naše vina, ale...
1: v rámci týmu...
0: Ano, v rámci týmu vznikl jeden potomek.
1: Vytvořili jste prostředí, ve kterém to bylo tak akorát. Takže i takhle pomáhá k porodnosti v naší zemi. Můj dnešní host, influencerka, scenáristka a komička Natálie Schejbalová, alias Tady Tali.
2: Mrazivé léto

0: ti, tak už to asi přestane být zajímavé.
1: Jo, to jo, tak je to, to, je to tak. Prostě jsem vystavená teďkom většímu počtu očí a samozřejmě ty lidi se nebojí mít názor. A mám pocit možná, že jako i dochází k nějaký menší empatii, vzhledem k tomu, když prostě komentujete něco holky, která má 10 000 sledujících, tak ji vlastně berete ještě jako takovou vobič holku odvedle a nechcete ji úplně zraňovat. Nebo já jsem tak cítila, že ty lidi dřív na mě byli milejší možná, než teď někteří. A teďkon prostě už si ty lidi říkají, jo, tak ty mrcho, ty se tím živíš a prostě je to špatný a nemáš se tímhle živit, prostě
0: a
1: jsou ostřejší
0: na mě. A kde ta hranice nastala? Kdy se to takhle proměnilo?
1: No asi ve chvíli, kdy jsem to začala monetizovat. Mm-hmm. Myslím si, že vlastně to v tom hraje velkou roli, že ty lidi mají pocit někdy, pokud ten můj humor není jejich druh humoru, že já vlastně nemám nárok jako být s tímhle úspěšná a vydělávat na tom peníze. A z nějakého důvodu ten humor je strašně kontroverzní. Když se někdo směje něčemu, co nám nepřijde vtipný, tak nás to vlastně uráží. Mm. Často. A já to taky cítím u sebe, že vlastně když někdo má nějaký for, který mi přijde jako vyloženě blbej nebo šovinistický, tak vlastně taky mě to uráží, jak se tomu můžou smát.
0: Ono je jiná kategorie asi šovinistický a hloupý vtip, protože šovinistický je jasně kategorizovatelný.
1: Jasně.
0: Když je hloupý nebo vám přijde hloupý, vlastně nám nemusí mít úroveň, kterou vy očekáváte od vtipu, ale nemusí nikomu ubližovat. Je to tak.
1: Je to tak, ale i vlastně tenhle ten humor někomu může přijít jako, že jak se tomu někdo může smát, to je trapný a tak.
0: Je fakt, že vlastně humor zpravidla v historii vždycky si z někoho tropil z nějaké sociální skupiny legraci, ať to byli policisti, blondýny nebo zkrátka někdo, že vždycky jsme někoho nechali trpět trochu v tom humoru, abychom se mohli smát tomu, jak ten druhý trpí. Ono se asi těžko vykličkuje z toho, aby to nikomu, absolutně nikoho neurazilo a nikomu to neublížilo, protože pak to možná přestává být humor.
1: Jako určitě se dá dělat humor, který je laskavý a nikomu neubližuje. Myslím, že v těch slovních říčkách je to hodně. Vlastně to, co dělám já často, není tam nikdo, komu se smějeme. Ale já si taky ráda dělám srandu, nevím, z bohatých lidí, z milionářů, z prostě lidí. Jo, ale často vlastně ta skupina, ze které já si dělám, nebo z politiků samozřejmě, já si dělám srandu, že často teda ten princip punch up, not down, jo, že si neděláte srandu s lidí, co jsou na tom hůř než vy, ale s lidí, co jsou na tom líp než vy. A to je nějaký princip, kterým já se třeba ráda řídím, no. Ale možná, že to Elon Muska bolí prostě, když se mu lidi posmívají. Samozřejmě, že ho to může bolet, no.
0: My v to vážně doufáme, já tak se tím malinko trápíme, pochopitelně. Je to, co si dovolíte online, ten humor, který produkujete na Instagramu, který tam zůstává, minimálně nějaká digitální stopa po něm zůstává, je trochu jiného typu, než co si můžete dovolit na tom živém vystoupení, když máte s holkama stand-up? Pozor, humor.
1: Musím říct, že před tím živým publikem asi se nebojím být víc na hranu, no. Protože...
0: Čím to je?
1: Čím to
0: že
1: je
0: to ve vás je přítomno, ale je nějaký filtr, který vám nedovoluje to v tom online prostoru vypustit?
1: No, ono to často třeba vyplyne z té situace, která se stane tam naživo, anebo prostě mě k tomu inspiruje přímo někdo jako z publika při crowdworku. A já tak nějak cítím...
0: Crowdwork je, pardon, já v těch anglizmech se občas cítím nejistý, ano, děkuju.
1: Jasně, takže to je, když prostě rovnou tam mluvím s někým v dialogu prostě z publika a dělám si třeba trošku z něj srandu a tak. Ale já mám pocit, že jak je to jako člověk na člověka. Jak je tam ta lidskost, tak vlastně vy cítíte, že ten záměr můj jako není ublížit, že vlastně všichni jsme tam v tom kontextu, že se tam zavřem do té místnosti, kde budem říkat vtipy a je to sranda. Kdežto na tom internetu to může být vytržen z toho kontextu, podle mě.
0: Ono to souvisí taky s tou odezvou, která vlastně v tom živém vystoupení může být v tom negativním slova smyslu maximálně taková, že někdo zabučí, odejde, nebo
1: hodí
0: řekne, no to teda opravdu není zábavné, nebo třeba, ale to už je insultace. A na tom internetu anonymním, jak jste se vyrovnávala, protože museli přicházet negativní reakce s tím, když byly ty první, a nebo první takové, které se obtížně snášely, protože byly třeba ryze osobní?
1: Asi to nebylo jednoduchý pro mě, když ještě na začátku jsem pochybovala o tom, jestli vůbec to mám dělat a jestli se na to nemám vykašlat a jestli prostě fakt jako je to teda něco, co může mít nějaký smysl nebo tak, takže asi jsem nějak pochybovala o sobě, když mi chodili nějaký takovýhle zprávy toho typu. Ale taky, já to dělám třeba 4 roky a za tu dobu jsem se dost posunula v nějaký sebehodnotě a v sebevědomí, takže teď třeba už mi to tolik žíly netrhá.
0: Byla třeba maminka ta útěšná stanice, když se něco takového dělo? Byla ta náruč bezpečná, kde jste si
1: maminka
0: říkala?
1: Maminka je vždycky bezpečná.

0: na náruč, naštěstí mám velký štěstí, že vždycky, když jsem mi cokoliv v životě podělá, tak můžu na ní přijít.
1: Říká Natálie Schejbalová alias tady v dnešních blízkých setkáních. Český rozhlas 2.

0: Česká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes s Natálí Schejbalovou alias Tady Tali. My jsme taky zmínili, že jste scenáristka. Ten obor jste vystudovala na konzervatoři Jaroslava Věška spolu s tvorbou písňového textu. Mm-hmm. Ty předpokládám píšete pro sebe, ale máte i nějaké spolupráce s jinými umělci, s Tomem Artvem, jste s ním vlastně psala taky album. Tak mě napadá, jaké to je spolupracovat s někým jiným. Jste schopná a mocná a přístupná tomu přizpůsobit styl někomu jinému, nebo je to vždycky styl Tali?
2: Tak samozřejmě, jaké to je spolupracovat s někým jiným, záleží na tom, jaký ten člověk je, že jo? Může to být prima a může to být taky obtížné.
1: A vaše převážná zkušenost je?
2: Že to je super. Já mám naštěstí štěstí, že ty lidi jsou fajn, vybírají si mě na spolupráci mladí prostě umělci, se kterými jsme na jedné vlně. A já se samozřejmě vždycky, když píšu s někým něco nebo pro někoho, ale upřímně nedělám to víceméně často, že by mi někdo poslal písničku a napsal textu jí. Přitom je vždycky lepší se s tím člověkem potkat ve studiu a pracovat na tom společně. Protože ten hlas podle mě je důležitý hledat nějakým průnikem, no.
1: Mě překvapilo, že soutěžní pořad na Lovu má taky své scénáristy. Mm-hmm. Říkal jsem si, maně jsem si projížděl scénář toho pořadu, samozřejmě technický musí být, kde by se to mohlo projevit. Pak mi došlo, že vlastně všichni ti lovci mají nějaké charaktery, poměrně jasně vysoustruhované. Podíleli jste se, protože vy jste scénáristkou, spolu scénáristkou tohoto pořadu, to bylo důležité vyjevit v tuhle chvíli, podíleli jste se právě i na budování těch identit, anebo jsou nějak už dané z hlediska licence vlastně toho držitele pořadu? Anebo to byla vaše právě fantazie, jak vytvořit jednotlivé charaktery, aby byly odlišené, aby byly zajímavé?
2: Vzhledem k tomu, že já jsem tam naskočila víceméně do rozjetýho vlaku už před pár lety, tak řekla bych, že největší podíl na tom profilování těch lovců bude mít kreativní producentka Veronika Měkisková a šéf scénarista Dominik Lanzmann, můžete ho znát jako deníček moderního fotra z Instagramu a autora knížek, kteří vlastně vytvářeli ty jednotlivé postavy vzhledem třeba k tomu, jak ty lidi vypadají a jak se i chovají v osobním životě, tak tam se inspirovali a vlastně každému vytvořili nějaký profil. Ale to se časem samozřejmě malinko mění a vyvíjí tím, jakýma úvodama ty lidi častujeme, jaký jim pomáháme vytvářet věty, kterým vítají ty soutěžící a tak. Takže je to, řekla bych, společná spolupráce nás, jich, producentky a v podstatě i režiséra, který potom se podílí na střihu a tak dál. Takže je to takový kolektivní projekt.
1: Čili to je ten prostor pro lovce, když se vítají s tím soutěžícím nebohým, který stojí před nimi a bojí se, že nebude vědět ani jednu odpověď na otázku. Mm-hmm. Ale pak je tam ještě podstatná figura, která je ve všech dílech, a to je Ondra Sokol, moderátor tohoto pořadu, a tomu vlastně taky píšete podklady. Jak se píšou scenaristické podklady pro někoho? Jehož hlava soustavně generuje nekonečnou spoustu nejrůznějších nápadů, ideí, myšlenek a zábavných věd.
2: No jasně, no. Hlavně podle mě, když my tam pro něj připravíme tu přípravu, kterou mu řekneme, versus když tam jde úplně náhodně a neví, co to je za člověka, víceméně to může být stejně dobré a vtipné, protože on je opravdu mistrný improvizátor. Já to beru tak, že naší práci je zejména ulehčit mu práci prostě. A trošku se tam s ním jako pobavit, protože ty vtipy vlastně často píšeme hlavně pro něj. No.
1: A nechává si poradit. Je v tomhle tom smyslu poslušný a
2: no tak jako poslušný, podléhá nevím, vašim ale nápadům. Spíš tak jako dokáže uznat dobrý nápad, když ho vidí.
1: No, to je skvělá vlastnost u každého tvůrce. Já se už jenom kratince, protože nám zbývají poslední minuty, ale byla by škoda to nezmínit. Vám vyšla před 2 lety. Vy jste měla takový plodný rok, jste vydala desku a básnickou sbírku. Ta básnická sbírka se jmenuje Nepřeháním a nepřeháním, když řeknu, že to nebyla taková nezávazná. Zná legrácká, že to byly vážně míněné verše, byť jste to byla stále vy. Je to vlastně projevem několika různých identit uměleckých, které v sobě máte a pro každou hledáte tu správnou platformu, kde a jak se projevit?
2: A určitě to taky jako nějakým životním obdobím nebo nějakou myšlenkou, kterou zrovna chci sdělit. No, ale to jako, ano, jsou to vlastně v podstatě velmi depresivní verše. I když je tam nějaká podvratnost, nějaký humor někde na pozadí, ale to je to víceméně smutná básnická sbírka, řekla bych, ale o naději.
1: Já jsem si říkal právě, já jsem četl jenom fragmenty, jak moc souvisle je to s tou tvorbou, kterou právě máte třeba na internetu. Tam se asi ty divácké skupiny moc nepřekrývají.
2: Řekla bych, že ne. A ono se sbírku taky nikdo moc nečet, takže by bylo výjimečné, že by se to překrylo trošku.
1: Třeba drobně, ano. Tak co vás ještě čeká teďka v létě, krom toho, že pojedete na Oscars. Těšíte se na něco mimořádně, myslím i ve svém osobním volnu? Máte něco hezkého?
2: Jo, ještě mě čekají Vary, kam jedeme i s přítelem. Já tam budu mít koncert a stand-up, takže na to se moc těším, to bude 7.
1: To bude polopracovní teda návštěva.
2: Takže toto je za chvilinku a potom pojedeme na Island, takže jsem zvědavá.
1: Putovat?
2: No.
1: Okolo sopek a okolo vřídel.
2: Ano.
1: Tak přeju krásné léto, ať máte, ať se hezky užijete. Díky moc za to, že jste přijali mé pozvání do blízkých setkání. Milí posluchači, my pochopitelně s programem Dvojky nekončíme, vysíláme 24 hodin denně, čekají vás polední zprávy a po nich se na vás těší Honza Kovařík a jeho Byl jednou jeden rok. V tuto chvíli se s vámi ovšem od mikrofonu loučí Vasil Fridrich a můj dnešní host, komička, influencerka, scenáristka Natálie Schejbalová alias Tady Tali. Hezké odpoledne přeju.
2: Díky za pozvání, naschle.

0: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Neber to osobně, já proti tomu nic nemám, jenom to, že jsi ženská. Ty já v prvním oddělení prostě nechci.
3: Já se na tady tohle fakt nikdy nezvyknu.
4: Prostě musíš nějak vytěsnit, anebo to můžeš zabalit.
2: Takže jde o únos.
3: Nebo vraždu.
5: Vy jste kdo?
4: Všechno to do sebe nějak moc hezky zapadá.
6: Ale já přece nejsem žádný vrah.
3: Prozřeli jsou všichni.
0: Místo zločinu Ostrava. V pondělí večer na ČT1 a v i vysílání.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
0: Jednací řád sněmovny by se od příštího roku mohl změnit a zhruba týden nepojede od zítra část pražského metra C. Bude skoro jasno až polojasno v severní polovině území i oblačno a večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty do 25 stupňů. Dobré poledne vám přeje Josef Maršál. Obstrukce ve sněmovně by se od příštího roku mohly omezit. Zajistit to má novela jednacího řádu, kterou by dnes měla schvalovat sněmovna. Novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS má omezit řečnickou dobu hlavně při debatách o programu schůzí. Týkat by se to ale mohlo i poslanců s přednostním právem. Podle Jaroslava Foldyny z SPD ale není omezení řečnické doby nutné.
2: Já se opravdu domnívám, že obstrukce jsou součástí demokracie, jsou nepříjemné, ale jsou součástí principu a je to o nás, jestli se jsme schopni domluvit. Podpořím návrh, který koalice předložila, nicméně mám s tím ohromný problém.
0: Pro úpravy jednacího řádu jsou i všechny opoziční strany, třeba TOP 09, ale návrh podpoří, pokud budou změny platit až od příštího volebního období.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
0: Část linky C pražského metra čeká týdenní výluka. Od zítra do 10. července nepojede mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání. Technici budou vyměňovat zabezpečovací zařízení. Cestující budou muset využívat náhradní autobusovou dopravu označenou XC, řekla mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Náhradní autobusová linka XC bude v sobotu a v neděli jezdit v intervalu 2 minut, ve špičkách pracovního dne v intervalu 80 sekund a v průběhu celého týdne brzo ráno a večer v intervalu 3 minut.
0: Porota u soudu v americkém Anchorage jednomyslně rozhodla, že ke smrti českého miliardáře Petra Kellnera vedlo i fatální zpoždění záchranné akce. Informoval o tom právní zástupce rodiny František Honza. Kellnerovým porota přiznala odškodnění v přepočtu asi 158 milionů korun. V Česku dlouhodobě roste počet násilníků vykázaných z domácnosti. Třeba na jihu Moravy měli policisté do konce května zhruba 150 takových případů. Loni za celý rok jenom o 80 víc. Zároveň přibývá agresorů, které justice napříč republikou za domácí násilí odsoudí. Zatímco v roce 2024 šlo podle mluvčího ministerstva spravedlnosti Vladimíra Řepky přibližně o 700 lidí, loni se počet navýšil o stovku.
4: Znaky týrání lze naplnit i výhradně psychickým násilím, pokud jej oběť vnímá jako těžké příkoří. Soudy musí brát v potaz intenzitu a trvání násilí a nesmí takové jednání bagatelizovat, čímž by porušili právo oběti na účinné vyšetřování.
0: Přibližně 13 000 domácností v Praze 4 je bez teplé vody. Může za to porucha na důležitém teplovodním potrubí na rozhraní Michelské a Ohradní ulice. Na Facebooku o tom informoval starosta Prahy 4 Ondřej Kubín z ODS. Výpadek se týká Michle, Nuslí, Podolí a Krče. Pražská teplárenská očekává obnovení dodávek dnes večer. V Karlových Varech začíná 60. ročník filmového festivalu. Dorazily na něj už všechny zahraniční hvězdy slavnostního večera. Publikum tak v sále hotelu Thermal pozdraví i herec Dustin Hoffman.
5: Dvojnásobný držitel Oscara letos převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Na festivalu Dustin Hoffman uvede osobně i projekci filmu Absolvent, který z něj před téměř 60 lety udělal hollywoodskou hvězdu. Hello, darkness, my old friend. Na karlovarskou přehlídku dorazí i další Oscarem oceněná filmová hvězda, Juliette Binocheová. Francouzskou herečku si diváci můžou pamatovat třeba z romantické komedie Čokoláda. V ní si zahrála cukráčku, která dokáže přesně odhadnout chutě a vášně svých zákazníků. 60. ročník karlovarské filmové přehlídky můžete navštívit až do 11. července. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude skoro jasno až polojasno v severní polovině území oblačno, večer ale bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů na střední a jižní Moravě až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 15. Zítra bude nejprve slunečno, během dne pak oblačno a od severozápadu přechodně až zataženo. Později večer v severní polovině Čech déšť anebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů na jižní a střední Moravě a na východě Slezska až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 15.
1: Doprava.
0: Dálnice D5 je před Prahou neprůjezdná po nehodě dodávky a osobního auta na 4,5 kilometru. Objíždí se to pomalu přes přilehlou benzínku. Zdržíte se v koloně asi 4 hodiny. Na příjezdu do Brna po D1 směrem od Prahy se osobním autem zdržíte asi 30 minut před omezením u D2 z T96. kilometr. Kamiony postojí podstatně déle. A silnice 38 je neprůjezdná po nehodě a následném požáru 2 kamionů u Štoků. Silnice bude patrně neprůjezdná delší dobu. Zprávy končí teď Honza Kovařík.
7: Hádejte, kolik je přesně hodin? 12.06, jako vždycky, když je ve službě Pepa Maršál takhle při poledni. Ještě jednou dobrý den. A nebo poprvé dobrý den těm, kteří po ránu mají to štěstí, že se mohou pořádně prospat do růžova a vstávají ještě někdy v průběhu dopoledne. 6:12 pro tento týden naposledy otevíráme putování hlubinami vaší paměti. A to slovo hlubinami jsem zdůraznil proto, že dnes to opravdu bude pořádně do hloubky. Je to, doufám, že z vaší strany vítaný a dlouho očekávaný výlet do pravěku. Až na konci ve 12.55 nebo možná i o minutku později padne ten hledaný letopočet, prosím všechny, zejména dámy, narozené v tom roce a před ním, aby se na mě nezlobili, nemyslel jsem ten pravěk tak, že bych vás považoval za vykopávky. To tedy opravdu ne. Ale když už jsme u slova vykopávky, právě v hledaném roce řecký archeolog Spyridon Marinatos zahájil vykopávky v lokalitě přezdívané Pompeje Egejského moře. A co vykopal? Město Akrotiri z doby bronzové, které bylo dokonale zakonzervováno vrstvou sopečného popela po výbuchu sopky ve 2. tisíciletí před naším letopočtem. No a teď už to víte, ne? Který rok hledám podle města Akrotiri, nebo ne? Tak ještě něco ze sportu, protože fanoušci sportu by mi neodpustili, kdybych alespoň v úvodních 3 indicích nedal jednu sportovní. Mistrem fotbalové ligy se v tom roce stala Sparta před Slovanem Bratislava a Spartakem Trnava. Hokeji vládla Dukla Jihlava před pražskou Spartou a týmem, který se jmenoval ZKL Brno. Prosím vás, pamětníci, netušíte někdo, co je ZKL? V téhle zkratce opravdu plavu. No a nakonec numerická, výrazně lépe se vám dnes bude hodit datum než číslo pořadu. Víc už neřeknu, jen spojení jak napsat 702-222-220, SMSky a nebo maily na dvojka@rozhlas.cz.
1: Byl jednou jeden rok.
6: Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Honzou Kovaříkem
1: na Dvojce.

0: Toto slavné zvonění oznamuje 12 hodin, 12 minut, přesně. Pamatujete si tu telefonní linku, na kterou se zavolalo, vytočilo se číslo a hlas poměrně sterilní a nesmírně pravidelný říkal 14 hodin, 32 minut, 30 sekund, píp. Kdeže ty časy jsou? Naštěstí mám mezi vámi, milými posluchači dvojky, spoustu spolupracovníků, pomocníků a snad i příznivců, protože tolik zpráv jsem za první píseň tohoto pořadu ještě nedostal a to už jsme u pořadového čísla, počkejte, 1024. Stačilo se zeptat na ZKL a už se to na mě sype ze všech stran jako kuličky z ložisek, protože se vesměs shodnete, že to byl závod nebo závody kuličkových ložisek. Jsou tu mírné odchylky, třeba Michal píše, že to budou kluzná ložiska, protože ještě existovalo ZVL, což Michal rozklíčoval jako závody valivých ložisek. Hrozně mě to baví, tyhle zkratky. Ostatně říkám si, že rozhlasový pořad o zkratkách by taky nebyl špatný. A než začnu vůbec napovídat a říkat, jaké roky vy typujete, tak řeknu moji nejoblíbenější zkratku z těch zašlých časů. Sedřeza. Sedřeza byly severočeské dřevařské závody. A teď ta historka. Ocitli jsme se s maminkou a tátou na dovolené někde na severu Čech a při procházce po městě jsem zahlédl plechovou, mírně rezavějící ceduly, na které v tomto pořadí, byť jinou barvou, byly napsány tři věty. Smysl politiky KSČ, sedřeza blaho člověka. Od té doby jsem věděl, za co se dře smysl politiky KSČ. Tak, jak to typujete? 66, 7, 8 a někteří i 9. Jiné typy zatím nepřišly, ale jak říkám, taková intenzita tady nebyla, ani nepamatujeme. A tak vás odměním jednou krásnou rozhlasovou nahrávkou, která, pozor, není z hledaného roku, ale dovede nás k němu. Ta nahrávka je z roku 1987. Kdo pozná, co to je za literární dílo, případně jakou roli hrál Miloš Kopecký, má bezvýznamné plus.
1: A vy souhlasil jste se svým společníkem?
2: Jsem pro, všema desíti.
1: Neuvěřitelné. Vy dokonce snad nevěříte ani v Boha.
3: Většina našeho obyvatelstva uvědoměle dávno přestala věřit báchorkám obou.
1: Dík, dík. Znepokojuje mě jedna otázka. Jestliže Bůh neexistuje, kdo tedy, ptám se, řídí lidský život a vůbec koloběh věcí pozemských?
2: Prosím vás, člověk. Člověk sám to řídí.
1: Pomiňte, ale k tomu přece musí mít přesný plán na určitou minimální dobu. Smím se vás zeptat, jak člověk může něco spravovat, jestliže je zbaven možnosti sestavit plán dokonce i na tak směšně krátkou dobu, jako je například 1000 let.
0: Skvostný výkon Miloše Kopeckého, co říkáte. Opakuji, není z hledaného roku. Kdo jste hádali? Titul Michail Bulgakov, mistr a markétka, máte jedno bezvýznamné plus. Kdo si ještě vzpomenete z dob, kdy jste to četli nebo poslouchali v rozhlasové nahrávce, že hlavní postava nejtajuplnější a nejrozporuplnější je magistr Voland, máte druhé bezvýznamné plus. A teď proč o tom mluvím dnes? No to je jednoduché. V našem roce vyšel Bulgakovův román Mistr a markétka poprvé komplet, a to ve Frankfurtu. Vysvětlím to. Bulgakov na něm pracoval mezi lety 1928 a 1940, 12 dlouhých let. Vydání se však nedožil. Cenzurovaná verze byla zveřejněna v roce 1966 v časopise Moskva. Text odstraněných a upravených částí vyšel v samizdatu, byl doplněn o údaje nezbytné ke kompletnímu nahrazení originální verze a v nakladatelství POSEV ve Frankfurtu, které se specializovalo na ruskou literaturu, bylo vydáno poprvé v roce, který hledám. Mnozí z vás si myslíte, že pevně víte nebo věříte, který rok to byl. Tak jestli jste mezi nimi, napište taky, ať máme největší e-mailové a SMS-kové skóre všech dob.
4: Byl jednou jeden rok. Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
5: Napište nám.
4: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

Chodit po špičkách takhle 19 minut po 12. netřeba. Netřeba také chodit kolem horké kaše. Jsou tady velmi odvážné návrhy, co by ZKL mohlo být, byť není. Třeba Tom, který má smysl pro humor, navrhuje zvony, tři tečky a nevím dál. Tak já k Tomovi doplňuji zvony z kalené litiny ZKL třeba? Ne. Pokud vím, já jsem syn slevače, pokud vím, litina, když na ní zaklepete, moc nezvoní a je křehká a láme se. Ale to by byl zase jiný příběh, abych nezamluvil to, co Tom typuje. Tom si myslí, že je to 68. Pavlína typuje pro 67. a podepsala se vykopávka 1970. Petr poslal tip pro rok 1973. No a ještě si tady kliknu. 60. léta, nádherné písničky, Dagmar z Olomouce, typuji rok 65. Teď vám možná trošku zatřesu vaším typařským sebevědomím, když řeknu, že v tom roce někteří šťastlivci mohli jít pro peníze do bankomatu a ještě si tu transakci předtím spočítat na kapesní kalkulačce. Ještě pořád si myslíte, že je to 65, 7, 9, 73? No, já jsem si to nevycucal z prstů. Anička Svobodová, LFka rozhlasová, která se mnou pracovala na přípravě tohoto dnešního dílu, totiž našla informaci, že první bankomat uvedla do provozu londýnská banka Barclays v Enfieldu 27. června našeho roku. Vynálezcem bankomatu je podle tohoto článku John Shepherd Barron. Nepředstavujte si žádnou plastovou kartu s magnetickým proužkem nebo čipem, ale museli jste mít papírový šek, který disponoval s uhlíkovou kopií, takže si to představuji jako propisovací šeky, když si to existovalo v šekové knížce, a čtyřmístný PIN. Maximální výběr byl stanoven na 10 liber. Nad tím jsem se pozastavil, stejně jako Petr, který vytáhl obočí až k té obrazovce, která mu visí v režii nad hlavou. Jenže 10 liber tenkrát byla průměrná týdenní útrata britské domácnosti. Takže dost peněz. No a jak to bylo s tím počítáním na kalkulačce? V témže roce tým inženýrů z Texas Instruments, mimo jiné tam byl Jack Kilby jako vedoucí vědec, pod kódovým označením Caltech vytvořil první plně funkční přenosnou kapesní kalkulačku na baterie. Prototyp dokázal sčítat, odčítat, násobit, dělit a výsledky dokonce tisknout na papírovou pásku. A už ten tehdejší tvar a tehdejší plošné obvody položili základ pro dnešní kalkulačky. Mělo to jednu jedinou vadu, vážilo to 1,20 kg, to byste nechtěli nosit, no v kapse vůbec, a ve školní aktovce nebo v aktovce do práce taky ne. No, tak bankomat, kalkulačka, spočítejte si to, a jestli máte při ruce to, co nám dneska nahrazuje mnoho věcí naraz, tedy mobilní telefon, anebo třeba máte někde na stole pevnou linku, zavolejte 22 155 25 25. Probereme, jak jdou dohromady tyhle technické výstřelky s těmi pravěkými písněmi. Těším se na vás.

0: Na hodinách tady ve studiu dvojky už je 12.25. Na obou telefonních linkách, které máme k dispozici a dají se přepojit do vysílání, už jsou netrpělivě čekající posluchači. První se dovolala Šárka. Já vás zdravím, Šárko, tady je Honza Kovařík, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás i všechny posluchače.
0: Jak pak to vidíte vy s tím letopočtem při pátku?
1: No, já to vidím tak, že by to mohl být rok 1967.
0: A podle čeho tak soudíte? Nějaká nápověda, kterou jsem řekl, písnička, nebo to prostě jenom tušíte?
1: No, já se rovnou přiznám, že jsem použila vaši nápovědu použít onu kouzelnou krabičku, zvanou telefon.
0: Použít onu kouzelnou krabičku zvanou telefon je v tomto pořadu zapovězeno.
1: Jo, takhle, no, takže, tak to jsem
0: takže
1: si naběhla.
0: Vy máte u mě velký černý puntík, naštěstí to nic neznamená. A navíc tedy ještě uvidíme, víte, já jsem nedávno s mým 15-letým synem vedl vášnivou disputaci na téma, jak velký je spoleh na to, co člověk najde na internetu. A on mě dost vyškolil, protože říkal, že generativní AI dělá víc chyb, než chybně vyhledávající jedinec. Tak můžeme to takhle prozatím, Šárko, uzavřít?
1: Určitě, ano.
0: Jsem rád, že posloucháte, příště to budete vědět. Mějte se fajn,
1: jasně,
0: nashledanou.
1: Taky, nashledanou.
0: Na druhém telefonu Petr. Dobrý den, Petře, já jsem Honza.
2: Já vás zdravím, poprvé jsem se konečně dovolal.
0: No, tak hurá. A řekněte mi, který rok si myslíte vy, že to je, a zdůvodněte to nějak originálněji než předchozí volající.
2: No, já souhlasím se Šárkou, ale já jsem si to nenašel na internetu, mě poradila máma moje.
0: Maminka, a na co si vzpomněla maminka z toho roku?
2: No,
0: Na písničku třeba, na tu na úvodní, písničku, kterou jsme začínali, Zvony zní.
2: Ona má Martu Kubišovou hodně ráda.
0: Jasně. Vy jste, Petře, v té době byl na světě, nebo ještě ne?
2: Ne, jsem 72.
0: O, mladík mezi našimi posluchači. Dobře, Petře, maminku pozdravujte, děkujeme, jo, že vám pomáhá při poslechu a při typování. Mějte se moc hezky. Nashledanou. Tak aby jsme se trochu pobavili před půl, přišel zajímavý mail, který zmiňuje velmi originální zkratku OPRSK, oblastní plán regionálního rozvoje Severočeského kraje, OPRSK. A to mě vede k tomu, že my tady máme pracoviště, kterému říkáme OPRC, operativní pracoviště. Když jednou volala žárlivá manželka kolegy a já jí řekl, že Jirka je na OPRCu, fakt z toho byl docela problém. No, pak se to naštěstí vysvětlilo. Tak, s Bohem lásko nezaznělo tenkrát, ale teď zazní. Je to taky z toho roku.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Na dvojce.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Minutu a půl, máme po půl jedné, zajímavé zprávy tady chodí, třeba Marie je nadšená, že hrajeme Valdu a zasazuje ho buď do roku 66 nebo 67. Petr mi nasadil brouka do hlavy, když napsal, že ano, závody kuličkových ložisek, to je v pořádku, později Zetor Brno. Je to možné, nejsem znalec, i když jsem svého času provázel svým hlasem také pořad příběhy slavných značek, tak vzhledem k tomu, že rozhlasáková hlava je průtokový ohřívač informací a myšlenek, tak tam nezůstala ta informace, že by Zetor bylo původní ZKL, ale potvrďte mi to někdo, mnozí z vás, co posloucháte, jste určitě v jedné nebo druhé firmě působili. Rekapitulace v polovině, Bulgakovův skvělý, podle mě vynikající, dokonce román mistra Markétka vyšel poprvé komplet, ale ve Frankfurtu. Svět poznal první bankomat i kapesní kalkulačku. Myslím, že Renata tady napsala, ano, prohnilí imperialisté zase byli napřed. No a o čem budeme mluvit dál? No třeba o tom, zda v Praze hloubit výkopy nebo razit tunely. To se taky v tom roce hodně řešilo.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami. Na dvojce.

0: Prázdninová blízká setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině
0: na dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
0: Byl jednou jeden rok.
1: Na dvojce.

0: Hodonína mi musela napsat zkušená posluchačka hokejová faninka, že ta řada ZKL Zetor pokračuje položkou Kometa a že jde o jednotlivé názvy slavného brněnského hokejového klubu, jak šli postupně historií. Myslí si to ostatně i Stáňa, která se ozvala před malou chvílí. Tak fajn. A pokud jde o typovaný rok, pořád se tak nějak nemůžete rozhodnout mezi 66., 67. a 68. rokem. Teď pozor, půjdeme v Praze stavět metro. V tom roce se totiž začala naplno stavět původně podpovrchová tramvaj. A to je ten spor, o kterém jsem mluvil před pár minutami. První výkop v Opletalově ulici pochází už ze 7. ledna předchozího roku, ale 15. srpna roku, který hledám já, se začalo naplno stavět v místě budoucí stanice Hlavní nádraží. A v tom mezičase se hádaly dvě skupiny, jako dnes o Výtoňský most, jestli spíš tramvaj pod povrchem nebo plnohodnotné metro. No nakonec, jak dobře víme, se rozhodli pro metro a to rozhodnutí tehdy komentoval ministr vlády František Vlasák pro Československý rozhlas. Reportérem byl Vladimír Brunát.
1: Diskuze probíhají ve všech městech tohoto typu, jako je Praha, kolem milionu obyvatel. Všude jsou různé názory na řešení dopravního systému. My jsme z hlediska kvality, rychlosti a konečné perspektivy přistoupili k té otázce být, teda řešit s konečnou platností, byť jsme na to museli vynaložit v krátkém čase podstatně větší prostředky, než jsme původně uvažovali. Myslíme si, že situace v Praze a život občanů Prahy si to plně zasluhuje.
0: Taky si to myslíme. Pražské metro je podle mého soudu naprosto skvělý nápad. Já to rád připomínám. Jako první to navrhoval pražským radním už zakladatel slavného podniku J.V. Rot na Malém náměstí na konci 19. století. Ten osvícený dopis, pochopitelně faksimile, teda aspoň doufám, je k vidění v tramvajové vozovně ve Střešovicích, kde je jedno z muzeálních památných míst pražské hromadné dopravy. Tak ale, kdy se opravdu začalo metro stavět, kdo to ví, zavolejte 22 155 25 25, řeknete to veřejně, ale nikde to, prosím vás, nehledejte.

0: To byla Diane Warwick v pořadu Byl jednou jeden rok na dvojce. Dvě posluchačky jsou na našich telefonních linkách. Jsem zvědav, jak to uvidí posluchačka Mirka. Dobrý den, tady je Honza Kovařík.
1: Dobrý den, Jendo. Zdravím vás.
0: Děkuji, to je milé oslovení. Takhle mi říkávala babička. Jak to vidíte, Mirko?
1: Já to vidím na rok 1967 podle písniček.
0: A teď...
1: Ano, Matušky a Petra Nováka a Beatles. A
0: promiňte, Nezdvořákovu neomalenost, to jste byla na světě už?
1: Byla jsem, bylo mi 5 let.
0: Takže taky,
1: jsem do školky.
0: Taky mladice mezi našimi posluchači. A vy si pamatujete z 5 let ve školce, co hráli v rádiu?
1: No to ne, to až později.
0: Dobře, já vás jenom tak zkouším. Prima.
1: Ne, ale moje maminka měla ráda Valdemara Matušku, takže ten u nás hrál hodně často.
0: Rozumím. Mirko, děkuji za tu vzpomínku na maminku a za to, že posloucháte dvojku. Mějte se moc hezky, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Na druhé lince by měla být, snad tam ještě pořád je, posluchačka Dáša. Dobrý den.
2: Dobrý den, Honzo, zdravím vás.
0: Já vás taky, voláte dneska zdaleka, zblízka?
2: No, u Prahy z chalupy, je krásně.
0: Nádhera. Bledá závist, za chvíli vyrážím taky někam za Prahu, ale nejdřív řekněte, jaký letopočet typujete vy a proč?
2: No, typuji také 1967, jednak podle písniček a také podle toho metra, protože to byl ten 67. takový už trošku uvolněný rok. A začalo se diskutovat o různých věcech, takže i to metro a bylo rozkopané i Václavské náměstí, stavěl se podchod prostředku Václaváku. No a vlastně že se uvažovalo i o té původní variantě, že by to byla jako podzemní tramvaj, tak proto, proto to hlavní nádraží je koncipováno jinak. Ta stanice je úplně jiná než ty ostatní.
0: Ano, máte svatou pravdu, narazil jsem na to při přípravách na dnešek. To by tak mohlo být. A jestli to je 67., 6. nebo 8., to si nechám s dovolením až na úplný konec. Nevadí?
2: Nevadí.
0: Dášo,
2: samozřejmě.
0: Rádi jsme vás slyšeli, děkujeme za zavolání, děkujeme za tip. Nashledanou.
2: Taky děkuji, nashledanou.
0: Tak a protože teď mluvili dvě ženy, tak v následujících 2 minutách a 40 vteřinách bude jedna žena zpívat píseň, která se jmenuje Muž a žena.

0: já. Sice ten rok nepamatuju, ale podle písniček to musela být krása. Petra Schomutová píše: tak Honzo, aby bylo jasno, závod kuličkových ložisek v Klášterci nad Ohřími Řeticích dodnes vyrábí ložiska pro hutnictví, energetiku, strojírenství, dopravu i zemědělství. A víte, že nejste jediná, Petro, kdo ten Klášterec zmiňujete. Michal taky píše, že jezdí kolem a že má pocit, že ty firmy nějak patřily k sobě. No tak pro dnešek necháme zkrátka ZKL ležet a jdeme k jinému zkratkovitě se tvářícímu slovu, které je srozumitelné celosvětově a zní Expo. Excelovali jsme na Expo, které se konalo v Montrealu. Na ten náš pavilon před časem v Mozaice na Vltavě vzpomínal historik architektury Rostislav Švácha.
1: Ze všech těch poválečných pavilonů Československa se právě o tom montrealském zmiňuje slavný americký architekt Robert Venturi, čili průkopník postmodernismu v architektuře, ten v knize Poučení z Las Vegas z roku 1972 píše, že to byla taková architektonická nicůtka, jo, ale že to bylo celé přeplněné prostě různými mluvícími atraktivními symboly, jo, že to byl velmi přitažlivý architektonický výkon.
0: Zásadnější nápovědu už snad ani nedokážu dát, v kterém roce bylo Expo v Montrealu a my se představili v pavilonu architektů Miroslava Řepy a Vladimíra Píchy. Máte posledních 2,5 minuty mi napsat.

Tak prázdná, zdá se mi, složka s nápovědami na páteční Byl jednou jeden rok. Všechny jsme vyčerpali, všechny, které pro vás připravila rozhlasová elévka Anna Svobodová. No a takřka všichni jste to uhodli, ať už jste slyšeli nebo neslyšeli ten jeden prokletý telefonát. Ano, hledali jsme rok 1967, vrátili jsme se do něj moc rádi, zejména kvůli tehdejší muzice, a tak u ní ještě 4 minuty zůstaneme. Závěrečná skladba se dočkala mnoha různých předělávek, my ji nabízíme ve verzi roku 1967. Jan Kovařík děkuje za vaši přízeň v tomto týdnu, vyhřátou židli přenechám kolegovi, Jan Rosák už je spořádaně venku, jako správný rozhlasák chodí hodinu před přímým přenosem a já si toho vážím a budu se na vás těšit v úterý ráno v 6 anebo zase v poledne.

0: Mrazivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Jonathana zavedla pracovní povinnost k velmi zvláštnímu zákazníkovi.
2: Když se ke mně naklonil, zmocnil se mě hrozný pocit hnusu. Nechápal jsem proč.
0: A podivná jsou i jeho přání a zvyky.
3: Rád bych odeslal nějaké zboží na různá místa v Anglii. Přesněji řečeno, 50 beden hlíny.
2: Obyčejné hlíny?
3: Ano, k experimentálním účelům.
1: Hrabě Drákula. První díl kultovního hororu Brema Stokera.
0: V neděli ve 20 hodin na dvojce.
4: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Porota amerického soudu rozhodla, že ke smrti podnikatele Kellnera vedlo i zpoždění záchranné akce. Sklizeň základních obilovin podle odhadu statistiků klesne meziročně až o 16%. Bude skoro jasno až polojasno, v severní polovině území oblačno, večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Porota v americkém Anchorage jednomyslně rozhodla, že ke smrti českého miliardáře Petra Kellnera vedlo i fatální zpoždění záchranné akce. Kellnerovým porota přiznala odškodnění v přepočtu ve výši cirka 158 milionů korun.
5: Někdejší majoritní vlastník investiční skupiny PPF Petr Kellner se v roce 2021 vydal na Aljašku lyžovat. Podle jediného přeživšího nehody byl po pádu vrtulníku prokazatelně naživu a komunikoval. Zraněním ale podlehl před příjezdem pomoci, a to kvůli nečinnosti odpovědných firem.
6: Všechny tři společnosti se podílely určitou měrou na tom, že došlo k nehodě helikoptéry, ať už to bylo z důvodu špatného plánování společnosti Todeloč, anebo nedokonale vytrénovaného pilota ze společnosti Soloid. A dále se podíleli také na nedostatečné záchranné operaci.
5: Vysvětlil právní zástupce Kellnerových František Honca. Lukáš Pastejřík, Český rozhlas.
4: Za nehodou podle vyšetřování nestála technická závada, ale souhra nešťastných náhod, povětrnostních a přistávacích podmínek. Teď krátce z ČTK sněmovna schválila změny pravidel svého jednání s cílem snížit možnost obstrukcí. Spornou výjimku z řečnických omezení předsedovi komory nedala. Sklizeň základních obilovin letos klesne meziročně zhruba o 16%. Vyplývá to z prvního odhadu Českého statistického úřadu. Pokles očekává u pšenice, ječmene, ovsa i žita. I sklizeň řepky bude skoro o pětinu nižší než v loni. Češi poslali za jediný den přes 2,5 milionu korun na podporu asi stovky dětí z dětských domovů. Organizátor jim na poslední chvíli zrušil letní tábor.
7: Děti se vydali nevesmluvenou dobu na nádraží a čekali tam hodinu a půl, kdy jsme se marně snažili někomu dovolat, co se děje.
8: Popisuje ředitelka domova ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku Markéta Remešová. Za tábor pro děti zaplatila desítky tisíc korun, další domovy i 100 tisíc. Vybrané peníze jim pomůžou tyto výdaje pokrýt, říká spoluorganizátor sbírky Tomáš Slavata.
9: Peníze půjdou právě na pobyty, tábory a náklady, které najednou měly spojení, když jim ty děti zůstaly vlastně v domově.
8: Organizátor pobytů spolek Tábory Aurora na dotazy nereaguje. Některé dětské domovy už na něj podaly trestní oznámení. Případem se zabývá i školský ombudsman. Anna Millerová, Český rozhlas.
4: Interpol pátrá po 39-leté Ukrajince Anastasii Berezovské v souvislosti s bombovým útokem na ukrajinského oligarchu Jermolajeva v Monaku. Při pondělní explozi byl zraněn on a další dva lidé. Vyšetřovatelé nevylučují, že za útokem stála cizí mocnost.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
4: Bude slunečno, v severní polovině území i oblačno, večer ale bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na střední a jižní Moravě až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 15.
1: Doprava.
4: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy se osobním autem zdržíte minimálně půl hodiny před omezením u D2. A D5 byla před Prahou neprůjezdná po nehodě dodávky a osobního auta na 4,5 kilometru už se jezdí jedním pruhem, kolona se pomalu přesouvá na okruh, kde je velmi hustý provoz. A silnice 38 je neprůjezdná po tragickém čelním střetu dvou kamionů u Štoku. Oba řidiči zemřeli. To byly zprávy, Jan Rosák je tu pro vás.
0: Šťastnou cestu.

Zdravím vás všechny, kdo se s námi rádi vydáváte na předvíkendovou šťastnou cestu. Dovolené jsou už v plném proudu, s nimi je tady i pravidelná plavková sezóna. Například moje žena se před měsícem rozhodla, že zhubne nejméně 10 kilo. Ptal jsem se jí, jak je na tom teď. Řekla, že výborně, už jí prý chybí ke splnění toho předsevzetí jenom 14 kilo. No, dneska se mimo jiné ve šťastné cestě dozvíte, jestli jste také správně hádali a pátrali po oné tajemné osobnosti. Přeji všem hezkou chvilku u rádia.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Pátračka.
2: Ano, je to tady. Dnes se dozvíme, koho že jsme v té nové letní pátračce dvojky celý týden hledali.
3: Jsem hrabě Drákula. Nejslavnější upír všech dob, jenž se zrodil jako literární postava slavného stejnojmenného románu irského spisovatele Brama Stokera. Stoker při tvorbě čerpal z rumunských legend, kde se inspiroval tamním valašským knížetem Vladem III. Ten si pro svou krutost a zacházení s těly nepřátel vysloužil přiléhavou přezdívku Napichovač. Takové způsoby já však neuznávám. Ke zneškodnění nepřítele i k mému vlastnímu uspokojení si vystačím pouze s párem ostrých špičáků, s nimiž sají krev svých obětí. Vlétám do jejich příbytků v podobě netopíra, pokud ovšem nepověsí do oken překážku v podobě česneku nebo kříže. Mým odvěkým nepřítelem je nizozemský lékař Abraham Van Helsing, muž posedlý představou, že mi jednoho dne prožene srdcem dřevěný kůl. Můj příběh byl nesčetněkrát zfilmován. Za nejslavnější zpracování můžeme považovat kultovního černobílého upíra z Nosferatu z roku 1922 nebo vizuálně úchvatnou adaptaci Drákuly Francise Coppoly. V českém prostředí jsem posloužil jako předobraz pro hlavní postavu legendární devadesátkové muzikálové klasiky Karla Svobody.
1: Pátračka mrazivého léta
0: na dvojce.
2: Tak já si myslím, že to nebylo vůbec těžké. Ostatně o tom svědčí také množství správných odpovědí od vás. Celkem nám přišlo 2857 odpovědí, z toho správných 2753. To znamená, že když si to odečtete, tak špatných bylo, nebo těch nesprávných byly 104. No ale myslím si, že i ty nesprávné byly docela výživné. Například někdo hádal, že by to mohl být baron Gorc, pravděpodobně ten z Tajemného hradu v Karpatech, případně upír, vampír, fantom opery, Jekyll a Hyde. A ten poslední, který je tady uveden jako špatný nebo nesprávný, ten mě docela teda potěšil a pobavil. Kocour v botách. Tak skutečně to nebyl ani jeden z nich, je to hrabě Drákula a takhle jste vy odpovídali. Je tady strašná síla, 2753 správných odpovědí a já z nich právě teď losuju toho jediného, který získává poukaz pro dvě osoby na dvě noci na ubytování spolupenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech, což je Astoria Hotel a Medical Spa Karlovy Vary. A teď to jméno. Jmenuje se Jitka Tomanová. Správně odpověděla Drákula, čili to je vítězka, která pojede do luxusu v Karlových Varech, do Astoria Hotelu a Medical Spa Karlovy Vary. Gratulujeme!

0: dnešním slovu na zlato zazní slovo, které jste možná ještě vůbec neslyšeli. Je to výraz, který osciluje mezi biologií, sociologií a politologií. Podíváme se na něj s Michaelou Liškovou z Ústavu pro jazyk český, které přeji dobrý den.
1: Dobrý den i vám.
0: Míšo, nejdřív mi řekněte, proč jste si pro dnešní rozhovor vybrala právě tohle slovo kohabitace?
1: Je to v reakci na událost z letošního ledna, kdy byly zveřejněny zprávy ministra zahraničí Petra Macinky pro prezidentského poradce Petra Koláře. Ministr Macinka v nich sděloval, že pokud prezident nejmenuje Filipa Turka ministrem životního prostředí, pak, cituji, spálí mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace. Konec citace.
0: No, máte pravdu, to slovo se už v mediálním prostoru opravdu objevilo. Ano, a většina z nás si pak asi šla vyhledat, co v tomto kontextu kohabitace přesně znamená.
1: Včetně mě.
0: No a byla jste spokojená s tím, co jste našla?
1: Starší výkladové slovníky se zpravidla soustředí jen na jeden z významů slova kohabitace. A to medicínské označení pohlavního styku, koitu. Tento význam je dnes ale nejméně častý. Jeho použití ilustrují následující příklady. Libido a schopnost kohabitace přetrvává u mnohých do vysokého věku, nebo sexualita není jen o tělesné kohabitaci, ale také o prožitcích a touhách.
0: No, zajímavé souvislosti, že? Já jsem si našel slovo kohabitace ve významu spolužití partnerů bez uzavření manželství, jak se říká na psí knížku, nebo taky na hromádce.
1: Tento význam je etymologicky nejbližší původnímu latinskému významu společné bydlení, soužití. Část ko znamená spolu a habitare bydlet. Užití tohoto významu ilustrují pak doklady jako fenomén kohabitace má dva důvody. Buď plně nahrazuje manželství, nebo je jakýmsi předmanželským testem. Nebo zákon nečiní rozdíly mezi dětmi narozenými v manželství a dětmi narozenými v kohabitaci rodičů.
0: No tak to jsme si tedy zrekapitulovali oblasti biologie a sociologie, v níž kohabitace znamená sdílení tělesné intimity a partnerské sdílení společné domácnosti. No, lze si docela dobře představit, jak se z toho vyvinul třetí, tedy ten politický význam. V něm jde také o určité spolužití, sdílení nějakého prostoru.
1: Ano, v politice je jako kohabitace označováno společné vládnutí názorově i velmi rozdělených politických subjektů, nucené sdílení moci. Tento význam se do češtiny dostal přes francouzštinu. A uvedu zase dva příklady použití. Politici považují kohabitaci za překážku na cestě ke splnění předvolebních slibů, nebo Václav Klaus se proti Václavu Havlovi vymezoval v mnohem, ale měli za sebou dlouhou a pro zemi úspěšnou kohabitaci v rolích prezidenta a premiéra.
0: Dobře. A jak hodnotíte slovo kohabitace stylisticky?
1: Jde o specializovaný odborný výraz, který je v běžném vyjadřování příznakový a poutá proto na sebe pozornost, jako se to stalo v případě zmíněných SMS. Podobně to je s příbuznými slovy kohabitovat, kohabitační, kohabitant nebo kohabitantka.
0: Kohabitantka je strašné slovo. Jak je možné, že slovo, které rezonuje veřejným prostorem, není zařazeno do aktuálního akademického slovníku současné češtiny?
1: Heslář slovníku je naplánován asi na 120 000 hesel. Nevejdou se tedy do něj všechna slova. Nejen mnohé termíny, ale také slangizmy nebo básnické výrazy. Redakce výběrově zařazuje i společensky relevantní slova, která mohou uživatelé potřebovat, aby se potřebovali.

0: Meteor na dvojce.
1: Kolik má Země měsíců? Generují rostliny elektřinu? A vyřeší Sherlock Holmes případ z pavouky?
0: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
0: na dvojce.
3: Léto má v Českém Krumlově svůj vlastní zvuk. Zvuk orchestru pod čirým nebem, zvuk klavíru, který se rozezní nad řekou, zvuk večerů, na které se nezapomíná. Festival Krumlov slaví 35 let. Lukáš Vondráček se Sočnem připomenou 100 let orchestru, který psal dějiny české hudby. 17. července až 8. srpna. Program na www.festivalkrumlov.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které

0: tom minulém pokračování našich cest za architekturou nám náš pravidelný host, kterého za chvíličku přivítám, slíbil, že si popovídáme o následovnících slavného architekta Antonína Raimonda. A i ten, o kterém si budeme povídat jako první, tak ten se narodil jako třetí dítě ze sedmi v rolnické rodině. Po studiu na reálce v Sedlčanech vystudoval architekturu a pozemní stavitelství na České technice v Praze. Do světa se vydal směrem na východ a když se úspěšně vyhnul vyhnanství na Sibiři, jak mám tady poznamenáno, zamířil do Šanghaje a odtud byl už jen krůček do Japonska. O kom to mluvím, tak to už nám prozradí David Vávra. Ahoj.
1: Ahoj, dobrý den, je to Jan Josef Švagr a ty jsi to v podstatě teď řekl téměř všechno, ale on byl v Rusku nejdřív tak, že pracoval na transsibirské magistrále, vzal si manželku Naděždu, která byla z aristokratických kruhů, takže v Rusku se velice dobře trestá, že jo, takže ty aristokratické kruhy byly potrestány vyhnanství na Sibiř, kde se jim teda podařilo naštěstí někoho uplatit, takže vlastně emigrovali do Číny. A v Číně, v Šanghaji se potkal s Raimondem a Raimond zrovna neměl žádný zaměstnance, protože než to ty Japonce všechno naučil, tak mu tam chyběli ty lidi, takže zve Jana Josefa Švagra do svého ateliéru a protože, jak si řekl, všechno to jeho vzdělání, on byl ještě vynikajícím statikem.
0: To se v Japonsku mohlo hodit hodně.
1: A právě taky je potom svědectví o tom, že když bylo ničivé zemětřesení v Kobe, kde Jan Josef Švagr projektoval mešitu a Kobe spadlo, myslím, že to bylo v 70. letech a ta mešita tam zase stála, podobně jak stál Imperial Hotel po zemětřesení v Tokiu, tak stála ta mešita v Kobe. Mm-hmm.
0: No a postavil určitě i nějaké občanské stavby.
1: Podílel se na řadě občanských staveb, ale co mě nejvíc překvapilo, byl kostel Nejsvítějšího srdce Páně v Yokohamě na kopci Bluff v takovém trochu neogotickém hávu. V Yokohamě v přístavu, jak je ta známá píseň, tak člověk myslel, že to je vzdálená cizina, do které se v době socialismu nikdy nedostane. Přijdu tam do kostela a tam v kostele je ve vitráži Praha. V té Praze je dole Karlův most. Na Karlově mostě je pán v klobouku, který se dívá do řeky Vltavy. A úplně musím říct, že mě to až ta chvíle dojala. Jako. A vlastně mě tak dojímá pořád. Teda.
0: Kdo to byl, ten pán v klobouku?
1: Nevím, asi Švagr si vzpomněl na svoje mládí a řekl nějakému výtvarníkovi, protože zase on nebyl takovým výtvarníkem, udělej mi tam pána v klobouku, ať se ještě jednou do té země dostanu.
0: Zůstal v Japonsku až, tak říkajíc, do konce svých dnů.
1: Ne, on musel, protože Japonsko většinou cizince ve válečném stavu vystěhuje. Tak on odchází, je tam ten japonský nacionalismus, protože on se potom od Antonína Raimonda oddělil a odchází do Claypole v Argentíně, kde se stává mnichem v řádu synu boží prozřetelnosti Luigi Orione. A odchází někam do města Claypole do Argentíny. Jsem řekl asi v roce 2010. V roce 2013 najednou jsme v Claypole, v tomhletom kostele a klášteře, který částečně projektoval potom mnich Švagr. Zapadá slunce, jsme na hřbitově, kde je asi kolem 1000 úplně stejných hrobů a Radovan říká, teď bylo dobrý teď najít ten hrob toho Švagra. Tak já tak jenom se náhodně rozejdu a asi na 10. pokus mám Švagra. A jak zapadlo to slunce a ztratilo se to světlo, tak mi to dotočili ten záběr. Takže to bylo takový zase pro nás úplně zase další dojemná chvilka jako rozloučení.
0: No, zajímavá inspirativní postava české architektury byl Jan Josef Švagr. Neméně inspirativní bude za týden i David Vávra, který má totiž, jak slíbil, další ESO v rukávu. Už se těším, Davide. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou. To ESO bude inspirativnější.

0: Ze světa architektury se vracíme opět na silnice, tedy respektive k tomu, co po těch silnicích jezdí. Na první pohled se může zdát, že tankování pohonných hmot do auta není žádná velká věda, je to v podstatě pro spoustu řidičů vlastně rutina. Ale má přesto určitá pravidla, jejíž nedodržení může vést ke zbytečnému poškození vozu nebo dokonce k bezpečnostním rizikům. V čem je problém? Tak to už se teď samozřejmě ptám našeho poradce v motoporadně Jiřího Machovce. Zdravím vás, Jiří, dobrý den.
1: Krásný den.
0: Tak povídejte, jak správně tankovat, abychom nedělali chyby.
1: Ještě stále vídám, zrovna dnes dopoledne jsem v Jindřichově Hradci doplnil nádrž svého vozidla, protikám benzínem, takže správným typem paliva. A vedle, ale přečeno naproti přestojan, byla dáma, která, když to cvaklo poprvé, tak tam ještě hrcla minimálně litr, možná dva. Až jí to skoro přetýkalo. Měla moderní vozidlo, bylo to velké SUV, moderní, nevím, co tím ušetří nebo neušetří, protože stejně to musí zaplatit, byť tam ten litr dá. Hrozí dvě základní věci. To palivo dole v podzámčí, lepřečeno pod tou vozovkou, který je tam skovaný v zemi, má svoji trvalou teplotu a řekněme, že je daleko nižší, než byly teploty, které byly minulý týden. To znamená, opravdu je tam okolo 8-10 stupňů max. Dostane se to do nádrže, která má 630 stupňů, nebo taky 40, a to palivo samozřejmě jako každá kapalina se roztahuje. To znamená, přes tu zátku, kterou máte na palivové nádrži, tak se může stát, že vám to palivo vystříkne, ale přečeno vyteče ven, máte volepený celý blok a je to takový nehezký a hlavně mluvme o ekologii, palivo nepatří na silnici, nepatří do ovzduší.
0: No dobře, ale co máme dělat, aby nám to takhle nevystříklo nebo nepřeteklo prostě?
1: Jakmile poprvé cinkne pistole, nemluvím o tom, když tam strčíte, máte poloprázdnou nádrž a ona se, jak se říká, spustí a hned vypne, to ne. Ale jakmile se blíží ten počet litrů, který předpokládáte, že tam budete mít, tak jakmile to poprvé vypne automaticky pistole, tak skončím tankování.
0: To znamená, že když se snažíme tam dát ještě litřík, dva litříky, tak tím v podstatě jaksi nic nezískáme, protože si myslím, že stejně budeme muset tankovat zase příští tankování zase třeba doplna.
1: Ano, je to tak. A v každém případě je tam ještě velká hrozba a to, že vlastně auta posledních, řekněme, 15 let mají systém pro recirkulaci palivových pár. To znamená, na konci toho otvoru je sada potrubí, které vedou někam dál do vozidla, nebudeme to rozebírat. Nicméně, pokud se stane, že do tohoto potrubí se nedostanou páry, ale dostane se tam kapalina, ať už nafta nebo benzín, tak ten systém to vyhodnotí, čidla řeknou pozor, pozor, a můžou dát motoru stop, to znamená, jedete na nouzový režim, navštívíte servis a může vás to stát v tom nejlepším případě 7000.
0: Ojoj, no.
1: Takže to je dost drahý tankování.
0: To je pravda. Pokračujte, povídejte.
1: No, takže bohužel tohle je velký problém. Na druhou stranu je tady druhá skupina lidí, který jezdí takzvaně na výdechy pár. To znamená, mám tam ještě 20 kilometrů, to jedu do práce a zpátky. Každé palivo nebo každá vlastně nádrž má v sobě dole odkalovací otvory a má tam prostor na to, aby se tam usadil ten drobný nepořádek, který se do toho paliva dostane. Tím pádem, pokud jedete takzvaně na výpary, máte dojezd několik málo kilometrů, řeknete si, pak dám za stovku nebo za pětistovku, ne každý bere plnou, tak se může stát, že ten nepořádek, česky řečeno bordel, natáhne palivové čerpadlo. Samozřejmě jsou tam sítka, jedna spousta věcí, ale může se stát, že tam něco pronikne. A pokud vám odejde palivové čerpadlo, tak opět zase auto nejezdí a opět máte problém v servisu a stojí to docela peněz.
0: Jiří, zatím mi to stačí. Já si vzpomněl na to, jak blondýna takhle stojí u čerpací stanice a volá na ní druhá. Říká, už se zase zdražil benzín. Říká, mně to je jedno, já beru vždycky za tisícovku. Tak, ale mám pro vás jiný, než se rozloučíme, aspoň pro tuto chvíli, protože jednak chci inspirovat naše posluchače, kdyby nám chtěli zavolat, jak oni tankují, jestli plnou nádrž nebo ne, jakou s tím mají zkušenost. Spojení je stále stejné, 22 155 25 25, ale mám tady pro vás jiný, přijede chlap k benzínce, začne tankovat a obsluhující pumpař na něj volá: pane, ale musím vás upozornit, že od včerejška benzín zdražil. Zákazník se otočí a povídá: no tak to mi prosím vás pěkně dejte 50 litrů toho včerejšího. Díky.
2: Šťastnou cestu s Janem Rosákem na dvojce.

0: Pavel Dobeš nám zaspíval něco o lásce a my pokračujeme v motoporadně zase něco o tankování. Samozřejmě s Jiřím Machovcem. Já jsem se dověděl, Jiří, nevím, jestli je to jaksi pravda, nebo jestli je to dost důležité, že je rozdíl tankovat ve dne nebo v noci. Je to tak?
1: Na to jsem se vás chtěl zeptat. Kdy tankujete vy? Tankujete v pravé poledne, anebo po ránu, nebo k podvečer?
0: Ne, tak já, jak to vyjde, no, tak většinou tak nějak odpoledne spíš.
1: Tak, to už bývají stojany docela pěkně rozžhavené, protože se jenom sluníčko působí. Takže ať se říká, že vlastně natankujete pokaždý úplně stejně, není to pravda. Jsou tam setinky, desetinky litru, ale je to tam, protože palivové teplečeno, velké tankery jsou dole podzemní se svojí teplotou, ale ty stojany jsou rozžavený. Těma hadicema a tím mechanickým čerpadlem, který vám tam tankuje a pohání ten benzín nebo naftu do vozidla, tak samozřejmě prochází kapalina, která se ohřívá, takže se roztahuje. Takže byť to počítá stejně, ale jde o to, že tu kapalinu máte o něco méně. Říkám, jsou to setinky, desetinky. V každém případě může dojít k tomu, že když se podíváte na konec té pistole, myslím tím, co držíte v ruce, bývá tam průhledové sklíčko a když budete tankovat poledne, uvidíte, že tam jdou bublinky. To znamená, je napěniny, takže i to se počítá zkrátka do toho, že dostanete daleko méně paliva, než v noci nebo ráno.
0: Tak takže vy byste doporučoval tankovat v noci teda třeba?
1: V noci nebo brzo ráno nebo pozdě odpoledne, když už jsou vystojaný vychlácí.
0: Víte, co riskujete, že se teď v noci začnou tvořit fronty u čerpadel?
1: Nezačnou, podívejte se na cenovky, určitě ne.
0: No, ale ještě si myslím, že naši posluchači budou rádi, když jim vysvětlíme jeden takový problém. Musím říct, že mým dcerám se jednou stal podobný případ. Jeli spolu v autě a ta jedna říkala, ty bereš špatnou hadici do ruky, a ta druhá říká, ale ty tomu nerozumíš. A stalo se skutečně, co se stát nemá, to znamená, natankovala benzín do dieslu. Co se stane potom? Co vlastně, k čemu dojde?
1: Pokud se to uvědomíte dřív, to znamená, když zaplatíte, podíváte se na lístek a zjistíte, že tam je nafta, nikoliv benzín, tak se v tu chvíli musíte, jak se říká, ani nepřibližovat k vozu, neotvírat dveře. Vente sám, vykyšlete vozu a otevřete. Slyšíte jemné svrčení a hůčení motůrku, je to tak?
0: No, asi jo, to jste mi teď zaskočil trochu.
1: Tak je. To znamená, to už začne palivové čerpadlo tlačit benzín do střiku a do dalšího palivového systému. V tu chvíli už se to, neříkám, promíchává, ale dostává se tam palivo, který není to správný. To znamená, pokud se to uvědomíte předtím, než sednete do auta a nedej bože, než zmačknete motor, start motoru, tak je to ještě všechno v pořádku, protože zavoláte odtahovku, ta vás odtahne, servis udělá to, co má, to znamená, vytankuje kompletně celou nádrž, podívá se, v jakém stavu jsou palivové filtry, dá vám tam 5 litrů, abyste dojeli k nejbližší benzínce a dotankujete to správné palivo. Pokud se vám stane to, co jsem měl já, to znamená, já jsem opravdu nastartoval a popojil jsem na hranici benzínky, než jsem si uvědomil, že jsem tankoval špatnou pistolí, tak já už jsem měl zaděláno na to, že budou špatné střiky. Na druhou stranu trvala ta oprava 3,5 hodiny, kdy jsem čekal servisu, nebudu říkat jakým, kdy to vyndali kompletně celou nádrž, to znamená 55 litrů tam bylo k ničemu, ani do sekačky, ani do jakéhokoliv jiného spotřebiče. No a kontrolovali střiky, jestli jsou v pořádku, takže jeden bod jim otvírali a de facto dávali do pořádku. Takže nestalo se nic, stálo mi to 7 000.
0: Takže se může opravdu jaksi stát, že to, co jste říkal, že si to člověk uvědomí třeba podle Paragonu, ale to si myslím, že těžko si to někdo uvědomí, protože alespoň já se tady v podstatě ani na ten Paragon pořádně nepodívám a sednu do auta a myslím si, že jsem natankoval správně. Takže v tom případě se asi stane to, co se stane vám, že ujedete pár metrů a ono to zaškytá
1: auto
0: a konec.
1: Auto se odstaví, ano, je to tak.
0: No a to je,
1: určitě
0: to je...
1: nestartujte dál, to pořád tlačíte do toho to špatné palivo.
0: Rozumím.
1: A ty válců jde něco, co tam nepatří.
0: A to je stejný případ, jako když natankujete benzín do dieslu, jako když natankujete diesel do benzínu?
1: Nemělo by se vám to povést, protože ta dieslová má silnější...
0: A to je pravda, to je pravda, ano.
1: Ale já jsem jednou zastavil na čerpací stanici v místě pro kamiony. A když už jsem tam byl, a vpravo samozřejmě byla velká kolona, říkám, zajedu tam, A když už jsem tam byl, tak jsem tou pistolí, kterou jsem držel na hrdle rukou, natankoval 2 litry a...
0: Silou mocí jste to tam dostal.
1: Silou mocí, ano. Takže nafta do benzínu by neměla jít právě z toho důvodu, že by se ta pistole neměla vůbec vejít do toho plnícího otvoru. Samozřejmě jsou siláci, kteří to tam narvou, aspoň na krajíček. Nenapadne, že tam pistole má přijít úplně celá právě proto, aby odvedla ty páry, které z toho vycházejí a zkusí to, no, tak pak je tam problém, pak nafta v benzínu je taky problém, no.
0: Jiří, my jsme v podstatě, dá se říct, my dva teda takhle, myslím, zkušení motoristé, to znamená s malým pochopitelně, kteří víme co a jak, to znamená, asi by se nám to nemělo stát, že bychom prostě natankovali špatně. Ale jsou tací, kteří, dejme tomu, si teď koupili auto a jezdí jaksi chvilku, pár dnů, takže ještě nejsou tak úplně jaksi zajetí a zkušení a může se jim stát, že u toho čerpadlového stojanu budou si nejistí. Čili poraďme jim, co je na stojanu napsáno, co tam je za symbol, kterým se můžou řídit.
1: V Evropské unii, a to je důležité, to má kdekoliv budete, kolečko je benzín. B je kulatý nebo má tvar písma, kde je...
0: Kolečko je prostě benzín, jasně.
1: Kolečko je benzín, čtvereček je nafta, je úplně jedno, jestli to B20, B10, pozor. V tom čtverečku pro naftu je napsáno B no tak, a 10 nebo 20.
0: No bacha, tak B není benzín, ano, pozor na
1: není,
0: to.
1: Není, ale je to čtvereček.
0: Ano,
1: a tohle ty písmenka nemá cenu tomu věnovat, máte E10 a E5 u benzínu, u nafty je to B10 a B20 u nafty. A jak říkám, základní kolečko, čtvereček. Čtvereček, nafta, N-ko je hranaté, písmeno B jako benzín je kulaté, takže je to jasný.
0: Jasně, takže vy benzínáci, my benzínáci zásadně kolečko. Vy,
1: ano.
0: Ano, vy naftaři tak prostě čtvereček a s Bčkem. Jiří, moc děkuju, budeme se loučit. Mimochodem, čím tankujete ty kapry u vás na stankově?
1: Zatím ničím, protože ve velkém vedru jsem měl maximálně jednoho denně, když se dobře došlo, ale dneska ráno jsem si chytil 90 sumečka.
0: Super, tak gratuluju. Za to budete teď odměněn jedním hezkým vtipem. Prosím vás, natankujte mi plnou a umýjte mi okna, říká řidič na pumpě. Bohužel, my tady netankujeme ani nemyjeme, my jsme tady jen od toho, abyste nám zaplatil. Jiří, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Historie českého zločinu na dvojce. Historie českého zločinu na dvojce. Kam zmizel Antonín Walter?
1: Ve zprávě se píše, že se měl sejít v Praze s nějakým horákem, se kterým pak měl odjet do Rumburku. Všechny horáky u nás jsme prověřili a nic.
0: Po několika měsících se ale zjistilo, že živý už se domů nevrátí.
1: Kapesník pevně stažený kolem krku, takže uškrcený.
2: Musel mít pořádnou sílu. On ho tam nepřetáhnul, ale podle polohy těla fakt přehodil.
3: Cesta nikam.
0: Premiérový díl Historie českého zločinu.
3: V neděli po 18. hodině na dvojce.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Jednací řád sněmovny by se od příštího roku mohl změnit a karlovarská nemocnice má v hotelu Thermal stanoviště první pomoci. Bude slunečno, v severní polovině území až oblačno, večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění, nejvyšší teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršal. Sněmovní jednací řád by se od příštího roku mohl změnit s cílem hlavně omezit obstrukce. Počítá s tím novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS, kterou dnes schválila sněmovna. Omezení řečnické doby při navrhování programu by se nově mělo vztahovat i na poslance s přednostním právem, kteří teď mohou mluvit neomezeně dlouho. Podle lidoveckého poslance Marka Výborného by si jednací řád zasloužil ještě hlubší změny.
2: Skutečně po těch 30 letech je na místě se podívat na ty zkušenosti z této sněmovny. Je na místě také reflektovat zkušenosti s jednacími řády z jiných zemí, jiných parlamentů a pokusit se nalézt nějaký konsenzus v této věci.
0: Kriminalisté pátrají po 35-letém vězni, který v noci na dnešek opustil nestřežené pracoviště v Kladně. Odjel na bílém kole, na sobě měl bílé kalhoty a modrou bundu. Radek Palán je vysoký asi 185 cm hubený, má rovné hnědočerné krátké vlasy a modré oči. Neměl by být podle policie nebezpečný. Případné informace volejte na linku 158. V rámci Mezinárodního filmového festivalu v prostorách hotelu Thermal opět sídlí zdravotníci karlovarské nemocnice. Dvoučlenný tým poskytne návštěvníkům přehlídky v případě potřeby první pomoc, říká mluvčí nemocnice Markéta Singerová.
3: Kdyby tady byl někdo, kdo má nějaké těžší zranění, tak samozřejmě se o to okamžitě postarají, protože tady karlovarská krajská nemocnice funguje už pátým rokem, tak ti lidi vědí, ta produkce ví, je tady spoustu personálu, to znamená, kdokoliv někoho potká, kdo by si tu péči prostě vyžadoval, tak už vidí tady vlastně před malým sálem k dispozici Medical Point a jsou tam holky.
0: Zdravotnický personál je návštěvníkům k dispozici po celý festival každý den od 8 ráno do 1 hodiny po půlnoci. První letní jízdy parních vlaků v jižních Čechách se uskuteční o nadcházejícím prodlouženém víkendu. České dráhy je musely minulý týden zrušit kvůli vysokému riziku vzniku požárů. Parním vlakem se nejprve svezou zájemci na Třeboňsku, Vitorasku a Kaplicku, upřesňuje mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
4: V sobotu pojede na trase Tábor, České Velenice, Třeboň. V neděli pojede po trase Třeboň, České Velenice, České Budějovice, Zliv, České Budějovice. V pondělí parní vlak vyjede na trasu České Budějovice, Rybník, České Budějovice, Protivín a zpět.
0: Další akce s historickými vlaky České dráhy plánují na polovinu července.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Máme skoro jasno až polojasno, v severní polovině území až oblačno, večer ale bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na střední a jižní Moravě až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 15.
1: Doprava.
0: Na D1 směrem od Prahy se zdržíte asi 10 minut před omezením na 24. kilometru na mostě Šmejkalka. A potom dál před Brnem před omezením u D2 minimálně dalších 30 minut. V opačném směru je hlášena hromadná nehoda na 154. kilometru. Čekejte tam narůstající kolonu. A silnice 38 je stále neprůjezdná po tragickém čelním střetu dvou kamionů u Štoků. Oba řidiči přitom zahynuli. To byly zprávy za chvilku opět Jan Rosák.
6: Šťastnou cestu.

Územím, kam se dnes spolu s naším průvodcem v cestovatelské hodince Šťastné cesty vydáme, byly v raném středověku vedeny obchodní cesty a vyšší polohy tohoto území byly osídlovány asi tak od 13. století. Co tam ovšem najdete dnes, tak to se dozvíte za moment.

0: Tak teď se spolu s naším průvodcem, publicistou a cestovatelem Petrem Davidem vydáme, jak už bylo řečeno, bývalou obchodní cestou českou krajinou. Vítám tě, Petře, ahoj.
1: Ahoj, dobré odpoledne.
0: Ty znáš naši republiku, dá se říct, jako své boty. Nevím, jak to máš s botama teda, jestli je máš všechny takhle jako dobře spočítaný. Máš ji prostě prochozenou křížem krážem a kam nás tedy zavedeš dneska?
1: No, tak podíváme se do Žďárských vrchů. Bylo by to povídání na dlouho, asi nejen na hodinu. My jsme tedy s kolegou jako nedávno teďka tedy vyšla knížka Žďárské vrchy známé i neznámé. A já jsem si říkal, že něco už jsem tady napovídal o Žďárských vrších, ale že bych se trošku soustředil víc na to neznámé, alespoň tedy pro běžného návštěvníka. Vycházím tedy z toho, že všichni víme, kde jsou asi Žďárské vrchy nebo kde je Českomoravská vrchovina. Mimochodem, odtud by byla velmi dobře přístupná, protože po dálnici je to vlastně kousek, pokud se tedy trefíme do nějaké velké špičky. No, takže to bude po Žďárských vrších.
0: A bude to spíš, jak říkáš, v těch neznámějších místech?
1: Spíše ty neznámé.
0: Ano, to je dobře.
1: Takže můžeme začít třeba v Polničce. Abych to situoval, tak je to vlastně nedaleko Žďáru nad Sázovou a Polnička, to je taková tradiční železářská obec, kdy tady už stál hamr někdy ve 14. století. Ono to tak fungovalo, protože dřevo tady bylo, rašelina tady byla, takže ten zdroj energie byl. No ale jako byla to jaksi velmi známá železárna, protože o to třeba putovaly vodovodní litinové roury do Vídně. Zbraně se tady taky vyráběly, no bylo toho víc. No, za první republiky sem jezdili zajímaví lidé se rekreovat. Třeba Erik Adolf Saudek, známý překladatel Shakespearea a dramaturg, syn překladatele Emila Saudka. Jezdil sem třeba komunistický politik Jan Harus, který známe Harusův kopec, nebo novoměšťáci mají Harusův kopec pojmenovaný, tak on se třeba proslavil tím, že se tak rozvášnil při projevu, že rozmlátil v poslanecké sněmovně desku z lavice, za což vyfasoval 4 měsíce natvrdo a odsadil si to jako škodu na majetku. No takhle zajímavé lidi sem jezdili. No, osud lidí, no, pocházel tu třeba Jan Blažíček, tož byl atlet a lyžař, velice zajímavý člověk, který nepoznal otce, matka provozovala hospodu, no a ten jeho živnostenský původ ho jaksi přibrzdil, takže se studiama to bylo velice, velice složité. No a zamotal se prostě do něčeho, do provokační akce STB a nakonec skončil v Jáchymově, odkud tedy někdy po 18 měsících odešel na amnestii. No a dotáhl to až tak daleko, že v 60. letech 3x se stal mistrem republiky v běhu na lyžích. A vlastně nikdy neodcestoval, nikdy ho nepustili prostě ven, i proto teda, že odmítl spolupráci STB. No. V 69. roce se mu to povedlo, skončil 40. na Vasově běhu, což při té účasti mnoha tisíc jistě velký úspěch. No a sklízel úspěchy potom jako veterán, kde lecos tedy vyhrál vlastně na stará kolena. No, abych zakončil trošku optimističtěji, Polničku, tak když tady budeme, tak určitě nepřehlédneme Selun Express Vagon v provozu od dubna do září, 300 metrů dlouhá zahradní železnice, můžeme se svíst, děti se tady velmi dobře pobaví, my dospělí zatím můžeme si zajít třeba do restaurace Polnička na zvěřinové speciality, abych tohle to splnil, můžeme se potom vykoupat třeba v Plzké přehradní nádrži, nebo si z Polničky zajet k Tálskému mlýnu, což je moje oblíbená restaurace, prostě stylová pod hrází Plzké nádrže, takže těch možností tady je spousta, no a samozřejmě odtud se můžeme vydat vlastně do centra Žďárských vrchů.
0: A to je velmi dobrý nápad, vydáme se odsud dál, ale to bude až po písnice.
2: Český rozhlas 2.

0: Když jsme v té naší dnešní procházce s Petrem Davidem Žďárskými vrchy nechali za sebou Polničku, tak Petr slíbil, že se vydáme někam dál, kde tedy zaparkujeme?
1: No, zaparkujeme někde na Jemramovsku u silnice, kde to půjde, a vydáme se na Štarkov. Já tedy se přiznám, že jako kluk jsem si předsevzal, že navštívím všechny hrady, zámky a zříceniny v tehdejším Československu, ale i bez toho Slovenska je to tedy cíl jako nereálný.
0: Na kolik procent asi to splním?
1: To si netroufám odhadnout, to je dobrý nápad. Udělám si nějakou statistiku, ale jsem rád, že Štarkov jsem nevynechal, protože to je opravdu romantika, protože to je vlastně skalní hrad, nebo dneska už zříceniny skalního hradu, který je vtěsnán do takového skalnatého bradla, a je to tam tak nahňahňaný, abych použil tohleto české slovo. Vydáme se tam tak, že tedy musíme vyšlápnout krátký strmý kopec, no ale tomu, že to stojí za to. Objevíme tady zbytky z diva paláce, věží, obvodové hradby, takže není toho tak málo. No a když jsem vtrhli archeologové, tak objevili dokonce zbytky penězokrzecké dílny, dělové koule a pečetidlo Jana z Břežan, což byl pán, který se tedy v těch stísněných podmínkách docela dobře přibránil stavovskému vojsku. Zajímavost, hrad se připomíná v roce 1380 v souvislosti s archlebem z Kunštátu, což je zajímavé, protože tady to území víceméně ovládali Pernštejnové. No a teď se jim tam vlastně do toho dostal tenhle ten pán. No a zlobil ten hrad nebo ta posádka, protože odtud byly podnikány kořistnické výpravy.
0: Čili Lapkové.
1: Ano. No, čili Lapkové. Mimochodem taky od té doby tam někde spočívá v těch hradních zříceninách velký poklad, který Lapkové naschromáždili. No ale dopadlo to tak, že moravští stavové údajně hrad vykoupili a pobořili, nebo část pobořili, nebo obléhali. Tady se historie trošku rozchází, ale tedy budiš. Jinak to území je chráněno jako přírodní památka, ty skály, rulové skály, tedy dosahují výšky až 20 metrů, takže nic malého. Jsou tady dvě skalní soutěsky, které to dělí, malé puklinové jeskyňky, balvanový proud. No je to romantické, vlastně tu romantiku umocníme chorosty, které pokrývají ty balvany. No a vede odtud i tajná chodba do Věcova, což je taky zajímavá vesnice, jižně od Štarkova. Tam už si pak dojedeme autem, protože tu tajnou chodbu nemyslím si, že bychom ji objevili, je to poměrně daleko, takže radši autem to objedeme. Věcov jako mnohé obce byl taky základnou partizánů. Je tady zajímavý smírčí kámen na zdi chalupy číslo popisné 4 bývalé Richty, věnovaný jistému Václavu Rychnovskému, kterého tedy zamordovali polští vojáci. No a druhý kámen, ten je pikantnější, ten poznáme podle reliefu vidlí. Údajně tady děvečka zabodla ty vidle do švédského vojáka, který ji napadl.

0: Obce někdy dostávají své jméno díky takovým významným třeba geologickým útvarům, tak mě napadá, Petře, jestli Koníkov je podobný případ?
1: No, mají od roku 1761 pečeť, ve znaku je běžící koník.
0: Aha.
1: A je to roztomilé, protože Koníkov samozřejmě láká už jenom tím názvem. No, je to mladá vesnice, protože vznikla až někdy v 18. století, kdy lesní dělníci dostali povolení si tady postavit domky, takže tak vznikl Koníkov. Jinak se tady taky těžila železná ruda, což bylo typické pro žďárské vrchy. No a typické pro tuto oblast byla taká partizánská činnost, působili tady partizáni v místní hájence, hezká lidová architektura, je toho spousta, ale mě tam zaujala naučná stezka po stopách posledního vlka a ta je dlouhá ale 32 kilometrů, takže nemusíme ji celou absolvovat, protože z Koníkova se docela dobře vyráží na některá místa, třeba na vrch Metodka, který není daleko, 789 metrů, partizánský památník, dá se odtud vyrazit na vrch Kamenice, ten je o něco nižší. No a ten mě zaujal, protože od roku 2007 je tady pomník broučků. A my, co jsme vyrostli z broučky u Polštáře, tak karafiátovi broučci tady mají svůj památník a připomínají je, tady jsou tady chudobky, 10 bílých za broučky a 7 s růžovými okraji za berušky.
0: Jak se sem dostal, jak se tady vzal?
1: No, karafiár se tady vzal tak, že vlastně jsme na Jimramovsku a karafiát je rodák z Jimramova, takže vlastně tohle to byla jeho oblast. No, těch zajímavostí kolem Koníkova na té naučné stezce je víc, třeba pomník posledního vlka, kdy karasínský adjunkt 1. leda 1830 zasáhl vlka do levého předního běhu a jak uvádějí kroniky, 49 kilogramů vážící vlk další den byl doražen revírníkem Marcikem. Pak byl vystupán na Pernštejně, byl vystaven. No, tak jako přál bych té lovené zvěře, bych přál lepší střelce, než byl karasínský adjunkt, že ten vlk se tedy musel trápit. No ale kdo ví, třeba už je tam zase nějací vlci toulají, takže ono tohle to už je trošku možná anachronismus. Nehledě na to, že podobný památníček má jiný poslední vlk, který byl zase zastřelen poblíž Jinošova v roce 1861, takže ono těch posledních vlků možná bude víc. No ale co mě nejvíc zaujalo, tak je kámen u tří srnců, což je tedy hezký památníček, poměrně vysoký, jako velikosti lidské postavy, takový komolý jehlan, to je asi 1 kilometr jižně od Koníkova. No a tam je to památník s erbem Mitrovských, což má teda připomenout velkou trefu hraběte Mitrovského, který jednou ranou zastřelil tři srnce. Takže to bývali střelci.
0: Tak to je něco jako Vlasta Burian, případně Květa Fialová, ano, v limonádovém, jo, ta si je srovnala takhle do jedné řady, ano, kidy, ano, nechte si ty vaše kidy. No, výborně, tak myslím si, že bychom se mohli zase posunout dál v té naší cestě po žďárských vrších.

0: Stříbrný vítr na dvojce.
1: Poslechněte si poutavé, upřímné a místy i pohnuté vyprávění moderátorky Ester Janečkové. Co pro ní mezi všemi životními rolemi znamená role dcery? Jak prožívala poslední dny v blízkosti své maminky? A předpokládá, že svůj zájem o lidi a jejich duše jednou skutečně promění v práci psychoterapeutky?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: A mě zase baví, že ve vyprávění mých hostů se občas objevují takové nějaké záhady a mám takový pocit, že Petr David jednu takovou záhadu teď má po ruce.
4: Nachystal jsem si, nepůjdeme ani daleko od posledního cíle. Podíváme se do vesnice, která se jmenuje Odranec. Je to část Věcova, o kterém jsme mluvili při minulém vstupu. Tak asi už nemusím ani připomínat, že tady působili partizáni, tady oddíl Jermák, prostě ta tradice je tady velice silná na Vysočině. Ale na kraji té vesnice je obrázek, který připomíná událost z 11. června 1619, která se událo kolem 16. hodiny. A poměrně přesně to zachytily kroniky, ze kterých tedy jsem si to pak jaksi převzal, nebo převzatě jsem si to převzal. A údajně se tedy nejdříve objevilo šedivé mračno, v kterém někteří lidé rozeznávali erb z písmeny. Pak ohnivá koule, obrovský hukot, potom tři rány. Lidi se vyděsili, že teda vojna byla taková doba. Pak rudý oblák a předměty, které se řítily s pískotem k zemi. Největší horký kámen potom vydolovali sochorem z hloubky 1 metru, vážil 8,5 kilogramu. Ten horký kámen to už trošku napovídá, jednalo se tedy oficiálně o meteorit. Ten druhý vážil asi 1,30 kg a ten třetí nikdy nebyl nalezen.
3: Trochu si mě zklamal, čekal jsem UFO teda, ale
4: no to, jsou jako, to jenom meteority. Jako, kdo ví, jak to bylo, protože kameny dostal majitel panství Vilém Dubský, vystavil je, tyto nebeské kameny takzvaně, no posléze se ztratili. Nicméně to zůstalo jako záhada, o které dokonce byla sepsána podrobná dobová reportáž a byla složena kramářská píseň, která měla nebo má 49 slok. Tak to bych řekl, že rekordní, neznám delší kramářskou píseň. No ale hlavně, doteď se to považuje za velkou záhadu, protože ano, jaksi oficiálně to bylo vysvětleno jako meteority, no ale zůstaly otázky. Proč se sypal nejprve prach z nebe? Proč ten velký předmět, proč na něm bylo možné rozeznat ta písmena? A dokonce ty tři padající předměty jakoby mezi sebou údajně šermovaly nebo něco divného se tam odehrávalo. Takže závěr té záhady, ufologové se radují, nejspíš, že by se tedy mohlo jednat o nějakou návštěvu z vesmíru.
3: Třeba no tak lidská fantazie je
4: bezbřehá. Lidská fantazie nezná mezí, tak si to nechme jako otazník, až budeme v Odranci stát u toho obrázku.
3: Dobře.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: S různými místy ve Žďárských vrších, kterými nás provází náš průvodce Petr David, jsou spojeny většinou nějaké příběhy. Tak který bude spojen s tím dalším místem?
1: No dneska to bude příběh Cyrila Musila. K němu se dostanu a dostanu se k němu přes vesnici, která se jmenuje Studnice. Dnes je to část Nového Města na Moravě. Nejvýše položená vlastně ves na Žďársku, 784 metry. A ty studnice tady byly čtyři uváděny v roce 1348, takže starobylá obec. No a v pečeti samozřejmě studna s rumpálem a okovem, takže to všechno sedí. Těžila se tu železná ruda, pálil vápenec, po té těžbě tady zůstaly taky jeskyně s krápníkovou výzdobou nepřístupné. No a taková zajímavost, v letech 1929 až 2025 se tady zkoumala námraza. Na kopečku nad kopeček s velkým K nad obcí byla stanice s námrazoměrnými stožáry. No, ale to už bylo zbouráno, takže to už tady není, to už nic takového tady není.
0: K čemu to bylo dobré?
1: Tak měřila se námraza, no. Tak jako jaká asi, nebo předpovědi, jaká bude námraza, kdo ví, asi netuším. Ale to, co zůstalo stále, jsou pěkné roubené chalupy horáckého typu. No a k jedním z nich se podíváme, k číslu popisnému 21, protože pamětní deska připomíná, že tady se narodil Cyril Musil, který žil v letech 1907 až 1977. A protože to byl člověk, který emigroval, byl slavný, nicméně emigroval, a takže vypadl z veškerých publikací, z veškerých encyklopedií, neboť, milí mladší posluchači, byla taková doba, že kdo prostě emigroval, tak přestal,
0: tak jakoby nebyl,
1: tak existoval a mohl mít rekordy a medaile, neexistoval. A vlastně ten jeho osud hezky popsal, teď si ouřeju trošičku to svoje, můj kamarád Aleš Zůk, který tady taky vyprávěl tady své zážitky někdy před lety, jako spoluautor knížky 110 let našeho lyžování, kde vlastně ten osud Cyrila Musila nádherně popsal, takže od Aleše s dovolením trošičku jsem si to opisoval, ten osud, protože moc jinde se to najít nedalo. Tak Cyril Musil ze statku rodinného udělal penzion, mimochodem do války druhé světové stihl být stříbrný medailista ve štafetě 4x10 km v Innsbrucku a umístil se mezi 10 na 50 km i v 36. roce na olympijských hrách v Garmisch-Partenkirchenu. Chtěl bych říct, že tenkrát do 10. místa středoevropan, to byl malý zázrak, protože prostě Severané vládli světu, takže prostě z Československa člověk, byl to obrovský úspěch. No a za druhé světové války ukrýval partizány, pomáhal převážet zbraně, prostě zapojil se velmi, velmi, velmi aktivně. No, jenomže po válce odmítl spolupráci s STB a než ty zbraně stačil odevzdat do Horáckého muzea, k čemu se chystal, tak byl udán, vtrhla k němu STB, našli zbraně a on byl odsouzený k 20 letům prostě za přechovávání zbraní. Takhle ta minulost mu nebyla nic platná, nebo možná naopak, protože on měl tedy údajně i styk na západní rozvědky a údajně jak si měl spoustu informací o tom, jak se dochoval za války. A je známá věc, že mnozí takzvaní revolucionáři prostě po osvobození jak si převlékli kabát a z kolaborantů, prostě stali se teďka ti největší kádrováci a největší revolucionáři. No a Cyril Musil skončil v Ilavě, v Žaláři na Slovensku, odkud se mu podařilo utéct, dostal se do Rakouska, to neměl daleko vlastně ze Slovenska z té Ilavy. No jenomže v tom Rakousku po něm stříleli nějací agenti českoslovenští tehdy. On se z toho dostal, odešel z Evropy, odešel do Kanady, začal se tam živit tím, že prodával vlčí oháňky, ale opravoval různá prostě lyžařskou výstroj, výzbroj. No ale velice se vypracoval, byl cílevědomý, vlastně ten sport ho taky naučil. až skončil v Ontáriu, kde vybudoval velké středisko, takové sportovní, hlavně lyžařské. No a tady byl za záhadných okolností 12. dubna roku 1977 zastřelen. Takže nakonec jaksi ho, nakonec byl asi tímhletím jaksi dostižen. To byl osud. Jak říká Aleš Suk, že na něj ještě vzpomenu, tak při vzpomínce na Kulaka Studnického, jak Cyrila Musila nazývali kamarádi a on sám se tak nazýval Kulak Studnický, byl na to hrdý, tak jak říká Aleš Suk, Bohumil Hanš má prostě vlastně natočené dva filmy dneska už a Cyril Musil prostě příběh pod Hollywood a nikdo se toho zatím ještě neujal. Škoda.
0: No, tak třeba příště.
2: Šťastnou cestu s Janem Rosákem na Dvojce.

0: Cyril Musil nebude jedinou osobností, o které nám dnes bude vyprávět Petr David při svých toulkách Žďárskými vrchy, do kterých nás samozřejmě rád přizval. A myslím, že ty osobnosti budou spojené s tou další destinací, s Medlovským rybníkem.
1: Bude jich spousta. Já když jsem si vymýšlel témata jako na dnešek, jo, tak jsem si je vymýšlel v době, kdy byly ty čtyřicítky. Tak jsem si říkal, chtělo by to trošku osvěžit, abych jaksi si trochu šplhnul. No a jako to počasí trošku asi se sklidnilo, ale nicméně ten Medlovský rybník mě v tom scénáři zůstal. Nejen, že je největší na Novoměstsku, 22 hektarů, taky leží v nadmořské výšce 710 metrů, takže ta voda tomu odpovídá. Takže je tam koupání, ale je to pro otužilce. No ten rybník nám založil už Wilhelm z Pernštejna někdy v 16. století. Postupně tady vznikala prima rekreace. No a za první republiky, a jsme u těch osobností, jsem třeba jezdili Voskovec Verich, Jaroslav Ježek tady složil, když jsem kytici vázala, jezdil jsem Vítězslav Nezval, bratři Křičkové, Josef Věromír, Plevá Jandrda, Jan Kubelík, Vincent Smokovský, Bohuslav Martinů, no prostě spousta osobností. A když jsme u těch osobností, tak mě to nedá a přejdu o kousek dál, protože tím, jak si to musím zakončit, to je moje tečka a to bude vlastně Samotín. Nejhezčí osada pro mě středobod Žďárských vrchů, ať mě ostatní velká centra prominou.
0: A čím je tak úžasná?
1: No Samotín je pro mě osobně tím, že tou vzpomínkou. Já, když jsem tam tak před nějakým časem, jsem se tam potuloval, tak si starší manželé a říkají, taky hledáte hospodu Emla Tlustoše? A já říkám, já vím, že pan Tlustoš není. A tak jsme se zapovídali a vzpomínali jsme na tuhle tu úžasnou osobnost, protože pan Tlustoš byl hostinský, který měl na Samotíně hospůdku a takovou tu hospůdku s muškáty za okny, záclonkami, prostě nádhera, strašně prostě pěkné, tak říkajíc kultovní místo prostě ve Žďárských vrších. A já jsem hrozně rád, že jsem pana Tlustoše sám poznal, napsal jsem o něm, kdysi jsem měl napsal reportáž a on mě tenkrát ukazoval návštěvní knihu a v té návštěvní knize a jsme u těch osobností, třeba Oldřich Blažíček, Josef Jambor, František Halas. To, co jsem tam nenašel, třeba zápis, to jsem si potom našel později. Chodívali jsem třeba kantoři z Novoměstského gymnázia po maturitách. Tito sem chodili jaksi posedět. No a údajně to tady měl rád, jako u pana Tlustoše i Miloš Zeman. To kouzlo pana Tlustoše bylo v tom, že on připravoval samotinský vánek. A bylo to z bylinek, které pozbíral na ručně sečených loukách tady na Samotíně.
0: Rozumím tomu dobře, že to bylo něco k pití.
1: Bylo to něco k pití. A pan Tlustoš měl takový rituál. Já jsem věděl, že nikdy neprozradí ten recept jaksi nikomu. Ale on to už měl naučené, prostě pane Tlustoši, co do toho dáváte? No řekněte, chutná. Dáte si ještě jednu, že já jsem to věděl. A už to měl připravený a už jako dával toho dalšího panáčka, že tak pane Tlustoši, tak aspoň naznačte, co tam je. Dáte si ještě jednu, že jo. A takhle to jaksi chodilo a já měl jsem jednou přivedl své kamarády. Na běžkách jsme tam byli, ale pan Tlustoš znal míru, jeho nebylo cílem, aby někoho úplně znehybnil. Prostě vyšli jsme, ale fakt, že těmi přátelé měli trošičku problém se do těch běžek trefit. Ale protože na tom Samotíně jsou ty louky a plány jsou široké a vlastně vyrazili jsme po bezlesé louce, bez stromů, takže to prostě bylo to v pohodě a nikomu se tenkrát nic nestalo. No bylo to velice příjemné, mělo to prostě úžasnou atmosféru. No a pan Tlustoš taky, on mi to vyprávěl, měl jako zajímavý osud, protože samozřejmě Samotín taky partizánská obec, tady byl štáb partizánského dílu Záře, číslo popisné 1 neznal nikdo jinak než partizánka, tady se schovávaly zbraně, vysílačka. No až tedy na konci války si trošičku jak se naběhli na provokaci vlasovců, kteří předstírali, že jsou partizáni, a vlastně pak už tady se to gestapo přišlo prostě vyzbírat a pan Tlustoš vlastně mě říkal, že už vlastně prakticky stál u popravčí zdi, no a jak si osvobozenecká, jak si armáda přišla na poslední chvíli, takže pan Tlustoš to přežil a tím vlastně potom jsme se mohli těšit z té hospody a ze samotínského vánku. No, Viděli jsme možná taky ve filmu Samotín, pokud tam někdo nebyl, protože se tady natáčela pohádka O Božku z pytle ven. No a natáčela se tak, že na těch loukách byly kytky z krepového papíru. A místní děti se mohly potrhat smíchy, samozřejmě, co to je za kytičky. No, dneska se dá na Samotíně ubytovat, což u pana Tlustoše nešlo, to byla jeho pevná zásada, dát napít, ale jako na ubytovat. Dneska teda lze v soukromí tam najít jako ubytování v jednom z tom statku. Je tady občerstvení u Kolouška, kousíček vlastně od toho místa, kde byla hospoda pana Tlustoše, a podává se tam drátovánek. Já tedy doufám, že to není od jaksi výrazu, že by
0: se
1: tam měli zdrátovat, ale je to spíš od drátníku nebo dráteniček, což jsou nádherné skály, které vlastně jsou tady kousíček, se tyčí kousíček od Samotína. A půjdeme-li od Samotína k dráteničkám, tak narazíme na takový zajímavý památníček, kámen, který je připomínkou jedné jaksi žijící legendy, a to Radka Jaroše, známého horolezce, který na tom drátníku, dráteničkách začínal. Takže když se vydáme tudy jaksi do Žďárských vrchů, protože tady vede hlavní magistrála dokonce v Žďárských vrchů, tak si můžeme, když budeme štěstí, tak třeba na těch dráteničkách zrovna zažijeme horolezce, kteří tam pokoušejí svoje dovednosti. Mým vnoučatům se to povedlo, takže je to takové i stylové zakončení.
0: No, já jsem čekal, jestli pak se dostaneme v tomto povídání k nějaké zajímavé hospůdce, protože tím vždycky zakončí svoje povídání, tak si nesklamal. Byli jsme u pana Tlustoše. Myslím si, že to bylo docela důstojné zakončení toho povídání o Žďárských vrších Petra Davida. Díky a naslyšenou.
1: Šťastnou cestu.

0: Zkazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Poslanci podpořili změny jednacího řádu a sbírka pro děti z dětských domovů se zrušeným táborem vynesla přes 2,5 milionu korun. Máme skoro jasno až polojasno, v severní polovině území oblačno. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění, nejvyšší teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Ve sněmovně by se mohlo méně obstruovat. Zajistit to má novela jednacího řádu, kterou schválili poslanci. Má zkrátit řečnickou dobu zejména u načítání programu, které často zabírá i několik hodin. Časový limit by se měl nově týkat i poslanců s přednostním právem, kteří teď mohou mluvit neomezeně dlouho, pokračuje místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček.
3: Podle nové právní úpravy každý s přednostním právem může vystoupit jenom maximálně na 30 minut. Poslanec hned na prvním jednání maximálně 5, potom jenom 2 minuty. Takže nějakým způsobem budeme mít zastropovaný nebo nějaký limit toho programu. Nebude to nekonečné.
2: Maximální ceny pohonných hmot o víkendu opět vzrostou. Benzín oproti dnešku zdraží o 17 haléřů na 1,40 korun a 10 haléřů za litr. Naftu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 37 korun a 16 haléřů, což je o 15 haléřů víc než dnes. Jde o maximální ceny pro víkend i pondělí. Lidé poslali během jediného dne přes 2 miliony a 600 tisíc korun na podporu asi stovky dětí z dětských domovů. Spolek tábory Aurora jim totiž na poslední chvíli zrušil letní tábor. Ředitelé domovů přitom už spolku zaplatili desítky tisíc korun. Díky finální částce budou moci děti odjet na náhradní letní tábory, řekl spoluorganizátor sbírky Tomáš Slavata.
4: Ale samozřejmě někde i se bavíme, že budeme potřebovat vlastně těm domovům i pomoct vlastně v tom, že budou muset pokrýt ty náklady, které najednou měly spojení, když jim ty děti zůstaly vlastně v domově a ten domov byl nějakým způsobem jede v tom prázdninovém režimu.
2: Některé dětské domovy už kvůli zrušenému táboru podali na spolek trestní oznámení. Teď ze sportu krátce z ČTK Artis Brno přijal nabídku od Ligové fotbalové asociace a v příští sezóně bude hrát nejvyšší soutěž. Nahradí vyloučenou Karvinou. Kvůli pádu lanovky na Ještěd podal státní zástupce obžalobu na 3 lidi a právnickou osobu, kterou jsou České dráhy. Lanovku dříve vlastnili. Opakovaně obvinění odmítli a jsou připraveny se proti němu bránit. Tragická nehoda se na vysuté lanovce v Liberci stala v říjnu 2021. Při pádu jedné z kabin zemřel průvodčí. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Máme skoro jasno až polojasno, v severní polovině území až oblačno. Večer ale bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na střední a jižní Moravě až 28 a v tisíci metrech na horách bude kolem 15.
0: Doprava.
2: Výjezd z Prahy po D1 teď komplikuje nepojízdný kamion v pravém jízdním pruhu na 16. kilometru. Kolony se táhnou už od okruhu a je to asi na 20 minut. No a pak před Brnem kolony na D1 osobním autem se zdržíte asi 25 minut před omezením na 96. kilometru, tedy u D2. Příjezd do Prahy po D5 teď komplikuje nehoda kamionu a osobního auta na 1,5. kilometru, kde blokují pravý pruh a narůstá. Stají kolony, mají teď asi 3 kilometry. Na 65,5 kilometru D10 směrem od Prahy opatrně na vozovce jsou balíky polystyrenu. Zprávy končí do třetice. Jan Rosák.
1: Šťastnou cestu.

Na internetu jsem našel zajímavý postřeh. Cituji. To, že tvoje žena drží v ruce pánev, ještě vůbec neznamená, že budou řízky. Ovšem, jestli teď vaše paní drží tušku a po ruce taky papír, no tak je jasné, že ta vaše skvělá žena bude s námi luštit rozhlasovou křížovku. Potřebujeme přece, aby nám mozkové buňky vydržely co nejdéle a aby byly stále v pohotovosti. I dnes budete zároveň v naší křížovce hrát o hezkou cenu, konkrétně o špalíček výletů s titulem Města a městečka, a to z nakladatelství Soukup a David. A že to bude hezké a poučné čtení, o tom vás doufám přesvědčil právě v minulé hodince Šťastné cesty Petr David. No a vy už taky zároveň víte, že znění tajenky nám po zadání poslední nápovědy musíte zavolat na číslo 22 155 25 25. To samozřejmě v tom případě, jestliže chcete vyhrát. Takže jdem na to.

0: Křížovka šťastné cesty má dnes 7 řádků a 7 sloupců, jako vždycky luštíme pouze řádky. A v tajence je náhřeční název jednoho příslušníka rodu hmyzu, u nás docela obvyklého, který má ovšem tenhle náhřeční název hlavně na Plzeňsku. V naší křížovce je ve 4. sloupci. Tak, a jdeme hned na řádek číslo 1. Tam najde se místo velmi rozšířená popínavá rostlina. Samozřejmě na 7. Řádek 2. Vepište do něj, jak se jmenuje, příslušník středověké náboženské sekty. A teď zapátrejte v paměti, co to je alkaloid v tabáku, a vypište ho do 3. řádku. No, to prozatím stačí, další nápovědu nabídnu za moment.
1: Český rozhlas 2.

0: Voyage, to je píseň o cestování, nebo respektive cesta. No a ta cesta další, naší křížovkou šťastné cesty, nás vede ke čtvrtému řádku. Ten čeká na vaše správné určení výrazu prostředověkou bodnou a sečnou zbraň. Samozřejmě na 7 písmen. Řádek číslo 4, středověká bodná a sečná zbraň. A půjdeme ještě na řádek číslo 5. Tam vás jistě nezaskočí to, jak se říká, ručnímu nástroji na vrtání malých děr. To spíš tedy kutilové asi budou vědět, jak se říká ručnímu nástroji na vrtání malých děr. Je to také krásné české slovo. No a vy máte před sebou další písničku na přemýšlení.
1: Šťastnou cestu s Janem Rosákem na dvojce.

Pět řádků máme za sebou v našem luštění křížovky šťastné cesty, před námi jsou zbývající dva. Šestý řádek. Tam doporučuji napsat jiný název pro plektrum. Věc, kterou používá kytarista, nepochybně i kytarista skupiny Lucie právě teď držel nebo drželi ve svých prstech. No, to jsem vám hodně napověděl. Sedmý řádek, tam se bude dobře vyjímat alternativní název pro karb. Opakuji, alternativní název pro karb. Kdo už ty křížovky běžně, tak samozřejmě ví. No a to už je úplně, co se zadání týče, všechno. Jestli máte vyplněno všech sedm řádků, tak zbývá jenom zavolat 22 155 25 25, samozřejmě telefonem.

0: Šťastná cesta je dnes obzvláště štědrá. V úvodu jsme darovali výherkyni letní pátračky dvojky a teď budeme za chviličku odměňovat výherkyni, protože já už vím, že to je dáma naší křížovky. Takže slovo má právě teď výherkyně Blanka z Prahy 10. Dobrý den.
1: Dobrý den, taky zdravím vás i všechny diváky, posluchače.
0: V podstatě máme i diváky, protože my tu máme i kamery webové, jo, takže někdo se nám do studia i dívá. No ale Blanko, pro vás je důležitější, že jste dobře poslouchala a tudíž jste správně luštěla taky. Řekněte, co vám vyšlo v tajence?
1: Vyšlo mi čmoldán.
0: Čmoldán, možná, že tušíte, co to znamená, co to je.
1: No. Říkal jste, že to je nějaký zvíře nebo brouk nebo něco zvíře, takového, no. Ale jak vypadá, tak to určitě nevím.
0: No já jsem říkal, že to je jeden příslušník rodu hmyzu. No a tak to, ono to hodně napovídá, to č a m. No prostě je to čmelák, opravdu.
1: Čmelák, a já jsem si to teď myslela.
0: Já si myslím, hodně to pomohlo. Čmelák, tak jak ho znají na Plzeňsku, takhle se mu říká na Plzeňsku. Ano. No a Blanko, pojďme si ještě spolu říct, co vám vyšlo v jednotlivých řádcích. Bylo to těžké dneska, vidíte?
1: Ne, nebylo.
0: Šlo vám to pěkně od ruky, tak povídejte. V prvním řádku?
1: Je Břečťan.
0: V druhém?
1: Adamita.
0: Dále?
1: Nikotín.
0: Ve čtvrtém?
1: Sudlice.
0: Výborně. A co ten nástroj?
1: No, ten mi dal trochu zabrat. Svidřík.
0: A je to správně, ano. Tak to říkal jsem, že to asi tak pravděpodobně budou nejlíp znát domácí kutilové, ale myslím si, že když se člověk trošičku zamyslí, anebo když má kamaráda internet u ruky, tak se i takhle dá vyluštit správný výraz. No, co dál?
1: Další je trsátko.
0: Ano, to je plektrum a...
1: A hasnice,
0: to je karp. Velmi správně. Blanko, máte všecko dobře, takže vám patří kniha Špalíček výletů s titulem Města a městečka z nakladatelství Soukup a David. Doufám, že jste poslouchala Petra Davida, který nám vyprávěl o Žďárských vrších. Tak tentokrát si můžete přečíst něco o městech a městečcích v té krásné knížce Špalíček výletů. Teda tentokrát, až k vám doputuje samozřejmě tahle hezká knížka. Tak, mějte se moc hezky. Gratuluju a přeju vám taky. Hezký víkend. Naslyšenou.
1: Taky tak, následovně. Děkuju moc. Naschledanou.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: 36. sezonu Toboganu zakončíme v pražské Ypsilonce. Vzpomínat budeme na jejího zakladatele Jana Šmída, který by v těchto dnech oslavil 90. Chybět nebudou jeho ratolesti, ale ani Lilian Malkina, Oldřich Navrátil, Jaroslava Krečmerová, Jan Jiráň a ansámbl Ypsilonky.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na Dvojce a na Pohodě.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
4: Předpokládám, že hodně našich posluchačů ví, kdo je mírně řečeno mnohomluvný bratranec Motička z Cimrmanovy hry Švestka, anebo třeba žvanivý strýc Pepin z Hrabalových Postřižin. Ale určitě neví, možná by ani nevěřil náš posluchač, že stejně žvanivého strýce, který by mohl být předlohou obou fiktivních postav, měl básník Karel Hynek Mácha. O koho šlo? A kde tento skutečný příbuzný autora Máje zásoboval své okolí nekonečnými historkami? Tak to už nám poví náš páteční průvodce, spisovatel a cestovatel Josef Pepson Snětivý.
5: Opravdu věřím, milí posluchači, že následující vyprávění pro vás bude překvapivé. A pro mladší z vás bude možná nemenším překvapením, že už před 200 lety měli školáci a studenti prázdniny. Karel Hynek Mácha je několikrát trávil v Měšeticích nedaleko dvojměstský Sedlec Prčice. Odsud totiž pocházel jeho otec Antonín, který se v Prčici vyučil mlynářskému řemeslu, pak musel kvůli napoleonským válkám narukovat do císařského vojska a následně se uchytil, jakož i oženil v Praze. V Měšeticích zůstala otcova sestra Marie, provdaná za vojenského vysloužilce Václava Bártu. Pracovali v místním panském dvoře a žili v Ratejně, tedy ubytovně pro zemědělské dělníky, což by mělo být dnešní číslo popisné 24. Tam kdysi bývala i jedna ze dvou měšetických tvrzí. Zbyly z ní jen terénní zbytky v zahradě. Přesto zde vidíme z panských sídel více než v místě čísla popisného 1, ačkoliv dům, který tam dnes stojí, nepostrádá půvab a historické prvky. U tety Marie a strýce Václava mladý Hynek trávil prázdninový čas. Zatímco ona byla laskavá, dobrácká, typická venkovská žena, trochu naivní a pověrčivá, její manžel představoval svéráznou figurku. Z napoleonských válek, kde sloužil společně s Máchovým otcem, se po zranění vrátil jako invalida. Měl chromou nohu a bolest zřejmě zaháněl alkoholem. Z Bárty se prostě stal nenapravitelný pijan, svérázná místní figurka, každodenní štamka v hospůdce, která měla typickou venkovní zahrádku, kde hosté seděli u piva pod stinnou pergolou. Donekonečna vyprávěl svá válečná dobrodružství a měl radost, když odchytil nového hosta, který jeho historky ještě neznal. Doslova se na něj nalepil a loudil na návštěvníkovi zaplacení kořalky jako honorář za úžasný a neuvěřitelný příběh. Místní už Bártovi povídačky znali nazpaměť a nevěnovali jim pozornost. V takových chvílích si vysloužilec vyprávěl sám pro sebe. Zdání věrohodnosti navozoval upřesňování, například 100 Francouzů se na mě vrhlo, ne, to bych lhal, jen 20 jich bylo. Skutečné zážitky opentloval bujnou fantazií a vytvářel z nich bájné legendy o svých heroických činech. Bárta, to je mimochodem opět cimrmanovské jméno. A to jak fiktivní ve hře Záskok, tak skutečné v případě Roberta Bárty, herce souboru, který uvádí na scénu hry zapomenutého českého génia. No, Tomáchův strýc Václav měl ke genialitě daleko. Ale aby mu to nebylo líto, dokonce i on posloužil jako předloha pro literárního hrdinu. Mácha ho použil jako jednu z postav v novele Cikáni. Jenom si ho v rámci příběhu přestěhoval na Kokořínsko, dokonce i s jeho oblíbenou hospůdkou u starého žida. Vliv, který na Máchu krajina kolem dvojměstský Sedlec Prčice měla, není příliš známý, je však nepopiratelný. Nejde jen o jeho zaujetí zříceninou hradu Zvěřinec, ale především o to, jak ho inspirovala při tvorbě Máje. Bílé dvory v širém dole, které se v básni opakovaně vyskytují, totiž vůbec nejsou v okolí bez jezu. Naopak je nacházíme zde, v českém Meránu, jak zní poetické pojmenování Sedlecka. To v naší snad nejslavnější básni slouží jako nepřiznaná kulisa. Pokud jste tedy stejně jako já zaujati životem a dílem Karla Hynka Máchy, zaměřte do Sedlce i Prčice, ale neopomeňte ani zdánlivě nenápadné Měšetice a nepatrné zbytky hradu Zvěřince. Odmění vás zasněný klid a máchovský genius loci.

Kdo z vás byl někdy v Řecku, tak mi asi dá za pravdu, že nedat si tam úzo je asi tak stejné, jako nepít v Plzni pivo. No, to se možná trošku přehnal, ale skoro. Ne každý je ovšem z jeho anýzové chuti nadšen. Ale také ne každý asi ví něco o jeho původu. Mimochodem, jeho vynálezce je dokonce anonymní. Jisté je jenom to, že jeho základ tvořil a tvoří právě anýz. Ve velkém byla jeho výroba spuštěna v roce 1922, kdy došlo k migraci Řeků z Turecka a právě ti si pravděpodobně přinesli recept na tento nápoj. Jak se ovšem tehdy jmenoval, to se neví, určitě však původně to nebylo úzo. Ten název vznikl až poté, co rostoucí obliba vedla k exportu do ciziny a bedny s nálepkou nesly nápis v italštině Uso di Marsiglia, tedy určeno pro Marseille, a tam se právě nacházelo jejich překladiště. No a zkomolením se z toho stalo úzo a jeho věhlas se potom začal šířit široko daleko. Je jasné, že vychlazená stopečka úza asi nemůže uškodit, ale měli bychom zároveň vědět, že alkohol je velmi dobré rozpouštědlo. Rozpouští například manželství, přátelství, rodiny, pracovní místa, játra i mozek. Odolají mu jenom problémy.

0: Tak jsme zatím přestáli ta tropická vedra, včetně nocí. No a mně se líbí, že ani v tom horku nezmizel smysl pro humor. Na internetu jsem zaznamenal krásný dotaz. Když peru na 30, můžu venku sušit na 40? A teď mě zajímá, co si o tom myslí meteorolog Marian Sandev a jaké počasí nám příroda nachystala na víkend. Hezké odpoledne přeju, pane Sandeve, dobrý den.
1: Dobrý den přeji.
0: Tak jak to vidíte?
1: Tak s tím práním myslíte?
0: No tak s tím sušením na 40 spíš.
1: může, určitě může.
0: Tak, no a jak to bude vypadat do víkendu? Asi nebudou takové 40, jako jsme zažili v minulých dnech.
1: To v žádném případě, už je to minulost, takže co se týče toho víkendu, ten nejbližší den, tak ten přinese ještě nějaké slunečné počasí, ovšem neděle a pondělí, čili zbytek toho prodlouženého víkendu, tam toho sluníčka si moc neužijeme, skutečně očekáváme velkou oblačnost s občasným deštěm nebo přehánkami na většině území, výjimečně se mohou vyskytnout ty bouřky, a co se týče těch teplot, tak ty jsou daleko i od těch letních, s výjimkou jihu Moravy, tam i dneska ty teploty přesáhly na některé v některých místech 25-26 stupňů, ovšem jak na ten zítřejší den, tak potom pondělí, úterý přinese teploty maximálně kolem 22 stupňů a jak jsem zmínil, letních 25 se dočkají zejména na jihu Moravy.
0: No já si myslím, že ten déšť jaksi vůbec neuškodí, naopak si myslím zemědělci, zahrádkáři, pokud to samozřejmě nebudou průtržem račen s kroupami, tak to přivítají.
1: To nevypadá skutečně, naopak na některých místech se bude jednat o takový záhradnický déšť, čili příroda poděkuje zcela jistě, zemědělci taky. Sice těch úhrnů srážek ve finále nebude tolik, ale na některých místech může padnout i nějakých 10 až 20 mm. Takže celkem v pohodě.
0: Jasně, takže díky přírodo. Mějte se hezky, pane Sandeve, hezký víkend. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Jan Rosák vám přeje
3: šťastnou cestu
2: na dvojce.

0: Léto je časem, kdy naše zahrady doslova explodují plody, pokud vám ovšem dřív neexplodovali slimáci a jiná havěť, která se o vaši úrodu postarala. Tak co dělat v létě na zahradě, Patricie?
1: No, Ivan Dvořák, pan inženýr z Českého zahrádkářského svazu, nám za chvilku poradí, jak správně postupovat, abychom se jednou provždy plevele na naší zahradě zbavili, ale taky poradíme, jak si pohrát s letními výsevy a co všechno je dobré v těchto dnech už začít množit.
0: Ještě než se rozloučím, nabízím prostřednictvím rozhlasových vln citát. Pokud máte zahradu a knihovnu, máte vše, co potřebujete, řekl Marcus Tullius Cicero. A já dodávám, že pokud ještě posloucháte naši stanici, máte ještě něco navíc. No a já se právě na našich vlnách těším zase v pátek ve 13 hodin. Naslyšenou, přijedu po šťastné cestě. Tak mějte se hezky.

0: Trojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
2: Rybičko zlatá, přej si.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kek-Kubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
3: Dnes večer v České televizi. ČT1. Honzík prožívá svou první lásku a Eva poznává nevýhody života ve Vile Francových. Seriál Vyprávěj. ČT2. Paul Newman se jako zkušený bankovní lupič vydává po boku půvabné ošetřovatelky do poslední velké akce. Premiéra kriminální komedie Balík peněz. A ČT Art uvádí v premiéře koncert americké rockové a punkové legendy. Iggy Pop, Post-Pop Depression. Páteční večer s Českou televizí.
4: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Kvůli pádu lanovky na Ještěd obžaloval státní zástupce 3 lidi a 1 firmu. Autobusoví dopravci posilují spoje do Karlových Varů kvůli filmovému festivalu. Zítra bude slunečno, během dne ale oblačno a od severozápadu přechodně až zataženo. Později večer v severní polovině Čech déšť nebo přehánky. Teplotní maxima většinou do 24 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Státní zástupce podal kvůli pádu lanovky na Ještěd obžalobu na 3 lidi a České dráhy, které lanovku v době neštěstí vlastnily. Obžaloba všechny viní z obecného ohrožení z nedbalosti, pokračuje náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr.
5: Pro příčin obecného ohrožení z nedbalosti podle paragrafu 273 odstavec 1, odstavec 2 písmeno B, odstavec 4 trestního zákoníku.
4: České dráhy opakovaně uvedly, že s obviněním nesouhlasí a jsou připraveny se bránit. Jedna z kabin lanovky se po přetržení tažného lana zřítila na podzim 2021, zemřel přitom průvodčí. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení. Ředitelství silnic a dálnic vypsalo tender na rozšíření úseku Pražského okruhu mezi Satalicemi a Běchovicemi. Předpokládaná hodnota zakázky činí 2 miliardy a 972 miliony korun bez DPH. Práce by měly začít příští rok. Autobusoví dopravci posilují dálkové spoje do Karlových Varů, kde dnes začíná Mezinárodní filmový festival. Stálé spoje už jsou třeba podle Flixbusu a Regiojetu téměř vyprodány a rychle se plní i ty přidané, pokračuje mluvčí Regiojetu Lukáš Kubát.
6: Na pátek je aktuálně z Prahy směr Karlovy Vary vypraveno 15 pravidelných spojů, které jsou téměř vyprodané, a dalších 17 posilových, kde se zaplňují poslední místa. Další posily jsou již nasazeny také na sobotu, neděli i pondělí. Podle aktuální poptávky budeme kapacitu autobusů navyšovat po celou dobu festivalu.
4: Národní památkový ústav zaplatí za rekonstrukci invalidovny v pražském Karlíně 2 miliardy a 150 milionů korun, a to třem firmám. V historické budově mají vzniknout 2 stálé expozice, multifunkční sál i návštěvnická centra, říká mluvčí ústavu Blanka Černá.
7: Je předpoklad, že kompletně obnovený a vybavený areál invalidovny, včetně stálých expozic, by se veřejnosti otevřel na přelomu roku 2029 a 2030.
4: Invalidovna vznikla v první polovině 18. století podle pařížského vzoru pro potřeby válečných veteránů. Původní plán počítal s ubytováním až 4000 invalidů s rodinami. Realizovala se však jen 1/9 projektu.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
4: Zítra bude nejprve slunečno, během dne oblačno a od severozápadu přechodně až zataženo. Později večer v severní polovině Čech čekáme déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů na jižní a střední Moravě a také na východě Slezska až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 15.
1: Doprava.
4: Na 154. kilometru D1 směrem na Prahu likvidují následky hromadné nehody. Jezdí se pomalu, pouze jedním pruhem, zdržení 3/4 hodiny. Lze sjet na souběžnou silnici na Velkou Bíteš a Obětto. Na výjezdu z Prahy po D1 se zdržíte asi 35 minut, brzdí se na 9. kilometru. Důvodem je překážející kamion v pravém pruhu na 16. kilometru. A opatrně na 29. a 5. kilometru D55 směrem od Přerova na vozovce leží plastový nárazník. To byly zprávy teď Patricie s Kávou o 4.
8: Je to tak, jsme tady připraveni, když říkám jsme, tak to znamená, že ve studiu Kávy o 4. už je náš dnešní host. Na začátku léta je půda po jarních deštích teplách, probouzí se plevel, roste velmi rychle. Klíčem k úspěchu je pravidelné pletí, ideálně ruční. Ale to je pro někoho práce, kterou opravdu nemá rád, no a někdo při ní třeba i relaxuje. Jak to má právě náš dnešní host, pan inženýr Ivan Dvořák z Českého zahrádkářského svazu. Pěkně vás tu vítám, dobrý den.
9: Dneska odpoledne.
8: Máte to rád nebo ne?
9: Takhle, nevadí mi to. Já mám vlastně pleju, takhle moc nepleju, nebo když tak pleju velký plevele, nebo když mám tu... špenát, vlastně strmový špenát, jak jsme se o něm bavili, tu lebedu, tak tu nechávám narůst tak, aby se dala sníst. No a jinak vlastně spíš protahuji řádky plecím rámečkem, abych podříz ty plevely, aby zůstaly v tom řádku, aby sloužily trošičku jako mulč. Mm-hmm. Takže nevytrhávám všechno, ale nechávám to řádku mezi těma rostlinama na zemi.
8: Takže motička ne, ale zahradní, jak se tam říká, rámková.
9: Já vám říkám plecí rámeček nebo šintovačka.
8: Rámková motička. No tak díky za inspiraci hned na začátku Kávy o 4. Pokud to chcete, tak si budeme povídat nejenom o pletí a o plevelech, ale také, jak si pohrát s letními výsevy a co třeba už teď můžeme začít množit. A vy se můžete začít ptát.
1: Český rozhlas Dvojka.
10: Rádio, které vás baví.

0: Pan inženýr Dvořák z Českého zahrádkářského svazu v dnešní kávě o čtvrté, tak začněme tím plevelem, protože mnozí z nás by se ho chtěli jednou provždy na zahradě zbavit, ale to asi úplně nejde. Tak poznám, jestli mám na zahradě jednoletý nebo dvouletý plevel.
1: No určitě, protože ten jednoletý vám vlastně kvete a zraje do semen hnedka v tom roce, kdy vlastně začíná růst na jaře. Takže ty musíte zlikvidovat předtím, než začnou tvořit semena nejpozději v době, kdy kvetou. U těch dvouletých je to takový diskutabilní. Můžete si ho tam nechat, protože oni obyčejně vytváří při růžici přízemí listovou, takže vám chrání tu půdu před výparem, ale zase na druhou stranu pro souseda, který je větší estét, tak je to teda hrůza, když tam vidí, že tam máte takovýhle nějaký plevele. Ale prostě on v prvním roce nebude dělat semena, takže ho tam můžete nechat.
0: No a o co jde?
1: Jako v případě jako druhý jednotlivý, No jako co je problém, tak se starčky. Starček nebo pěťoury, to jsou ty jednoletý plevele a tam je problém to, že když jdete po zahradě třeba po cizí a vy ho tam nemáte ve své zahradě a našlápnete si semínka z pěťouru, tak si je přinesete k sobě. A ten pěťour se strašně rychle množí a on třeba, když vyklíčí v polovině srpna nebo na konci srpna, tak udělá rostlinku, která je vysoká třeba jenom 3-4 cm a ta už kvete a produkuje semena. A třeba jich vyprodukuje 50 a ono i to je dost. Takže v podstatě jednoleté musíte okamžitě likvidovat. U těch dvouletých máte čas, máte nějaký důvod k prodlevě.
0: No tak. A ty dvouleté? To je
1: ty dvouleté plevele, když bych řekl kokoška, pastuší, tobolka, ta obyčejně teda jeden rok vyroste, udělá nějakou přízemní růžici, druhý rok roste, poměnky jsou jako dvouleté, ty plevelné, v podstatě sedmikráska, ta je, uznáme strávníku, tak ta je ozimá až dvouletá, no a pampelišky, ty jsou vlastně, ty jsou vytrvalý, ale kvetou teda až do taky druhý rok. První rok udělají růžici a druhý rok kvetou.
0: Jak plít efektivně a pokud možno rychle?
1: No právě to, na to rychlý pletí nebo na tu rychlou práci je dobrá ta šintovačka, ne motičky, nebo když motičky, tak rovné dole, abyste odřezávali ten plevel od země. No a v podstatě je to tak, že si děláte řádky na šířku toho nářadí, který máte. Takže když má ten plecí rámeček 10 cm, tak víte, že musíte mít ty řádky od sebe 22 cm, abyste protáhli tam a zpátky. Takže když budete mít 25, musíte v podstatě táhnout někde mezi ještě jednou. Když chcete mít řádky dál, uděláte 32 cm a táhnete tam zpátky a ještě prostředkem. Takže v podstatě řídit si i ty řádky tou šířkou toho nářadí, který používáte.
0: Kam potom s plevelem? Protože někdo říká, že na kompost ne, aby se znovu nerozšířil po zahraně.
1: No právě to je to, že musíte ty rostliny likvidovat v době, kdy kvetou nejdýl. Pak můžeme na ten kompost přijít, můžete je nechat v tom meziřadí v podstatě, protože když máte aktivní dobrou půdu, tak vnímáte žížaly a vlastně oni si ty žížaly, ty rostliny zatáhnou do země a zpracují je na humus. Takže můžete je nechat ležet a můžete je dát do toho kompostu, jestliže to stihnete do té doby, když kvetou. Mm-hmm. Když později, tak už radši někam mimo.
0: Dobře. No a to pravidelné pletí nám asi ušetří hodně práce, ale co, když to prostě nezvládáme? Máte nějakou radu?
1: No v podstatě pořád tam funguje ta motička, ale tentokrát nějaká těžší motika, protože když už máme ty kořeny trošku pevnější, tuší a nezvládneme je tím plecím rámečkem, tak vlastně odkopávat ty rostliny od země a zase s tím, že je můžeme nechat ležet v tom meziřadí.
0: Kdy je dobré třeba mulčovat? A nebo jak správně mulčovat, abychom se plevele zbavili?
1: No v podstatě, když máme vysázíno něco, tak víme jasně, kde to máme. Takže můžeme mulčovat pod ty rostliny, které jsme vysázeli. Takže vlastně celý záhon můžeme zasypat kompostem, který je třeba jenom půlroční. Prakticky tam vidíte všechno, co tam je, ale ten kompost funguje jako mulč velmi dobře. Můžete použít třeba slámu na drobno nakrájenou, můžete použít, pokud máte seno někde starší nějaký, můžete použít i to. Můžete použít i netkanou textilii, v podstatě černou. To je taky vlastně mulč, ale do toho záhonu, ono vás to svádí, abyste do něj chodili, ale nechoďte do něj. Prostě berte to, jako kdyby tam byla volná půda, že by tam byly ty šlápoty vidět od vás.
0: Dusíkaté vápno pomůže nám, anebo ne?
1: Dusíkaté vápno docela dobře reaguje, nebo likviduje jak choroby, tak škůdce a i ty plevele, ale tady je ta podmínka, že když ho dáte třeba do 15 cm, tak si vyhubíte částečně to špatné, co je od těch 15 cm hloubky nahoru. A když to potom třeba zrijete na 20, tak si vytáhnete těch 5 cm, co je pod tou hloubkou, kde jste to vápno dali, a už tam ty plevely máte zase znova v té původní míře. Takže jestliže ho použijete, dáte ho do 15 cm, nesmíte už během té sezony vlastně hloubějc rýt, abyste si nevytáhli ty plevele, které jsou níž.
0: A když se rozhodneme pro chemii, tak jakou zvolit, abychom tu zahradu maximálně šetřili?
1: No, na dezinfekci prakticky žádná chemie není. Tam je jenom to dusíkatý vápno, a nebo byste mohli používat, jak se říká, solarizaci. To znamená, co nejčernější vlastně hmotu, kterou dáte na půdu, aby se ta zem vlastně ohřála na co nejvyšší teplotu a zlikvidovalo ty plevele a ty choroby škůdce, které jsou v té vrstvě třeba do 10 cm pod zemí. Takže to je vedle toho dusíkatého vápna další způsob, jak se zbavit plevelů. No a nebo potom v podstatě mít nějaký inertní nebo teda sterilní substrát, který nakoupíte, který je třeba z rašeliny a prakticky z rašeliny a z živin a třeba z kůrového substrátu, kde ty plevele nejsou. No a musíte zase s tím dělat, jako když tam dáte to dusíkatý vápno, smíte jenom obracet tu vrstvu toho substrátu a ne jít hloubš, protože jinak by se vám tam ty plevele objevily.
0: Otázky už přicházejí, díky za ně, posílejte klidně dál. @rozhlas.cz
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Patricií Strouhalovou.

0: Leona Machálková v Kávě o čtvrté. My si povídáme o zahradničení na začátku léta s panem inženýrem Ivanem Dvořákem. Bavili jsme se o pletí. No, ptá se vás tady Eva, jak zlikvidovat břečťan a jak se prosím zbavit svlačice.
1: Tak když začneme tím břečťanem, tak je to dřevina a má někde kořen prostě. A i když vám zakořenuje v průběhu růstu někde, tak v podstatě, když se dostanete na tu nejsilnější část, kde teda zalízá do země, tam je třeba uříznout tu rostlinu, no a zatřít některým z přípravků buď jako totální herbicid, anebo jsou speciální přípravky arboricidy na likvidaci dřevin. Mm-hmm. No v případě toho svlačce, buď je to na delší čas dloubat ho pořád a nechat vlastně vždycky narůst tak do 10-15 cm a vydloubnout ho zase zpátky.

0: tak ho dát zase znova nebo dát pelušku s ovsem a vlastně udělat to na zelené hnojení na ten rok a druhý rok už bude podstatně slabší nebo už vám téměř vymizí. No a když ji máte v trávníku, dá se to udělat selektivníma herbicidama. No a v podstatě tím, že ji zakryjete třeba i, že když namulčujete ten záhon, tak ona vám občas někde vystrčí nějakou hlavičku a vy víte, kde je dole, tak rozhrábnete ten mulč, vymete dloubák, zadloubáte, vytáhnete s tím udenkem, třeba vytáhnete 2-3 části, které jsou ještě vedle, no a dá se s ní docela dobře bojovat. Mm-hmm. Čím kvalitnější půda, tak tím lepší ten boj je, protože v těch tvrdých, těžkých půdách tam se to špatně nadzvedává, ale taky to jde.
1: Taky to jde, no ale je to práce.
0: No je to práce, ale to, takhle, neříkám, že to baví, ale k něčemu to směřuje.
1: Je nějaký plevel, který bychom si na zahradě mohli nechat, protože jí prospívá? Třeba zakryje nevzhledné zákoutí kompostu, tam třeba ta bršlice by se hodila, ne?
0: No ta bršlice vlastně, ona v podstatě, teďkon, jak poslouchají třeba mladý matky, tak se jim ježí chlupy, neježí, oni je nemají. Tak. Ale prostě berou bršlici jako zeleninu. Ona je to aromatická zelenina, dá se do salátů dávat, dá se z ní dělat i špenát. Když vemete kopřivy, oni ty rostou na kvalitních půdách, tak ty tam také můžete mít někde v tomhletom místě. Můžete třeba hlaváček je jiná rostlina, prostě ty pokrymné rostliny, ty plevele, co jsou, tak ty můžete používat v podstatě na ty místa, kde potřebujete mít nějaké, je chráněné a nemusíte o ně pečovat v podstatě. Mm-hmm. Takže ano, jde to. Ale chce to od vás určitý stupeň tolerance, jako co tam chcete mít nebo co si tam necháte.
1: Letní výsevy, je teď ideální doba pro letní výsevy?
0: No prakticky ano. Jestliže vám zaprší a nebo máte dostatek vody, tak v podstatě v tuhle chvíli, co nasejete nebo nasázíte sadbu, kterou jste si udělali, tak vám do podzimka určitě doroste. Teda pokud ne když vysejete zelí, který se seje na jaře a sklízí na podzim. Teďko se sejou třeba raný nebo i odrůdy k rychlení u těch kedluben, u toho zelí, u květáku. Musí to mít krátkou vegetační dobu. Saláty dopěstujete velmi dobře a velkou spoustu třeba i kořenové zeleniny. To znamená mrkev, ranou mrkev, když teďko vysejete, budete jí mít dlouho na podzim. Krásnou mrkvičku čerstvou. Když vysejete třeba řetkve, řetkvičky, vodnice, ale musíte na to mít dostatek vody, protože když není voda, tak to jde, ty zeleniny pálí. No.
1: Brokolice taky?
0: Brokolici taky, ano. Když si vyberete nějaké odrůdy, které vezmete pytlík, otočíte ho a teďko čtete. Vegetační doba 90 dnů. Červenec, srpen, září, v polovině října by byla. Když tam bude mít vegetační dobu 120 dnů, tak ji neberte. Když bude mít 60, hurá. Mm-hmm. To je ještě lepší než těch 90 dnů. A je to třeba i u hrášku. Jo. Máte hrášky, které vám dorostou za 65 dnů. Máte hrášky, které mají dobu do sklizně třeba kolem 80-90 dnů. A tam je to problém už. Mm-hmm. Takže vybírat ty velmi rané odrůdy, třeba i fazole na lusky, keříčkové, taky se jich dopěstujete, ale musíte vzít odrůdu, která je hodně raná.
1: Listová hořčice by se taky dala?
0: Listová hořčice taky. Když máte dostatek vody a zbavíte se dřepčíků, kde musíte někde vysejt tu normální hořčici, třeba 14 dní předtím, než budete dávat tuhle listovou a oni se vám tam stáhnou na tu běžně pěstovanou, no a tuhle tu budete mít pěknou. No, to je vlastně v podstatě...
1: Proč jim to tak chutná?
0: To nevím, mají rádi pálivý, nebo to prostě... Je to zajímavý, ale prostě jsou vázaný některý škůdci vyloženě na některé rostliny. No.
1: Záleží, co před tím, než teď budeme vysevat, v tom záhoně bylo, co jsme sklidili?
0: Záleží. Neměli bychom dávat se košťáloviny po košťálovinách, takže v podstatě nejlepší je mít třeba záhon smíšený, kde máte salát vedle kedlubny, vedle květáku a takhle to střídáte. A když tam vlastně dosazujete tu, řekněme, tu druhou generaci nebo tu zeleninu na druhou sklizeň, tam, kde byl salát, dát kedlubnu nebo tam dát květák a střídat to tímhle způsobem.
1: A máme po té první sklizni ten záhon nějak upravit? Chybí mu třeba živiny? Tak...
0: No, když by mu chyběly živiny, takhle, na salát mu chybět živiny nebudou, protože to je vlastně ten je doběrný. Na řetkvičky taky ne. Na ty řetkve taky ne, ale na ty kedlubny, na ty košťáloviny tam ano. Já bych to nepředýval, já bych jenom udělal hlubší díru třeba na to, aby se udělala 0,5 litr jamka, dáte do ní lepší kompost,

0: nějaký substrát a vysadíte tam tu kedlubnu, protože jakmile to obrátíte, tak to bude nějakou dobu lehat, ulehávat, bude se tam zase vracet kapilarita, nebude to fungovat ten záhon tak, jak má.
1: No a když nám nevzešly z toho prvního výsevu kedlubny, nenarostla prostě kedlubna, vzešly jenom listy, co se stalo?
0: Jestli to takhle, když by to bylo takhle teďko v létě, tak nevím, ale na jaře to bývá, protože oni nesnášejí chlad, nesnášejí ty poklesy teploty, ty sněh k nule, ty hodně raný odrůdy. Takže vlastně, když je dáte brzo venku, ven kedlubny, tak oni rostou opravdu jenom do natě a tu zdužnatělou část vůbec nevytvářejí. Takže to bývá příčina to velký zachlazení po výsadbě.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace. Na dvojce.

0: Pan inženýr, který je dnes naším hostem, Ivan Dvořák, bude teď reagovat na dotaz, který nám zaslal pan inženýr, který píše, z hlediska pedologie je výzkumy prokázán škodlivý vliv netkané textilie na kvalitu půdy. Degraduje půdu, přispívá k rozvoji plísní. Prosím o nezaměňování folie s mulčí, která ve funkční mocnosti 5 až 8 cm zamezuje prorůstání plevelu, ale zároveň je propustná pro vodu i vzduch. Dusíkaté vápno zase způsobuje chemickou cementizaci půdy, takže půda také není schopná správně vázat vodu a udržovat žádoucí vlhkosti. Předem moc děkuji. Tak.
1: No, pokud jde o tu netkanou textilii nebo takový, když ji dáváte třeba jenom na půl sezony na to, abyste si ušetřili tu práci s tím pletím, tak si myslím, že tenhle ten problém nikdy nevznikne. Jestliže to dáváte mezi trvalky nebo do trvalých kultur, pak si nějakým způsobem likvidujete tu půdu, to je pravda. Ale na tu půl sezonu to nevadí. Pokud jde o to dusíkaté vápno, nesmíte ho používat každý rok pořád na ten stejný pozemek. Prakticky, když ho dáte jednou za 4 roky, za 5 let, tak jak máte osevní postup v tom systému, tak si myslím, že k tomuhle tomu dojít nemůže. Přinášíte tam z kompostu živiny, přinášíte tam z kompostu organickou hmotu. Za ty 4 roky, 5 let vlastně to dusíkatý vápno přestane nějakým způsobem zhoršovat kvalitu půdy, protože se opravdu velmi
0: vyčerpá.
1: Ano, rozmíchá se. No.
0: Posluchačka Martina k tomu plevelu píše, ráda bych se zeptala, jak se zbavit plané ostružiny mezi rostlinami ve velké ploše. Mockrát vám děkuji a přeji hezký den.
1: No, ve velké ploše mezi rostlinami, to je problém docela. Já bych teda v podstatě navrhoval to, když vezmete rukavice a hrábě a budete ji vytahovat do určité výšky, tak v podstatě zastříhat ji na ježka třeba na 50 cm nebo 40 nad tím povrchem a vzít si ten glyfosát, buď namočit gumovou rukavici na to, hadrovou rukavici namočit do toho glyfosátu a hezký pohladit tu ostružinu, tím ji zlikvidujete částečně. No a musíte to udělat třeba dvakrát tohle v podstatě na ty nový výhony znova zase to zlikvidovat.
0: Když se vrátíme k těm letním výsevům, tak když jsme se bavili o tom, že u kedluben nenarostla kedlubna, vzešly pouze listy, mohlo se tohle, jste mluvil o těch změnách teplot, že k tomu ta kedlubna je náchylná. Děje se to třeba i u řetkviček také? Nebo
1: no,
0: ne?
1: Řetkvičky jsou
0: víc odolné.
1: Ty jsou závislé spíš na přísunu vody a na délce dne, takže když chcete, aby vám řetkvička narostla v každém případě, tak musíte otočit sáček a vzít tu odrůdu, která je určitá na letní výsevy nebo na celoroční. Nesmíte vlastně v létě sít ty odrůdy, které jsou určené na rychlení nebo na raný sklizně ze záhonu.
0: Teď ještě kedlubny můžeme, říkal jste, že můžeme mrkev, můžeme i řetkvičky, saláty.
1: Můžeme řetkvičky, určitě,
0: v podstatě ty kedlubny jsme nezmínili.
1: Kedlubny můžeme, ano, když vezmete velmi ranní kedlubny, oni mají tu vegetační dobu zase určitě po těch 100 dnů.
0: No. No a když teď bude teplo, tak jak byly vysoké ty teploty, jak ochránit semínka, aby neuschla, než stihnou vyklíčit?
1: No, to musíte udržovat tu půdu vlhkou v podstatě. No je to, když máte třeba půdu, v které je málo organiky, tak vlastně si uděláte žlábek, třeba 3 cm široký, hluboký, dáte do něj nějaký humozní materiál, který dobře drží vodu, do toho to vysejete, vlastně urovnáte, zakryjete a když zaléváte, tak vám vlastně tenhle ten proužek vám tu vodu velmi dobře přijímá a nestane se vám, že by se vám ten povrch půdy slil. No a řekvičky klíčí týden, ta mrkev v tuhle tu dobu, jak je takhle teplo třeba 14 dnů, to byste měla uzalejovat.
0: Mm-hmm. No a někdo by si řekl, že třeba to předpěstuje, aby byla jistota.
1: No to je paráda, to je daleko nejlepší řešení, co může být. A k tomuhle bych měl jednu věc, vlastně pokud o salát, tak salát špatně klíčí, když je takovéhle teplo. Takže salát, když ho budete chtít vyklíčit, tak ho dejte třeba do nějaký bedničky, nasejte a dejte to do sklepa, kde je chladno. Mm-hmm. A vlastně, když zjistíte, že vám ty klíčky začínají prorůstat, tak ho vyndejte teprve na světlo ven.
0: No a v červenci teď se zase uvolní záhony třeba po česneku, co tam můžeme vysít, co byste tam ještě...
1: No prakticky, to o čem jsme všechno mluvili, kromě třeba cibulky, taky, a kromě toho, že budete připravovat ten sázen, ten záhon na setí, srpnový setí ozimí cibule. Takže všechno, kromě cibuloven, tam může přijít.
0: A po česneku. Vyklíčená semínka, jak ochráním před slimáky?
1: No, existuje vlastně v tuhle chvíli už jenom ta jedna cesta používat ty limatocidy, ty přípravky, které jsou proti slimákům, protože když tam dáte skořápky, namočíte je, přelezou to slimáci. Když tam dáte piliny, namočíte je, zase to přelezou. Prostě ty přípravky, které jsou jako požerové jedy pro ně.
0: Petra vás zdraví a chci se zeptat, jestli můžu ještě vysít špenát na venkovní záhon. Ve skleníku mám kedlubny bílé, krásné, velké bulvy, chutné, ale fialové se vytáhly pouze listy a bulva se vůbec nevytvořila. Tak čím by to mohlo být, když měly stejné podmínky? Šlo tedy o skleník.
1: Je to v podstatě, já si myslím, že i v tom skleníku hraje roli ta teplota, a je to vlastně odrůdová vlastnost. Já mě taky narostly perfektně bílý letos a modrý mi popraskaly nebo nebyly pěkný, takže může to být vlastně odrůdová vlastnost. A teď jsem nechytil tu první část té otázky.
0: Vysít venkovní špenát.
1: Určitě ano. Špenát vlastně jsou dva typy. Máte takzvaný ozimý a takzvaný celoroční, letní. Vysejte oba, jeden budete mít na příští rok na jaro a ten, který vám líp naroste, vlastně, tak ten si sklidíte ještě letos.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví. Prázdninová blízká setkání na Dvojce.
2: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
3: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
2: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině
3: na Dvojce.

0: 22 155 25 25, pokud chcete, tak se můžete i ptát. My si povídáme, co udělat teď na zahradě na začátku léta. Povídáme si s panem inženýrem Ivanem Dvořákem z Českého zahrádkářského svazu. No, abychom jenom nepracovali, tak když si chceme odpočinout, tak můžeme pozvat třeba teď aktuálně na výstavu lilií do Čakovic, do Čakovického zámku. Začíná dnes a přes víkend, přes sobotu, přes neděli. Když si teď budeme povídat o množení, co se dá množit, tak vlastně lilie, která ne, které teď kvetou, tak ty se také až odkvetou dají množit, ne?
1: No prakticky tam jsou dva, nebo takhle, buď se množí semenem, to bývají ty botanické druhy, anebo se množí v podstatě takzvaným šupinováním. Ta cibule se rozdělí na jednotlivé šupiny a vytvoří se těm šupinám podmínky, aby na nich narostly malé cibulky. Z těch se pak dopěstuje velká cibule, z které zase poznova pokvete. A tam jsou vlastně dvě metody. Jedna je, že se to šupinování dělá v téhleté době, když kvetou, a druhá říká teda, že je třeba cibule zachladit od podzimku a dělat to šupinování v červnu, ale z těch zachlazených cibulí. Takže každý má z těchto dvou zkušeností jiné výsledky a prosazuje z těch liliářů každý jinou.
0: No a to letní množení rostlin je pořád tak oblíbené, jako bývalo kdysi?
1: No prakticky jo, protože to si můžete udělat sami doma. Jako tohleto u těch lilí to je jaková vyšší dívčí, ale když budete chtít namnožit rybízy nebo třeba i angrešty zkusit, tak vlastně z toho letního řízkování, kdy jsou ty výhony teďko, jakože se nedají zlomit, jsou takový měkký, tak když použijete stimulátor na ně a dáte je někam na severní stranu, kde je teda vlhčejíc nebo do pařeniště, tak vlastně velmi často se vám podaří to zakořenit. Můžete být velmi významně úspěšní, když začnete červeným rybízem a některými červenými. Hlavně to nesmí být Heinemannův pozdní a odrůdy, které vznikly z téhleté odrůdy, protože ty koření velmi špatně.
0: No a u rostlin pro letní řízkování, které jsou vhodné?
1: No to jsem teď vlastně říkal, dejme tomu tyhle ty bobuloviny, rybízy, angrešty. Velmi dobře se v tuhletu dobu dělají třeba i kanadské borůvky. V podstatě můžete z toho okrasného, každý keř kolem kterého půjdete, tak z něj můžete brát ty mladé výhony a zkoušet je zakořeňovat.
0: Vezměte si sluchátka, protože někdo si s náma telefonuje. Dobrý den, vítejte v Kávě o čtvrté.
2: Dobrý den, tady je Marie z Prahy. Já bych prosila o radu s drátovcema, který lezou do brambor. Ty hlízy jsou chronicky provrtaný. Moc děkuju.
1: Prosím.
2: Jako spíš něco biologického, jako ekologického, ne, pokud možno ne chemii. Děkuju vám.
1: No drátovci v podstatě v tuhletu dobu jdou do těch brambor kvůli vodě. Metoda, jakou se jich zbavit, ale jak tomu předejít, je pěstovat velmi raný brambory a raný brambory a sázet je jako předklíčený nebo předrašený aspoň, nebo zakořenělý, abyste je měli na tom záhonu co nejkratší dobu, aby ty drátovci měli ještě tu zásobu vody z jara a nestáhli se vám tam k těm bramborám. Další, co bývá, tak když se jim dělají třeba jako takový lákadla, takže vedle toho záhonu s těma bramborama, když budete mít brázdu a budete v ní mít zbytky ze zeleniny dávat, to, co dáváte normálně na kompost, šlupky z melounů, to, co je šťavnatého v podstatě a překrýváte tou zemí, tak oni se stáhnou spíš k tomuhle tomu, když to budou mít na ráně, když to budou mít blíž než ty brambory. No a ona vlastně, chemická ochrana neexistuje. To vlastně tady s pánem jsme trošičku povídali o tom dusíkatým vápnu. To by šlo, ale to musí být těsně před tou výsadbou, prakticky týden předtím, protože v každém případě se vám tam ty zvířata vracejí a ty vlastně ty drátovci taky. No.
0: Když se vrátíme k tomu množení, tak mnozí si přivezou větvičku rostliny z letní dovolené, ať jde o nějakou květinu nebo plodící keř. Je šance, že mi zakoření a že si ji potom namnožím?
1: Je velká šance, protože...
0: Co jste takhle přivezl, odkud?
1: No, oleandry z Monaka a fíkovníky vlastně z této, z té oblasti Středomoří. Takže ano, tyhle takovýhle rostliny prakticky, a nebo olivy, ty taky olivovník, ten taky velmi dobře koření. Takže prakticky, co kde vidíte, tak zkuste nařízkovat.
0: A řízky se prý mají odebírat ráno, tak brzy ráno. Proč?
1: No, protože oni mají vlastně nataženou tu vodu do té rostliny z noci, protože v noci nebývá tak horko, natáhnou si přes nos vodu, no a jsou šťavnatý, jsou v turgoru. Ale i když je vezmete odpoledne a ty listy zkrátíte, zmenšíte je na polovičku, použijete PET pytlík nějaký a dáte je do ledničky, když už teda někam jedete do té ciziny, tak když se vrátíte domů, tak ty řízky si z nich můžete udělat.
0: A jak dlouhý ten řízek by měl mít? Kolik třeba pater
1: Tam listů? Počítejte s tím 3 patra listů vlastně na jeden řízek.
0: Seříznout šikmo? Nebo
1: ano, to je zase filozofie, jako, jo? No. Protože některý kořeněj z toho místa, kde je ten pupen toho listu, a některý kořeněj z místa vlastně z holýho dřeva, který je mezi těma dvouma pupenama, mezi těma dvouma očkama. Takže v podstatě řeknu, ideální je šikmý řez kousíček od očka, použít stimulátor nějaký, který je určený na tyhle ty řízky, zelený. No a potom tomu vytvořit ty podmínky, to znamená teplota.
0: Když to dám jenom do vody?
1: Když taky můžete, ale prostě to je u těch rostlin, u kterých víme, že to jde, u těch oleandrů to jde, tam to není problém, ale některé rostliny vlastně ve vodě nekoření. A když už teda to zkoušíte, nebo nehledáte jinou možnost než vodu, tak je dejte do černé vázičky, nebo prostě do tmavého prostoru, aby neměli kolem sebe světlo. Ono, ta tma, stimuluje k tvorbě kořenů taky.
0: Další otázky přivítáme, máme jich hodně na naší adrese dvojka@rozhlas.cz, tak po písničce se tam zase podíváme. Případně můžete i volat 22 155 25 25.
3: Káva o čtvrté.
4: Vaše každodenní inspirace.
3: Dnes s Patricií Stoupalovou.

0: telefonický dotaz. Vítáme v Kávě o čtvrté. Zdravíme vás. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den. Ivo u telefonu. Prosím vás, chtěl jsem se zeptat na pír, s kterým bojujeme hodně a vlastně dostává se k nám, i když ho likvidujeme, od souseda a spole od vedle strašně. Takže co nejlíp na ten pír? To by byl první dotaz. A druhý je potom na invaziku chumpu. Jak ji nejlíp likvidovat, protože prorůstá široko daleko, teta to jsem dovezla a potřebujeme se jí taky zbavit a rozrůstá se hodně, hodně moc.
0: Mm-hmm. Takže začneme pírem.
2: Začneme pírem. Pír je vlastně indikátor dobrýho stanoviště, takže máte pír v zahradě, můžete být na to pyšnej, máte pěknou půdu v zahradě. Ale to je v podstatě u toho píru existuje používání těch rycích vidlí, vyrývání těch odenků, zase to, co jsem říkal tenkrát před chvílí u té bršlice, tam, kde se pokusíte zbavit těch odenků, vysít hrách, dvakrát nebo třikrát za tu sezonu zarýpat, používat tam třeba rok, dva zelené hnojení a tím ho oslabíte poměrně dost. A pak se i dobře vyrývá z té půdy. Existují přípravky proti píru, chemické, ale to bych nevolil. Prostě jakmile vám někde vyleze, nechat ho narůst a z vlhké půdy ten pír dostanete velmi dobře. Nesmíte, když ho vyplejete, nesmíte ho vracet zpátky do kompostu, nejlépe nechat uschnout a spálit na ohništi. No.
0: A škumpa?
2: Škumpa je dřevina, to znamená proti škumpě i třeba v trávníku, nebo hlavně v trávníku a v porostech trávy bojujeme přípravky, které se jmenují arboricidy.
0: Další dotazy, podíváme se, Jana z Koloráda ze Spojených států amerických se vás ptá, zasychají mi malé okurečky na sazeničkách okurek, je to tím, že máme výkyvy teplot přes den kolem 30 a v noci klesnou na 8 stupňů Celsia, vlhkost je 14%. Když sáhnu prstem do zeminy, tak je u kořenů vlhká, na noci zakrývám, zalévám každý druhý den, sazenice krásné. I květy jsem ručně opilovala a stejně zaschly, tak co dělám špatně? Děkuju a mějte se pěkně.
2: Těžko se takhle na dálku posuzuje. Ony ty okurky bývají teď často nebo hlavně partenokarpické, nepotřebují opylení. Ale to, co říkáte, tak jestliže vám nať roste nebo ta rostlina roste velmi dobře a okuričky zasychají, řekl bych, že tam je nedostatek dusíku. Ta rostlina potřebuje dusík na to, aby rostla a chybí na to, aby tvořila plody. Přihnojte nějakým dusíkatým hnojivem, třeba kravincem vymáčeným ve vodě, nebo použijte slepičinec, nebo použijte minerální hnojiva a ten stav by se měl v každém případě rychle zlepšit.
0: Tak ano, držíme palce, dejte potom vědět. Telefonický dotaz, vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Šárka. Já bych se chtěla zeptat, už nějaký rok se snažím marně namnožit zhruba 40 let starý rododendron. Nevím, jak to mám udělat, jestli do vody nebo do substrátu, jak s ním zacházet.
0: Uh-huh, děkujeme.
3: Děkuji.
2: Dobrý den.
0: Jestli platí jako nějaká pravidla třeba pro to množení dřevnatých rostlin?
2: Platí. Čím mladší rostlina, tak tím lépe se množí.
0: Tak když 40-letého
2: rododendronu, tak v podstatě by to znamenalo nějakým způsobem ho upravit, aby zmladil. A nebo druhá možnost je v podstatě sehnat si rododendron nějaký někde zakořenělý, kdo má, a tuhle tu vaši rostlinu na něj naroubovat. Budete úspěšnější, než když se budete snažit zakořenit ho z řízku.
0: Mm-hmm.
2: A nebo zkuste hřížení z těch nových mladých výhonů, pohřište to a tam je ta naděje taky poměrně velká. Lepší než z řízku.
0: No a to se dělá jak?
2: To se dělá, že vlastně ten výhon, který je letos nový, tak se vezme, ohne se, zahrábne se do země, aby byl tak 2-3 cm pod zemí a nechá se mu ten konec zase vylíst ze země. No a vlastně čekáte třeba rok na to, až zakoření.
0: A tam by se to dalo přiklopit třeba velkou zavařovací sklenici?
2: Ne, to ne. Tohle to zůstává normálně. To je vlastně ten oblouček, který je v zemi a vylízá to bez té sklenice ven.
0: Paní posluchačka píše, mám problém, vše, co jsem nedávno zasela, pak čoj, různé kedlubny, rukolu, všechno je prodělavělé, nevím, jestli od mšic, nepouští se to jenom na mrkev, petržel a kopr. Co to je za škůdce a co na to
2: je
0: pouští?
2: To dřepčík. Je to dřepčík, možná máte za zahradou nebo někde blízko řepu, která už teď končí a ty dřepčíci se stěhujou. mají rádi hořčici, takže když budete mít porost hořčice v zahradě někde v rohu, tak se vám budou stahovat na tu hořčici. A teď budu teda jako nebiologický, takže tu hořčici nejíte a on ji miluje. Takže když se vám tam stahuje a použijete tam nějaký insekticid kontaktní, razantní, tak vlastně ho vyhubíte tam a on vám se nebude vracet na ty řekvičky nebo na tu, vlastně na tu brukovovitou zeleninu.
0: Posluchačka Vlasta vás zdraví, pane inženýre, a zajímal by jí váš názor na položení textilie pod červený javor. Píše, máme ho zasazený cca v 3metrovém kruhu a na textilii dát borovou kůru. Známá nás z toho zrazuje, ale plevel stále roste.
2: No, tak bych řekl, tu textilii tam nedávejte. Dejte třeba 5cm vrstvu té kůry, a mohlo by to řešit problém. Jestliže tam máte nějaké vytrvalé plevele v tom, tak byste je mohli zlikvidovat některým přípravkem, který působí na listy. To znamená, vedle těch glyfosátů jsou přípravky, které jsou na bázi kyseliny octové nebo kyseliny pelarginové, které likvidují listovou hmotu. Takže když vám předroste přes ten mulč, šup, stříknout a je to.
0: Tak děkuji.
2: Na čas.
0: Díky moc. Zase se uvidíme, pan inženýr Dvořák, naslyšenou.
2: Děkuji vám mnohokrát, naschledanou.

0: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Jonathana zavedla pracovní povinnost k velmi zvláštnímu zákazníkovi.
2: Když se ke mně naklonil, zmocnil se mě hrozný pocit hnusu. Nechápal jsem proč.
1: A podivná jsou i jeho přání a zvyky.
3: Rád bych odeslal nějaké zboží na různá místa v Anglii. Přesněji řečeno, 50 beden hlíny.
2: Obyčejné hlíny?
3: Ano, k experimentálním účelům.
0: Hrabě Drákula. První díl kultovního hororu Brema Stokera.
1: V neděli ve 20 hodin na dvojce.
4: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Platbu kartou v zahraničí může prodražit nevýhodná konverze měny a ČES od konce srpna zvýší ceny některých fixovaných produktů, elektřiny i plynu. Zítra bude nejprve slunečno, během dne oblačno a pak od severozápadu přechodně až zataženo a nejvyšší teploty většinou do 24 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. Česká bankovní asociace varuje před konverzí měny při platbách kartou v zahraničí. Pokud na terminálu upřednostníte možnost zaplatit v českých korunách, můžete přeplatit kvůli nevýhodnému kurzu. Lepší volbou je proto dokončit transakci v místní měně. Další možností je mít tzv. Multiměnový účet, který už dnes nabízí většina velkých bank v Česku. Jak funguje, přibližuje za Komerční banku Lucie Laiksnerová.
5: V rámci jednoho účtu si mohou držet až 14 různých měn a před cestou si jednoduše směnit koruny na eura nebo dolary přímo v aplikaci KB+. Když pak v zahraničí platí kartou, částka se strhne přímo z příslušné měny, takže už nedochází k další konverzi při samotné platbě.
4: Část linky C pražského metra čeká týdenní výluka. Od zítra do 10. července nepojede mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. Technici budou vyměňovat zabezpečovací zařízení. Cestující mohou využít náhradní autobusovou dopravu XC. Pokračuje mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
6: Náhradní autobusová linka XC bude v sobotu a v neděli jezdit v intervalu 2 minut, ve špičkách pracovního dne v intervalu 80 sekund a v průběhu celého týdne brzo ráno a večer v intervalu 3 minut.
4: Společnost ČES od konce srpna zvýší ceny některých fixovaných ceníků elektřiny i plynu v reakci na růst cen energií na světových trzích. Elektřina například u dvouletých tarifů zdraží zhruba o 6%, plyn o 17%. V souhrnu jde o desítky až nízké stovky korun za spotřebovanou megawatt hodinu. Úprava se dotkne několika procent zákazníků, kterým končí fixace. Lidem na severovýchodě Prahy, ale i v Mělníku a Neratovicích nepoteče od zítra teplá voda. Důvodem je plánovaná odstávka kvůli opravám mělnické elektrárny, která do zmíněných oblastí dodává teplo i teplou vodu. Omezení potrvá týden.
7: V Praze nepoteče teplá voda třeba v Bohnicích, Kobylisích nebo na Proseku. Odstávka se týká i části domácností na východě města, v Hloubětíně, na Černém mostě nebo třeba v Horních Počernicích. Plánované přerušení dodávek teplé vody potrvá do 10. července. Dominik Kučera, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Zítra bude nejprve slunečno, během dne oblačno a od severozápadu přechodně až zataženo. Později večer v severní polovině Čech čekáme déšť anebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní a střední Moravě a také na východě Slezska až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 15.
0: Doprava.
4: Na D1 směrem od Prahy se brzdí do kolony na 15. kilometru. Asi 20 minut se pak jede k omezení na 24. kilometru na mostě Šmejkalka. Na stém 41. kilometru D1 směrem na Prahu stojí na krajnici 2 osobní auta po nehodě a je tam taky vůz hasičů. A brzdí se do zastavení, zdržení v koloně je ale velmi krátké. A na silnici číslo 38 se po tragické nehodě 2 kamionů jezdí už aspoň kyvadlově. Oba řidiči tam zemřeli. Zprávy končí teď Honza a Tereza, která má slovo.
8: Krásné 3. červencové odpoledne přejeme na Vlnách dvojky. U mikrofonu Tereza Stíblová.
9: A taky Jan Kovařík, dobrý den.
8: A začínají příběhy z kalendáře.
9: Místo, o kterém vám dnes chceme vyprávět, není ani tak velké rozlohou, jako kulturně historickým významem.
8: Ano, ten je dokonce velký tak, že ho ocenila i jedna proslulá mezinárodní organizace.
9: Tato událost, jejíž výročí právě dneska ono místo slaví, ho povznesla na světovou úroveň.
8: Já navrhuji dát rovnou naše obvyklé indicie. Mm-hmm. Jako první uvádím baziliku svatého Prokopa.
9: Jako druhou uvádím s chutí Jihlavu.
8: No, k tomu se dostaneme, ta je trošku zavádějící, ale zatím nebudeme více prozrazovat. A vypadá to, že to chceš, Honzo, posluchačům nějak moc ulehčit.
9: Ne, kde pak, to tak jenom vypadá. Já jim to chci naopak pořádně zkomplikovat.
8: Dobře, tak má třetí indicie, také nebude zrovna snadná. A je to slovo Stolperstein.
9: Tak schválně. Uvidíme po písničce, jestli vám naše dnešní nápovědy byly vůbec k něčemu.
0: Český rozhlas dvojka.
10: Rádio, které vás baví.

0: těm, kteří neuhádli a upřímně nemusí se za to stydět, protože naše indicie nebyly zrovna prvoplánově snadné, teď chceme s Terezou prozradit, že řeč bude o městě Třebíč, které bylo 3. července roku 2003 zapsáno jako 12. česká památka na seznam UNESCO.
1: Tedy konkrétně Bazilika svatého Prokopa a židovská čtvrť spolu s židovským hřbitovem. A abychom se drželi přesné terminologie, tak tyto památky byly zapsány na seznam světového kulturního a přírodního dědictví organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu, kterou známe pod názvem UNESCO.
0: No panečku, když se to takhle řekne kompletně, je to pěkně dlouhé. Tak zpátky do Třebíče. Trojlodní románsko-gotická bazilika svatého Prokopa, která má svůj podíl na onom zápisu, je pro svou architektonickou jedinečnost považována za skvost středověkého stavitelství. Tolik moje poznámka k první indicí.
1: Tou druhou indicí, která zněla Jihlava, nebylo míněno město Jihlava, protože to by Třebíčané rovnou řekli, no tak to nemůže být naše město. Ale řeka, na které město Třebíč leží. Město Jihlava, abychom byli konkrétní a přesní, leží 30 kilometrů na severozápad od Třebíče.
0: A abychom byli přesní, město Jihlava, které tam leží na seznamu UNESCO, zapsáno není. Tak, a teď bys měla, prosím, vysvětlit poslední indicii, ten tvůj poněkud jazykolamný výraz Stolperstein?
1: No, to vysvětlím moc ráda, i když přeložit tohle německé slovo krátce a výstižně je trošku obtížné. Je to zkrátka kámen, o který se zakopává.
0: Aha.
1: No, ovšem v tomhle případě se o něj má, ba přímo musí zakopnout.
0: Pochopitelně v přeneseném slova smyslu. Účelem rozhodně není, aby se o něj někdo vyloženě přerazil. Daleko důležitější je, aby o něj zavadil pohledem.
1: Mm-hmm. U nás tyhle speciální dlažební kostky nazýváme kameny zmizelých a jejich posláním je připomínat oběti holokaustu a nacistického režimu.
0: V Třebíči můžete obrazně klopítnout hned o několik desítek kamenů zmizelých. Hlavně v židovské čtvrti, která se stala součástí seznamu světového dědictví spolu s bazilikou svatého Prokopa.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře, tentokrát o Třebíči, která dosáhla svého zápisu na seznam UNESCO v roce 2003. Dokázat to ovšem vůbec není jednoduchá věc a takovému zápisu předchází celkem složitý proces.
1: Návrh na zápis totiž vždy podává stát, a to na základě úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví.
0: Tato úmluva vstoupila v platnost v Paříži v roce 1975. Naše republika k ní přistoupila v roce 1990. Úmluva zavazuje smluvní státy k zabezpečení označení ochrany a také zachování a předávání kulturního a přírodního dědictví budoucím generacím.
1: Pokud stát už nějakou památku na seznamu má, může každý rok požádat o zapsání pouze jedné kulturní a jedné přírodní památky.
0: Pečlivý výběr probíhá ve čtyřech kolech a pokud výbor žádost zamítne, památka už v dalších letech kandidovat nemůže.
1: Všechny památky, které jsou na seznam nakonec zapsány, tak musí mít světově výjimečnou hodnotu, což znamená, že musí splňovat alespoň jedno ze seznamu přísných kritérií.
0: Když už se navrhované památce dostane té cti, že se její jméno objeví na seznamu UNESCO, přináší to kromě nesporné prestiže také závazek striktně dodržovat předpisy související s památkovou péčí.
1: Výbor, který rozhoduje o zápisu, totiž také dohlíží na to, že se již zapsaným památkám dostává náležité péče a ochrany a s tou například souvisí omezení nové výstavby v zóně památky.
0: Za určitých okolností dokonce může být památka ze seznamu vyškrtnuta. Například, když je natolik poškozená, že ztrácí své charakteristické rysy, nebo když byly porušeny podmínky zápisu.
1: Nestává se to často, ale o tom, že UNESCO není, s prominutím, žádný holubník, svědčí i to, že z jeho seznamu byly vyškrtnuty například Drážďany, a to kvůli novému mostu, anebo Liverpool kvůli výstavbě fotbalového stadionu.
0: Na mále měla Vídeň, připomínky má výbor i k Praze a dlouhodobě se s ním dohaduje Český Krumlov kvůli otáčivému hledišti, které prý narušuje vzhled zámecké barokní zahrady.

0: V příbězích z kalendáře na dvojce jsme dnes spolu s vámi v Třebíči.
1: Zatímco impozantní baziliku svatého Prokopa, která stojí na kopci s výhledem na židovskou čtvrť, obdivují milovníci architektury, samotná židovská čtvrť zaujme především svou historií.
0: Ta vyrostla živelně na více než 4 hektarech na levém břehu Jihlavy a je obdivuhodné, že z původních 121 budov vzalo za své pouhých 5.
1: Tamní génius locí je mimořádně silný, to říkám i ze svého vlastního zážitku. Některé domy jsou vzájemně propojené, úzké křivolaké uličky protíná síť tmavých průchodů. Úzké proluky mezi domy, takzvané soutky, pak překlenují oblouky nazývané prampouchy.
0: Kromě domů běžných obyvatel se tu zachovaly i budovy bývalých židovských institucí. Radnice, rabinát, tedy dům rabína, chudobinec, nemocnice a škola a taky 2 synagogy. V jedné je dnes modlitebna Československé církve husitské.
1: V druhé synagoze, takzvané zadní, je stálá výstava židovské kultury. A v domě Seligmana Bauera, kam se dá projít přímo ze synagogy, mohou zase návštěvníci vidět, jak vypadalo hokynářství a domácnost židovské rodiny.
0: Židovskou čtvrť opakovaně ohrožovaly požáry a povodně. Dodnes jsou v kamenném ostění dveří některých domů znát drážky, které ukazují, kam až voda vystoupala. Ovšem v 70. letech minulého století hrozila čtvrti zkáza totální a definitivní.
1: Tentokrát ale, jak možná tušíte, nešlo o živelní pohromu. A sanační plán historického jádra navrhoval plošnou demolici a výstavbu pro tuto dobu tak typických výškových obytných domů.
0: Čtvrť, jejíž zástavba trpěla vlhkostí, fyzickým dožitím stavebních materiálů a nedostatkem světla, měla zmizet z povrchu zemského a ustoupit, řekněme, novému modernímu bydlení.
1: Černý scénář se naštěstí v Třebíči nenaplnil. Po komplexní stavební rehabilitaci se nakonec čtvrť, které se kdysi říkávalo v Židech, stala chloubou Třebíče. A vlastně nejen Třebíče.
0: Je totiž jedinou židovskou památkou mimo území Izraele, která je zapsána na seznamu UNESCO.

0: 3. července roku 2003 byla Třebíč zapsána na seznam UNESCO, respektive Bazilika svatého Prokopa a tamní židovská čtvrť. A tak jsme se v dnešních příbězích z kalendáře právě 3. července do Třebíče vydali, prošli jsme si tyto památky a zjistili jsme také, že dostat se na takový seznam není nic lehkého a není také snadné se v něm udržet.
1: Budeme ještě mluvit o Stolpersteinech, tedy kamenech zmizelých, že jich je v Třebíči k vidění víc než dost, jsme už naznačili. Víc než dost je také slavných osobností, kterým v žilách koluje, řekněme, třebíčská krev. A možná některé překvapíme jménem básníka, který, cituji, nikdy nedopil vodu z třebíčských studní. A zmíníme se o tom, že být na seznamu UNESCO je sice fajn, ale jako všechno na světě to má svá pro i svá proti.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Mrazivé léto na Dvojce.
3: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
2: Mrazivé léto na Dvojce.
3: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
2: Mrazivé léto na Dvojce.
3: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
2: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
3: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
2: Mrazivé léto na Dvojce.
4: Radioservis představuje
5: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
6: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
5: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
7: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
5: Dej mi pokoj.
8: Tohle neskončí dobře.
5: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině.
2: Na Dvojce.

0: Při procházce Třebíčí, na kterou jsme vás dnes vzali v příbězích z kalendáře, často potkáte dlažební kostku s mosazným povrchem a nápisem Zde žil nebo žila a jménem a několika základními údaji o konkrétní oběti nacismu. To je Stolperstein, kámen zmizelého.
1: Zasazen bývá v dlažbě před posledním bydlištěm dotyčného. S myšlenkou vytvářet tyto miniaturní památky přišel německý umělec Gunther Demnig, a to v roce 1992. Dnes jich v chodnicích po celé Evropě můžeme najít tisíce.
0: Když si chce chodec přečíst drobný nápis na této dlažební kostce o velikosti 10x10 cm, musí se předklonit. Zároveň se tak ukloní oběti, které je kámen věnován. I to je prý smyslem projektu.
1: První Stolperstein byl v Třebíči položen 18. července 2013. Dnes bychom jich v tamních ulicích napočítali přes 30.
0: Zde žila Edita Adlerová. Spolu s dalšími třebíčskými židy byla deportována do Terezína a následně odsunuta do Lublinu, kde byla zavražděna.
1: Zde žila Eliška Braunová. Když její manžel uprchl před nástupem do transportu, byla zatčena, převezena do Brna a popravena v Kounicových kolejích.
0: Zde žil Mojžíš Ingber, poslední třebíčský rabín. Nejprve transportován do Terezína a pak do vyhlazovacího tábora v Osvětimi, kde byl umučen v plynové komoře.
1: Zde žil Otto Neumann, byl udán českým četníkem a pelikánem za to, že se koupal v řece mimo prostor vyhrazený pro židy. Byl deportován rovnou do Osvětimi, kde byl zavražděn.
0: To je jen zlomek příběhů třebíčských židů, jichž přežilo druhou světovou válku pouhých 35.
1: Z téměř 300 židovských obyvatel se do Třebíče vrátilo jen několik lidí. Ti už ale neměli dost sil ani energie bývalou komunitu obnovit.
0: Zůstala jen židovská čtvrť, která je nejzachovalejší svého druhu v Evropě a jako celek je nesmírně cenná.
1: Ve městě, kde kdysi procházeli jeho obyvatelé a kudy pak krutě prošly dějiny, dnes procházejí profesionální průvodci s turisty.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Nejen na své památky může být Třebíč, kam jsme se dnes v příbězích z kalendáře vypravili, hrdá. K její historii patří také mnoho významných osobností.
1: Kdyby mělo nehmotné dědictví kategorii slavných rodáků, dost možná by někteří mohli na zápis kandidovat.
0: No, v Třebíči žil například Jakub Deml, katolický kněz, básník a překladatel a jeden z nejvýznamnějších autorů české literatury. Do té vnesl mimo jiné téma sounáležitosti živých a mrtvých.
1: Rozhodně zajímavý člověk. Ostatně zajímavé je, vzhledem k jeho kněžskému poslání i poněkud bonvivánské životní motto Jakuba Demla, cituji, život je víc než dobrá pověst.
0: V Třebíči se narodil také Jan Syrový, mimo jiné velitel československých legií v Rusku a všech protibolševických vojenských sil na Sibiři.
1: Své studentské roky spojil s Třebíčí Vítězslav Nezval, básník, dramatik, publicista, překladatel i scénárista. Kromě poezie psal divadelní hry a scénáristicky se podílel i na několika filmech.
0: I přes svou komunistickou agitaci v 30. a především 50. letech patří k největším básníkům moderní české poezie. Svůj láskyplný vztah k městu popsala slovy: nikdy jsem nedopil vodu z třebíčských studní.
1: Na Třebíč dopadá i odlesk sportovní slávy zdejšího rodáka Patrika Eliáše. Známý hokejista to dotáhl až do NHL a přijal americké občanství, ale Třebíč mu z rodného listu nikdo nevymaže.
0: A v rodném listě ji mají i herci Miroslav Donutil, Miroslav Mejzlík, Oldřich Navrátil, Jiří Pecha a nebo Jiří Vyorálek.
1: Poslyš, nesmíme zapomenout na dámu. Třebíčskou rodačkou byla také skvělá herečka paní Míla Myslíková.
0: Ano, a to jsme zdaleka nevyjmenovali všechny, kteří mají s Třebíčí něco společného, tedy v tom dobrém slova smyslu.
1: Ovšem i z toho našeho malého vzorku je vám asi jasné, že Třebíč byla a je líhní mimořádných lidí. Prostě něco na té Třebíči asi je. A není to jen ten právě oslavovaný zápis na seznam UNESCO.

0: Třebíč, o které dnes vyprávějí příběhy z kalendáře, byla na seznam světového dědictví UNESCO zapsána v pořadí jako 12. česká památka. Po ní přišly pochopitelně další a další zřejmě budou následovat.
1: Být na seznamu UNESCO je výsada a ne každému, kdo o ni usiluje, se podaří je dosáhnout. Znamená totiž členství v elitním klubu, které má svou váhu a je důvodem k oprávněné hrdosti.
0: Pochopte, památka s nálepkou UNESCO má automaticky přední místo v turistických průvodcích. Je zárukou kvality a sázkou na jistotu. Je to prostě doporučení pro lidi ze všech koutů světa, kam se mají vydat, ale...
1: No právě, má to své ale. Nadšení podnikatelů, které živí cestovní ruch, nezdílejí vždycky obyvatelé míst, která se najednou stala předmětem často neúnosně zvýšeného zájmu davů lidí.
0: Místní komunita cítí ztrátu soukromí a pocitu domova. Mnohde vznikají konflikty mezi turisty a lokálními zájmy místních občanů nebo ochránců přírody.
1: Zatímco jedni mluví o obrovském ekonomickém přínosu, tak druzí o apokalypse nebo o polibku smrti, který jejich domovu UNESCO vtisklo.
0: Najít přijatelný kompromis mezi ochranou světových hodnot a masovým zájmem veřejnosti, to je úkol těžko řešitelný.
1: S problémem se potýkají města na celém světě. Benátky, Edinburgh, Barcelona, Amsterdam a řada dalších, kde řeší, jak omezit turismus vymknutý z kloubu, jak by řekl klasik, a který paradoxně ohrožuje památku, které se dostalo záštity a záruky ochrany UNESCO.
0: Své o tom ví například historické centrum Prahy i Českého Krumlova, odkud turismus téměř vytlačil místní obyvatele a absolutně zlikvidoval síť běžných obchodů i služeb.
1: Pocit, že jim jejich obec už nepatří, mají i v Holašovicích, které sice dostaly punc národního klenotu, ale typický život jihočeské vesnice se kam se vytratil.
0: Co s tím, ptáte se s námi? Inu, těžká otázka a ještě těžší odpověď. Tu snad může dát jedině čas.

0: Dnešní příběhy z kalendáře na dvojce jsme rádi věnovali městu Třebíč. Přesněji řečeno, výročí zápisu jeho baziliky svatého Prokopa a židovské čtvrti na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
1: To bylo 3. července roku 2003. Tento památkově chráněný soubor ale není hodnotný jen svou unikátní architekturou. Především je svědectvím o pokojném soužití židovské a křesťanské komunity od středověku až do druhé světové války.
0: Je také svědectvím o výměně hodnot mezi dvěma různými kulturami, která trvala bez větších konfliktů několik staletí, kdy vedle sebe žila dvě odlišná etnika, rozdílného náboženství i tradic.
1: Památkovou zónu spravuje město Třebíč, jak k tomu bylo při zápisu zavázáno. Spolupracuje přitom s židovskou obcí Brno a také farní správou římskokatolické církve.
0: I jejich současné soužití zjevně funguje pokojně. A to je, myslím, docela dobré poselství v souvislosti s posláním, jaké organizace UNESCO má. Co říkáš?
1: Já určitě souhlasím, Honzo, a nepochybně by souhlasila i autorka scénáře dnešních příběhů z kalendáře, Zuzana Ptáčková.
0: A ještě o jeden souhlas si řeknu, pevně věřím v tvoji kladnou odpověď. Souhlasila bys, že Třebíč stojí za návštěvu?
1: 100%.
0: Tak se tam někdy třeba můžeme potkat.
1: Mějte se hezky, těšíme se s vámi na shledanou v Třebíči, anebo tady u mikrofonu dvojky.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: stříbrný vítr na dvojce.
1: Poslechněte si poutavé, upřímné a místy i pohnuté vyprávění moderátorky Ester Janečkové. Co pro ní mezi všemi životními rolemi znamená role dcery? Jak prožívala poslední dny v blízkosti své maminky? A předpokládá, že svůj zájem o lidi a jejich duše jednou skutečně promění v práci psychoterapeutky?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Premiéři Babiš a Maďar chtějí společné zasedání české a maďarské vlády a poslanci si schválili změny v jednacím řádu s cílem omezit obstrukce. Zítra bude nejprve slunečno, během dne oblačno a od severozápadu přechodně až zataženo a nejvyšší teploty většinou do 24 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Vlády Česka a Maďarska plánují společné zasedání, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů během návštěvy Budapešti. Sejít by se mohli na podzim.
4: Na uspořádání společné schůze vlád se podle Macinky dohodli premiéři Andrej Babiš z hnutí ANO a šéf strany TISA Péter Maďar. Detaily dnes ladil během návštěvy v Budapešti.
5: A myslím, že by to teoreticky mohlo být ještě letos. Já určitě bych byl pro, aby to bylo dříve než třeba později. Stejná představa je i na maďarské straně, termín zatím nemáme.
4: Ministra Macinku přijala šéfka maďarské diplomacie Anita Orbánová. Probírali spolu taky například otázku vstupu Ukrajiny do Evropské unie a spolupráci Visegrádské čtyřky. Macinku přijal i předseda poslaneckého klubu opozičního Fidesu Gergej Gujáš. Z Budapešti Ladislav Novák, Český rozhlas.
3: Maximální ceny pohonných hmot o víkendu opět stoupnou. Benzín oproti dnešku zdraží o 17 haléřů na 1,40 korun a 10 haléřů za litr. Naftu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 37 korun a 16 haléřů. A to je o 15 haléřů víc než dnes. Jde o maximální ceny pro víkend i pondělí. Sněmovní jednací řád by se mohl už brzy změnit, počítá s tím novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS, kterou dnes schválili poslanci. Předkladatelé si od změn slibují, že omezí obstrukce.
6: Největší debatu při projednávání novely vyvolal pozměňovací návrh opozičních starostů. Do úprav jednacího řádu chtěli přidat paragraf označovaný lex střízlivost, tedy povinnost, aby poslanci nebyli v sále pod vlivem alkoholu, pokračuje poslanec starostů Jan Berky.
7: My se tu pořád všichni tváříme, že se tu prostě nepije, že sem nechodí lidi ve stavu, kdy mají něco v sobě. Já ten dojem teda rozhodně nemám.
6: Opilého poslance měl podle návrhu vykázat z jednání předsedající schůze. To by ale bylo komplikované, říká ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
8: Předsedající schůze nemá možnost věc vlivu alkoholických nápojů na jednotlivé poslance a poslankyně jakkoliv ověřit.
6: Pozměňovací návrh u poslanců nakonec podporu nenašel. Změny jednacího řádu mají platit 15 dní po vyhlášení ve sbírce zákonů. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: Světové ceny potravin v červnu podle OSN po druhé za sebou mírně klesly. Souhrnný index byl oproti květnu nižší o 0,3%. Zlevnily obiloviny, cukr a mléčné výrobky. Naopak zdražily rostlinné oleje a maso.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude nejprve slunečno, během dne oblačno a pak od severozápadu přechodně až zataženo. Později večer v severní polovině Čech déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů na jižní a střední Moravě a také na východě Slezska až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 15.
0: Doprava.
3: D46 směrem na Vyškov je neprůjezdná na 13. kilometru po požáru osobního auta, zasahovali tam hasiči. Poslední volný je exit 17. Na příjezdu do Brna po D1 směrem od Prahy se osobním autem zdržíte asi čtvrt hodiny před omezením u D2, to je stý 96. kilometr. A na 21. kilometru D8 směrem na Prahu je na krajnici velký výtluk, tak se mu vyhněte. Zprávy končí, hezké chvíle s dvojkou.
0: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
9: Přeju pěkný páteční podvečer, přátelé, a nabízím reprízu Toulek první republikou 70. části. V dnešním díle poznáte příběh vizionářské vily Tugendhat, prožijete závodní adrenalin na Masarykově okruhu a odhalíte dojemnou charitativní tradici Vánočního stromu republiky.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
10: Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
11: Jana Striková
0: a Jiří Vyhorálek.
10: Díl 70. Vila, okruh a sbírka. A ne tři ikony meziválečného Brna.
12: Před časem jsme mluvili o vzniku Velké Prahy.
10: O tom, jak se 1. ledna 1922 k historickému centru připojilo 37 měst a obcí a vzniklo tak srdce i hlava nového státu, základ jeho velikosti a slávy.
12: No, a co Brno?
13: O tom už jsme se taky zmínili. Brno Prahu předběhlo a oparník.
10: Skoro o 3 roky.
12: A to mě zajímá. Čím to, že obyvatelé předměstí Vídně byli o tolik rychlejší?
13: Cesta k takzvanému Velkému Brnu začala už v 19. století.
10: V roce 1850 schválil císař František Josef I., aby byly k centru připojeny obce spadající pod jeho policejní ředitelství.
12: A o 2 roky později na základě císařského rozhodnutí Brno ztratilo status vojensky uzavřeného města.
13: Bouraly se městské brány a poslední zbytky hradeb, které do té doby svíraly historické jádro.
10: Dřívější pevnost se otevřela vnějšímu světu.
12: Brnu se říkalo Moravský Manchester, protože v něm už za monarchie sídlily desítky textilních továren, vyvážejících zboží do celého světa.
13: Obyvatelé okolních vesnic čím dál víc docházeli či dojížděli za prací do brněnských fabrik.
10: Bohatí měšťané a průmyslníci naopak prchali před industriálním hlukem i exhalacemi a stavěli si honosné vily na venkově.
12: Takže nápad na připojení přilehlých obcí, který od roku 1904 prosazoval spolek brněnských předměstí, zněl logicky.
13: To možná zněl, ale tak jednoduché to nebylo.
10: Bránili tomu národnostní rozbroje.
12: Vedení města měli v rukou Němci.
13: Jenomže na venkově žilo převážně české obyvatelstvo.
12: A pánové radní si dobře uvědomovali,
13: že by to vedlo ke zvýšení podílu českého obyvatelstva v celém Brně a k ohrožení německé dominance na radnici. Samostatné Československo je vyhlášeno.
12: Hned druhý den zastupitelstva obcí sdružených ve spolku brněnských předměstí vyslovují požadavek na rozšíření města.
10: Například v Husovicích chtějí, aby
12: město naše spolu s ostatními předměstími spojeno bylo co nejdříve s dosavadním hlavním městem Brnem v jedno velké české Brno.
13: 6. listopadu se do čela radnice jako vládní komisař staví Petr Ehrenfeld.
10: Úředník skvěle zvládající češtinu i němčinu a vyhovující oběma táborům.
12: Má za úkol spolu s poradním sborem,
13: v němž zasedá 16 Čechů a 8 Němců,
12: převést Brno do nových poměrů a připravit první obecní volby.
10: Zvolává komisi expertů a ta plán vzniku Velkého Brna podpoří.
12: No, to byla teda rychlost.
13: To byla.
12: Ve srovnání s Prahou.
10: No, už jsme to tu nakousli.
12: No.
10: Mohla za to národnostní otázka.
13: A Brno v tom nebylo samo. Vezměte si například Olomouc.
12: Tamní radní v lednu 1919 sdělili Národnímu shromáždění, že se díky státnímu převratu správa dostala do českých rukou i tam, kde česká většina není.
13: Podle sčítání lidu z roku 1910 totiž v Olomouci připadalo na 8 Čechů 13 Němců.
12: Pořádná německá přesilovka.
13: A tak panovala logická obava, že by český tábor v blížících se obecních volbách mohl totálně pohořet.
10: Chápu. Připojení 13 převážně českých obcí olomouckým radním, stejně jako těm brněnským, hrálo do karet.
12: Situaci si předpokládám uvědomovala i Kramářova vláda.
10: Zajisté. A tak zatlačila a pak všechno šlo jako na drátkách.
11: 22. ledna putuje z ministerstva vnitra do rukou členů brněnského poradního sboru přípis, aby s rozšířením města neotáleli.
12: V zápětí je navrženo sloučení centra s 22 okolními vesnicemi a Petr Ernfeld vyzývá místní zastupitelstva, aby se k tomu vyjádřila.
10: Většina obcí souhlasí, ale některé jsou váhavé a obezřetné.
11: Dolní Heršpice a Přízřenice, kde německé obyvatelstvo převažuje, jsou proti.
12: Ale není jim to nic platné.
11: Naopak sami se přihlásí Tuřany, s nimiž se původně nepočítalo.
12: A tak už je obcí 23.
10: Zákon o připojení přijalo Národní shromáždění 16. dubna 1919.
12: Rázem má Moravská metropole 7x větší rozlohu a dvojnásobný počet obyvatel.
10: Čechů je valná většina.
11: I díky tomu pak v komunálních volbách vítězí čeští sociální demokraté,
10: kteří také dají městu prvního českého starostu v historii, Karla Vaňka.
12: Splynutí s Brnem přináší většině obcí nepopiratelné výhody.
11: Napojení na hromadnou dopravu a vylepšení infrastruktury, tedy zavedení vodovodu, kanalizace a elektrického osvětlení.
12: Ale má i své nevýhody.
10: Obce se začínají rychle urbanizovat a jejich dosavadní venkovský ráz bere za své, což leckdo nese nelibě. Prvorepublikové Velké Brno dalo Československu, potažmo světu, spoustu mimořádných věcí. Tak například...
12: Moment. Kdybychom měli probrat všechno, bylo by to nadlouho.
13: Co navrhujete?
12: Jsme tři. Tak bychom mohli zvolit tři ikonická témata.
13: Ano, tři pro meziválečné Brno typické, abych tak řekl, třešničky na dortu.
12: A já mám hned první, takže za mě je to rozhodně architektura. Poválečné Brno procházelo obrovským stavebním boomem.
11: Výraznou stopu na jeho tváři zanechal funkcionalistický architekt Bohuslav Fuchs, autor hotelu Avion v centru města či Zemanovy kavárny na Kolišti.
10: A také židovští architekti, především Ernst Wiesner, který navrhl brněnské krematorium na ústředním hřbitově.
12: Nebo pobočku České banky Union, v níž dnes sídlí brněnský rozhlas.
11: Díky těmto osobnostem se Brno stalo jedním z nejzajímavějších evropských center modernistické architektury.
12: No, já bych se ovšem ráda zaměřila na jistou veleslavnou vilu.
10: Myslíte jeden z nejobdivovanějších obytných domů vůbec, který začal koncem 20. let růst v městské části Černá pole?
12: Uhodl jste. Víte, jak jsme mluvili o Brnu, co by moravském Manchesteru?
13: No a co má Manchester, co dočinění s vilou?
10: Hodně. Jedním z nejbohatších brněnských textiláků byly Löwbeerové, rozvětvený rod německo-židovských podnikatelů.
12: No a Alfred Löwbeer měl dceru Grétu, která se svým prvním manželem strávila část 20. let v Německu.
10: A tam jí učarovaly stavby architekta Ludwiga Miese van der Rohe.
12: Po rozvodu se vrátila do Brna a roku 1928 se vdala za Fritze Tugendhata, taktéž německo-židovského podnikatele v textilním průmyslu.
13: Chtělo by to nějaký pořádný svatební dar. Tatík je bohatý, jistě se rád plácne přes kapsu.
10: A taky, že plácl. Alfred Löwbeer daroval Grétě a Fritzovi pozemek, na němž měl vyrůst jejich rodinný dům.
12: A kdo ho bude stavět? Nikdo jiný než Ludwig Mies van der Rohe.
11: Greta na jejich první setkání o 40 let později vzpomínala.
12: Jeho osobnost na nás tak zapůsobila, že již od prvního okamžiku naší rozmluvy bylo jasné, že dům postaví on. Měl klidnou, sebevědomou jistotu, která okamžitě přesvědčovala. Ze způsobu, jakým mluvil o svém stavění, jsme cítili, že máme před sebou skutečného umělce.
11: Německý architekt prý zprvu váhal, ale nakonec se nechal zlákat.
8: Ta parcela je dosti svažitá.
12: Ale je odtud skvělý výhled na město.
14: Víď, Frici.
11: Na město, které žije, pane architekte. Až se seznámíte s jeho stavebním kvasem, jistě nabídku neodmítnete.
15: Už jsem se rozhodl. Přijímám.
14: Skvěle. Takže, budova třípodlažní ve funkcionalistickém slohu.
15: A s ocelovým skeletem.
14: Tak.
15: Při pohledu z horní ulice bude trochu klamat tělem. Kolem jdoucí si řeknou, nízká přízemní stavba.
11: Připomíná to spíš garáž.
14: Ano, garáž. Ta ostatně ve vrchním patře, vedle vstupní haly, rozlehlé terasy, ložnic a pokojů pro děti i vychovatelku, taky bude.
15: Další dvě podlaží uvidíte až ze zahradního svahu.
11: Do suterénu bych umístil technické zázemí. Obytné, reprezentativní a pracovní prostory se hodí do patra prostředního.
15: Ano, ano. Bude to volně plynoucí prostor. Ale čím oddělit obytnou část od pracovny s knihovnou a přilehlou zimní zahradou? No, to ještě promyslím.
14: No, mně by se líbila stěna z drahého kamene, nějakého mimořádného, s magickou silou, třeba onyx.
15: Víte, že to je dobrý nápad?
11: Greta později vzpomínala.
14: Jako syn kameníka znal Mísiš od svého dětství krásu kamene a velice ho miloval. Dal tudíž potom dlouho hledat v pohoří Atlasu zvlášť pěkný onyxový blok pro onyxovou zeď v našem domě.
11: A nesmí chybět moderní vzduchotechnika. V létě chladit, v zimě topit.
14: Dům jsme si velice oblíbili. Můj muž si v zimní zahradě zařídil skutečný skleník s kvetoucími rostlinami. Pohled přes zeleň skleníku na sníh venku byl nádherný.
10: Architekt na návrhu vily rychle zapracoval a už v prosinci 1928 jej představil manželům Tugendhatovým.
14: Když jsme byli sami, seděli jsme v knihovně. Ale s přáteli jsme rádi trávili večery před skleněnou zdí osvětlenou zezadu, která navazovala na okrouhlou stěnu a vrhala příjemné, jemné světlo.
11: Stavět se začalo hned následujícího roku a vila vyrostla obdivuhodně rychle. Rodina se do ní nastěhovala v prosinci 1930.
14: Ještě víc jsme užívali domů na jaře a v létě. Pokud byly děti malé, žili jsme s nimi stále na hořejší terase. Měli tam svoji vaničku na šplouchání, ve stínu vzrostlého popínavého polygonu bednu s pískem a jezdili po celé terase se svými autíčky a na svých kolečkách.
10: Vila bezprostředně po dokončení slavila mezinárodní úspěch.
11: Její fotografie se dostaly na stránky prestižního architektonického tisku. Grafické plány a trojrozměrné modely se představily na výstavě The International Style, otevřené roku 1932 v New Yorku.
14: A poté spolu s ní putovali po Spojených státech.
15: Zařadila se tak mezi nejvýznamnější architektonické objekty soudobé Ameriky, Evropy a Japonska.
11: Co na ní říkali domácí kritici?
14: No, místní odborný dvorek ji přijal poněkud vlažněji, často přímo odmítavě.
10: Architekt Jaromír Krejcar vilu označil za bibelot moderní architektury.
14: Tedy za jakousi cetku nebo kýč.
10: A neopomněl dodat.
11: Ze stanoviska technického pokroku a hygieny jsou tyto stavby mnohem méně významné než jednání obecní rady v zapadlé lhotě o zařízení primitivní kanalizace na vsi.
14: Majitelé si však šťastného života ve vile mohli užívat pouhých 8 let.
10: Kvůli židovskému původu opustili i s dětmi Československo v předtuše blížící se tragédie roku 1938.
11: Usadili se nejprve ve Švýcarsku, za války se přesunuli do Venezuely.
14: Po osvobození dům zpět nedostali. Překážkou byl jejich německý původ.
10: Fritz Tugendhat zemřel roku 1958 ve Švýcarsku. Greta manžela přežila o více než 12 let.
14: Na konci života několikrát navštívila Československo i svou milovanou vilu.
11: Ta však mezi tím začala sloužit jiným účelům.
16: A
11: A teď moje třešnička. Prvorepublikové Brno, to je pro mě podnik s vůní asfaltu a benzínu, který se tou dobou zrodil na západní periferii města.
15: Rozumím. Masarykův okruh.
14: Sebevědomý projev mezinárodních ambicí mladé republiky.
11: Už v roku 1923 byl v moravské metropoli založen Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko. A ten začal mezi Brnem a Soběšicemi pořádat tehdy velmi populární závody do vrchu.
15: Jenže v zahraničí už bylo v kurzu zápolení na přírodních okruzích.
14: Belgické Spa, italská Monza či německý Nürburgring.
15: Právě na Nürburgring se v létě 1928 vydala československá výprava načerpat inspiraci.
14: Čekal ji tam ale šok. Při tragické nehodě na velké ceně Německa zahynul závodník Čeněk Junek.
11: Jeho manželka Eliška se poté rozhodla ukončit vlastní veleúspěšnou závodní kariéru.
14: Její popularita v automobilovém světě ale pomohla vytvořit podmínky, aby brněnský okruh mohl vůbec vzniknout a získat mezinárodní renomé.
10: Stavební práce proběhly neuvěřitelně rychle. Vše se stihlo mezi jarem a létem roku 1930.
11: Dělníci a stroje v bleskovém tempu propojili běžně používané silnice do okruhu dlouhého přes 29 kilometrů, přihodili kámen, štěrk a asfalt a bylo.
14: Silnice se rozšířily, vesnice dostaly lepší cesty a všichni byli spokojení.
10: Ikonickým místem okruhu se staly klopené zatáčky nad Ostrovačicemi. Úsek dlouhý 854 metrů,
11: jako jediný postavený z betonu,
10: patřil k divácky nejatraktivnějším a pro jezdce to bylo místo pravého řidičského adrenalinu.
14: Tak si říkám, co by si o tom pomyslel Vilém Mrštík, který právě do Ostrovačic umístil svou pohádku Máje.
11: Stejnou otázku si kladl i článek v Lidových novinách.
15: Unilý klid vládnoucí nad krajem Helenčiným náleží minulosti. Vystřídal jej horečný, nervózní a intenzivní ruch práce lopat, krumpáčů, silničních, automobilových rozrývačů, drtičů a parních válců, pracujících na úpravě budoucího jeviště velkého automobilového boje o cenu prezidentovu.
14: Takže, jedem?
11: Start a cíl plus dřevěné depo, řídící věž a tribuna pro diváky, bosonohy!
10: Další tribuna, Žebětín!
14: A pak ještě jedna přímo u ostrova českých serpentin. Držte se!
11: Prosím vás, projet zatáčku je přece snadný!
10: Pozor!
11: Teď zpěte, bylo to snadný!
14: Přežili jsme!
10: Organizace závodu je na svou dobu špičková.
11: 23 kontrolních set

0: České republiky v Praze, který brněnské snažení vnímal jako konkurenci.
1: Takže velké mezinárodní ambice narazily na domácí malost?
0: Líb bych to nevyjádřil.
2: Záštitu nad celým podnikem nakonec převzal prezident a závodiště i samotné klání dostalo název Masarykův okruh.
1: Hned první ročník se jel 28. září 1930 a Peroutkova přítomnost psala.
3: Těch 100 000 našich lidí, kteří poslední zářijové neděle přihlíželi prvému závodu, vidělo napínavý, vzrušující a dramatický boj výborné mezinárodní konkurence, pevnou a dobrou organizaci velkorysého podniku, který byl dobře připraven a dobře proveden.
0: Teprve roku 1935 se podařilo do názvu závodů propašovat kýžené sousloví Velká cena. Ovšem kvůli přetrvávajícímu odporu pražského autoklubu to byla pouze Velká cena Masarykova, nikoli Velká cena Československa.
1: Síly na ní měřily největší evropské hvězdy automobilového sportu, a to za první republiky celkem 7x.
2: A víte, kdo se stal nejlepším borcem?
0: No přece reprezentant Monaka Louis Chiron. Vyhrál hned 3 ročníky.
1: Aha. Takže proto se u nás zběsilým řidičům začalo říkat jezdíš jako Chiron.
0: Tak jsme tu měli slavnou vilu, slavné závody. Hořím zvědavostí, co jste vybral do třetice.
2: Rád bych připomenul jednu krásnou tradici, která se v jihomoravské metropoli zrodila na počátku 20. let. Postupně se rozšířila do desítek dalších měst a přetrvala až do našich časů.
1: To vůbec netuším, tak jsem s ní?
2: Dovolte mi pozvat na scénu jednu z významných brněnských prvorepublikových osobností.
0: Spisovatel a dramatik, autor proslulé Lišky Bystroušky. Rudolf Těsnohlídek, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Všechno to začalo v podvečer 22. prosince 1919.
0: Chystám se na vycházku do lesa u Bílovic nad Svitavou. Před pár lety jsem se tam přestěhoval. Kout je to idylický. Přidáte se?
2: Ano, rádi, velice rádi.
1: Máte pravdu, je tu krásně. Zimní les jako z pohádky. Počkat, slyšíte to?
0: Ano, ano.
1: Zní to jako dětský pláč?
0: Opuštěné kojeňátko. Hádám tak rok a půl let.
1: Dejte mi je, já je pochovám a zahřeju.
2: Těsnohlídek s přáteli odnesli děťátko na bílovickou četnickou stanici a strážci zákona díky svědectví všímavých lidí vypátrali matku, která potomka do mrazivého lesa odložila.
1: Opuštěné batole byla holčička, jmenovala se Ludmila Kosourová a do dějin se zapsala jako Těsnohlídková Liduška.
0: Ano, moje Liduška. Ujali se jí bezdětní manželé Polákovi z Brna.
2: Mladá svobodná matka, služka Marie, byla odsouzena k celkem mírnému trestu, k 5 měsícům vězení.
1: Soud přihlédl k polehčujícím okolnostem, především k její hmotné tísni.
2: Těsnohlídkem zážitek hluboce otřásl.
0: Matka odložila dítě, protože ho nemohla uživit. Tohle se u nás stále děje. Musím o tom napsat do novin. Ať se všichni dozvědí, jaké nebezpečí hrozí dalším dětem z chudých a neúplných rodin.
1: Co řekl, to udělal. Článek v brněnských Lidovkách měl pohnout širokou veřejnost k charitativní pomoci.
2: Těsnohlídek spojil síly s českou zemskou péčí o mládež na Moravě a inspiroval se tradicí, se kterou se setkal v Kodani.
1: Tamní městská rada nechávala přes vánoční svátky na náměstí postavit strom a okolo něj organizovala charitativní peněžní sbírku.
0: To bychom měli zkusit taky. Kdyby se podobná tradice založila i u nás, mohl by se z jejího výtěžku v Brně postavit moderní dětský domov.
2: Než se spisovateli podařilo nám,

0: nápad prosadit. Uběhlo pár let.
1: Vánoční stromy republiky vyrostly v moravských městech a městečkách poprvé o Vánocích 1924.
2: Úplně první byla jedle pokácená symbolicky u Bílovic nad Svitavou a 12. prosince vztyčená na brněnském náměstí Svobody.
3: Pod ní se nacházela trojice pokladniček a schránka na věcné dárky.
2: Aby bylo vidět, jak peníze přibývají, vyrobíme takový diagram ve tvaru srdce s trojitou trnovou korunou vybavenou množstvím trnů.
1: Vždy, když do sbírky přibude určitá suma...
2: 1000 korun, prosím pěkně. To postačí na roční zabezpečení jednoho dítěte.
1: Dobrá, tak vždy, když do sbírky přibude 1000 korun, jeden z trnů nahradíme lipovým lístkem.
3: Těsně před Silvestrem byla jedle z náměstí Svobody demontována a vyměněna za palivové dřevo.
2: To pak dostali darem rodiny, které neměly na topení.
1: Mediálním partnerem celé akce se ve druhé polovině 20. let stala rozhlasová společnost Radiožurnál.
3: Vysílala různé reportáže a projevy významných osobností ze zasněžených náměstí.
2: Tradice se rychle šířila celou republikou.
1: Roku 1929 už na náměstích 64 měst v Čechách a na Moravě stálo 75 vánočních stromů republiky. V Praze jich bylo 12.
3: Rudolf Těsnohlídek se stihl zapojit do organizace prvních 4 ročníků.
1: Na stránkách Lidových novin například uvažoval o tom, že by charitativní vánoční stromy mohly v novém státě nahradit nedávno odstraněné sochy a památníky z dob rakouské monarchie.
3: Položil řečnickou otázku, zdali by se ona místa neměla obmíti dobrými skutky, zdali by se na nich neměly vztyčiti symboly lásky všech ku všem.
2: Charitativní sbírka podle něj měla být projevem přirozené solidarity uvnitř nově se rodící československé národní a občanské rodiny,
1: která nesmí dopustit, aby někdo z jejich členů trpěl bídou.
2: Člověk ušlechtilý nechce být k dobrému činu chytán, nýbrž uchvácen. Člověk ubohý žádá pomoci, nikoli almužny.
1: A co ten dětský domov? Dočkal se ho pan spisovatel?
3: Řeknu to takto. Vznikl. 8. prosince 1928 došlo k položení základního kamene domova Dagmar.
2: Název dostal podle dcery Přemysla Otakara I., která se stala dánskou královnou a proslula vlídností, dobrotou a láskou k lidem.
1: Plány na výstavbu vypracoval zdarma architekt Bohuslav Fuchs.
3: Těsnohlídek se naplnění svého humanistického snu ale nedočkal.
2: Pronásledován psychickou chorobou a krutými depresemi spáchal 12. ledna 1928 sebevraždu.
1: Krátce předtím sepsal báseň Na rozloučenou, která byla 2 dny po jeho smrti uveřejněna na titulní straně Lidových novin.
3: Začínala slovy:
2: Jsem vánočnímu stromu podoben, kterému na náměstích dal jsem z dlažby růst.
1: Tradice vánočních stromů republiky utěšeně kvetla i po odchodu svého duchovního otce.
3: A stala se jedním z nejvýnosnějších charitativních podniků první republiky.
4: Tak to byla repríza 70. části cyklu Toulky první republikou. Účinkovali Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyorálek. Připravili Tomáš Pánek a Jitka Škápíková, která pořad také režírovala. Dramaturgie Kateřina Ondroušková. Všechny odvysílané díly si můžete znovu poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas, kde najdete i použitou literaturu a zdroje citací.
5: Meteor
6: na Dvojce.
5: Kolik má Země měsíců? Generují rostliny elektřinu? A vyřeší Sherlock Holmes případ s pavouky?
6: Meteor.
7: V sobotu po 8 hodině raní
6: na Dvojce.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
8: Zlatý věk pařížských kabaretů v převratné době.
9: Zničila jste mi život.
8: a děsivá minulost.
9: Hledat pravdu často znamená otevřít monstru.
10: Tata! Tady mám šanci.
8: Záře reflektorů a temné stíny duše.
10: Musím žít dál.
8: Premiéra seriálu Montmartre. Dva díly v jeden večer.
11: Čekají tě krásné věci.
8: Poprvé ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
7: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
7: Srdcovky od Dvojky.
12: Zhruba 4 minutky po půl sedmé, je to tady pátek 3. července roku 2026 a vaše pravidelná dávka pozitivní energie podávaná skrze skvělé hity z domova i ze zahraničí. Jsou tu srdcovky od Dvojky a hlavně páteční srdcovková party. Dobrý poslech a hlavně pohodu vám přeje Pepa Melen.

Jan Kalousek nám zahájil páteční srdcovkovou párty písní Hvězdy se mění a to jsme se s naším strojem času, hudebním strojem času, dostali 26 let zpátky. Teď budeme muset ještě, ale hodně, hodně ubrat, protože v červenci roku 1963 bylo newyorské trio Ronnie, Estelle a Nedry, tedy The Ronettes, ve studiu a natočili skvělou písničku. Natočili ji tehdy se slavným producentem, kterým byl Phil Spector, a jeho slavný Wall of Sound se šířil světem neskutečným způsobem. Dvojka v Americe, čtyřka v Británii a jednička v dalších a mnohých zemích. Máme party Ronettes a Be My Baby.

Mám pro vás teď jednu věc, abychom ten začátek, jak se říká, příliš nepřepálili, tak si teď dáme jednu opravdu hodně starou nahrávku. Ta nahrávka je v tuto chvíli stará 71 let, ale ta písnička je ještě starší a dokonce se u ní dokázala taková věc, že to její první nahrání a vydání tak nějak skončilo v šuplíku a v podstatě se nic tak moc nedělo. To byl tehdy rok 1954. Bavím se o skvělé písni Only You and You Alone. The Platters, kteří ji natočili, ten nejsou v dnešním díle náhodou, protože 3. července roku 1929 byl narozen jeden z těch hlasů v této kapele, a sice David Lynch. Ale pojďme k tomu roku 1954. Tehdy se nahrávka natočila pro Federal Records, ale tahle verze prostě se nedostala tak úplně ven, až tehdy, když se Federal Records tak nějak obchodně přeznačili na Mercury, lépe řečeno Mercury je tehdy nějakým způsobem pohltilo, tak v dubnu roku 1955 se tahle písnička natáčela znovu. A teď legenda říká, že kouzlo celé té písničky je v tom, že tehdy Tony Williams přišel do studia a udělal takové to Only You, jakože zlomil ten hlas nahoru a všichni v té kapele se mu nesmírně smáli. Co to jako dělá, vždyť takhle by to být nemělo. Přišel ovšem producent a ten povídá, počkej, tohle vůbec není špatný. A představte si, že právě tohle zlomení hlasu se stalo signifikantní pro tuhle píseň, ať už ji zpívá úplně kdokoliv.

The Flatterers, vzpomínka na Davida Lynche a také samozřejmě další z této vokální R&B úžasné skupiny. Pojďme na naší anketu, máme minutku po 3/4 na 7 a to je skvělé. Naše páteční a tradiční, kdo poslouchá už nějakou dobu srdcovky, tak ví, že vždycky se mnou je to nejen party, ale mě prostě zajímá, kde nás právě posloucháte a co přitom děláte. Tančíte, odpočíváte, uklízíte, cestujete, pečete, no já nevím, co všechno. Zkrátka napište mi na josef.melen@rozhlas.cz. Můžete také využít SMS bránu 702 222 220. Hledáme nejvzdálenější posluchače, srdcovek a klidně k tomu připište i věk a samozřejmě alespoň křestní jméno, ať nám ta sonda mezi účastníky páteční party vydá pěkný přehled. Následující písnička je pro všechny zdravotníky, kteří se o nás starají, když to prostě potřebujeme. 24/7. Návrat do roku 1991. Elán.

Jiří Korn, žal se odkládá. Už mi píšete, kde jste. Mnozí z vás mi dokonce na mail posíláte opět nejen krásné výhledy, myslím tím krásné výhledy na třeba vodní plochy, děkuji, ale také krásné výhledy na to, co grilujete. Ale to my tady ve studiu úplně neoceníme, i když za i takovéhle fotografie samozřejmě děkuji. Mám pro vás teď 3. červenec, jakožto připomenutí narozenin. Americká zpěvačka Laura Branigan se totiž narodila 3. července v roce 1952. Dneska na ní ale vzpomeneme, protože by slavila 74. narozeniny. Ona ale už zemřela ve 52 letech v roce 2004. Její nejslavnější písní se stal hit s názvem Gloria, ale tahle Gloria vznikla původně z italského hitu Umberta Tozziho, který byl z roku 1979. Americká verze, tak jak ji naspívala Laura, je z roku 1982, dostala nový text, dá se říci snad i větší tah na branku a ten hlas. Výsledek byl neuvěřitelný, úspěšný platinový single, druhé místo Billboardu a jedna z velkých party hymen 80. let, která je platná i dodnes. Posloucháte Party srdcovky.

Vzpomínka na Lauru Branigan. I v další písni budeme trochu vzpomínat nejen na zpěvačku, tedy Tina Turner, která naspívala před 41 lety píseň, která nejenom v červenci vyšla, ale zároveň v červenci se dostal na filmová plátna film Mad Max Beyond Thunderdome. A musím říci, že autor a producent této písně, tedy Brighton, bude za pár dní slavit 79. narozeniny, tedy také v červenci. Toť spousta věcí k červenci, které tu máme. Naše party v tuto chvíli jede, protože přichází Tina Turner a její We Don't Need Another Hero. Ano, filmová melodie, která je asi tak o 300% slavnější než samotný film.

Ta opravdovost, kterou do této písně dala Tina Turner, není v tom, že by byla filmovou postavou, ale opravdu v tom, že tuhle písničku naspívala jako žena, která to doslova ví, co znamená přežít. Pojďme teď na naší anketu. Ten napsal nám kapitán Daniel, skoro padesátník. Ahoj dvojáci, po dlouhé době konečně poslouchám nejúžasnější pořad ze své rakouské domoviny. Nicméně k tématu, který tu byl v týdnu. Pepo, doslova ty a váš pořad hrají vždycky k zábavě a nevím, kterou bych upřednostnil. Snad nejstarší, co vždy baví, je letní písnička Mungo Jerry In the Summertime. Je čas prázdnin a všem přeji úžasné dovolené i za přispění unavených pilotů, kteří teď ze sebe vydávají dostatek sil na cesty za vašimi cíly a jsou šťastní, když po dosednutí na runway tleskáte, i když to neslyšíme. Pepo a váš pořad dělá radost na cestách i necestách, to vždy okořeněno vaším doprovodem, jen tak dále. A hezký poslech všem, přeje kapitán Daniel. Kapitáne, tak z toho jsem se teď dozvěděl, že když se teda tleská v letadle, tak je to jako v pohodě. Že to jako nemáte vy, piloti, nějakým způsobem neradi. No tak dobře, tak dobré vědět. Jste mimochodem první pilot, který mi to takhle sdělil. Ale ptáme se na to, kde jste, kolik vám je, protože hledáme nejvzdálenějšího, ale můžeme samozřejmě hledat i nejbližšího posluchače, ale tím nejbližším je v tuhle chvíli tady můj kolega Pavel, který sedí za mixážním pultem, ale jak píše paní Olina ze Spořilova, hledejte i ty nejbližší. Jasně, že jo, to víte, že jo, máme vás rádi úplně všechny, ať jste kdekoliv, třeba tady za rohem, anebo tisíce kilometrů daleko. I já se připojuji všem zdravotníkům, včetně té mojí záchránkyně, která dnes vypomáhá na interně. Tak tolik zprávu, ano, ano, to je ještě dodatek od kapitána Dan. Daniela, zdravím z Těšínska, vše jsem udělala tak, abych mohla už jen poslouchat váš pořad, čili relaxuju. Eva, 72 let, děkuji moc za tuhle zprávu, zdravíme do Těšínska. No a víte co, napište mi i vy, kde jste, tedy hledáme toho nejvzdálenějšího posluchače, posluchačku, srdcovek a klidně k tomu připište i věk a vaše jméno, ať nám ta sonda mezi vás, účastníky naší páteční party, opravdu dělá radost. Josef.melen@rozhlas.cz nebo 702 222 220.

Karol Duchoň, děvča z Budmeríc, nebo chcete-li také krásné děvča z Budmeríc, někde byl název takový a jinde zase psán jinak. Pojďme na červencové události, ta jedna se koná až 8. července roku 1988, kdy vyšel krásný a velmi úspěšný single po neskutečně dlouhé době kapele The Beach Boys. Ale to hlavní datum je 3. července roku 1962. Tehdy se totiž narodil a dneska slaví 64. narozeniny Tom Cruise, hvězda filmu Cocktail. Takže si pojďme dát ty koktejly z Aruby, Jamajky, Bermud, Baham, Kilaga, Montiga a dalších. Tady jsou Beach Boys.

Tohle je jedna z těch melodií, která pro mě znamená absolutní léto. A myslím si, že pro vás některé taky, i když vaše tipy, které se z kraje týdne sem dostaly ke mně v anketě nebo v anketách, tak jsou všeho různého rázu. Píšete například o písničkách, které se hned tak často nehrají, a já mám jednu z roku 1975 pro vás. Text napsal Mirek Černý, Jaroslav Uhlíř je autorem hudby a tuhle krásnou píseň s názvem Mám ráda léto naspívala Jana Matysová.

Další písnička je opět spojená s červencem. Hned 1. července roku 1998 měl v Londýně premiéru muzikál Whistle Down the Wind, ale proč si zahrajeme písničku právě dnes? Tak to jsou padesátiny, které slaví Shane Lynch z kapely Boyzone. Mám pro vás jednu nádhernou věc, při které si tak trochu odpočineme, a pokud si chcete zatančit, no tak prosím, party je od toho, abyste se bavili, třeba i tančili. Tady jsou Boyzone, No Matter What, a padesátiny, které slaví Shane Lynch.

Páteční party jede na plné obrátky a vy mi píšete, Adel píše z letní destinace Sporák, tedy Spořilov, že se vrátili ze zahrádky a zdraví táta 77, mamka 69 a já 50, píše Adel. Děkuji moc za tuhle zprávu, všechny vás moc zdravím. Zdravím vás, Pepo, i všechny posluchače z jedné nejmenované cukrárny v Otovicích u Karlových Varů, kde na zahrádce slavím s přáteli své dnešní 73. narozeniny. Krásný letní večer všem přeje posluchačka Věra. Zdravíme a přejeme všechno nejlepší. Pepo, posluchači, zdravím vás z islandské sauny. Znalci vědí o rozdílech oproti sauně finské. S přáním krásného pátku Martin z Koňského Perníkova. Děkuji moc za tuhle zprávu. Milí Pepo, dnešní srdcovky posloucháme v Polsku u Baltu. Venku šíleně fouká a tak sedíme v obytňáku a pozorujeme obrovské vlny na moři. Děkujeme za příjemný pořad, který umocňuje náš zážitek. Šárka a Martin, zdravím i vás, přátelé. Dobrý den, Pepo, počítá se i cestování v čase? Tak to se dostávám do 80. let toho, co jsem poslouchal a do 30 až 60 let, co občas poslouchám. Poslouchám vás okolí hradu Pernštejn na samotě ulice. Díky, jste super, píše Martin, děkuji moc. I vy mi ostatní napište, kde jste, kde nás posloucháte, protože máme takovou tu páteční sondu v naší party. To znamená, napište mi buď na SMS bránu 702 222 220, a nebo můžete napsat také na josef.melen@rozhlas.cz. Pojďme si teď dát jednu činnost, kterou mnozí z vás, a pozor, i já, dělám strašně rád. Také moc rád spím, ať je léto nebo zima. Tohle je, přátelé, sopka. Jana Robová, já ráda spím.

Pojďme si hned dát další záležitost, která je spojená s červencem. Musím říci, že jednak se v červenci narodil Andy Fletcher, tedy jeden ze členů kapely Depeche Mode a samozřejmě jeden ze zakladatelů, a sice Vince Clarke. Ten dokonce dneska slaví 660. narozeniny. A když už jsem tyhle dva kluky spojil dohromady, tak je to samozřejmě kapela Depeche Mode v jejich začátcích a to bychom si mohli dát písničku, která mnohým připomene nějakou tu party zhruba asi 45 let zpátky. Just Get Enough a Depeche Mode.

Jo, nahrávalo se v létě roku 1981 Vince Clark. Autor téhle písně pak přišel ještě s další písničkou. Jmenovala se Only You, ale všichni z Depeche Mode mu řekli, že nic takového hrát nechtějí, a to byl v podstatě jeden jako z dalších důvodů, proč Vince Clark opustil kapelu Depeche Mode. Následně zakládal Jezu, našel samozřejmě Alison Moye a další muzikanty k sobě, ale co se stalo poté? V roce 1985 Vince Clark dal dohromady synthpopové duo s Andy Bellem, a to je samozřejmě Erasure. A já si myslím, že takovéhle písně, jaké produkovala kapela Erasure, se prostě nejen hrály, ale stále hrají. Tohle je tedy rok 89, v podstatě začátkem roku 90 se z toho stal velký megahit a léto roku 1990 neznělo nic jiného než Blue Savannah, Erasure.

Co nám píšete? Právě sedíme u nás doma s přáteli, rozebíráme téma nálezu starověkých rondelů tady za rohem v Kuklenkách a do toho přijde můj syn Stanečník a v ruce červenou růži. Ta je pro mě prý jen tak, jakože si vzpomněl a ještě zmrzlinu. Všichni překvapeně koukáme a s úsměvem na rtech je, jak děti dokážou potěšit, a proto nám k hovoru hraje i vaše rádio. Chtěli bychom se o tuto milou chvíli podělit. Hanka, Monika, Simona, Ivan, Martin, Leoš z Hradce Králové. Zdravíme do Hradce Králové. Kajka mi posílá krásnou fotografii tady ze Žižkova, děkuji za ní. Dobrý večer, pane Pepo, každý den moc ráda poslouchám vaše srdcovky, vždy mají dobrou náladu, přeji všem pěkný víkend. Naďa, 77 let, Česká Lípa, zdravíme i tam. Ahoj Pepo, zdravíme z Vancouveru, posloucháme srdcovky každý den při dopolední kávě, Vašek a Líba dohromady 160. Děkujeme, děkuji moc za tuhle zprávu a posílám takový pozdrav opravdu do daleka. Jako každý pátek hlídám naše Magdalenky, pravnučky Magdu a Lenku, aby se mladí mohli jít bavit. Zatím v Brně, zítra na Vysočině. Díky za srdcovky, zdraví Naďa. Poslouchám vás v Chorvatsku na ostrově Brač, Dana 46. Jsem na dovolené s rodinou a je prima poslouchat hezkou hudbu. Tleskáme panu pilotovi i vám za výběr písniček, i když jen na dálku. Zdravíme šikovnou paní, co má vše hotovo a jen relaxuje. Manžel vaří luxusní zelňačku. Mňam. Já žehlím a oběma nám zpříjemňujete večer, ať se daří. Míša 39, Petr 54 z Rožnova pod Radhoštěm. Posloucháme vás v Bretanii, kde žijeme s mým mužem nedaleko Lorán, asi ano. A jak jinak, než při bílení podkroví, ale s vámi je hned práce, jde lépe od ruky. Je mi 46 a mému Bretonci je 57. Jste skvělí a budeme ještě lepší, když taky někdy uslyšíme nehynoucí francouzský šanzón. Přejeme vám krásný víkend a srdečně zdravíme od Atlantického oceánu. Děkuji moc i za tuhle zprávu. Rumburak byl zlý čaroděj druhé kategorie, ale město Rumburk, ze kterého píšu, patří mezi nejhezčí města v severní části Čech. Píše Vláďa, zdravíme i Vláďu. Dobrý podvečer, zdravím vás z Královského Poříčí u Sokolova, poslouchám vás z mobilu v kapse a přitom češu keř rybízu. Zapadá slunce, kolem mě leží dva psy, čekám, kdy mi některý z nich šlápne do misky s rybízem, píše Hanka 58. Děkuju moc. No a dáme si sny o Tygří Lady, tohle je Arnošt Pátek a naše party.

Sny o ty Green Lady, a ať už máme jakékoliv sny a jakékoliv plány, tak je dobré si je splnit. Ale jeden plán, který mám, je, že bych ještě hrál třeba aspoň hodinku tady tu party, ale tenhle plán mi nevíde. Ne, ne, ne. Máme sice písně, máme dokonce i příběhy, máme spousty vašich zpráv, ještě se mi tady některé teď ukázaly. Pozdrav k vám letí z Lagody Bolzena z Itálie. Děkuju moc. Děkuji za zpříjemnění mé páteční odpolední aktivity malování bytu. Myslím, že nejen páteční aktivity, ale je ten prodloužený víkend, tak snad bude čas i na odpočinek. Píše a přeje krásné léto všem paní Eva Vilémovice u Letče nad Sázavou. Co tady máme dál? Dodatek k mojí SMS. Jsem asi nejstarší posluchačka, prababička Naďa, 89 roků. No vidíte, asi máte pravdu. Pravděpodobně nikdo přes 90 dneska nepsal, ale určitě poslouchal, jak vás tak znám. Myslím, že máme posluchače od 5 do 105 a tak to prostě má být. Přátelé, dnešní srdcovky pomalu končí a tak mi dovolte, abych tu pomyslnou štafetu předal svému kolegovi, který se autorsky bude starat o srdcovky celý příští týden, je to samozřejmě rozhlasová legenda. Miloš Skalka, Miloše, jak se ti dobře vysílá. Vám všem přeji nádherný prodloužený víkend, přeji vám nádherné léto, ať už prší, anebo je hezky, protože myslím, že to, jak nám je, je především o tom, jak si to prostě zařídíme a to, co si nastavíme. Tak tedy mějte se dobře a mějte se rádi. Srdečně přeje váš Pepa Melen.

bose. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

Třeba i ty ostatní by byly smutné a to přece nechceme. Byť. Vždyť sem přijdeme zítra, pozítří a možná ještě mnohokrát, abychom se na tu letní krásu dívali spolu a šeptali si to, co ti teď v duchu zpívá.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme příjemný letní podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádka od Hajaji, seriál Hany Primusové s dědou na čundru v podání Igora Bareše. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Doufám, že už jste připraveni na další noc pod čirákem. Tak jako Tadeáš s dědou, kteří se právě snaží rozdělat si oheň. Jenže jim to vůbec nejde, i když to dělali oba už tolikrát. Že by za to mohl měsíční úplněk? Poslechněte si už pátý díl ze seriálu S dědou na čundru, který dostal název U křišťálové studánky.

0: Dobrý večer, děti. Jako správný tramp, dědeček věděl, kde se dá v přírodě bezpečně rozdělat oheň. Jako správný dramaturg cítil, že nejlepší je udělat si táborák večer. A jako správný režisér se snažil, aby právě k večeru došli na místo pro ten účel vhodné. Tadeáš už dovedl rozdělat oheň skoro stejně dobře jako děda. Do spod se naskládá suché jemné chrastí, na něj se položí tenké větvičky, na ně silnější větve a teprve nahoru pořádný kus dřeva ze soušky, kterou najdete v lese. A pak se dole u chrastíčka škrtne zápalkou a jemně se fouká, aby měl ohýnek dost kyslíku a rozhořel se. Jenže toho večera se to vůbec nedařilo. Teď by se nám hodil dobrý duch tuláků, vzdychl děda. Trvalo to jen pár okamžiků a kousek nad zemí se objevil obláček dýmu a maličko zajiskřil. Oh, díky, že jsi tady, Dodutu. Nepomohl bys nám, prosím, rozdělat oheň?
1: Dneska ne, nezlobte se, řekl duch. Když je úplněk, oheň špatně hoří. To byste jako trampové měli vědět.
0: Dědeček se zastyděl, protože to věděl, ale úplňku si nevšiml. Zvedl hlavu, obloha sice byla ještě bledá, ale už se na ní rýsoval stříbrný kotouč měsíce.
1: Nemáš na to nějaké zaklínadlo, Dodutu? Zaškemral Tadeáš.
0: Na rozdělávání ohně zaklínadlo mám, ale při úplňku ho nesmím použít, protože to bych přestupoval zákon přírody. Je mi líto. Místo do plamenů koukejte na měsíc. Já zas musím uhánět, nemám na starosti jenom vás. Prohlásil a byl pryč.
2: I bez táboráku to bude prima večer, chlapče, řekl děda. A dlouho do noci se dívali na měsíc.
0: Mlčeli, protože některé chvíle jsou tak krásné, že by je každé slovo pokazilo.
2: Ticho? Ovšem nebylo.
0: Noc v přírodě je plná tajemných zvuků a vy můžete jen hádat, jestli je vydávají jeleni, srnky, divočáci či sovy nebo nějaké zvláštní bytosti. V tom se odkud si ozval lahodný zpěv.
3: Měsíčku na nebi hlubokém, světlo tvé daleko vidí. Po světě bloudíš širokém, díváš se v příbytky lidí.
0: Děda s Tadeášem vzhlédli k obloze, jestli to měsíc slyší taky. Zdálo se, že ano, protože se usmíval.
2: To je árie z opery Rusalka, řekl děda, když zpěv skončil.
0: Myslíš soundtrack, dědo?
2: Když říkám árie, myslím árie. Dovol, chlapče, já jsem dramaturg a režisér, nebudeš mě učit, co to je soundtrack a co árie.
0: A kdo to zpíval, dědo? A kde?
2: Nejspíš víly, usmál se dědeček. A víly by mohly být u křišťálové studánky.
0: Dědo, ty myslíš tu z básničky Josefa Václava Sládka, jak jsme se učili ve škole, ujistil se Tadeáš a zarecitoval.
2: Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les. Tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. Tam ptáci laně chodí pít pod javorový kmen, ti ptáci za dne bílého, ty laně v noci jen.
0: Ano, přesně tu. Pojďme se tam podívat, dědo.
2: Jenže já nevím, kde křišťálová studánka je, chlapče. Kde nejhlubší je les, to je poněkud nejasné určení místa.
3: Já vás tam dovedu,
0: ozvalo se z nebe a měsíc na ně zamrkal. Abych vám vynahradil, že jste si kvůli mně nemohli rozdělat oheň.
2: V lese byla větší tma než na louce, ale měsíční paprsek se přece jen dokázal prodrat mezi stromy a jako světelným ukazovátkem jim naznačoval, kudy jít. Pořád byl kousek před nimi, takže když dorazili na palouček, měsíc už tam byl a koupal se ve studánce.
0: Ta sice opravdu vypadala křišťálově, ale kolem nikde nikdo. Žádné víly tu netančily v župáncích, ani bez, jak slibovala jedna básnička. Žádné laně v noci jen, jak tvrdila druhá.
2: No co, je tu krásně, nabereme si čerstvou vodu, posedíme, navrhoval děda, aby rozptýlil Tadeášovo zklamání.
0: Jako dramaturg si uvědomil, že měl s touhle možností počítat a jako režisér si říkal, že být v divadle přivolal by na scénu nějakou postavu.
2: Než to stačil rozvážit, ozvalo se veselé volání.
1: Hej, hola, hola, hola, hola, hej,
2: z křoví vylezl chlapík obrostlý mechem s kloboukem z rákosí.
1: Ahoj, hejkale, vykřikli děda i Tadeáš radostně. Ahoj, ahoj, hej, hej, ahoj, co vy tady?
2: My jsme mysleli, že sem ke křišťálové studánce chodí v noci pít laně a že tady budou tančit víly.
1: Zasmál se hejkal. Laně jsou i s jelenem schované tamhle v lázi. Teď sem nepůjdou, protože se bojí lidí. Zvlášť touhle dobou, kdy mají malé koloušky. Ale já příležitostně promluvím s jelenem a řeknu mu, že z vás strach mít nemusí.
2: A co víly, vyhrkl Tadeáš.
1: Víly jsou tu taky, koukej, hej, hej, hej.
2: Hejkal ukázal na malá světýlka, která se mihotala na druhé straně palouku. Tadeáš by se byl už tím směrem rozběhl, ale hejkal ho zadržel.
1: Pozor, tam je bažina, zapadl bys po kolena a možná až po krk.
2: A proč se nám nezjeví jako krásné slečny? Já bych je tak rád viděl, hlavně mechulinku, ta se mi moc líbí. Hejkal se zarazil.
1: Mně taky. Až bude starší a stane se polednicí, tak se s ní ožením. Už jsme si dali slovo.
2: Děda se zasmál. Aha, tak to kvůli tobě se chce stát polednicí. Hejkal byl rád, že přes mech, kterým mu obrůstaly tváře, není vidět, jak se začervenal.
1: Ano, přece si nevezmu uličnici, která se proměňuje ve světýlko, aby lidi nalákala do bažiny. To ať si dělají její sestry.
2: Tady až se zachmuřil. Přestože už věděl, že když se člověk zamiluje do víly nebo víla do člověka, neskončí to dobře, stejně mu to přišlo líto. Děda to na něm poznal.
0: To se chlapče v životě stává, že si nějakou, na kterou si smyslel, vezme jiný, řekl tiše, aby hejkal neslyšel. A nahlas dodal, nemohl bys je poprosit, aby nám zatancovali.
2: Hejkal váhal. Na jednu stranu to nechtěl přátelům odepřít, ale na stranu druhou byl poněkud žárlivý.
1: Tak jo, ale jen jako světýlka,
2: souhlasil nakonec.
1: Koukejte na to vpravo, co bliká do zelena. To je mechulinka.
2: Ze všech nejkrásnější, dodal pyšně. Pak všichni tři seděli u studánky a ve tmě před nimi tančila světýlka. Děda jim k tomu tiše zpíval trampské písničky a hejkal přizvukoval. Tadeáš si pomyslel, že tak krásnou noc ještě nezažil. Už mu nevadilo, že si mechulinka vezme hejkala a ne jeho. A děda zase poznal, na co myslí, a mezi dvěma písničkami mu pošeptal, lidi patří k lidem a strašidla ke strašidlům, zvlášť, když jsou to možná jen naše romantické představy. Dobrou noc.
4: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
5: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
7: Přeju pěkný páteční večer z Dvojky. Do školy mne vedl otec, již to vzhled byl jak psí kotec. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. Muzikál Express výjíždí v 21 hodin a mrazivé léto Dvojky vypukne ve 22 hodin. V něm dílo Stephena Kinga. Přijde také host nočního mikrofora a nebude chybět ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Výšek, tohle je páteční večerní Dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Právě teď se scházíme po 652. a to v seriálu, který si svého času vypůjčil název podle knihy Petra Hory Hořejše a už mu jej nevrátil. O stálosti tohoto pořadu s neutuchající silou sledovaného vypovídají i jména, jež se týden co týden neměnně opakují.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš.
1: Ano, to jsou skuteční mistři mluveného slova. K ním se skromně řadí též autor Josef Veselý. Kromě již uvedených bychom neradi zapomněli na režiséra Jaromíra Ostrého. Každý z nás svým dílem přispěl k další dílčí stavbě tohoto cyklu, jenž souhrně slove Toulky českou minulostí a jehož pokračování nese podtitulek
4: Do školy mne vedl otec, již to vzhled byl jak psí kotec. Radostný chystot k Vánocům sepsal Jakub Jan Šimon Ryba.
0: Hej sasa, hop sasa, veselý čas, zlatičké dětičky nastává zas.
5: Hej sasa, Vánoce za dveřmi jsou, v labutím oděvu již k nám jdou.
0: Nastanou nám radovánky, sem to a tam pobíhánky.
5: Hej sasa, hop sasa, Vánoce zas, veselou koledou obdaří nás.

0: Ty veršíky jsou naivní a mezi námi nějak zvlášť zvučné. No, a ty rýmy, radovánky, pobíhánky, tedy můza poezie si vzala náhradní volno.
1: Pojďte sem, upřímní bratříčkové, pomozte lepiti, holečkové. Hezoučký Betlém si vystavíme, přitom se koledám naučíme. Každičký z nás se k práci měj. Utíká čas, nezahálej.
0: Jsou naivní ty verše a ještě ke všemu kulhají.
2: Ale jakýsi svůj půvab přece jenom mají.
3: Jsou zrovna tak milé jako ručně vymalovávané a lepené Betlémy.
2: Jsou zrovna tak upřímné jako muzika, kterou psal pan veršotepec.
3: Rožmitářský pan učitel.
2: Jakub Jan Šimon Ryba.
1: Sledovatelné kořeny Rybova rodu sahají asi do poloviny 17. století. Klatovský měšťan, kloboučník Václav Ryba, se někdy koncem tohoto století nebo začátkem následujícího věku přestěhoval do Nepomuku. Jeho syn Jan se vyučil otcovu řemeslu, založil rodinu a dosáhl váženého postavení. Stal se městským radním. Pátý z jeho četných synů, Jakub Jan, se narodil v Nepomuku roku 1732. Nepokračoval v rodové existenční tradici. Zvolil povolání venkovského učitele. Byl školním pomocníkem v Rožmitále, působil ve Volini a v Přešticích. Tam poznal svou budoucí manželku Rozálii, dceru učitele. Jejich prvorozený syn zemřel dříve, než se jim narodil druhý syn, Jakub Šimon. Později při biřmování dostal ještě jméno Jan. Ten přišel na svět 26. října roku 1765.
3: Malý Kubík vyrůstal v prostředí, ve kterém se denně zpívalo a hrálo.
2: Malý Kubík se prý od malička cítil nejlíp mezi hudebními nástroji.
3: Napodoboval, co doma slyšel a viděl.
0: Už jako čtyřletý se pokoušel psát noty.
3: Vyšly z toho podivné čmáranice.
2: Kazil papír, kterého nebylo nazbyt, plýtval inkoustem a podařilo se mu rozkřípat pero, takže mu skládání rodiče brzy zatrhli.
0: Tak se aspoň zmocnil starých houslí.
2: Vrzal na ně tak dlouho, až mu musel být nástroj exekutivně odňat.
0: Zaměřil se tedy na klavír.
2: Sedával u něj celé hodiny. Byl u vytržení z tónů, které se ozývaly, když tiskl klávesy.
3: Otec měl pak spoustu práce s opravami a laděním.
0: Další zkušenost učinil Kuba s varhanami.
3: Jeden z otcových žáků ho vzal s sebou do kostela na kůr, kde chlapec projevil přání zahrát si.
2: Rejstříky musely být zřejmě vytaženy. A tak, když Kubík sáhl na manuál, rozlehly se kostelem zvuky, které rozjímající věřící vyděsili k smrti.
3: Malý Kubík se tak vrátil zase k houslím.
1: Tiskl jsem je k srdci, líbal, objímal, hovořil s nimi, usínal a probouzel se s nimi, ba někdy jsem je i několikrát v týdnu umyl.
2: Další léta prožil v Nepomuku pod Zelenou horou. Tam se rodina odstěhovala, protože Rybův otec tam byl ustanoven varhaníkem.
3: Hudbu měl jeho syn pořád rád.
2: Zpíval alt.
3: A otec ho začal pomalu učit na všechny nástroje, které ovládal. Na housle, violončelo, varhany, klavír. Také hudební teorie se mu dostalo a výuky generálbasu.
2: Škola mu však jakékoliv učení znechucovala.
3: Což měl na svědomí pan učitel. Jehož výchovnými prostředky byla metla, koště a nadávky.
0: Mnohem později Jakub Ryba tuto školu popsal ve veršovaném dopise adresovaném milčickému rychtáři Vavákovi.
1: Do školy mne vedl otec, již to vzhled byl jak psí kotec. Zdi, co komín vyhlíželi, sem tam v úhlech houby zely. Okna dvě v půl zahadřena, k tomu pevně zamřížena. Půda z cihel vybortěna, husím trusem vydlážděna. Čenichám až potud puchy, jež to drali živní duchy. Slovem smrad, kouř, horko, zima, čehož neskusil ni klíma, třeli namysle nám mocně. Přitom před očima hrozně školní mučení se jeví, běda tomu, koho trefí. Dvě ferule v zásobě na zdi pěly v strastné době. Tam zastála oslovice lenochů všech ozdobnice. Metla vždy se v škopku močí, jiná po hřbetu se točí. Školníkovi pozdí chřestí, na polínku dítě vřeští. To mě věru nešlo k duhu, zvlášť když nebyl den bez pruhu, neb pan kantor přímým strejček, nam nebyl co dravý sejček. Ctil mne stále hloupým kubou, troubou, meskem, bíčí hubou. Dejš mu pán Bůh nebe, žádám, též i nebi díky vzkládám, že jsem vyšel bez mrzáctví z toho kantorského panství.
4: Nejenom hudba mu zůstala po celý další život, ani kantořinu mu škola nedokázala zprotivit.
2: Problémem však byly peníze.
3: Otec se snažil pro syna získat některou z nadací, které umožňovaly nadaným chudým žákům studium na středních a vysokých školách.
2: Žádost však poslal pozdě. Místo při jezuitské koleji v Březnici už bylo obsazeno.
3: Sám Jakuba nemohl na studiích vydržovat.
2: Měl se co ohánět, aby uživil ostatní čtyři děti.
3: Pomoc se objevila v podobě Rybova strýce Vaněčka.
2: Ten vystudoval teologii, byl dobrým pěvcem, tenoristou.
3: Při návštěvě v Nepomuku poznal, že v synovci dříme talent, a tak navrhl rodičům, aby ho poslali za ním do Prahy, že se o něj postará.
1: Krátce po svých 15. narozeninách se Jakub Jan Ryba, provázen požehnáním rodičů, vydal se strýcem do Prahy. Pokud nešli pěšky, tedy jestli Vaněček mohl za oba zaplatit jízdné, nasedli v Zelené hoře na dostavník a přes Blovice, Plzeň, Rokycany, Mýto a Zdice dospěli do Prahy.
4: Strýček Vaněček byl poněkud jiného druhu než strýček kantor. Sehnal synovci ubytování v podnájmu, opatřil mu stravu v semináři a zavedl ho do piaristické koleje.
2: Což byla ta nejlepší možná volba.
3: Už z Nepomuku kluk ovládal základy latiny a řečtiny a tak se domníval, že vstoupí hned do třetí třídy gymnázia.
2: U přijímacích zkoušek však úplně pohořel.
4: Docela malá tragédie.
2: Nepřijali ho ani do první třídy.
4: Důvod?
2: Byl prostý. Psal se rok 1780, právě začalo platit germanizační nařízení Josefa II. A Jakub neuměl německy.
4: Musel být notně zklamán.
2: Dotklo se ho, že...
1: Pro Čecha není v Čechách místo.
3: Ale nevzdal to. Přihlásil se do čtvrté třídy piaristické normální školy a za rok už bez problému složil zkoušky do první třídy gymnázia.
2: Učil se latinské mluvnici a větné skladbě, nechyběla ani výuka francouzštiny a italštiny.
3: Hlavně se však úplně změnil jeho kulturní obzor.
1: Zde v Praze jsem se octl v jiném světě. Vznešená hudba v pražských chrámech, u křižovníků, u svatého Mikuláše na Malé Straně, u svatého Michala a jiných, řízená Koželuhem, Praupnerem, Štrobachem, Foglem, mne úplně okouzlovala. V prvním pololetí jsem byl hluchý a slepý, myslel jsem pouze na hudbu. Ve volných dnech navštěvoval jsem vždy metropolitní chrám a tam jsem pilně naslouchal gregoriánskému chorálu. Tento zpěv, doprovázený varhanami, mě byl zvláště příjemný. Ani si to nedovedu vysvětlit. V semináři slyšel jsem různé koncerty, kvarteta, symfonie a podobně. Opravdu nebylo slavnosti v kostele, již bych s napjatou pozorností nebyl přítomen.
3: Z Začal si opisovat skladby, klavírní sonáty, kvarteta.
2: Třídní učitel si ze svých studentů vybral 3 nejlepší muzikanty s úmyslem založit smyčcové kvarteto.
3: Protože všichni hráli jen na housle, naučil se Ryba v krátké době na violončelo a jeden z jeho spolužáků na violu.
2: Pak už hráli s třídním profesorem u prvních houslí Haydna, Vaňhala, Myslivečka.
3: Ryba působil i jako houslista na pražských kůrech, chodil poslouchat různé varhaníky.
2: Zvlášť vzpomínal na Josefa Norberta Segera.
1: Jeho příklad mi dal dosti látky k přemýšlení, bádání a cvičení.
3: Vábilo ho i divadlo.
1: To je ta nejrozkošnější škola.
2: A sám také psal.
3: Byl přímo posedlý hudbou.
2: Terčety, kvartety, serenády, menuety, tance, zpěvohry, mše, několik koncertů pro lesní roh.
3: Sem tam zaplatil za nocleh nějakým pěkným nokturnem.
4: Takže byl na nejlepší cestě, jak se stát skladatelem nebo muzikantem.
2: On ale nechtěl být ani jedním, ani druhým.
4: Tak nač si myslel?
2: Na kněžství. Po gymnáziu chtěl vstoupit na filozofii a pak by ho už čekala teologie.
3: Jenomže osud si s ním zahrál jinak.
2: A zase v tom byl Strejček.
4: Vaněček.
2: Ne, kantor Strejček z Nepomuku.
4: Co ten s tím měl společného?
2: Městský úřad mu dal výpověď.
4: No a?
2: No. A otec Ryba sedl a svému synovi napsal dopis, aby nelenil a na to učitelské místo se hlásil.
4: Kvalifikaci na ně měl.
1: Jakob Ryba svobodný ovládá varhany, křídlo, housle, komponuje. Vstoupil do učitelského kurzu a absolvoval jej s dobrým prospěchem. Získal atestaci pro výuku na farních školách.
4: A mohl doma nastoupit.
2: Nemohl.
4: Tak kvůli čemu byl tedy odvolán z Prahy? Proč nemohl dokončit studia? K čemu mu bylo vysvědčení z učitelského kurzu?
2: V Nepomuku? K ničemu. Místo už bylo obsazeno.
4: Odborníkem?
2: Panský úředník Peták. Patřičné vzdělání neměl.
4: Za to měl konexe.
2: Jakub zatím pobýval doma, psal a skládal.
3: Když se otec roztonal, bylo třeba, aby ho Jakub zastupoval ve škole i na kůru.
2: Dal v Nepomuku provést 2 svoje mše?
3: Ale sklidil jenom posměch.
2: Všichni si mysleli, že je opsal od nějakého italského autora.
1: Nikdo není ve své vlasti prorokem.
4: Zapsal si do deníku.
1: Když se otec šťastně uzdravil, zabýval jsem se opět svým zamilovaným plánem, totiž odcestovati nejlépe do Bavor, do Mnichova. Vyhledal jsem svá nejlepší díla, pěkně jsem je opsal a doufal, že jimi v cizích zemích dobudu štěstí.
2: Jenže než stačil vyrazit, uvolnilo se místo pomocníka učitele v Mníšku pod Brdy u jeho strýce Jakoubka.
4: Další osudový strejček v Jakubově životě.
2: A on je nadútklivé otcovo nabádání přijal.
3: V Mníšku strávil 17 měsíců.
2: Jako učitel se osvědčil.
4: Zřejmě v tomto povolání i sám našel zalíbení.
3: V roce 1788,
4: to mu bylo 23 let,
3: byl povolán za školního zástupce do Rožmitálu pod Třemšínem.
4: Při této příležitosti si po půlroční zkušební lhůtě slíbil.
1: Budu vychovávat státu dobré lidi. Zbožné a poctivé občany. Zde je tedy stanoviště mého poslání. Přemýšlel jsem o povinnostech učitelových a shledal jsem, že jsou velmi vznešené. Abych se úplně uklidnil, zabýval jsem se touto myšlenkou. Také v malém městě můžeš něco dobrého dokázati. A uklidněn, zahloubal jsem se ve své nové povolání. Po 2 letech jsem se oženil se svou Aničkou, měli jsme dítky a tím byly trosky mých vzdušných zámků úplně zničeny.
4: Rožmitál. nevelké, útulné městečko obkroužené lesy se Jakubu Janu Šimonu Rybovi představilo jako milý nový domov. V 80. letech 18. století v něm žilo přes 1100 obyvatel, 64 domy stály ve vnitřním městě, 138 chalup a chatrčí na předměstí. Dalších 48 popisných čísel náleželo starému rožmitálu, který je vzdálen asi kilometr cesty a kde se dodnes nachází i rožmitálský farní kostel.
3: Když sem nový kantor nastoupil, bylo ve škole 300 žáků.
2: Na vyučování však chodila sotva pětina.
3: Ostatně, jakýkoliv seznam dětí chyběl. Vyučovací řád nebo něco podobného neexistovalo a školní mládež nebyla rozdělena do tříd podle věku.
2: Chování dětí Rybou otřáslo.
1: Mnohé školní děti jsou hrubé, povahy spupné, nemravné, hlučí, křičí, smějí se, strkají se, tlučou se, barvou se.
2: Ryba musel začít od toho nejjednoduššího.
4: Třeba?
2: Třeba, že žák přichází do školy čistý, že má umytý obličej a ruce, nechty ostříhané, učesané vlasy, čisté šaty, punčochy a boty.
1: 13. října 1789. roku
4: zapsal si pan učitel do pečlivě vedeného školního deníku.
1: Žáku Františku Fialovi, který chtěl jít do školy, rodiče v tom zabránili. Marně je prosil o dovolení, zamítli to. Tak jednají velmi mnozí rodiče se svými dětmi. Trestají, co je chválihodné, a chválí, co by měli přísně trestat. Učitel pocítil na sobě lidskou hrubost. Když se ráno připravoval na vyučování, uslyšel velký hluk. Vyhlédl a uviděl sedláka, kterému soused pomáhal nakládat hnůj. Tento hrubián křičel a zlořečil škole. Učitel se ptal, proč se zlobí a kleje. Velmi hrubě a zlostně odpověděl. Budu nadávat a školu proklínat, protože je zbytečná, není pro mě k ničemu a musil jsem na ní dát 12 grošů. Učitel se ptal, zda má děti. Řekl, že ano, že má. Jestliže se vaše děti učí ve škole, doufám, že nebudete odvedených peněz litovat, řekl mu učitel. Tu se rozzuřil a řekl, že nepošle děti do toho proklatého domu, že on žádnou školu nepotřeboval a jeho děti do ní taky posílat nebude.
4: Už tenkrát byli školní inspektoři.
3: A už tenkrát se před nimi pedagogové tu více, tu méně třásli.
2: Učitel Jakub Jan Ryba třasu nepocítil, ale volno mu nebylo.
3: O to volněji si vydechl, když se dočetl v inspekční zprávě, že po 5 hodinách bylo zjištěno, jak neobyčejnou spokojenost pocítil krajský školní inspektor s předměty vyučovanými panem kantorem Rybou, neboť...
1: Děti prokázali odpověďmi i chováním, že jest velmi zdatným učitelem a ozdobou své školy.
4: Ozdoba školy si v zápětí usedla k papíru a začala jej pokrývat svým úhledným rukopisem.
1: Podepsaný prosí poslušně o úpravu školní budovy. Jest nutná úprava horní třídy a učitelova bytu. Slovutná městská rado. Učitel opakuje svou prosbu o desátky sypaného uhlí, které dodnes od městského obyvatelstva nedostal. Račte vyslyšet, nejmilostivější kníže, nejpokornější prosbu podepsaného k jejímuž nejponíženějšímu podání její nutí nouze. Vysoce důstojnému školnímu úřadu. Podepsaný se uctivě táže, zda za svou těžkou námahu při stále trvající drahotě životních

0: Co hlavního? Rožmitálští neměli svého učitele rádi. Poté, co tu učil vysloužilý voják nebo starý písař, sem přišel první skutečně vzdělaný pedagog.
1: V Rožmitále?
2: Ale i jinde, abychom rožmitálským nekřivdili?
1: Nebyla tradice. Tradice slušného zacházení s člověkem, který toho uměl mnohem víc než většina okolo.
2: 12. července roku 1791. Když ráno učitel přišel do školy, nalezl na psacím stole psaníčko. Valentav mluvil včera o vás a o škole velmi neslušně. Řekl, že než by chodil do školy, bude raději kovářem. Ve škole se učí jen lenošit. Byli tu prý jiní učitelé a nikdo z nich neříkal, že musíme mít vysvědčení. Tyto a podobné řeči mluvil před námi ten zlý hoch. Buďte zdrav. Zůstávám váš nejposlušnější žák, František Kopecký. Poznámka. Toto psaníčko je učiteli milé, neboť se přesvědčil, že jej má tento žák rád a též děti poznali, že jim říkal o Valentovi pravdu. Jeho špatné náklonnosti, pýchu, nevděk a pokrytectví rodiče ještě posilují. Kdo je vinen?
1: Jako první učitel široko daleko v kraji nechal své děti očkovat proti pravým neštovicím.
0: Pořádal dětské hry ve volné přírodě, honičky, schovávačky, odpočítávačky.
1: Byl první, kdo začal doporučovat koupání dětí ve volné přírodě.
0: Až po několika letech nahlédla školská rada, že tato činnost nespůsobí mládeži mravní úhonu.
3: Ovšem, sám Ryba důrazně připomínal ve svém školním deníku, že
2: žádný žák se nesmí koupat bez vědomí učitelova, jinak bude přísně potrestán.
3: Tedy ten žák.
2: Pilné a hodné děti dostanou každý týden od učitele dovolení, aby se umyli v sadoňském rybníce, kde je čistá a čerstvá voda. Koupání připadá každý týden na čtvrtek, přičemž děti se půjdou koupat teprve po 4. hodině odpolední, v pořádku se svléknou a umyjí si tělo bez jakéhokoliv pohoršení. Nad koupáním budou bdít dva žáci dohlížitelé a zaznamenají všechny nemravné děti, které pak již nedostanou povolení k témuž. Děti nepůjdou dále do vody nežli k tyči, kterou zarazí dozorčí. Každé z větších dětí se smí pětkrát potopit, malí ne víc než třikrát. Po koupání si budou žáci hrát, jak jim ukáže učitel. Vše, co je nemravné a nebezpečné, je dětem přísně zakázáno. Mládež musí mít z tohoto koupání užitek a vystříhá se dřívějšího pokoutního koupání.
1: Učitel Ryba nejenže učil a vychovával a bedlivě sledoval mravnost dětí při koupání v sadoňském rybníce, nýbrž za svoje nakoupil knihy a zdarma je dětem půjčoval. Vyučoval děti hře na hudební nástroje, dlouhou dobu rovněž zdarma. Povinností učitele bylo hrát na kostelním kůru a cvičit s dětmi sbory.
3: S puntičkářstvím sobě vlastním vypočítal, že za pouhých 16 let svého působení v Rožmitále napsal
2: 156 menuetů, 408 německých tanců, 28 koncertů, 80 písní, árií 20 kusů, 10 pastorel, nešpor úplně českých 1 kus, českých skladeb pro klavír 14 kusů a tak dále a tak dále. Mší celkem 16 kusů, mezi nimi jednu českou.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak to byla 652. schůzka nad knihou Petra Hory Hořejše v seriálu Toulky českou minulostí. 653. s podtitulem Hej mistře uvedeme v pondělí 6. července ve 20 hodin tady na Dvojce.
2: Stříbrný vítr na Dvojce.
3: Poslechněte si poutavé, upřímné a místy i pohnuté vyprávění moderátorky Ester Janečkové. Co pro ní mezi všemi životními rolemi znamená role dcery? Jak prožívala poslední dny v blízkosti své maminky? A předpokládá, že svůj zájem o lidi a jejich duše jednou skutečně promění v práci psychoterapeutky?
2: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
4: V sobotu po 9. hodině na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
1: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
5: Co říkáte této myšlence?
4: Jak to vidí.
2: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
5: Dobrý den. V pravidelném čase se o vaši pozornost hlásí rozhovor na aktuální témata. Pozvání přijal Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo a komentátor. Buďte vítán, dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Řeč bude jak jinak o politice, té české i zahraniční. Zajímat mě bude zejména, s jakým mandátem již za několik dnů odletí česká delegace na summit Severoatlantické aliance do Ankary. Co tam vlastně bude moci dělat hlava státu? Kam až může eskalovat spor mezi vládou a hradem? A zeptám se i na to, proč chce nový maďarský premiér odvolat prezidenta. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Český rozhlas Dvojka.
4: Jak to vidí?
5: Vláda si nepřeje, aby prezident Petr Pavel jel na nadcházející summit Severoatlantické aliance, který se uskuteční příští týden 7. a 8. července v turecké Ankaře, že to poškozuje Českou republiku. Řekl to včera při interpelacích ve sněmovně premiér Andrej Babiš. Petr Pavel na to reagoval výzvou, aby Andrej Babiš buď svá tvrzení podložil konkrétními důkazy, že si prý prezident vykládá ústavu podle svého a poškozuje Českou republiku, nebo aby vzal svá slova zpět. Pane Šabato, co tady sledujeme? Ten spor navzdory předběžnému opatření ústavního soudu každým dnem vlastně má nové pokračování, prostě eskaluje.
6: Řekl bych nové smutné pokračování, protože ten spor je velmi zvláštní. Já si myslím, že je zbytečný, protože když se podíváme na začátek, tak je to vlastně motoristická akce snaha ministra zahraniční Petra Macinky mít tu ostrou kohabitaci, čili spolupráci s prezidentem kvůli nejmenování Filipa Turka ministrem. To myslím, že je všem jasné, včetně pana premiéra.
5: Takže promiňte, nejde v podstatě až tak o tu Ankaru jako takovou.
6: No, já myslím, že nejde, protože k tomu se asi dostaneme, když si přečtete nebo dáte dohromady informace o tom, s jakým mandátem tam ta delegace jede, tak to je vlastně mandát, jako by ho napsal prezident Petr Pavel. To je jako, my jsme opravdu jako skvělými členy, nebo chceme mít skvělými členy na to, včetně podpory Ukrajině. Čili jako věcně se tam není o co přijít. Je to spor dvou institucí a obávám se, ještě víc je spor to několika ek.
5: Pane Šabato, včera premiér také ve sněmovně řekl, jak bude vypadat zářijové vystoupení prezidenta na valném shromáždění OSN v New Yorku, kde povede delegaci, to už vláda hradu schválila. A podle premiéra tam prezident přečte projev, který mu připraví vláda. Tak takhle to funguje nebo může fungovat?
6: No, věcně ano, ale taky záleží na té formě, kdyby se před valným shromážděním OSN, kam delegaci povede opravdu Petr Pavel, sešel premiér s prezidentem a ještě s ministrem zahraničí, popovídali si o tom, co tam Česká republika chce prezentovat a pak poslali panu prezidentovi ten projev, který by on tam normálně přečetl, protože tak to je v ústavě za zahraniční politiku, ono to tam není takhle přesně napsáno, ale zodpovídá vláda a prezident je jejím reprezentantem navenek, čili věcně jako žádný problém. Ale ve chvíli, kdy řeknete, že tam ten řeknete to v červnu nebo v začátkem července a to valné shromáždění je v září, vzkážete nahrát, že ty prezidente tam pojedeš a přečteš to, co my ti napíšeme, tak ta forma je pokleslá. A to samozřejmě otravuje veřejný prostor a je to zbytečné před tím summitem zvláště, protože ten summit je velmi důležitý pro NATO, pro Evropu, pro Ukrajinu a v první řadě je důležitý pro bezpečnost České republiky.
5: Na jaké alianci, na jakém našem členství také má teda Česká republika, pane Šabato, zájem? Když už se zaměříme konkrétně na ten summit aliance, který i vy označujete za mimořádně důležitý, tak zaváže se Česko navyšovat naše výdaje na obranu v příštích letech až k těm 5% HDP do roku 2035. Podpoříme jako země snahu generálního tajemníka NATO Rutteho, aby členské země přijali závazek vlastně i podporovat Ukrajinu.
6: Ano, ano, ano. V tom mandátu je opravdu napsáno jako všechno rozumné, co by měla Česká republika jako členská země na to dělat pro vlastní obrany schopnost. To znamená, ano, je tam závazek, že uznáváme těch 5%, 3,5% přímé obranné výdaje do roku 2035, 1,5% další výdaje a v tom mandátu je přímo napsáno, že to stihneme že to budeme plnit ty další výdaje, to znamená do infrastruktury, do dálnice D11, už od roku 2027, čili dřív, pokud jde o ten starší závazek 2%, který jsme zase nedodrželi a Mark Rutte nás jmenoval v té trojici nejhorších se Slovinskem a Albánií.
5: To jde za tou předchozí vládou.
6: To jde za tou předchozí vládou, ale ta vláda... A nebylo jasné, jestli v roce 2026, to znamená s letošním rozpočtem, jestli ta 2% dosáhneme nebo ne. A já teď se dívám, je tam napsáno, že se Česká republika zasadí o to, aby to tak bylo, což je vlastně jako podle mě nejsilnější vyjádření, které kolem tohoto závazku zaznělo. Není tam nic střih. Názor SPD, koaličního partnera Tomia Okamury, je, že 2% závazek, respektive ten nárůst 3,5% až 5%, to přece slíbila Fialova vláda, tím my se nebudeme řídit, my nebudeme dávat víc než 2%, ale v tom popisu toho, co tam bude prosazovat česká delegace, je opravdu těch 5%, 2% se pokusíme a ten summit nebude jenom o těch číslech, to je pravda, bude zásadně o tom, co za ty peníze, jak se říká, ty bojové schopnosti jednotlivé země a na to jako celek si pořídí, aby obstálo v tom jako velmi nebezpečném světě s válkou jednou na jedné straně s doutnajícím konfliktem na Blízkém východě.
5: Tedy žádný problém?
6: No, nebo... já myslím, že věcně, pokud tam bude ta delegace a nemůže prosazovat nic jiného, než to je shoda...
5: Shodne se tedy v těch pozicích, protože se často argumentovalo tím, že by pan prezident mohl třeba, jeho retorika by mohla být v nějakých bodech odlišná od postoje vlády, která, jak jste řekl, odpovídá za zahraniční politiku, takže nyní vlastně jsou ty pozice shodné, co se týče těch postojů vůči našim závazkům.
6: Já už jsem to říkal, ten popis toho, s čím tam bude česká delegace vystupovat, vypadá jako, že ho psali na hradě, ne? Že ho psalo ministerstvo zahraničí nebo v úřadu vlády, čili my se tam prezentujeme opravdu jako vzorný člen NATO a pokud jsme měli v minulosti nějaké problémy, tak to vyřešíme, včetně podpory Ukrajině. Je tam výhrada k tomu návrhu novému, že by členské země měly dávat 0,25% HDP na podporu Ukrajiny, což navrhoval Mark Rutte. Ještě se objevil v takovém jako užším kruhu těch silných členů na to návrh, nějak jinak financovat Ukrajinu, třeba každý rok tým tam poslat 70 miliard eur, což Česká republika také se k tomu nehlásí, ale v tom mandátu je popsáno, že ano, máme muniční iniciativu a budeme Ukrajinu podporovat všemi dalšími prostředky, včetně toho, že budeme školit ukrajinské vojáky a tak dále a tak dále. Čili obsahově tam není vůbec žádný spor, jako to, že teď těsně před summitem se vyhrotil ten spor, že premiér vzkazuje prezidentovi nejezděte, budete poškozovat Českou republiku. To je přímém rozporu s obsahem toho, co tam ta česká delegace bude prosazovat.
5: No tak jako to pak má logiku, celý ten spor?
6: Nevím. To už je jako domácí politika, která má nějakou historii, jak jsem říkal, motoristé a tak dál. A už se asi míří k prezidentským volbám.
5: Myslíte, a to se objevuje často u některých komentátorů, právě tento názor, že už jsme jaksi vstoupili do předvolební kampaně před prezidentskou volbou, která se ale uskuteční, nemýlím se,
6: za 2028, ale to znamená, že ta kampaň poběží v příštím roce, v jeho druhé polovině v každém případě. Prezident nebo z Hradu se ozývá, že ty poslední události, to znamená Ankara a ústavní soud a tak dále, prezidenta spíše posunuli do pozice, že bude obhajovat svůj mandát. Hnutí ANO řeklo někdy v lednu na svém sněmu, že už mají společného koaličního kandidáta na prezidenta, zatím ho nepředstavili, ale ano, už se mluví o prezidentské volbě a ještě máme jedny volby, které taky nejsou úplně nepodstatné, ty říjnové na podzim do obecních zastupitelstev a třetiny senátu, tak je to z části předvolební kampaň jedna, možná druhá. Každopádně, jenom co znova budu opakovat, jako takovýhle spor před takhle důležitým summitem, to nás poškozuje, pokud něco.
5: Řeším něco podobného třeba národní delegace jiných zemí?
6: No, tak podívejme se třeba na Slovensko, což je země, kterou dobře známe. Je tam podobný vztah vláda prezident. Prezident má plus mínus podobné kompetence. Na summit jede prezident Peter Pellegrini, přestože postavení vlády na Slovensku je silnější než v České republice, jednak jaksi nějakým vývojem a jednak i tím, že Peter Pellegrini vzešel ze strany Směr Roberta Fica, čili je to vlastně takový mluvčí, tak trochu mluvčí té vlády, ale oni se, myslím, tento týden, že se sešli, Robert Fico to avizoval, že se sejdou, řeknou si, co tam vlastně bude Peter Pellegrini říkat, to znamená, jaký bude mandát té delegace, která tam pojede. Robert Fico řekl, že oni určitě nebudou dávat žádné peníze do NATO, které by směřovaly na podporu Ukrajiny. Čili tam je to úplně jasné. V Maďarsku je to zase obráceně. Jednak víme, že tam je velký spor nového premiéra se starým prezidentem, ale i kdyby to tak nebylo, tak by jel na ten summit premiér, protože tam je to nastaveno jinak. V Polsku, z Polska jede prezident Karol Navrocky, ale zase to odpovídá nějaké tradici tam, kde prezident má silné postavení v těch bezpečnostních otázkách a výhoda Polska je, že tam o obsah určitě nebyl nebo nebude žádný spor, protože ať jsou tam politické názory a jakože v té domácí politice je tam tedy řeš jako neuvěřitelná, tak navenek, zvlášť pokud jde o obranu, tak tam oni se shodnou, čili Karol Navrocky pojede do Ankary a Donald Tusk bude v klidu, co se tam bude za Polsko dít.
5: Řekl byste, pane Šabato, že tu naší vnitřní debatu a spor mezi Hradem a vládou nějak reflektují v zahraničí, nebo je to jenom tady naše bouře ve sklenici české vody?
6: Záleží na tom, jak ten summit proběhne. Pokud já jsem napsal na Slovensko do deníku SME, že pro NATO není vůbec důležité, i kdyby si tam, premiér s prezidentem veřejně nafackovali. Ten summit je opravdu zásadní. Je o penězích, o obrany schopnosti, o odcházení toho úplně klíčového partnera v NATO Spojených států z té organizace. Co to znamená pro evropské státy, jak nově podporovat Ukrajinu, jak přistupovat k tomu, jsem nazval doutnajícímu konfliktu na Blízkém východě, jaký vztah budeme mít k Donaldu Trumpovi, protože to je klíčová osoba pro civilizované odcházení Spojených států z aliance a to civilizované odcházení je zase důležité pro to, aby se udržela obranyschopnost té evropské části NATO, ale i je to dobrá zpráva pro Američany, pokud tady budou mít velmi seriózního partnera, čili to jsou věci, které bude řešit ten summit a mají na to dva dny, mají na to večeři a potom oficiální jednání a mnoho bilaterálních a dalších schůzek, ale jako ty problémy jsou grandiózní, nebo výzvy, jak se říká, jsou grandiózní.
5: Říká Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo.
2: Jak to vidí?
4: Host Zity Senkové na Dvojce.
5: Za několik dní uplynou dva měsíce, co se úřadu ujal nový maďarský premiér Péter Maďar. Jak si pane Šabato dosud vede? Jak už z jeho prohlášení je jasné, tak mimo jiné chce třeba zemi zbavit korupce. Občany totiž podle něj stála 8 až 10% HDP. Chce například omezit mandát poslance, aby ho mohl vykonávat maximálně 12 let. A usiluje také, a vy už jste to naznačil před chvílí, o odchod prezidenta Tamáše Suloka a to ústavním dodatkem. Prezidentovi se to nelíbí, dobrovolně odstoupit nehodlá, jenom připomenu, že ve funkci od roku 2024. Tak co mu Péter Maďar vyčítá?
6: No, vyčítá mu pochopitelně, že přihlížel jako prezident všem těm věcem, které se děly v Maďarsku za vlády Viktora Orbána, to znamená minimálně opravdu jako dramatické korupci, zneužívání moci ve prospěch oligarchie Viktora Orbána nebo Fidesu a lidí kolem něj, že tomu přihlížel, on je nominantem Fidesu, čili Orbánova Fidesu, čili to není, to je jako, na jednu stranu je ta snaha pochopitelná, na druhou stranu to je asi tak jediné, nakolik do detailu vidím v tom ve maďarském vývoji, co bych mu vyčítal, protože je to tak trochu zbytečnost, je to tak trochu demonstrace síly. Ano, Péter Maďar a jeho vláda má ústavní většinu, to znamená, že mohou dělat úplně všechno, to znamená, že zbaví prezidenta funkce ústavním dodatkem. K 20. srpnu už by měl být v parlamentu zvolen nový prezident, to znamená někdo za tu koalici Petera Maďara. 20. srpna je státní svátek maďarský, čili ta symbolika je tam zjevná. A ten nový prezident bude ve funkci tak dlouho, dokud, a to je třeba, myslím, jako velmi, velmi jako skvělý nebo nutný záměr. Připravuje se celková revize ústavy, která by měla, jak říká Petr Maďar, vzejít z celonárodní debaty, tak ano, to je jako populistický přístup a ten nový text by se měl schvalovat zhruba příští rok v létě v celostátním referendu. Což je nutné, protože Viktor Orbán za 16 let, kdy vládl taky s ústavní většinou, si tu moc i ústavními změnami zabetonoval. Čili je nutné změnit tu ústavu a v tomto ohledu je ten postup jako jednoznačný. Popularita Petra Maďara stoupá, čili zatím v pořádku.
5: A jak si může, co se týče té připravované komplexní reformy ústavy, pane Šabato, jak se mohou zapojit občané, celá společnost, jak si to představují?
6: Vznikne, předpokládám, nějaký text, ke kterému se bude diskutovat v médiích a tak, ale víme, že nakonec sedne skupina politiků a ústavních právníků a tu ústavu napíšou a potom, ano, potom se bude schovat v referendu, což je určitě zase další způsob, jak zapojit do toho ty aktivní občany, ale ústava nevzniká ve veřejné debatě. A dokonce je takový hezký postřeh, nevím, kteréhokoliv politologa, nad jedním problémem české ústavy, že ústavu by neměli psát ti hodní profesoři ústavního práva, ale ti lumpové, kteří vidí, jak by se dala zneužít. Že by všechny ty pojistky už tam byly v jejich první verzi.
5: Mimochodem, my si tuším asi do září počkáme na verdikt ústavního soudu, co se týče té kompetenční žaloby pana prezidenta. Pane Šabato, zpět k Maďarsku, jak se nyní již opoziční Fidesz vyrovnává se svojí novou roli?
6: No, jak víme, Viktor Orbán nepřevzal poslanecký mandát, čili Viktor Orbán se stáhl, spekuluje se o tom, co s ním bude, jestli předpokládám, že bude čelit trestnímu stíhání za konkrétní trestné činy, já nevím, korupce, zneužití pravomoci veřejného činitele a tak dále. Čili se spekuluje o tom, že uteče nebo že emigruje do nějaké bezpečné země. A dneska konec konců jede Petr Matzinka na návštěvu do Maďarska, setká se se svojí rezortní kolegyní, ministryní zahraničí Orbánovou a také s předsedou poslaneckého klubu Fidesu, který, když poslouchal ten projev Petra Maďara v parlamentu o tom, jak se zbaví prezidenta, tak to nazval jako nehorázností, že jako je to opravdu válcování, že to není po debatě s opozicí, ale tak po 16 letech válcování všeho ze strany Fidesu asi není se čemu divit.
2: Jak to vidí?
4: Host Zity Senkové na Dvojce.
5: V dnešním vydání se ptám komentátora a šéfredaktora deníku Právo Petra Šabaty. Bratislava převzala ve středu na rok předsednictví ve Vyšegrádské skupině. Chce to postavit zejména na tématech, na kterých se V4 dokáže shodnout. Tak jaké ambice má vůbec tato skupina? Robert Fico, slovenský premiér, nedávno zdůraznil, že chce v rámci V4 především posílit spolupráci těch současných členů a obnovit politickou váhu této formace. Tak jaká je ta váha, její síla, čeho se vůbec V4 podařilo dosáhnout, pane Šabato?
6: No historicky opravdu při přibližování všech těch zemí Evropské unii a NATO, to byla určitě jako důležitá etapa V4, ale potom se začalo dít to, že jednotlivé politické reprezentace v těch čtyřech zemích byly různé a někdy to dopadlo tak, že spolu nebyly schopné komunikovat. Teď nemám na mysli jenom vládu Petra Fialy s vládou Roberta Fica na té nejvyšší úrovni jednání vlád, ale především rozpor mezi Polskem a Maďarskem za vlády Viktora Orbána, protože Viktor Orbán asi se dá říct, jako v tom konfliktu ukrajinsko-ruském jako stál minimálně uprostřed nebo často brzdil protiruská opatření a podporu Ukrajiny na evropské úrovni, což bylo naprosto nepřijatelné pro Polsko, které od první vteřiny podporuje pochopitelně z historických důvodů Ukrajinu, přijalo uprchlíky, podporuje ji vojensky a přes drobné zádrhely s odebíráním státních vyznamenání, je ten vztah jako opravdu silný, čili tam to Maďarsko s Polskem nemohlo komunikovat. Teď se to změnilo po maďarských volbách, čili je lepší příležitost nějak spolupracovat na věcech typu ceny energií, konkurenceschopnost Evropské unii, čili na těch, kde se ty země ve společném jmenovateli shodnou a pak ty čtyři země jsou vlastně jakoby zajímavá nebo vlivná část Evropské unie, byť třeba zástupci těch jednotlivých stran jsou v různých frakcích, ale pokud by se dohodli 60 milionů obyvatel, máte regionální velmoc, je součástí té čtyřky, to je Polsko, které hraje úplně jinou ligu, tak ano, jako ve chvíli, kdy se ty země shodnou, tak jenom dobře. Do detailů asi to úplně nepůjde, protože Robert Fico stále zastává politiku čtyř světových stran a třeba v rámci NATO je jakoby nejslabší podporovatel Ukrajiny, byť je podpora Ukrajiny pro NATO absolutně zásadní věc, čili úplně hladce myslím, že to tam úplně nebude, ale je to mnohem lepší po maďarských volbách.
5: Jinak slovenský parlament v polovině června vyslovil důvěru úřadující vládě Roberta Fica. Kabinet sám to hlasování vyvolal v souladu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti kvůli vysokému dluhu země. Tak čím žije Slovensko?
6: No, Slovensko žije stejně jako my komunálními volbami, které budou někdy v říjnu. Tam mají trochu jiné komunální volby, protože jsou kompletní, to znamená nejen obce, města, ale i krajské volby, čili tam volí i župany, takže jsou to vlastně velké volby. Jejich význam je o to větší, že oni mají parlamentní volby na Slovensku už za rok. To znamená, že vlastně jede stále předvolební kampaň, teď před jedněmi volbami a rovnou se to překlopí do těch druhých, což samozřejmě zatěžuje ten politický provoz. Teď je vlastně Slovensko žije tím, jak Robert Kaliňák, ministr obrany, nechal opravit plot kolem ministerstva obrany. Je to takový klasický fake, že místo, aby postavili tu cihlovou zeď, tak na staré cihly nalepili polystyren, omítli to a nakreslili ty kresby. Dělala to samozřejmě firma blízká směru.
5: A také Slovensko docela rezonovala Ficova slova, kdy atakoval slovně novinářku STVR, veřejnoprávní televize, kde padala slova
6: strašná.
5: Jako?
6: Strašná. Já jsem optimista v tom, že v Česku nejsme tam, kde je Slovensko, a toto je, myslím, dokladem. Doufám, že ten optimismus vydrží. Já přečtu ta slova. Normálně 100 litrů studené vody, tak to by som vystriekal hadicou jako v blázinci na tu redaktorku zo slovenskej televízie, úplně mimo hlupaňa, prepáčte za výraz, normálně hlupaňa. Řekl premiér Fico na debatě se studenty o redaktorce slovenské televize, která mu položila úplně normální, korektní otázku na tiskové konferenci.
5: Vysvětluje Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo. Já vám děkuji za váš čas, rozhovory i slovenskou vsuvku. Mějte se krásně, pane Šabato.
6: Děkuji, bylo mi potěšením.
5: Pořad si můžete v obvyklém čase naladit opět v neděli. Sestra Angelika si bude povídat s Václavem Čermákem, ředitelem Slovanského ústavu Akademie věd České republiky. Zita Senková přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu. Užijte si prodloužený víkend.
2: Jak to vidí?
4: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Historie českého zločinu na dvojce. Historie českého zločinu na dvojce. Kam zmizel Antonín Walter?
1: Ve zprávě se píše, že se měl sejít v Praze s nějakým horákem, se kterým pak měl odjet do Rumburku. Všechny horáky u nás jsme prověřili a nic.
0: Po několika měsících se ale zjistilo, že živý už se domů nevrátí.
1: Kapesník pevně stažený kolem krku, takže už krcený.
2: Musel mít pořádnou sílu. On ho tam nepřetáhnul, ale podle polohy těla fakt přehodil.
3: Cesta nikam.
0: Premiérový díl Historie českého zločinu.
3: V neděli po 18. hodině na dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Zveme vás na malý výlet do světa hudebního divadla a filmu. Náš muzikál Express je nejrychlejším vlakem na světě.
1: V příštích minutách nás převeze z londýnského West Endu na New Yorkskou Broadway anebo všude tam, kde se slovo muzikál píše s velkým M.
0: U mikrofonu Michal Prostějovský a Pavel Bár s aktualitami ze světa hudebního divadla a filmu.
1: Jak jsme vás už v minulých vydáních Muzikál Expressu informovali, v sobotu 6. června se na letní scéně Městského divadla Brno v prostředí tamního biskupského dvora uskutečnila premiéra folkově rockového muzikálu Jánošík a neb na skle malované v režii Stanislava Slováka.
0: Muzikálová adaptace příběhu nejslavnějšího slovenského zbojníka je dílem polských autorů Kateřiny Gertnerové a Ernesta Brilla, kteří v roce 1970 vytvořili originální pohled na legendu o Juraji Jánošíkovi. Jejich pojetí není historickou rekonstrukcí, ale spíše živým lidovým obrazem, pohádkou, v níž se prolínají skutečnost, mýtus i fantazie. Vedle zbojníků a panduru tak na scénu vstupují také anděl, čert a smrt.
1: Nová inscenace sází na spojení folklorních motivů, lidového divadla a výrazného rockového zvuku. Hlavní role hrají zástupci mladé generace Libor Matouš a Lesana Krausková. Výrazné dojmy zanechali také představitelé Odpovědníka Jiří Daniel a Světlana Janotová v roli čerta. Představení brněnské verze navštívila naše korespondentka Petra Bartoňová a jaké si odnesla poznatky vám povíme hned po první ukázce. Nikoli však z Brna, kde nahrávka k dispozici není, ale z někdejší inscenace tohoto titulu v divadle na Fidlovačce.

0: CDčko jeho neuhasili.
1: Své dojmy z návštěvy brněnské inscenace muzikálu Jánošík a neb na skle malované nám shrnula naše korespondentka Petra Bartoňová.
2: Silnou stránkou inscenace je bez pochyby celkově výtvarné pojetí Miroslava Milfajta. V scéně dominuje jediný výrazný prvek, dřevěný vůz umístěný v jinak téměř prázdném prostoru, přičemž se proměňuje v různá místa děje a stává se ústředním bodem inscenace. Jednoduché, ale funkční řešení nechává vyniknout hercům, hudbě i samotnému příběhu a zároveň dává prostor fantazii diváků. Kostýmy originálně propojují folklorní svět s moderní estetikou. Přestože muzikál obsahuje řadu působivých hudebních i scénických momentů, některé pasáže působí zdlouhavěji a divák, který není s jánošíkovskou legendou blíže seznámen, se může místy ztrácet v dějových souvislostech. Inscenace tak pravděpodobně více osloví ty, kteří mají k tomuto příběhu bližší vztah nebo znají některou z jeho předchozích divadelních podob. Jánošík a neb na skle malované nicméně zůstává pozoruhodným dílem muzikálové historie, které i po více než 50 letech od svého vzniku dokáže připomenout, proč legenda o zbojníkovi bojujícímu proti bezpráví stále oslovuje další a další generace diváků.
1: A než si pustíme hudební ukázku, tak už jen připomenu, že tento titul je na repertoáru letní scény Městského divadla Brno na Biskupském dvoře k vidění do 5. července.

nebeského kůru. Noc padá na

0: Prestižní divadelní ceny Tony Awards, které každoročně oceňují to nejlepší z New Yorkské Broadwaye, napsali 7. června svou v pořadí už 79. kapitolu. Slavnostní gala večer se po roční pauze vrátil do legendární haly Radio City Music Hall a provázala ho mimořádná energie, k čemuž výrazně přispěla světová poproková hvězda Pink v roli moderátorky.
1: Ceremoniál totiž právě ona velkolepě odstartovala hitem Lady Marmalade, ke kterému si přizvala rapperku Megan Thee Stallion a později navázala i ikonickou písní All That Jazz, kterou vzdala hold slavnému muzikálu Chicago. Show letos navíc dostala nový impuls díky obměně produkčního týmu a modernějšímu vizuálnímu pojetí, které dalo vyniknout speciálním hudebním podstám, věnovaným muzikálovým klasikám jako A Chorus Line nebo dnes už i The Book of Mormon.
0: Večer se nesl také v duchu boření hranic. Historickým milníkem a mimořádně emotivním momentem se stalo ocenění pro Qiuwen Jin, jež si za muzikál Cats z Jellicle Ball jako vůbec první otevřeně transgender osoba odnesla sošku za nejlepší kostýmy, čímž si vysloužila bouřlivé ovace celého sálu.
2: Are you blind when you're born?

0: ostře sledovaných muzikálových kategoriích si hlavní pozornost rozdělilo hned několik ambiciózních titulů. Králem mezi novinkami se stal Šmigadún, hravě i satiricky holdující zlaté éře klasických muzikálů. Ten proměnil své nominace mimo jiné za nejlepší muzikál, libretto i původní hudbu. V kategorii divadelních revivalů zvítězilo hudební drama o společenských změnách na začátku 20. století Ragtime, které ovládlo i herecké kategorie. Ceny pro představitele hlavních rolí si totiž odnesli Joshua Henry a Casey Levy.
1: Pozadu nezůstal ani komediální upíří muzikál The Lost Boys, který společně se zmíněným titulem Šmigadún vedl celkové statistiky s 12 nominacemi a nakonec si odnesl 4 ceny, včetně těch pro herce ve vedlejších rolích. 3 ceny, kromě už zmíněných kostýmů, také za režii a choreografii pozbíralo i inovativní zvárnění Cats, tedy The Jellicle Ball.
0: Přestože muzikály sbírali jedno ocenění za druhým, absolutním rekordmanem večera v počtu cen se stala činoherní inscenace Smrt obchodního cestujícího s úctyhodnými 6 oceněními.
1: Speciální ceny Tony za celoživotní dílo si odnesl už 9-násobný držitel cen Tony, světelný designer Jules Fisher, a také uznávaný dramatik, libretista a režisér James Lapin, mimo jiné spoluautor muzikálů Into the Woods nebo Sunday in the Park with George.
2: I see his face. I hear

0: dozněla ukázka z muzikálu Ragtime.
1: A na americké Broadwayi ještě chvíli zůstaneme. Centrum světového muzikálu totiž sice přitahuje velké davy, ale rostoucí produkční náklady stále více stěžují život novým inscenacím. Jeden z tamních producentů odhalil, že startovní náklady velkých muzikálů aktuálně dosahují částky více než 25 milionů dolarů. Tedy takřka dvojnásobku oproti zhruba 13 milionům dolarů před 10 lety.
0: Průměrné ceny vstupenek sice vzrostly, ale nedokázaly držet krok s inflací. Producenti varují, že zvýšení cen by riskovalo ztrátu zájmu publika. Navzdory silnému počtu diváků od konce pandemie údajně jen hrstka nových muzikálů umořila vložené investice, tedy v žargonu dostala se alespoň na nulu.
1: Pokud jde o ziskovost, pak vedou dlouholeté muzikálové hity jako například Wicked, Čarodějka nebo Hamilton. Potvrzuje se tedy už mnohaleté pravidlo, že svět muzikálů patří mezi nejrizikovější podnikání.

0: What is it?
1: It's just, for the first time, I feel wicked.
2: Se jmény autorů Claudea Michela Schönberga a Alana Bublila si spojujeme především jejich slavné tituly Písnici a Miss Saigon. Jejich třetí společný projekt s producentem Cameronem McIntoshem s názvem Martin Guerre měl světovou premiéru v Londýně 16. července 1996, tedy téměř před 30 lety.
3: Příběh tohoto muzikálu se odehrává ve Francii v Pyrenejích v 16. století na pozadí bojů mezi katolíky a protestanty. Už tradičně byl základem příběh lásky, tentokrát z vesnice. Klíčovým motivem je totiž vztah tří mužů k jedné ženě, mladé, půvabné a bohaté Bertrandě.
2: Premiéra Martina Guerra, nebo chcete-li Martina Guerra, však byla poznamenána celou řadou nedostatků, především v dramatické stavbě a režijní nedotaženosti. Smůlu měli inscenátoři i v případě chystané nejdramatičtější a nejefektnější scény požáru vesnice, který v plánované podobě zakázali londýnští hasiči a chystaný živý oheň byl nahrazen pouze světelnými efekty.
3: Dílo se tak sice tvářilo pompézně, velkolepě a jako muzikál superlativů, avšak tvůrci divákům nepředložili nic, co by je skutečně fascinovalo a co by už předtím někde v nějaké jiné podobě neviděli. Martin Guerre se později dočkal několika radikálních producentských i autorských zásahů. Ani po nich se však mezi velké muzikálové hity nezařadil.
2: Přesto se proslýchá, že by mohl být Martin Guerre v nejbližší době v Londýně uveden znovu.

0: Posloucháte Muzikál Express. V jeho druhé části se budeme věnovat dvěma osobnostem spjatým s muzikálovým světem, které mají v těchto dnech svá jubilea.
1: Přímo v den premiéry tohoto vydání našeho pořadu, tedy v neděli 28. června, slaví neuvěřitelné sté narozeniny americký herec, komik, skladatel a filmař Mel Brooks, který se do povědomí diváků zapsal především jako tvůrce filmových frašek a parodií. Natočil několik desítek filmů, ovšem věnoval se také divadlu a patří k pouhým 24 lidem, kteří obdrželi všechny čtyři nejvýznamnější americké umělecké ceny – Emmy, Grammy, Oscara a Tony.
0: Touhu stát se jednou úspěšným umělcem Brooksovi odstartovala návštěva broadwayského muzikálu Děj se co děj, kam ho vzal strýček, když mu bylo 9 let. Za svým snem si od té doby šel, takže už ve 14 se začal živit hudbou a v 16 získal první herecké zkušenosti.
1: Po skončení druhé světové války a působení v armádě si Brooks začal vydělávat jako bubeník a pianista, později i jako komik. Záhy však zjistil, že mnohem víc ho baví komedie psát, než sám předvádět. Proto začal tvořit filmové scénáře a v 60. letech svůj záběr rozšířil i na režii. Jeho prvním filmem byli Producenti, kteří se dočkali nečekaného úspěchu. What did Lewis say to Clark when everything looked bleak? What did Sir Edmund say to Tenzing as they struggled toward every peak? What did Washington say to his troops as they crossed the Delaware? I'm sure you're well aware. What they say? We can do it. We can do it. We can do it, me and you. We can do it.

0: this. All you need is a little courage, Bloom. Don't you realize there's a lot more to you than there is to you?
1: Komik, scénárista a režisér Mel Brooks, aktuálně slavící 100 let, svoji kariéru spojil zejména s komediemi a parodiemi, mnohdy velmi černými. S nimiž v Hollywoodu a potažmo i po celém světě sklízel nečekané úspěchy.
2: Z kraje nového tisíciletí Brooks přesunul pozornost k muzikálům a jako první přetvořil v broadwayskou show svůj první film Producenti, a to nejenom jako libretista, ale i jako skladatel. Jednalo se o fenomenální úspěch z hlediska diváckého i kritického přijetí. Muzikál získal rekordních 15 nominací na cenu Tony a 12 si jich nakonec skutečně odnesl, včetně té za nejlepší muzikál roku.
1: Krátce poté následovala ještě jevištní adaptace Brooksova dalšího filmu, a sice Mladý Frankenstein. Ten však přes veškeré úspěchy už tak velký divácký ani kritický ohlas neměl.
0: The monster's awake. Igor, we have to come up with some sort of diversion and fast before...

0: Půlkulaté narozeniny oslavila v sobotu 27. června česká zpěvačka, muzikálová herečka a naše milá rozhlasová kolegyně z klubu Evergreen Dagmar Sobková, kterou všichni známe spíše jako Dašu.
1: Své první profesní zkušenosti začala získávat díky profesorce zpěvu Lidě Nopové, která ji zprostředkovala nabídku vystupovat s Karlem Gottem jako jeho vokalistka. První turné s ním absolvovala v roce 1998 a po něm jejich spolupráce nadále pokračovala. Daša díky tomu zpívala po jeho boku na koncertech v německy mluvících zemích nebo dokonce v newyorské Carnegie Hall.
0: V té samé době začala získávat také první herecké zkušenosti v muzikálech. Cestu na jeviště jí v 17 letech otevřela Ofélie Vledeckého Hamletovi z roku 1999, 4 roky na to následovala Mia v Galileovi.
1: Ale teď už je čas na hudební ukázku. Bude z muzikálu Carmen hudebního divadla Karlín, kde Daša stvárnila jak titulní vášněvou Carmen, tak cnostnou a nesmělou Katarínu.

0: Jak už naše ukázka naznačila, na zmiňované role v muzikálech Hamlet a Galileo navázala více než desítka dalších postav na nejrůznějších scénách v Praze i mimo ni. V Praze Daša stvárnila například Rebeku v posledním muzikálu Karla Svobody Golem, Angeliku ve stejnojmenném díle Michala Davida, v plzeňském divadle Josefa Kajetána Tyla Daša excelovala v komediálních rolích Jezerní dámy ve Spamelotu nebo Vědmy Ody May ve Slavném duchovi.
1: Opakovaně Daša spolupracovala také s hudebním divadlem Karlín. Kromě už zmiňované Carmen stvárnila i Aidu ve stejnojmenném muzikálu nebo Máří Magdalénu v Jesus Christ Superstar, za kterou si v roce 2010 dokonce odnesla cenu Thálie. Následovala hlavní ženská role v Bonnie and Clyde, sestra hlavní hrdinky v muzikálu The Bodyguard nebo nedávno Delia v Beetlejuiceovi.
0: Daše, za sebe i celou redakci Muzikál Expressu přejeme vše nejlepší. Hodně zdraví i spokojenosti, jak v osobním životě, tak v pracovní kariéře.
1: Dnešní Muzikál Express připravili a uváděli Pavel Bár a Michal Prostějovský, kteří se s vámi loučí od mikrofonu. Vzhledem k začínajícím letním prázdninám si od příštího týdne můžete připomenout dění uplynulé divadelní sezóny i významná muzikálová výročí v prázdninových reprizách našich pořadů.
0: S premiérovým vydáním Muzikál Expressu se na vás budeme opět těšit na začátku září. I tentokrát však platí naslyšenou opět za týden ve stejnou dobu na vlnách Českého rozhlasu Dvojka anebo kdykoliv na našem Facebooku, Instagramu či webu muzikalexpress.cz.

0: Meteor na dvojce.
1: Kolik má Země měsíců? Generují rostliny elektřinu? A vyřeší Sherlock Holmes případ z pavouky?
0: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
0: na dvojce.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: 36. sezonu Toboganu zakončíme v pražské Ypsilonce. Vzpomínat budeme na jejího zakladatele Jana Šmída, který by v těchto dnech oslavil 90. Chybět nebudou jeho ratolesti, ale ani Lilian Malkina, Oldřich Navrátil, Jaroslava Krečmerová, Jan Jiráň a ansámbl Ypsilonky.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na Dvojce a na Pohodě. Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemný letní večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu mrazivého léta. Stephen King, Noční můra Dennyho Coghlina. Ten má živý sen, až mu nakonec uvěří a skutečně objeví tělo zavražděné ženy. Svůj objev oznámí policii a rázem se stane hlavním podezřelým. Jeho život je v troskách. Začíná napínavý příběh mistra moderního hororu o náhodě, vině a síle přesvědčení.

Frankova zuřivost Elu překvapí, ale později jí dojde, že v něm byla celou tu dobu. Jediné, co děláš, je maření jediné šance, že se nám ho podaří usvědčit. Prozradil jsi jméno novinám, Franku. Úsměv se vytrácí. Jak tě napadla taková šílenost? Není to šílenost, je to fakt. Prozradil jsi jim to a prozradil jsi i sám sebe tím svým počítáním. Na konci zprávy, kterou si nechal, si řekl 15. S ničím to nesouviselo. Až na to, že když sečteš čísla uvedená v nabídce na začátku, 1 až 5, vyjde 15. Úsměv je pryč. Na základě jednoho jediného čísla si měla hned jasno, že jsem... Občas z tebe vyletí náhodné číslo. V polovině případů ani nevíš, že to děláš. Přesně to se stalo na nahrávce, kterou mi Peter Anderson pustil. Slyšela jsem ji. Můžeš si to také poslechnout, jestli chceš. Mám ji na mobilu. Gilbertovy rty se roztáhnou ve šklebu a objeví se obroušené zuby. Skřípej mi, pomyslí si Ela. Samozřejmě. Nerad bych tě nahlásil za křivé obvinění, Elo. Byla jsi dobrá partnerka. Lepší bych si nemohl přát, ale když na tom budeš trvat, budu muset. Nemohla si poznat hlas z toho telefonátu. Nikdo by ho nemohl poznat, protože byl změněný nějakým zařízením. Ano, byl. Ale jak to víš? Gilbert mrkne a na nepatrný okamžik zaváhá, pak odpoví, protože jsem se ho ptal, Andersna, vyslechl jsem ho. Já jsem u toho nebyla. Udělal jsem to odsud, po telefonu. Potvrdí mi to? Právě teď ti to potvrzuji. Stejně se ho zeptám, když budu muset. A oba víme, co mi řekne, že? Gilbert neodpovídá. Zírá na ni, jako by byla cizí. A právě teď to tak nejspíš cítí. Ela ukáže na židle. Počítáš je? Nebo si je nějak rozestavíš a počítáš kroky mezi nimi? Myslím, že bys měla jít. Někdy vidím, jak se ti pohybují rty, když počítáš. Má to dokonce název. Arytmománie. Vypadni! Přemýšlej o tom, co jsi řekla. A promluvíme si, až nebudeš tak podrážděná. Davisová je najednou tak unavená, že ani nemůže stát. Kdo mohl vědět, jak vyčerpávající jsou takové konfrontace. Sedne si a položí otevřenou kabelku na stolek. Uvnitř je její mobil a nahrává. Také si podstrčil drogy do Koglinova pick-upu u střední školy. Gilbert couvne, jako by ho praštila pěstí. To je nehorázné obvinění. Nehorázné je to, že si to udělal. Koglin pojal podezření, když tě kluk, který u něho pracuje, viděl zaparkovat vzadu místo parkoviště pro učitele. Koglin prohledal své auto, drogy našel a dal mi je. Cože? Kdy? Sešli jsme se v kavárně v Great Bendu po té schůzce, kde nás provokoval, ať ho zatkneme, což jsme nemohli a pořád nemůžeme, jak ses nepochybně dozvěděl ve Vičitě. Je to lhář. A ty jsi mě obešla. Díky, parťačko. Ela zrudne. Nedokáže si pomoct. Gilbert si projíždí rukou hustý porost ustupujících vlasů. Jestli... byli v autě drogy, tak si je tam dal sám. Je mazaný, to teda sakra je. A ty si té jeho povídačce vážně uvěřila. Gilbert zavrtí hlavou. Mluví lítostivým tónem, ale Ela v jeho očích vidí holou, nefalšovanou zuřivost. Dávej si na něho pozor, pomyslí si. V tom měl Danny pravdu. Nechápu, proč si tak důvěřivá, Elo. Přesvědčil tě i o tom svém snu? Jsi na jeho straně? Mluvila jsem s Kaltnem. To Gilberta umlčí. Koglin si všiml jeho jmenovky. Zavolala jsem Kaltnovi a řekla jsem mu, že vím, kdo nastražil drogy i prohlídku. Slíbila jsem mu, že o jeho podílu pomlčím, když mi řekne, jakou v tom hrál roli.
řekl mi to. Jalbert přistoupí k oknu, vyhlédne ven a pak se vrátí k Davisové. Nechtěl jsem ho sebrat za drogy, chtěl jsem ho sebrat za slečnu Yvonne. Zavřít ho, abych mohl utáhnout šrouby. Kde jsou ty drogy? Na bezpečném místě. Poslední otázka je malinko děsivá. Davisová nevěří, že by Frank dokázal ublížit, ale v pořádku rozhodně není. O tom nemůže být pochyb. Jalbert přejde opět k oknu a zase se vrátí. Rty se mu pohybují. Počítá. Ví vůbec, že to dělá? Davisové se zdá, že ne. Zabil jí. Znásilnil ji. Zabil. Coughlin, vím to. Davisová si vzpomene, jak se jí Coughlin ptal na křížek. Nosí ho jen tak, nebo je věřící? Potom se jí zeptal, jak dokáže věřit v Boha, ale ne v jeho sen. Franku, poslouchej mě pozorně. V tomhle kontextu už nezáleží na tom, jestli jí zabil nebo ne. Tady v tomhle pokoji mi záleží jen na tom, abys mi slíbil, že napíšeš e-mail Donu Tishmanovi, požádáš ho o dovolenou z osobních důvodů a sdělíš mu, že se chystáš odejít do důchodu. Nikdy! Frank zatíná a rozevírá pěsti. Buď to bude tak, nebo půjdu za Tishmanem a povím mu, co si udělal. Telefonát Andersonovi by tě místo asi nestál, ale ty drogy rozhodně. A co víc, poškodí to právní stránku našeho případu tak důkladně, že ho z toho vyseká i maloměstský právník jako bol. To bys udělala? Udělal si to ty, vykřikne Davisová a vstane. Spackal si případ, poškodil si sám sebe a poškodil si i mě. Podívej se, jaký jsi způsobil průšvih. Nemůžeme mu dovolit, aby nám unikl, řekne Jalbert. Těká očima po pokoji a nikde se nezastaví pohledem. Udělal to. Jestli tomu věříš, tak neposer naši šanci dostat ho. Teď odejdu. Vím, že je to velké rozhodnutí. Vyspi se na to. Vyspi? Opakuje Jalbert a zasměje se. Vyspi. Ráno ti zavolám. Uvidíme, jak se budeš cítit, ale volba je podle mě celkem jasná. Pokud od toho půjdeš, pořád budeme mít šanci Coughlina dostat. Nebude žádná nemilá záležitost s nastraženými důkazy a tobě zůstane penze. Myslíš si, že mi záleží na nějaké penzi? Zaječí Jalbert. Na krku mu vystupují šlachy. Ela se mu upřeně dívá do očí. Bojí se odvrátit pohled. Teď je ti to v rozčilení možná jedno, ale později nebude. Vím, že ti pořád záleží na Yvonne Vickrové. Přemýšlej důkladně, Franku. Jestli odstoupíš, nechám to být, ale jestli ne, všechno vyjde najevo a bude to pořádný hukot. Přejde ke dveřím. Je to jedna z nejdelších vzdáleností v jejím životě, protože neustále čeká, že se na ní Frank vrhne. Ale nevrhne. Na chodbě za zavřenými dveřmi vydechne. Nevšimla si ani, že zadržovala dech. Zapíná zip na kabelce a zezadu se ozve rána. Něco se právě rozbilo. Chce vědět, co to je? Ani ne. Ela pomalu a klidně kráčí chodbou. V autě sklopí hlavu a rozpláče se. V jednom okamžiku, opravdu jen na chvilku, si vážně myslela, že ji zabije.

Franklin Jalbert vystřídal za svou kariéru vyšetřovatele, za kterou projel Kansas křížem krážem od severu k jihu a od východu k západu, stovky motelových pokojů. Ve většině těchto pokojů jsou plastové pohárky v malém sáčku, obvykle potištěném slogany jako vydezinfikováno pro vaše bezpečí. Skleničky na minibaru v malém apartmá v hotelu Celebration Center jsou náhodou skleněné. Frank si uvědomil hmotnost sklenice, kterou popadl do ruky, až když už je pozdě, a stejně by ho to nejspíš nezastavilo. Mrští jí odveze, jimiž právě odešla Davisová, a sklenice se roztříští. Radši to sklo než ona, pomyslí si. Ne, že bych jí někdy ublížil. Samozřejmě, že ne. Sice je zrádkyně, ale strávili spolu dost slušnou dobu. Chytili pár zlobivých kluků a holek. On Elu učil a ona ho dychtivě poslouchala, ale zdá se, že se nenaučila všechno. Nechápe, jak je Coughlin nebezpečný. Napadne ho, jestli se po té zrádcovské schůzce v kavárně ještě někam neodebrali. Třeba do motelu? Ne, to by nikdy neudělala. Ne s hlavním podezřelým v případu vraždy. Nikdy, opravdu, nikdy. Coughlin nevypadá špatně a má takový ten nevinný kukuč, kterým říká, ale já mluvím pravdu. Někomu by to mohlo připadat přitažlivé. Je opravdu nade všechny pochybnosti jisté, že by nemohla. A on? Co kdyby to byla nějaká divná varianta stockholmského syndromu? Přestože mu vrazila kudlu dozad, Jalbert tomu nevěří. Navíc o Elu vůbec nejde, ta je mimo hru. Důležité je, co udělá s Coughlinem. Odpověď se zdá být nijaká. Ela ho zatlačila do kouta. Ten zatracený, bezpáteřní policajt musel všechno vyslepičit. Pomyšlení na důchod, o němž mluvila, je strašné. Jako by ho vedli k útesu. Nedokáže si představit, že by vykročil do prázdnoty. Nemá žádné koníčky, kromě každodenní křížovky v novinách. Občas si složí pucle. Na dovolené bezcílně jezdí s půjčeným karavanem. Navštěvuje památky, které ho nezajímají. A pořizuje snímky, na něž se už nejspíš nepodívá. Každá hodina, jako by trvala 3. Důchod by ty dlouhatánské hodiny vynásobil 1000, potom 2000 a nakonec 10. Každou hodinu by ho pronásledovaly myšlenky na Dennyho Coughlina, jak na něho hledí přes stůl nevinným pohledem člověka, který by neublížil mouše a říká, zatkněte mě, nemůžete, co? Myšlenky na Dennyho Coughlina, jak v nějakém jiném státě zastaví další dívce se zdviženým palcem a batohem na zádech. A co s tím můžu dělat? Jednu věc by udělat mohl. Pozbírat rozbité sklo. Přinese si odpadkový koš, klekne si a sbírá střepy. Za chvíli napočítá 57, to je 1653, když se postupně sečtou všechna čísla. Neublížil bych jí, absolutně ne. Ale byla tam jedna vteřina. Do bříška pod palcem ho něco ostře bodne. Objeví se korálek krve. Jalbert si uvědomí, že zapomněl počítat. Uvažuje, má-li začít znovu od 1.

Dennyho poslední týden v Manitou v Kansasu je smutný a úlevný zároveň. V úterý najde v poštovní schránce hromádku psích lejn. Navlékne si gumové pracovní rukavice, vyndá ji a vnitřek důkladně vymyje. Až se odstěhuje, někdo tu schránku jistě bude chtít používat. Ve středu zajede do obchodu nakoupit nějaké poslední zásoby, mimo jiné steak, který si chce sníst v pátek večer jako večeři na rozloučenou. Není v marketu dlouho, ale když vyjde ven, zadní kola pick-upu jsou prázdná. Aspoň, že je neprobodli. Pomyslí si, i když ten, kdo to udělal, asi prostě jen neměl nůž. Zavolá Jessemu, protože má jeho číslo v kontaktech a nenapadne ho nikdo jiný, kdo by mu mohl pomoci. Jesse řekne, že jeho otec po sobě nechal spoustu věcí, když utíkal od rodiny, a jednou z nich je pumpa na nafukování kol. Dejte mi 20 minut, dodá. Denny stojí vedle pick-upu, čeká a občas na něho někdo vrhne naštvaný pohled. Jesse přijede ve své otlučené Capris a Dennyho tundra je za chvíli zase připravena vyjet. Denny mu poděkuje a zděšeně si uvědomí, že se mu do očí derou slzy. Žádný problém, odtuší Jesse a natáhne ruku. Poslouchejte, musím vám to říct ještě jednou. Vím, že jste tu holku nezabil. Za to ti taky děkuju. Jak je na pile? Jel jsem kolem a viděl jsem tě vést dřevo na tom malém pick-upu. Jesse pokrčí rameny. Jsou to peníze. A co vy, Denny? Co bude dál? O víkendu odjíždím z města. Pro začátek asi do Netherlandu. Utábořím se, mám nějaké vybavení a pohlédnu se po práci a po bydlení. Jesse si povzdechne. Za těchto okolností to tak bude asi lepší. Napište mi, až se někde usadíte. Vrhne na Dennyho plachý pohled, který zcela odpovídá jeho 17 letům. Prostě se občas ozvěte. Ozvu, slíbí Denny. Neuřízni si na pile prsty. Jesse se zakření. Stejnou radu jsem dostal od mámy. Prý jsem teď hlavní chlap v domě. Ve čtvrtek má Denny zbalenu většinu věcí a je připraven odjet. Karavan vypadá tak trochu jako nahý. Když popíjí první hrnek kávy, zavolá mu Edgar Ball. Mám špatnou zprávu, dobrou zprávu a opravdu dobrou zprávu. Nebo bych to tak aspoň řekl, kterou chcete první. Denny postaví hrnek, až to bouchne. Chytili ho, toho vraha? Tak dobrá bohužel není, odpoví Ball. Špatné je, že už to není jen v Plainstrews. Jste v teleskopu, ve Wichita Eagle, Kansas City Star a Oklahomanu. I s fotkou. Kurva, zakleje Denny. Dobrá zpráva je, že otiskli asi tak 10 let starou fotografii. Máte tam vlasy až po ramena a motorkářský knír. Vypadá to, že stojíte před barem, ale odhaduji to podle toho, že máte v každé ruce láhev piva. Nejspíš Golden Rope v Kingmanu. Než jsem si vzal Margie, hodně jsem tam popíjel. Mám dojem, že to tam vyhořelo. To nevím, pokračuje Ball vesele, ale ta fotka se vašemu současnému já vůbec nepodobá. Jste připraven na nejlepší zprávu? Jsem s ní. Mám ji od známé, která pracuje v kanceláři sídla jednotky F dálniční policie. To je v Keči, poblíž Wichity. S tou dámou jsem chodil, ale to už je jiný život. Ví, že jsem stále váš právník. Včera večer mi zavolala a sdělila mi, že Frank Jalbert odešel na dovolenou. Proslýchá se, že se chystá do důchodu. Denny cítí, jak se mu po tváři rozlézá široký úsměv. Od chvíle, kdy se probudil z toho zatraceného snu,
je to asi poprvé. Jalbert ho neustále pronásledoval. Nedostal ho tak úplně z hlavy, ani když si povídal se Stevem. Připomíná Danny mu nějaké zvíře, možná rosomáka, které po zahryznutí do kořisti údajně nepovolí zkus ani po své smrti. To je opravdu skvělá zpráva. Chcete to jít oslavit k Debnému? Velká snídaně, zvu vás. Debný je o dvě města dál a mělo by tam být bezpečno, zvlášť je-li fotka v novinách z dob, kdy chtěl Danny vypadat jako Lonesome Dave Pevert z kapely Foghat. To zní dobře. Možná vezmu kamaráda, toho kluka, se kterým jsem pracoval. Ale Jesse odmítne, protože nemůže. Jel by rád, ale v 8 musí být v práci. A kromě toho se máma dost zlobila, že jsem vám včera pomohl. Řekl jsem jí, že jste to neudělal, ale podle ní na tom nezáleží, protože jsem mladý a černý a vy jste, však víte, běloch obviněný z vraždy. Dodá Danny. Chápu. Jo, no. Ale stejně bych jel, kdybych nemusel do práce. Vážím si toho, Jesse, ale tvoje máma má nejspíš pravdu. Jede k Debnému. Ball už čeká. Objednají si obrovskou snídani a snědí ji do posledního drobku. Danny se nabídne, že si účet rozdělí na půl, ale Ball o tom nechce ani slyšet. Zeptá se Dannyho, co teď bude dělat. Danny mu poví o svém plánu přestěhovat se do Koloráda, blíž k bratrovi, který je na spektru, ale má dar, jež psycholog, který ho pár let před 20 vyšetřoval, nazval globálním vnímáním. Jednoduše řečeno, vidí, kde všechno je. Chvíli to probírají. Něco mě napadlo, řekne Ball na odchodu z restaurace. Myslím na to od našeho prvního střetnutí s tím otrapou Jalbertem, ale potom jsem si přečetl komentáře v Eagle a Teleskopu a napadlo mě, jo, to by mohlo fungovat. Nemám zdání, o čem mluvíte, jaké komentáře. Vy jste je asi nečetl. Je to ekvivalent dřívějších dopisů čtenářů. Když dočtete článek, můžete ho okomentovat. Pod články o vás je spousta komentářů. Povězte ho rychle a vysoko. Podotkne Danny. Takové jsou tam samozřejmě také, ale divil byste se, kolik lidí věří, že jste tělo skutečně viděl ve snu. Všichni, tedy z těch věřících, mají nějaký příběh, jak jejich babička věděla, že ta propanová bomba vybuchne a vyhnala všechny ven, nebo že letadlo havaruje, tak raději letěli později. Prorocké sny, podotkne Danny. Něco si o tom přečetl. To není totéž. Ano, ale jsou tam i komentáře od lidí, kteří ve snu viděli, kde je ztracený prsten nebo pes, v jednom případě i dítě. Ta žena tvrdila, že se jí zdálo, že chlapec od sousedů spadl do staré studny a on tam opravdu byl. Nestalo se to jen vám, Danny. A lidé takové věci milují, protože jim to potvrzuje, že na světě je něco víc, než víme. Odmlčí se. Samozřejmě jsou tam i lidé, kteří si myslí, že jste tak plný sraček, že byste mohl dělat hovno cuc. Danny ho to rozesměje. U Dannyho auta Ball dodá. Takže mě napadlo následující. Možná by se tak dali sehnat nějaké peníze, ale to je druhotné. Byla by to možnost, jak se bránit. Myslíte, co, podat žalobu? Správně. Za obtěžování. Někdo vám přece hodil cihlu na karavan, ne? Ano. Psí hovna ve schránce. Vypuštěné pneumatiky. Moc toho není, namítne Danny. A myslel jsem, že policajti jsou proti takovým věcem chránění. Jalbert možná půjde do důchodu, ale když po mně šel, tak byl policajt s dobrou pověstí. Ano, ale narafičil na vás drogy, podotkne Ball. Kdybychom toho policajta, co vás zastavil, dostali k soudu a pod přísahu, můžeme se vrátit k vám do karavanu a probrat to? Co jiného máte na práci? Vlastně nic, připustí Danny. Jasně, můžeme si o tom popovídat.
Jede zpět do Oak Grove a Ball ho následuje na své Hondě. Danny zastaví u karavanu a všimne si, že na betonových schodech sedí člověk se sklopenou hlavou a s rukama spuštěnýma mezi koleny. Danny vystoupí z pick-upu, zavře dveře a chvíli tam jen tak stojí, protože ho ovládne pocit deja vu. Téměř ho omráčí. Návštěvník má na sobě středoškolskou bundu. Kde už takovou viděl? Bolova Honda Goldwing zastaví za jeho pick-upem. Chlapec vstane a zvedne hlavu. Danny ho pozná. Je to kluk, který stál na fotce v novinách mezi pohřebním vozem a truchlícími rodiči.

Hej, vykřikne Bol z toho vedlejšího vesmíru. Hej, zbraň! Nekecej, pomyslí si Danny. Celou vahou svého těla otevře dveře auta. Danny neupadne jen proto, že si cestou z restaurace otevřel okénko. Ranní vzduch byl chladný a svěží. Připadá mu to jako v jiném životě. Zahákne se loktem za okénko a sloupek dveří a otočí se jako stripterka na tyči. Kluk vystřelí znovu a ozve se plink, jak kulka udeří do dveří pod okénkem. Zbraň! Zbraň! Křičí Edgar Ball. Další kulka proletí otevřeným okénkem a prosviští Dennymu kolem pravého ucha. Všimne si, že kluk má tváře mokré od slz. Vidí Elsie Dumfriesovou, která stojí na horním schůdku svého karavanu. Nejvíc nobl karavanu v městečku. Napadne ho: zvláštní, jaké blázniviny se vám honí hlavou, když vás postřelí. Elsie asi drží toast, z něhož si ukousla. Danny klesne na kolena. Bolest v břiše je mučivá. Zaslechne další plink kulky do otevřených dveří tundry. Pak už leží na zemi. Vidí klukovy nohy. Má na nich konversky. Upustí zbraň a Danny sleduje, jak dopadla na zem. Bol stále křičí. Bol. Jako bolest. Pomyslí si Danny. A svět sklouzne do tmy.

0: Stephen King, Noční můra Dennyho Coghlina. V rámci Mrazivého léta jsme uvedli četbu, kterou z překladu Adély Bartlové připravila Marina Feltlová. Účinkoval Martin Finger, režii měla Izabela Šenková. No a další část uvedeme už zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.
1: Prázdninová blízká setkání na Dvojce.
2: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
1: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
2: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině
1: na Dvojce.
2: Máte na Dvojce své oblíbené pořady?
1: Kriminálka Mirka Vaňury, příběhy z kalendáře, úžasné životy nebo Stříbrný vítr?
2: A nebo si rádi poslechnete četbu na pokračování, rozhlasovou hru a pohádku?
1: Všechny tyto pořady najdete na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Poslouchat nás teď můžete kdykoliv a kdekoliv.
1: Teď už vám nic neunikne.
2: Jsme vaše Dvojka. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

Dobrý večer, milí posluchači. U nočního mikrofóra vás srdečně vítá Zuzana Maléřová. Markéta Vacovská, tanečnice, choreografka a performerka, vystudovala na AMU obor nonverbální divadlo, studovala také pantomimu v Paříži. Vyjadřování emocí tancem jí však provázelo od dětství a většinu své profesionální kariéry taneční umělkyně spojila se soubory fyzického, vizuálního a tanečního divadla. Z nich je zcela jistě nutné jmenovat soubor Spitfire Company, se kterým vytvořila na desítku představení jako interpret či choreograf. Je nositelkou mnoha domácích i zahraničních ocenění. Budu jmenovat Cena divadelních novin, Cena Next Waves, nominace na Thálii, Tanečnice roku a další, včetně ocenění na festivalu v Edinburghu. Působí křehce, zranitelně, jako by se stále pohybovala na pokraji chápání smyslu bytí a zároveň prokázala nebývalou sílu fyzickou i vnitřní. A když ji potkala nepřenosná životní zkušenost, převedla ji do nejosobnější podoby na jevišti, jakou si umím představit. Otevřela umlčovaná témata, osvobodila mnohé strachy

0: a skrze sebe hledala pomoc i pro druhé. Konec konců, to je čím dál větší téma její práce. Pomoc. Cesta. Vítám Markétu Vacovskou. Dobrý večer, Markéto.
1: Dobrý večer, Zuzano.
0: Markétko, co jste se díky tanci o sobě dozvěděla?
1: Dozvěděla jsem se, že moje tělo fyzické má limity, ale také, že toho docela hodně vydržím. A dozvěděla jsem se, že naopak ta taneční fantazie, imaginace, kterou v sobě mám, ty limity nemá a že to je taková jako nekonečná krajina.
0: Byl to i prostředek nebo takový ten souputník bolestí, kdy pomáhal v těch krizových okamžicích?
1: Myslím si, že ano, já se ráda tím odreaguju, že si třeba pustím nějakou hudbu a jen tak tančím a zároveň skrze tanec taky vyjadřuju nějaké svoje emoční stavy, takže asi bych řekla, že tanec mi v tomhle pomáhá.
0: Vy máte zkušenosti tvořit se špičkovými umělci, profesionály u nás v zahraničí, ale na druhou stranu pracujete s pohybem a tělem lidí, řekla bych pohybově omezených. Jaká je to zkušenost?
1: Krásná, inspirativní, protože u těch profesionálů už ten pohyb nějak člověk očekává, má ho nakoukaný, ale vlastně u lidí neprofesionálů nebo lidí s nějakým omezením pohybovým, například s Parkinsonovou chorobou, tak tam člověk vlastně je pořád překvapován, jaké tvary můžou vznikat, jaké imaginace, jaký tanec vlastně může vůbec existovat, který jsem doteď neznala.
0: Je pro vás tělo taková ta nekonečná krajina možností?
1: Určitě ano.
0: No a vrátím se k tomu spojení. Já jsem, když jsem vás charakterizovala, tak jsem tam cítila ta dvě slova, křehkost a síla. Je to vlastně vyjádření smyslu tance?
1: Pro mě ano, mě se to hrozně líbilo, jak jste to vlastně říkala a trošku i se tak asi sama nějak vnímám a definuju.

0: Jaká místa určovala dětství Markéty Vacovské?
1: Vybavuju si chalupu v Krušných horách. To mě formovalo dost zásadně, vůbec ta krajina Krušných hor, která je velmi syrová a taky taková proměnlivá a většinou je tam sychravo a ošklivo a takhle pohlednete na druhou stranu přes kopec do Německa, tam už bylo vždycky slunce a jasno a u nás to pořád stálo nějak. A tam asi mě napadají ty louky, kopce, taky noční obloha, setkání s noční oblohou mimo město, asi moje první setkání s něčím, co nás přesahuje, jako jsou hvězdy a něco, čemu asi nikdy nebudu rozumět a možná i tak, jak jste mě popsala v začátcích, tak pořád tak jako různě rozjímám a pochybuju o tom, kdo jsme a co tady máme za úkol. Taky vidím v Krušných horách klub Jasná myšlenka, který jsme měli s holkama takovou dívčí paralelu na rychlé šípy a vůbec aktivity toho klubu spojené s různými prostě pobříkami mlčení a odvahy a tak zakopáváním těch lahví do kravína a tak dále. Pak vidím sídliště.
0: To je ten druhý svět?
1: Ten druhý svět, tam kde jsem narodila. Vyrůstala. Mm-hmm. Nenarodila přímo, ale
0: vyrůstala.
1: V podstatě vyrůstala. To sídliště tenkrát vznikalo, takže bylo hodně jako rozkopaný prostor to byl. Nebyly tam žádné stromy, všechno se jako teprve tvořilo a byla to ale zároveň pro mě určitá takový pocit jako bezpečí být venku. Máma vždycky nás viděla z okna, my jsme se kamarádili s těmi sídlištními dětmi, aniž bychom se jako znali víc. Trávili jsme spolu veškerý volný čas a jenom vždycky ty mámy vykoukly z okna, volali na nás, ať jdeme na oběd a tak dále. Tak to byla taková druhá oblast té bytovky. A třetí vidím Tachov. Moje prarodiče, obojí prarodiče jsou z Tachova. Ale vidím asi hlavně tu velkou vilu, kde byly rodiče mojí mámy. Vidím tam babičku, která sedí na židli a je taková hodně stěžující si na různé podoby života, ať už je to jaro, léto, podzim, zima. A vždycky se něco našlo, co je špatně. A dědu, obrovský jako inspirativního člověka, který to zvládal. Takové napětí jako ve vzduchu.
0: A když si tam představím maminku, tak jak ta v tom souvisela i s tou svojí babičkou?
1: Vnímám právě asi od ní to napětí, že tam byl jako napínavý ten vztah a asi taková trošku křeč, neúplné uvolnění a zároveň určitá radost z toho, že tam nevyrůstáme, že tam nezůstala, že je vlastně svobodná a že se od toho dokázala odpoutat. A o to jako pevnější měla zase vztah se svým tátou. A no, já kolikrát mám trošku obavu, jestli nemám nějaké geny té babičky, protože se taky často ráda postěžuju a jsem taková plačka občas a tak. Tak celý život trošku si to jako zvědomuju a říkám si takhle ne, takhle ne, takhle nesmíš.
0: Já si představuju, že teda ten vztah maminky a babičky nebyl fyzicky objímací, že asi to nebyla tahle ta láskyplná věc. Cítila jste to i vy, že musíte vlastně tu maminku k tomu doteku vést?
1: Svým způsobem ano. Co vím od mojí mámy, asi bych to takhle neverbalizovala, ale říkala mi, že nebyla úplně chtěné dítě a že ta její maminka ji těžko jako přijala. A trvalo to asi poměrně dlouhý čas. A já to tam vnímám hlavně jako v té emoci nebo v tom fyzickém jako obětí, kdy trošku jsem měla vždycky pocit, že máma to má víc naučený. Na rozdíl třeba od mého táty, který naopak je úplně strašně přirozený v tom jako obětí nebo mazlení. Vždycky si vybavuju jako mazlení s tátou hodně a mamka se to spíš jako učila, nebo to bylo víc strojené, ale myslím, že jí to jde dobře.
0: Vy jste asi měla velký pocit bezpečí v tom domově, v tom dětství jejich, že to byla asi velká základna pro vás.
1: Absolutní základna. Já jsem nezažívala žádnou frustraci jako dítě. My jsme byli jako dost vlastně spokojení, bylo tam pevný zázemí, nějak jsem vnímala, že naši se prostě mají rádi. Samozřejmě nikdo to není růžové, ale žádné ty jako velké problémy jsem nevnímala jako dítě.
0: Vnímala jste lásky plný vztah.
1: A zároveň jsem jako opravdu byla ten šťastlivec, který se narodil do velmi jako v podstatě privilegované rodiny, kdy naši měli stabilní práci, měli velmi jako demokratické přemýšlení o tom, jak nás vést, nebo jak nám dávat ségru, já mám 2 roky starší ségru, svobodu, vždycky to vzdělání třeba pro ně bylo jako podstatné a k tomu nás vedli, ale zároveň nikdy na nás jako nekladli nějak jako extra nároky, že musíme to. Naopak mě kolikrát strašně jako teď zpětně překvapí, co nám všechno dovolili a co jsme mohli, aniž by oni jako se strachy nezbláznili, no, tak to obdivuju.
0: Byli jste hodné, šikovné holky?
1: To jsme trošku museli být. To si asi nesu jako určitý takový kříž z dětství a určitě moje sestra také. A je to nějaké stigma mojí generace. Vnímám to tak, že to moji rodiče prostě takhle to bylo zvykem a není to jako nějak vědomně, nějakým to nezazlívám, ale určitě tam bylo taky ten požadavek, že prostě slušně poděkuje, že budeš stejně tak jako šikovná jako ta kamarádka, bylo tam takové to porovnávání a slýchám to kolem sebe hodně v mé generaci, že tohle stigma prostě si nesli ty rodiče. Oni to dělali, jak nejlépe mohli, věřím tomu, ale asi to na nás zase mělo nějaký vedlejší efekt.
0: Hledání sama sebe trošku?
1: Asi sebevědomí a ukotvení sebe sama.
0: Byla tam ta potřeba teda se i oddělit, vyrazit do světa, najít se?
1: Jo, to já jsem měla poměrně brzo, nebo brzo, třeba v 15 jsem jako věděla, že určitě chci strašně z Plzně pryč a že se chci nějak osamostatnit a milovala jsem, když jsme třeba jeli na výlet do Prahy s našima, což nás hodně brali. A vlastně hned po maturitě jsem byla rozhodnutá, že do Plzně si nedám žádnou přihlášku na vysokou školu a dala jsem si mimo Plzeň, dostala jsem se teda do Prahy a rok jsem strávila na pedagogické fakultě v Praze na oboru čeština, francouzština.
0: Ale vy jste to posunula až do Paříže.
1: Ano.
0: A to je zásadní zlom, myslím si, v mnoha věcech, protože vy jste tam šla studovat něco úplně jiného, ale k tomu pohybu to vlastně směřovalo. A potkala, co všechno jste tam potkala?
1: To bylo takový vlastně srandovní, protože naši o tom ani nevěděli, že já se hlásím do nějaký Paříže a najednou přišel domů dopis, který musela přeložit i moje sestra a oni mi najednou volají, co to je, ty jsi přijatá na školu do Paříže nebo co? A já jsem říkala, no asi jo. A proč jsi nám to neřekla? No já nevím, měla jsem pocit, že to je moje věc, ale samozřejmě to nebyla moje věc, protože oni mě podporovali a díky nim
0: a finančně jsem, jistě, že?
1: Přesně tak, jsem tam vůbec jako mohla vůbec o tom přemýšlet a snít a ten sen se nějak splnil. A já jsem tam začala studovat na katedře bohemistiky. Myslela jsem si původně, že budu překládat a trávit svůj čas s literaturou nebo s francouzským jazykem a postupem jsem došla nějak k tomu, že vlastně na to moc talent nemám a taky jsem zjistila, že nejsem úplně studijní typ a nevydržím moc jako posedět někde v knihovnách. A skrze svojich spolubydlící jsem se dostala k tanci zase zpátky. Byla jsem na několika tanečních představeních, které mě hodně ovlivnily a díky ní jsem objevila jako školu velmi jako rodinného typu, kde se studovala pantomima, takového toho jako taková ta spíš baletní pantomima, kterou vedla jedna polská mimka Ela Jiroševičová a u ní jsem strávila ještě rok paralelně s tím studiem té bohemistiky.
0: Já, když bych to završila k té tanečnici, tak vlastně opravdu si myslím, že takový ten titul tanečnice roku bylo vlastně váš diplom, protože vy jste ten tanec jako takový nikdy nestudovala. Byla to pantomima, bylo to nonverbální tanec. Jaké to bylo představení, které souviselo s tímhle titulem a co přineslo?
1: Představení se jmenovalo One Step Before the Fall, zároveň to bylo moje magisterské představení teda na katedře nonverbálního divadla a už tady se ukazuje, že ta nonverba byla hodně široká v tom, v těch jako všech možných žánrech a já jsem se nejvíc asi našla v tom žánru současného tance. Tohle představení jsem netvořila sama, vlastně mě k němu oslovil Petr Boháč, umělecký ředitel Spitfire Company a společně jsme oslovili hudebnici Lenku Dusilovou, která vlastně k tomu představení vytvářela hudbu. Zároveň s náma byla naživo na jevišti, což bylo pro nás taky velký otazník, jestli vůbec Lenka do toho s námi půjde a našla jsem vlastně nový vztah, nový úplně jako životní styl. Objevila jsem 6 let velmi jako katarzního rozměru poznávání sebe sama skrz tohle představení.
0: To bylo hodně náročné fyzicky, že tam šlo o to, o tu hranu.
1: Ano, to byl záměr, nebo prvotní impuls, myšlenka bylo se vyčerpat, nebo zkusit si to, jaké to je, když se člověk opravdu jako poctivě vyčerpá a nehraje nic. Chtěla jsem si prostě vyzkoušet spíš takový jako performativní rozměr, nic tam jako nehrát, nesimulovat, ale prostě se fakt soustředit na princip a jeden pohyb vyčerpání a okolo celého tohohle stavu fyzického, extrémního se to vlastně točilo a bylo to jedno, to představení mělo obrovskou vlastně sílu a dopad a myslím si zpětně, že to je v tom, že bylo velmi jako jednoduché, ale vůbec ne banální a že mělo velký dopad na diváctvo, které se v tom jako emočně mohlo nějak reflektovat, sebe reflektovat a je to tak, byl to taky jako všeobecný pocit, že prostě už jsme na nějaké hraně, už jsme možná až za tou hranou a kam ještě vlastně můžeme jít.
0: Mm-hmm. Jak silné bylo spojení s Lenkou Dusilovou? A v čem všem jste se spojili?
1: No, až neuvěřitelně silné. My jsme dokonce ve stejnou dobu otěhotněli. Lenka potom porodila o 3 týdny dříve než já, takže to bylo až takové úsměvné spojení ve všem. A musím říct, že těch 6 let nás hodně zblížilo. Zároveň nemáme to tak, že bychom se nějak pravidelně potkávali, ale vždycky, když se teď někde potkáme, tak úplně je to také pevné obětí toho, že nám to vlastně svým způsobem chybí, protože vždycky jsme zažívali na tom jevišti nějakou katarzi.
0: Takové společné dítě.

0: Noční mikroforum.
1: Zuzana Maléřová a její host na dvojce.
2: Se mnou tanečnice, choreografka Markéta Vacovská. My jsme skončili u těhotenství společně se zpívající kolegyní. Čekala jste dítě, čili vám vstoupil do života partner. Jak a kde?
3: V Plzni, což také způsobilo můj přesun z Prahy, kde jsem žila tou dobu asi 10 let, do Plzně, takže zpět do místa, kde jsem vyrůstala.
2: Znali jste se?
3: Znali jsme se, protože Plzeň je poměrně malé město a v momentě, kdy jste si nějak věkově blízko, tak prostě není možné se neznat, protože tam je pár podniků, kde ti mladí se jako scházeli. Teď už to tolik takhle nefunguje, ale my jsme se prostě nějak znali, ale ne vlastně nějak moc.
2: Dá se říct, že až v uvozovkách z dětství?
3: Jo. Pamatuju si, že můj partner chodil s jednou mojí kamarádkou a jim bylo 16, mě bylo 10, tak se dá asi říct, že i z dětství.
2: Tak v té době, v tom věku to byl rozdíl.
3: Ano.
2: Co vám s ním vstoupilo do života? Tak samozřejmě dítě, syn první.
3: Dokonce ještě bych začala jeho dcerou, která už byla na světě. Potkala jsem jí, když jí byly 4 a vešla jsem jako do života vlastně táty s dítětem, kdy už nežil se svojí ženou a potom teda naše společné dítě.
2: Chtěli jste víc dětí a blízko sebe?
3: To jsme si přáli a to se povedlo. Měli jsme, když mému tomu nejstaršímu synovi byly 2 roky, tak já jsem porodila kluky dvojčata, takže jsme byli najednou velká 6členná rodina.
2: A měli jste dvojčata někdy v rodině? Máte tam nějaký...
3: Měli, což jsem teda se dozvěděla až skrze moje dvojčata nebo naše kluky. Máma mi říkala, že byla vlastně taky z dvojčat, ale že to druhé se nevyvinulo. Takže tam evidentně byla nějaká linka po matce.
2: Tahle velká rodina bohužel osiřela. Já začnu vlastně od konce a to je představení Odloučení, což už jsem naznačovala v úvodu, že pro mě nesmírně intimně jste řešila tohle téma. Jaké bylo a co vás potkalo?
3: Nám se stala velmi jako podivná věc. Naši kluci měli metabolickou chorobu, o které jsme ale nevěděli, když se narodili, takže my jsme vlastně takovýho jako půl roku žili jako tahle 6členná velmi šťastná rodina a ze dne na den v podstatě můžu říct, že se to začalo jako velmi jako sypat a proměňovat a po nějaké době, asi po měsíci velkých jako nejistot, kdy jeden z těch kluků už byl v nemocnici, nebyl na tom vůbec dobře, protože vlastně byl velmi rychle ve stavu bezvědomí, připojen na přístrojích a my jsme byli hodně jako nejistí, co se děje, ale pořád s tou důvěrou, že brzo se vrátí a všechno bude dobrý. Teď zpětně vím, jako jsme byli dost naivní, ale prostě vás to nenapadne. A když už takhle uplynul nějaký asi měsíc, tak se vlastně přišlo na tu diagnózu krabého leukodystrofie, jejíž jsme teda my dva s partnerem přenašeči a kluci si to oba dva měli shodnou genetiku a vlastně oba dva měli tuhle chorobu a prognóza byla, že budou žít maximálně 2 roky. Takže to pro nás samozřejmě pro rodinu byl obrovský šok, teď tam máte různá očekávání, tvoříte si tu ideální velkou rodinu v té hlavě a ono se to najednou začne všechno jako rozpadat a to bylo jedno jako z velkých témat, který já jsem řešila sama za sebe, takové to moje upnutí se na nějaké očekávání, jak já si něco myslím, že bude a ono najednou se mi to úplně obrátí a vůbec to tak není a potom ta moje reakce na to je většinou jakoby velmi složitá a já jsem měla takové období, kdy samozřejmě člověk je ve velké bolesti, žalu, šoku a projde si všemi těmi možnými fázemi, ale měli jsme taky velkou podporu stran paliativní lékařky, primářky nemocnice Hořovice Maholeny Exnerové, která nám vlastně až s tím druhým klukem, protože první z těch dvojčátek zemřel v nemocnici a toho druhého jsme měli potom doma, což bylo velké jako štěstí pro nás, pro naši rodinu.
2: Tam byl nějaký rozestup na
3: Ano, jo. První syn zemřel teda v 7 měsících života a Eda s náma byl až do 15 měsíců. A bylo to... No, já nevím, že to takhle můžu říct, jako takhle, jakože já vždycky říkám, bylo to krásné, ale spousta lidí se vyděsí, protože já už to mám nějak zpracované a měli jsme obrovskou podporu, ale krásné na tom bylo to, že jsme ho mohli mít doma a že jsme k tomu byli podporováni.
2: Čili teď tomu rozumím dobře proti tomu prvním, že srovnáváte ty dva odchody.
3: Ano.
2: Pro vás, jak jo. To bylo jiné.
3: Jo, bylo to velmi jiné, protože v tom prvním jsme byli takový bezbraní a bezmocní pozorovatelé a většinu těch úkonů prostě rozhodovali ti lékaři. A když to potom u toho druhého umírání Edy, tak najednou my jsme byli ti, kdo byli zkompetentnění tím lékařem a tam jsem já vnímala jako, že obrovský přínos paliativní péče, protože Maholena Exnerová je profesionálka v dětské paliativní péči a ona vlastně nám pořád jako dodávala to sebevědomí, že to můžeme zvládnout, naučila nás všechny úkony, které byly potřebné k té péči doma a v podstatě nám popsala všechny možné scénáře, které by nás vůbec nenapadly, že by takhle to mohlo probíhat, nebo často se jako nezeptáte někoho, a jak, co ten moment jako té smrti samotné, jak to vlastně bude vypadat. Nás by to možná nenapadlo se zeptat, ale jako někde z toho máte strach. A ona prostě dokázala tohle všechno strašně empaticky, ale zároveň upřímně věcně jako popsat, jak to může opravdu ten moment probíhat, čeho my se můžeme leknout, co naopak bychom měli udělat nebo neměli. Protože jsou také praktické informace, kterým se jako jen tak nedostanete a vlastně máme ani třeba v nemocnici moc nikdo nepředá. Takže tohle byl pro mě obrovský přínos té paliativní péče a začala jsem se jako matka přeživší téhle zkušenosti velmi jako angažovat v tomhle tématu a rozšiřovat o něm povědomí.
2: Do toho představení vstoupil i ten nejstarší syn, který teda nezděděl tenhle smrtelný handicap vlastně. Jak jste to vnímala, nebo jak to vzniklo, že do toho vstoupil? Byla to jeho volba?
3: K tomu bych se ještě vrátila o něm povědomí.
2: Do toho představení vstoupil i ten nejstarší syn, který teda nezděděl tenhle smrtelný handicap vlastně. Jak jste to vnímala, nebo jak to vzniklo, že do toho vstoupil? Byla to jeho volba?
3: K tomu bych se ještě vrátila, protože my jsme byli opravdu v jeden moment v takovém paralyzovaném stavu, kdy najednou nám bylo oznámeno, že vlastně i tenhle starší syn může mít tu chorobu.
2: Aha.
3: A šel na testování a vlastně se jako 3 týdny čekalo na výsledky a my jsme nevěděli, jestli teda on také zemře, protože byla tam určité riziko, že jiná fáze téhle choroby se projevuje, ale až jako třeba v 7. roce života a jemu byly 3. A nedalo se to jako poznat, takže to bylo jako velký šok pro všechny a to ani nějak jsem úplně vytěsnila tohle, jak jsme to čekání bylo nesnesitelný. A my jsme se dozvěděli z výsledků, že on teda nebude mít ty klinické projevy, že může jako žít s námi. Zároveň si nesl sebou určité břímě toho, že jeho bráchové zemřeli a měl to jako ve velké blízkosti jeho života, takže to také formuje určitě nějakým způsobem jeho osobnost. Jako velmi malé dítě v těch 3 letech, kdy ty kluci nějak umírali postupně, tak měl ještě takové krásné jiné, trošku naivní vnímání té smrti, ale my jsme se trošku to od něj učili, to brát prostě takhle, jak to je, protože ty děti prostě jsou tady a teď. A nemají tam ještě takové ty nánosy a ty předsudky, ale pak jsem taky viděla, jak se to i v něm mění, jak jako potom více jako potřebuje o té smrti mluvit a najednou si začíná začíná všímat, že i já můžu umřít, nebo i on, a že ta konečnost je někde tady ve vzduchu, a začal se toho trošku bát. Takže to všechno byly taková témata toho představení, odloučení. Bylo to nějaká vlastně taková intimní zpověď, nebo moje výpověď o tom procesu, čím jsme si prošli, a taky taková určitá vděčnost, že jsme to díky nějaké podpoře zvládli jako rodina.
2: Ano. V tom odloučení, kdo dělal muziku?
3: Sára Vondrášková, Never Soul.
2: Já to samozřejmě vím, takže si ji pustíme.

0: Noční mikroforum.
1: Zuzana Maléřová a její host na dvojce.
2: Tanečnice, choreografka a maminka Markéta Vacovská. My bychom ten výčet synů přece jenom měli šťastně završit, protože nezůstalo jenom u toho nejstaršího, ale přišel ještě čtvrtý syneček.
3: Mm-hmm. Přišel v roce 2021, přišel Medard. Přišel nečekaně, neplánovaně a asi si to nějak zvolil a přišel nás tady trošku potěšit, protože on je prostě takový střelec a taková povaha šťastlivce, řekla bych.
2: Přišel nečekaně, to znamená, že jste nemohli přemýšlet o těch rizicích.
3: Přesně tak a zároveň jsme o nich věděli, což byla velká výhoda a klobouk dolů před výzkumníky DNA, protože už tenkrát v metabolickém ústavu nám paní lékařka prozradila, že kdybych náhodou otěhotnila, což nám samozřejmě hrozně doporučovala a přála, tak aby jsme...
2: Jako lék na tu ztrátu.
3: Ano, vlastně se s tím netajila, že říkala, že to všechno chce svůj čas, ale zná rodiny, které to takhle zvládly a můžou být šťastní s dalším dítětem a já asi jsem toho důkazem, že to tak může být, že prostě znova zažíváte radost plně.
2: Ano.
3: A řekla nám, že v nějakém určitém týdnu toho těhotenství se vlastně dá zjistit, jestli to dítě opět bude mít tuto chorobu nebo ne, nebo třeba bude jenom přenašeč, ale bez těch klinických projevů a všechno to dopadlo dobře. Testy vyšly správně a Medard se narodil.
2: Bylo vaše... Dopředu vaše rozhodnutí, ať to dopadne tak či tak, věděli jste tu odpověď na tu otázku po těch zkušenostech?
3: Věděli. Já nemám úplně ráda nějaké jako kategorické věty nebo rozhodování nebo jasný věty, takže vždycky je tam asi nějaký 0,01% opravdu, kdyby to nastalo, jak se zachováme, těžko říct, ale jako na 99,9 jsme věděli, že už nechceme znovu doprovázet dítě zase pár dní ke smrti s ohledem nejenom na nás, ale na celou naši rodinu.
2: Ví už Medard o tom, že byli 4 kluci?
3: Vlastně ví, ale jemu jsou 4 roky a myslím si, že to ještě jako nevnímá.
2: Že to abstraktní.
3: Že to je pro něho úplně abstraktní pojem.
2: Vzpomíná nejstarší? Občas?
3: Občas ano. Občas si stěžuje na Medarda, když mu něco bere a říká, že bráchové, protože by byli mu blíž věkově, tak určitě by mu to nebrali a že by si s nima hrál a takhle, že mají mezi sebou moc rozdíl a já mu vždycky říkám, no ale za sebe byli 2 a spikli by se proti tobě, takže jo, vlastně na ně vzpomínáme.
2: Podařilo se vám uchovat si tu vnitřní vzpomínku, ale zároveň nežít tou ztrátou, nemít ten pomníček, jakoby, jak bych to řekla, věčný před očima.
3: Myslím si, že se mi to podařilo. Naopak někdy mám trošku strach, aby ty kluci nějak nezmizeli úplně, ale to se neděje. Vrací se mi to v takových nečekaných chvílích. Musím říct, že někdy já už to mám docela zpracované skrze sebe, ale někdy, když se třeba dozvím, že někomu zemřelo dítě nebo se dozvěděl nějakou vážnou diagnózu, tak to ve mně hrkne a opravdu se vrátím jako hodně na začátek ty své emoce a tam teda jako si i zapláču, protože vím, co třeba tu rodinu jako čeká za ten proces. A zároveň jako tam mám tu naději a vím, že oni to zvládnou, ale je to ještě k tomu dlouhá cesta, k tomu to zvládnout a je taky potřeba potkat ty správné lidi, mít tu správnou podporu, správnou péči podpornou. Je toho docela hodně, když si to takhle představím a úplně mě strašně děsí a teda omlouvám se, že to tady řeknu, ale děsí mě, že se to třeba i v té společnosti teď děje ve velkém, že ty ztráty těch obětí ve válečných konfliktech jsou obrovské a vlastně tihle lidé nikdy nedostanou takovou jako kvalitní podporu a ten čas a vzniká vlastně kolektivní trauma, které já jako si myslím, že se teda dříve či později nějak jako musí zase projevit zpátky.
2: Že se říká, že je dědičné, že jo?
3: Jo.
2: Je to kolektivní trauma. Je logické, vy už jste to naznačila, už jsme o tom mluvili, že vás to přivedlo k tomu tématu té paliativní dětské péče. Mm-hmm. Co vám to dává? Co to dává těm kolem?
3: Mě to především vzniklo tak, že já jsem se cítila hodně sama bez potřebných informací v době umírání prvního syna a cítila jsem tam určitou křivdu, že jsem ty informace mít mohla, ale nebyly mi poskytnuty. Bylo tam jako více informací, které mi nebyly poskytnuty. A že to mohlo být jinak. Například syn nemusel jít na pitvu, mohli jsme s ním v nemocnici po smrti strávit delší čas, než nám byl určen a tak dále, tak dále. A já jsem cítila určitou jako křivdu a říkala jsem si, jak to, že se o tom tak málo mluví, nebo my přece nemáme ty informace. A to byl asi ten prvotní impuls si tohle jako vyčistit a mít takové dobré svědomí v tom, že já skrz svoji profesi můžu trošku jenom přispět, nemám nějakou velkou ambici, ale přispět aspoň kapkou k nějakému rozšiřování povědomí o tom, co to dětská paliativní péče je, že formy života jsou opravdu jako různé, že záleží na tom, na velké síti aktérů, které tu rodinu opravdu můžou o ní pečovat a zkvalitnit život toho dítěte, ať už ta forma toho života je opravdu jako jakákoliv a je různá. Skutečně.
2: Měla jste zkušenost, že to představení odloučení opravdu tak vysoce emoční, tak že to právě viděli třeba i rodiny těch, které to zažily?
3: Viděli, měla jsem tu zkušenost vesměs pozitivní, protože třeba to byly i rodiny, které nikdy o tom nemluvily. Nikdy s nikým toto téma neotevřeli, nesli si to v sobě jako tabu, protože ona to, ta společnost trošku jako tabu představuje. Nebo my se pořád cítíme tím zatížením, takovým tím, ježiši, to je strašné a jak to může někdo unést. A pořád jsou tam tyhle jako proklamace, které nás trošku vrací zase do té tíže.
2: A odcizují vlastně v těch...
3: A tam najednou třeba po tom představení, já jsem občas pozvala nějakého hosta nebo hostku, byla taková beseda a vlastně se tam otevřel docela bezpečný prostor po tom emočním zážitku, kdy lidé najednou začali třeba sdílet tu svoji zkušenost, což bylo obrovsky krásný a cenný a tam jsem věděla, že to jako nějaký ten smysl má. Zároveň to odloučení nebylo tolik zaměřeno na dětskou paliativu, na to teď je zaměřené představení nebo inscenace Dětí U, které je spíš jako novinkou, co jsme dělali letos a to je opravdu jako čistě o dětské paliativní péči, kdežto to odloučení předtím bylo spíš nějaká moje cesta, jak si zpracovat vlastně umělecky a pro to okolí, jak vlastně ukázat to, že ta cesta je sice nějaká složitá, je možná bolestná, ale zvládnout se dá a myslím si, že tyhle pozitivní vzory pořád potřebujeme, že se prostě něco dá zvládnout. I mně samotné to pomohlo, když jsem jako se známila s někým, kdo už tuhle zkušenost měl a kdo mi dodával jako naději, že teď to bude strašně těžký, možná rok, možná několik let, tady to nemá žádnou hranici, nebo měřítko, každý to máme jinak, ale já už vím, že se jako můžeš potom cítit tu radost, jak jsme se o tom bavili a mě tohle hrozně pomohlo. Pořád jsem to tam měla někde jako ukotvený, že opravdu to můžeme zvládnout jako rodina.
2: Jakou oporou vám byl manžel?
3: Jako skálou, nebo jak to říct, obrovskou. My jsme to každý prožívali trošku jinak, což je asi v pořádku a je to takový přirozený proces, že každý má jiné fáze toho truchlení, jindy se sype, jindy je pevný, v jiných momentech o tom chce mluvit než ten druhý a tohle je hrozně těžké sladit. Zároveň my máme k sobě obrovský jako respektující vztah, kdy asi i když ten druhý nemá úplně tu potřebu, tak vždycky jako jsme tam pro toho prvního nebo druhého a já jsem si na tom uvědomila, že já jsem rozhodně víc ten emočně skládající se člověk a víc to prožívám na téhle úrovni emocí a on mi slouží jako takovou kotvou, což říkám, až skoro to zní až špatně, že mi jako slouží kotvou, a opravdu byly momenty, kdy jsem si uvědomila, že já mu nedávám prostor, aby šel víc do emocí, a byly tam opravdu jako dva takové zlomové momenty pro mě, kdy jsem ho zažila opravdu jako plakat, a když jsem najednou v tom jeho stavu já cítila to, že jsem ta kotva, a tam jsem si uvědomila, tyjo, teď já ho úplně tím svým tou svojí emocí pořád zahlcuju, a on nemá nikdy jako prostor se vlastně zhroutit, protože tady pořád pro mě je.
0: Ano, a protože se nemůžou zhroutit oba, zvlášť když jsou tam ještě děti.
3: Děti.
0: Vnímala jste, že vás jakoby nesoudí ve chvíli, kdy máte i nejrůznější nápady, a měla jste je?
3: Nejradši bych na ně úplně zapomněla, ale bohužel jsem měla spoustu úplně pitomých nápadů a uvěření v různé zázraky různých šamanů a nevím koho všeho, a někdo nám čet nějaké karmické čtení, a dozvěděli jsme se tam opravdu věci, které jsme se nechtěli nikdy dozvědět, protože to byly podle mě úplné nesmysly, a hrozně nás to jako táhlo vlastně zase ke dnu. A
0: úplně zavedlo, že?
3: Protože já jsem vždycky měla pocit, že jo, to je ono, a zkusíme tohle, a tamhle tomu to určitě pomohlo, tak my to pojďme udělat taky, a to bude ta jako záchrana. A takže já jsem se pořád chytala toho v těch vnějších berliček, a můj partner mi potom jednoho dne řekl, hele, možná ta síla jako uvnitř nás, jakože my musíme prostě věřit jako v sebe a v to, že takhle to má být, a ten vnější svět nám teď třeba nepomůže. A vlastně to takhle bylo, ale mě trvalo trošku déle, teda, než jsem tohle pochopila, a on mě vždycky nějak podporoval v těch mých bláznivinách.
0: Je to vlastně součást takového toho zoufalého volání?
3: Určitě ano, protože prostě chcete zvrátit to, co vám všichni říkají, že se pravděpodobně stane, a zároveň v téhle společnosti pořád jsou nějaké hlasy, kdy slyšíte různé konspirační teorie a nevím, jak se tamhle někdo někde zázračně vyléčil, a vy si říkáte, a tak třeba se to může stát i nám, ale mě to teda opravdu jako odvádělo vůbec od těch kluků, od toho času s nima, a pak jsme úplně zavřeli vlastně. Já jsem pak byla vděčná jako tomu partnerovi, který mě trošku jako zase ukotvil, uzemnil v tom, že jsme potom opravdu veškerou energii a čas věnovali té přítomnosti, která nemohla být tolik let určená, ale byla plná v ten moment s tím dítětem, a to bylo krásné. To je to, co nazývám krásné.
0: A už jste vlastně stála jakoby na nohou.
3: Přesně.

0: Markéto, my jsme mluvili o velké podpoře vašich rodičů od počátku té vaší cesty. Prožívali ty vaše úspěchy, ocenění, celou tu uměleckou cestu?
1: Určitě jo. Ne nějak, jako, že by to nějak přede mnou verbalizovali, ale je to prostě nějak poznáte a vnímáte. A máma si vždycky schovávala nějaké ústřižky z pár těch novin, kde jsem něco, kde o mě něco bylo napsané. Jo, oni byli v tomhle hrozně podporní a vždycky tak jako se umí i dojmout nad tím, že se to třeba daří a jsou takový jako fakt, jak to říct, potěšení nebo pyšní možná i.
0: Otevřela jste v sobě někdy téma, nebo dokonce i s nimi, tu myšlenku, jak oni zvládali tu vaši ztrátu a tu těžkou životní situaci?
1: Otevřeli jsme to, díky klukům se u nás otevřelo hodně věcí. Musím říct, že třeba i víme, co si máma přeje jako po smrti, jakým způsobem. A to je jedno, ale každopádně se otevřelo tam dost věcí a právě já jsem si strašně moc uvědomila v povídání s nimi a asi jsem to nějak vnímala, já jsem neměla tolik prostoru to vnímat, jak jsem zažívala jakoby tu svoji bolest, ale pro ty rodiče nebo prarodiče mi skoro to přijde jako úplně nejtěžší, to ta kletba taková, protože vy jste u toho vlastně strašně blízko, děje se to vašemu dítěti, což je obrovská jedna bolest, ale zároveň umírá váš vnuk nebo vnoučata, což je ještě dvojnásobná bolest, že oni fakt zažívali takový dvojí trauma a zároveň ta nevýhoda je, že oni můžou také být jenom ti pozorovatelé, že se to vlastně jako není to jejich přímo. Oni jsou prostě ty nepřímí, ale ty nejbližší účastníci celého toho procesu a tam vlastně právě stojí jako velmi bezbraně a bezmocně a nemůžou vlastně nic dělat a zároveň ty děti, nebo já jsem měla i k tomu takovou tu zeď, opravdu takovou tu odmítavou, to je prostě moje. No.
0: Jako by byly někde za sklem.
1: Takže já zpětně si toho strašně vážím, jak to s námi prošli i partnerovo rodiče a myslím na to hodně často, že opravdu o těch prarodičích se moc nemluví, že to je taková šedá zóna v té společnosti, která není moc verbalizovaná, ale pro ně je to obrovský žal. Ještě jako dvojnásobný.
0: Velká tíže. A ještě mají pocit, že by měli být oporou, že jo, v tu chvíli. No a pak je tam teda nejstarší syn a nevlastní dcera. Mm-hmm. A těm to do značné míry, že jo, změnilo dětství. Měla jste pořád na mysli, aby nějak jste zvládli to mít na ně ten prostor?
1: Jo, a zároveň tím, že ty děti pořád byly dost malé, tak oni si ho dost brali toho prostoru. Nemohli jsme jen tak jako
0: takovou přirozenou dravostí.
1: Přesně tak. A prostě Bedřichové byly tři, takže měl takové ty klasické potřeby a ty my jsme museli jako nějak plnit, nám to hrozně pomáhalo. To byla taky jakoby jedna z velkých jako kotev toho celého procesu. Partnerova dcera byla už trošku starší, to bylo tak 7 v té době, myslím, nebo 9, což už je úplně zase jiné vnímání než ten mladší syn a myslím si, že tam pro ní to bylo těžší, jako o tom mluvit, nebo do dnes, teď už asi ne, teď jí bylo 18, ale určitě si zažila jakoby taky těžký období v tomhle směru, protože ani třeba jako kolektiv ve třídě neměla moc jako přívětivý, dokonce tam zažila i nějaký třeba smích ze strany těch spolužáků na toto téma. Opravdu ty děti jsou strašně jakoby kruté a neúprostné a těžko se jí o tom mluvilo.
0: Když se podíváme za tou dívkou, která chtěla najít sama sebe, tak kdyby chtěla po vás jenom v jedné větě ryzí okamžik štěstí, tak
1: já jsem asi teď zažila úplné štěstí při cestách na Islandu. Zároveň vždycky, když jako řeknete štěstí, tak já si jako první vybavím ty svoje děti. Jo? Ano. Ta mateřská láska je nějaká jakoby katarzní. Já mám také tři katarzní zážitky. Jako, musím říct, že jeden byl jako ten Island teďkon. Určitě mateřská láska tam taky patří. A pak takové to období toho performování s tou Lenkou, když jsme fakt jezdili po tom světě a tam jsem zase, to byla jako jiný druh katarze. A tady to byly také tři velké, hluboké prožitky, co co jsem zažila v životě.
0: Vy jste zmínila ten Island. Co vás tam napadlo?

0: Ano, dneska jsem to zrovna vyprávěla kamarádovi Viktorovi a on říkal, jo, a tak na to znám takový dobrý vtip. A tak já nevím, jestli ho tady můžu sdílet.
1: Určitě, skončíme veselé.
0: Tak sdílím vtip. Potká Mars planetu Zemi a ptá se, ahoj Země, jak se máš? No, ale nic moc. Chytla jsem lidi a hrozně to svědí. A Mars říká, jo a jo, ale hele, neboj, to brzo přejde.
1: No, Marketko, děkuju vám moc. Milí přátelé, tak to byl náš dnešní host, Markéta Vacovská, já se ze srdce s ní loučím. Přejeme krásný večer. Zuzana Maléřová.
0: Já moc děkuju a přeju všem posluchačům a posluchačkám krásný večer.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Třiadvacátá hodina, 30. minuta k tomu. Na dvojce prožíváme třetí červencový večer. Je pátek, jsme na prahu víkendu. Ne ledajakého víkendu, ale prodlouženého víkendu. Všechny vás od mikrofonu z nočního proudu zdraví Robin Šalamon. Nebudu nic prodlužovat, o první písničku se postará Pharrell Williams. Mimochodem, víte, v jakém filmu zazněla písnička Happy?
1: Český rozhlas dvojka.

To byl Pharrell Williams, písnička Happy z filmu Já padouch 2. Pátečně sobotní noční proud jsme odstartovali tedy filmově, protože v Karlových Varech začal 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Po červeném koberci prošel i americký herec Dustin Hoffman, který na slavnostním zahájení převzal křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Před hotelem Thermal se zrovna teď hraje a zpívá pro veřejnost. V rámci zahajovacího koncertu se na pódiu postupně střídají Lenka Dusilová, Vladimír 518, taky Matěj Rupert nebo Roman Holý. Tak pojďme si dát Monkey Business.

0: Dobrý večer vám přejeme z dvojky. Tady je páteční sobotní noční proud. Jak jsem říkal před chvílí, v Karlových Varech probíhá zahajovací koncert pro veřejnost. Na něm zpívá třeba i Matěj Rupert, toto byla jeho partička Monkey Business, My Friends. Podíváme se i na Vysočinu. V Jihlavě probíhá druhý den Vysočina Festu, právě teď je na pódiu skupina Lucie. No a zítra tam budou hrát MIG 21, Činasky nebo Elizabet Kopecká.
1: Legenda nočního proudu.
0: Teď tedy Lucie a po ní Elizabet Kopecká.

To byl plán B. Elizabet Kopecká v nočním proudu na dvojce minutu po 11:45. Kdyby žila, dnes by slavila 74. narozeniny. Kdo? Dáma z New Yorku, Laura Branigan, která svoji solovou kariéru odstartovala v roce 1982. No a právě z tohoto roku pochází její asi největší hit Gloria. Její život bohužel skončil předčasně v roce 2004 ve věku 52 let, kdy byla nalezena ve svém domě v New Yorku. Pravděpodobným důvodem její smrti bylo aneurysma mozku, protože podle jejího bratra si tehdy v posledních dvou týdnech stěžovala na bolesti hlavy, ale k lékaři zkrátka nechtěla.

Máme 9 minut před půlnocí. Pokud sledujete fotbalové mistrovství světa, tak už asi víte, že fotbalisté Egypta prošli do osmifinále mistrovství světa. Austrálii porazili 2-1 po penaltovém rozstřelu. Jejich soupeřem bude vítěz duelu mezi Argentinou a Kapverdami, který začíná přesně o půlnoci. A už teď Andrea Bocelli, který zazářil na zahajovacím ceremoniálu fotbalového mistrovství světa.

Jsme rádi, že i dnes v noci posloucháte Noční proud, že posloucháte Dvojku. Pokud se o prodlouženém víkendu chystáte někam do přírody, dávejte si pozor na klíšťata. Klíšťata mají být v nadcházejících dnech aktivnější, ostatně varují před nimi meteorologové. Hovořit o nich budeme v půlnočních zprávách tady na Dvojce, kdy si slovo na 10 minut vezme Martin Matějka. Neloučí se Robin Šalamon, budu tady i po půlnoci, doufám, že i vy, že zůstanete minimálně do 2 hodin do doby, do které vysíláme Noční proud. A vzhledem k tomu, že do půlnoci chybí 5,5 minuty, tak si dáme půlnoční hřích.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: V Karlových Varech začal 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Křišťálový globus za přínos filmu převzal herec Dustin Hoffman. Poslanci si schválili změny v jednacím řádu. Fotbalisté Egypta slaví postup do osmifinále mistrovství světa. Dnes bude slunečno od severozápadu přechodně až zataženo a lokálně déšť nebo přeháníky teploty až 28 stupňů. Je sobota 4. července, hlavní zprávy a Martin Matějka.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: V Karlových Varech večer slavnostně odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii převzal americký herec Dustin Hoffman, držitel 2 Oscarů za filmy Kramerová versus Kramer a Rain Man. Potěšilo ho, že pořadatelé mu promítli sestřih všech jeho rolí. If you're very lucky.
2: Když budete mít velké štěstí, budete jednou tak staří jako já. Mě bude za pár dní 89. Uvidíte obraz svého životního díla. A pro mě je to hodně emocionální a jsem nesmírně vděčný, že jsem měl příležitost dělat práci, kterou miluji. Chci poděkovat Karlovarskému festivalu, že pomáhá přežít lásce k natáčení filmu.
1: Filmové hvězdy vítali v Karlových Varech davy lidí. Po červeném koberci se prošli také herci Maggie Gyllenhaalová, Jesse Eisenberg a Harvey Keitel, který na festival dorazil už po třetí.
3: Americký herec Harvey Keitel měl pro Karlovy Vary jen slova chvály. Lázeňské město označil za úžasné, nádherné a dojemné. Už v roce 2004 ve Varech převzal Křišťálový globus za přínos kinematografii. Stejně jako letos ho i tehdy doprovázela manželka Daphne a vlastně tak trochu i syn Roman.
4: Když jsme sem poprvé přijeli, tak jsem byla těhotná. Teď je Romanovi 21 a jsme tu znovu.
3: Harvey Keitel letos ve Varech uvádí kultovní snímek Špinavá ulice režisér a Martina Scorseseho. Beautiful. Jeho snímky označil za silné, krásné a pronikavé. Z Karlových Varů Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Sněmovní jednací řád by se mohl už brzy změnit. Počítá s tím novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS, kterou v pátek schválili poslanci. Předkladatelé si od změn slibují, že omezí obstrukce.
5: Největší debatu při projednávání novely vyvolal pozměňovací návrh opozičních starostů. Do úprav jednacího řádu chtěli přidat paragraf označovaný lex střízlivost, tedy povinnost, aby poslanci nebyli v sále pod vlivem alkoholu, pokračuje poslanec starostů Jan Berky.
6: My se tu pořád všichni tváříme, že se tu prostě nepije, že sem nechodí lidi ve stavu, kdy mají něco v sobě. Já ten dojem teda rozhodně nemám.
5: Opilého poslance měl podle návrhu vykázat z jednání předsedající schůze. To by ale bylo komplikované. Říká ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
7: Předsedající schůze nemá možnost věc vlivu alkoholických nápojů na jednotlivé poslance a poslankyně jakkoliv ověřit.
5: Pozměňovací návrh u poslanců nakonec podporu nenašel. Změny jednacího řádu mají platit 15 dní po vyhlášení ve sbírce zákonů. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Státní zástupce obžaloval kvůli pádu lanovky na Ještěd 3 lidi a České dráhy. Ty v době nehody lanovku vlastnili. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení.
8: Náměstek okresní státní zástupkyně Kamile Látr obžalované viní z obecného ohrožení z nedbalosti.
9: 30. června 2026 jsem podal obžalobu k okresnímu soudu v Liberci na 3 fyzické osoby a 1 právnickou osobu pro přičin obecného ohrožení z nedbalosti.
8: České dráhy se s obsahem obžaloby seznamují, řekla mluvčí Vanda Rajnochová.
10: Nadále jsme přesvědčeni, že České dráhy nenesou za tuto tragickou událost trestní odpovědnost. S ohledem na probíhající trestní řízení nebudeme případ dále komentovat.
8: Jedna z kabin lanovky na Ještědce na podzim 2021 zřítila po přetržení tažného lana. Zemřel přitom strojvedoucí. Cestující museli vyprostit hasiči. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.
1: Přesně před rokem zasáhl Česko rozsáhlý výpadek proudu. Bez elektřiny se tehdy na několik hodin ocitlo 1 000 000 odběratelů. Správce páteřní přenosové soustavy ČEPS teď plánuje miliardové investice, aby se podobná situace neopakovala.
11: Tady na nádraží je to jedním slovem chaos.
12: Čekat, někteří si ty chvíle krátí třeba s mobilem v ruce.
13: Podle těch na dopravním terminálu, kde jsou aktuálně stále ještě zastavené tramvaje.
14: Kvůli výpadku taky v Praze musí hasiči vyprošťovat lidi z výtahu a řešit.
12: Takhle jsme o blackoutu informovali přesně před rokem. Za výpadek mohl podle ČEPS souběh několika na sobě nezávislých technických událostí. Závěry potvrdila i mezinárodní expertní skupina ve své zprávě, ze které citujeme.
15: K události došlo po nečekaném poklesu výroby v části sítě po jinak zvládnutelném pádu vodiče. Během několika minut snížení výroby způsobilo přetížení sítě.
12: ČEPS plánuje v příštích letech investovat zhruba 13 miliard korun ročně do stavby nových rozvoden nebo posílení vedení. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Meteorologové varují před klíšťaty, na většině území jejich aktivita kvůli větší vlhkosti na čtvrtém stupni z pěti, to znamená vysoké riziko. A v příštích dnech budou klíšťata místy ještě aktivnější, upozorňuje Český hydrometeorologický ústav.
16: Třeba na Mostecku, Chomutov nebo na jihu Čech, České Budějovice, okolí Vysočina. Souvisí to jako i s tou teplotou a se srážkama.
17: Říká Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu. Lidé by proto měli používat repelenty, nesedět v trávě a po návratu domů se prohlédnout, říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliozu Kateřina Kibicová.
18: Zvlášť právě v těch městech, protože tam klíšťata podle těch našich nejnovějších výzkumů ve městech jsou klíšťata mnohem infikovanější než kde uprostřed lesa.
17: I letos podle Kibicové mírně přibývá případů boreliozy. Proti závažnější klíšťové encefalitidě Státní zdravotní ústav doporučuje očkování. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Pražské národní divadlo dnes vůbec poprvé v historii uvede premiéru ve Francii. Na mezinárodním divadelním festivalu v Avignonu představí tým Laterny Magiky inscenaci Perpetuum Havel. Ta vznikla na motivy málo známého Havlova díla Perpetuum Mobile.
19: Je to absurdní fraška o sedmi dnech vězně pana A.
20: Říká režisér Petr Boháč.
19: My jsme vzali jednu věc, která je relativně neznámá. My jsme ji trošku upravili a díky tomu jsme to mohli nahlédnout aktuálně.
20: Jediné libreto pro nonverbální divadlo z pera Václava Havla převede na scénu performer Roman Zotov Mikšin.
21: Pro mě to je příležitost mluvit za všechny politické vězně, co sedít v tuto chvíli neprávem ve vězení.
20: Tým Laterny Magiky uvede novinku Perpetuum Havel na avignonské scéně La Manufacture. Česká premiéra se pak uskuteční 10. září v pražském paláci Akropolis. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Egypta porazili Austrálii 2-1 po penaltovém rozstřelu a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Do stejné fáze turnaje se snaží projít i Argentina. Ta nastoupila proti Kapverdám a duel komentuje Kristián Šveda.
22: V 8. minutě jsme branku neviděli, takže Argentina Kapverdy 0-0. Kristián Šveda, Radiožurnál.
1: Fotbalisté Artisu Brno budou v příští sezóně hrát nejvyšší soutěž. Dosud druholigový klub potvrdil, že přijal nabídku Ligové fotbalové asociace na posun mezi elitu. Artise v šancelize nahradí Karvinu, kterou etická komise fotbalové asociace vyloučila kvůli ovlivňování zápasů.
23: Nabídku nahradit Karvinou ve fotbalové šancelize nejdřív dostalo Táborsko, to ale jako druhý tým minulé druholigové sezóny tuto možnost odmítlo. Na řadu tak přišel třetí Artis a ten nabídku přijal. Brno tedy bude mít v nové prvoligové sezóně dva zástupce, už na jaře totiž do nejvyšší soutěže sportovní cestou postoupila taky Zbrojovka. První derby je na programu v 8. kole v polovině září. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
1: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do osmifinále Wimbledonu. V českém derby porazila Nikolu Bartuňkovou 2-0 na sety. V dalším duelu čeká Krejčíkovou Karolína Muchová, která vyhrála nad Tajkou Savankevovou také 2-0 na sety.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Zavřená D2 před Brnem a překážka na D1 za Ostředkem. Dálnice D2 je uzavřená na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy. Celničáři budou do rána pracovat v místě budované dálniční křižovatky. Objížďka vede sjezdem na D1 směr Ostrava, otočením na odpočívce na D1 směr Praha. Na Brno se pak sjíždí na kilometru 194. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor za odbočkou na Sázavu. Na 30. kilometru řidiči hlásí odstavené nákladní auto, zatím bez výrazného značení.
24: Ve stoupací pruhu stojí kamion, stojí tam napíkačka.
14: A v místě se vybočuje. Na D1 z Prahy do Brna stojí za Humpolcem na kilometru 101 nepojízdný autobus. Blokuje pruh pro pomalá vozidla, už je označený silničáři. Na nehodu pozor na silnici 55 z Břeclavy do Hodonína. Mezi Hruškami a D2 stojí osobní auto po srážce se Srnou. A u Obrnic na Mostecku je stále zavřená silnice 27. Ve sjezdu na silnici 15 směrem od Žadce na Lovosice provoz blokují následky srážky dvou osobních aut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměří místy 24 až 28 a na horách většinou kolem 15 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.
2: I nadále vám dobrý večer, od mikrofonu Dvojky přeje Robin Šalamoun, pokračuje Noční proud. Je tady sobota s datem 4. července a vzhledem k tomu, že máme 11 minut po půlnoci, můžu už říct, že nám oficiálně začal prodloužený víkend a někomu z vás i dovolená.
0: Legenda nočního proudu.

To byl Xindlix, písnička Dovolená, pokud jste si na nadcházející týden dovolenou naplánovali, díky pondělnímu státnímu svátku můžete jeden den dovolené ušetřit. Minulou sobotu, 27. června, koncertovali v Praze One Republic, dnes v sobotu, 4. července, bude na festivalu Beats for Love hrát DJ Alesso. Mám takový nápad, co kdybychom One Republic spojili s Alesem. Je někdo proti? Nikdo? Tak to jsem rád, protože tady je jejich společný počin s názvem In Your Eyes.

To byl Benson Boone a jeho novinka Time of My Life v nočním proudu na dvojce. Slovenský zpěvák Adam Ďurica v průběhu letošního léta bude ochutnávat kvalitní moravská vína. Takhle, prvně bude zpívat a pak až může ochutnávat. Můžete se na něj těšit v rámci Hudby na Vinicích. Včera koncertoval v jednom vinařství v Popicích. Za týden 10. července bude koncertovat ve Valticích. 25. července navštíví Třebívlice. 1. srpna pak mé rodné Znojmo. Pochopili jste, že nemůžu jmenovat názvy těch vinařství, že ano. Ale důležité jsou názvy měst. Vinařství z koncerty Adama Ďurici už pak určitě neminete. Adam Ďurica má novou písničku, jmenuje se Iskrý. Pojďme si ji poslechnout.

To byl Adam Ďurica, jeho nový singl Iskrý. Máme 4. července roku 2026. My se teď podíváme o 49 let zpátky do začátku července roku 1977. Na vrchol anglického žebříčku se tehdy dostali Hot Chocolate s písní So You Win Again.

Máme půl jedné, ladíte dvojku. Fotbalisté Egypta porazili Austrálii 2-1 po penaltovém rozstřelu a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Do stejné fáze turnaje se snaží projít i Argentina, ta nastoupila proti Kapverdám. Aktuálně probíhá asi 29. minuta prvního poločasu. Argentina před chvílí vstřelila branku, vede 1-0. Fotbalové mistrovství světa letos probíhá ve Spojených státech amerických, taky v Mexiku a v Kanadě. Tak já jsem si říkal, že bych vám mohl pustit jednoho mexického zpěváka. Jmenuje se Luis Miguel. Tato písnička je z roku 1983. Naspíval ji ve svých 13 letech. A my tu písničku známe i v češtině. Tak víte, který zpěvák nebo zpěvačka ji naspíval v češtině? Zkuste nad tím přemýšlet.

0: Toto byl mexický zpěvák Luis Miguel. Ta melodie vám je známá, že ano? Tak už víte, kdo tu písničku naspíval v češtině? Byla to zpěvačka? Nebo to byl zpěvák? Byla to zpěvačka. Anna Zagorová. Ano, naspívala ji v roce 1985. Český text si Anna Zagorová obstarala sama a ta písnička se jmenuje Letní kluci.
1: Legenda nočního proudu.
0: Hodí se teď v létě.

To byla Hana Zagorová, která by letos v září oslavila kulaté 80. narozeniny. My na ní budeme vzpomínat v listopadu. Český rozhlas Dvojka chystá velkou koncertní poctu pro Hanu Zagorovou. Uskuteční se 24. listopadu ve velkém sále pražské Lucerny. Vstupenky už jsou v prodeji. Přijdou Monika Absolonová, Marta Jandová, Eva Burešová, Kateřina Marie Tichá, Tereza Mašková, Jindra Polák a spousta dalších doprovodí je symfonický orchestr Českého rozhlasu. Vstupenky jsou pro vás nachystány, tak neváhejte s jejich koupí.

0: Ve filmu Top Gun Maverick zazářil herec Tom Cruise. Včera měl narozeniny 64. Tak posíláme gratulaci z nočního proudu. Mimochodem to byla písnička z filmu Top Gun Maverick, Hold My Hand, a zpívala ji Lady Gaga. Tak v Karlových Varech včera odstartoval filmový festival, možná, že se tam dnes chystáte. V Karlových Varech bude mít dnes v 17 hodin premiéru český film Čika Čeka. Představí se v hlavní festivalové soutěži. Podle uměleckého ředitele přehlídky Karla Ocha je to snímek s morálním poselstvím.
1: Vypráví o vztahu stárnoucí poštečky Zdeny s jejím synem, který po nějakém čase se vrací do rodného domu, a ten film je velmi dojemný, velmi neokázaným způsobem postavený na dvou fantastických hereckých výkonech Pauly Tomicové a Jana Ciny, a ten film nám tak jako nenásilně vzkazuje, abychom pečovali o vztahy se svými blízkými, protože náš čas na zemi je velmi vyměřen.
0: Ještě dodám, že do běžné distribuce film Čika Čike půjde v srpnu.

Metallica, 2:45 na jednu. Máme tady sobotu 4. červenec roku 2026. Je před námi celé léto roku 2026. Pamatujete si na to, jaká léta jsme prožívali v osmdesátkách? Tu jsme jezdívali na Libertách, na Favoritech, bez přilby, samozřejmě bez mobilu. Hlavní bylo přijet domů před setměním, což se ne vždycky stihlo. V 80. letech zářila i u letního bazénu zpěvačka Sabrina. Boy.

0: Noční prout.
1: Dnes s Robinem Šalamounem. Legenda nočního proudu.

0: tak všechno mám.
1: To byla Poetika s písničkou Blízko. Jsem rád, že i dnes v noci posloucháte Dvojku a Noční proud. Máme 4. července, za několik dní, 22. července, uplyne rok ode dne, kdy nás opustil Ozzy Osbourne. Můžete si o něm myslet cokoliv, ono by mu to stejně asi bylo jedno. Ale zkrátka byl to mistr svého oboru. Já nechci být smutný, naopak chci být veselý. Dneska je to totiž přesně 44 let ode dne, kdy si 4. července 1982 Ozzy Osbourne vzal svoji tehdejší manažerku Sharon.

0: Děsivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Jonathana zavedla pracovní povinnost k velmi zvláštnímu zákazníkovi.
2: Když se ke mně naklonil, zmocnil se mě hrozný pocit hnusu. Nechápal jsem proč.
0: A podivná jsou i jeho přání a zvyky.
3: Rád bych odeslal nějaké zboží na různá místa v Anglii. Přesněji řečeno, 50 beden hlíny.
2: Obyčejné hlíny?
3: Ano, k experimentálním účelům.
1: Hrabě Drákula. První díl kultovního hororu Brema Stokera.
0: V neděli ve 20 hodin na dvojici.
4: Tady je Český rozhlas dvojka, tady je pátečně sobotní noční proud, už tady máme sobotu 4. července. A právě teď, na sekundu přesně, odbyla 1 hodina. Noční proud s vámi bude ještě 60 minut. Budou tu písničky starší, budou tu písničky novější, budou tu písničky české, budou tu písničky zahraniční. Hudba, která nikdy nespí, takový je noční proud. V pondělí s Martinem Hrdinkou, v úterý s Jitkou Benešovou. Ve středu pro vás noční proud vysílá Miloš Skalka. Ve čtvrtek Ilja Kučera mladší, v pátek já Robin Šalamon. V sobotu se střídají pánové Hrdinka, Skalka, Vrba. A nedělními nočními proudy vás provází Zdeněk Vrba. Tedy pokud někdo z nás nemá volno.
0: Český rozhlas dvojka.
4: Přeci jenom je léto. Tak pojďme za další taneční písničkou.

To byla Verona, nejsi sám, na dvojce v nočním proudu. Máme sobotu 4. července a v úterý 7. července přijde do studia dvojky, do pořadu Blízká setkání za Vasilem Fridrichem, hudebník a herec David Kraus. Co ho dnes láká víc? Divadelní jeviště nebo koncertní pódium? Jak zásadně jeho život a pohled na svět ovlivnila cesta do Tibetu a na co se můžete v polovině července těšit v rámci koncertního cyklu Šanzony v zahradách? To se dozvíte od Davida Krause v úterý 7. července po 11. hodině tady na dvojce. A teď bude zpívat David Kraus. Never.

To byla písnička Nevinná od Davida Krause, kterou máme spojenou od roku 2006 s filmem Účastníci zájezdu. Tehdy jeli autobusem na dovolenou do Chorvatska. Takhle, přestože se ten děj odehrává v Chorvatsku, tak tento film se natáčel hlavně v Itálii. Tak jsem si říkal, že bychom si mohli pustit italskou galu. A je úplně jedno, jestli pojedete na dovolenou do Itálie, do Chorvatska nebo třeba někam po Česku. Gala je pro vás. Tady u nás, na dvojce, v nočním proudu, 3 minuty před

0: To byla italská gala v nočním proudu na dvojce. Teď si pustíme skupinu Olympic. Petr Janda je momentálně na dovolené u moře, kde nabírá energii, které už dle jeho slov bylo málo. Tak Petře, nasávej tu energii plnými doušky, abyste od poloviny července se skupinou Olympic mohl zase naplno rozjet. V polovině července Olympic navštíví třeba Želeč u Tábora, 18. července Znojmo, 25. července Kutnou horu, 31. července Čeladnou, v srpnu pak třeba Kunštát na Moravě, Přerov, Netvořice a spoustu dalších měst, kde určitě zahrají i tento song.
1: Legenda nočního proudu.

Milujeme léto, každý rok v létě nechybí v nočním proudu Mumbai Dance Band. Tato německá formace písničku Son of Jamaica naspívala v roce 1979. O rok později ji česky otextoval Pavel Žák. Helena Vondráčková tu písničku naspívala pod názvem Léto je léto. Takže my si pustíme Helenu Vondráčkovou Léto je léto, protože to léto teď prožíváme. A tu písničku pak uslyšíte ještě jednou. Proč by ne? V nočním proudu můžeme. Takže Helena Vondráčková, Léto je léto a po ní Jezinky, Slunce života. Užijte si to.

Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho.

Buď pozdraveno, ty staré, dobré slunce. Už dlouhý čas se na nás díváš ze svých nekonečných výšin a neúnavně posíláš své hřejivé paprsky na matičku zemi. Jsou to životadárné paprsky a my, lidé šťastní a spokojení, stejně jako pole i řeky, motýly i k

zdravím, i ty jednou pohasneš. V ten den ztratí i hvězdy svůj lesk a v korunách stromů, smutně svěšených kladnoucí zemi, utichnou ptačí trilky jak tóny varhan, které náhle ztratily dech. Teplo tvých paprsků obejme mrazivá noc a stříbřitý závoj měsíce se utopí v bezedné tůni nekonečné temnoty. Buď pozdravena, ty staré, dobré slunce, svítíš nám už miliony let, tak jen svít dál, vracej se k nám, s každým ránem, s každým dnem, rozdávej svoje světlo života.

1 hodina 33. minuta na dvojce, ještě stále posloucháte páteční sobotní noční proud. V Dačicích na Jindřichohradecku začal festival Dačická kostka. Do 13. července nabídne koncerty, divadelní představení, filmy i program pro děti. Organizátoři zvou třeba na pohádky, které budou bavit i starší. Zahrát přijedou třeba Jaroslav Samson Lenk 9. července. O den později, 10. července, pak Michal Horák s kapelou.

0: To byl Michal Horák, písnička Nedělej si naděje v nočním proudu na dvojce. Máme 4. července, pojďme společně zavzpomínat na to, co jste dělali minulý měsíc, konkrétně 9. června. Vybavíte si, kde jste toho dne byli? Pokud v pražské O2 aréně, tak jste určitě slyšeli i tuto písničku. Písničku Fero, protože skupina Elán měla velkolepý koncert v pražské O2 aréně. Byl to průřez hity a stálo to za to. Tak tady je Fero.
1: Legenda nočního proudu.
0: 1:37.

0: Ladíte dvojku, ladíte noční proud, máme tady 1:42. Před několika dny, pokud jste jeli pražským metrem, konkrétně C-čkem, tak to metro se tak trošku proměnilo v improvizovaný klub, protože Ben Kristoval tam během své jízdy odehrál svůj set. Byla to taková příprava na to, co se odehraje 29. září v Kongresovém centru Praha. Toho dne tam Ben spojí moderní hudbu se symfonickým zvukem. Zkrátka uslyšíte známé songy v nových aranžích, třeba od Jana P. Muchova anebo od Adama Albrechta. Vstupenky, ty už se začaly prodávat 2. července. Tak Ben Kristoval teď v nočním proudu samozřejmě zaspívá. Pustíme si písničku s názvem Posílám ti lásku.
1: Legenda nočního proudu.

Ben Kristoval, posílám ti lásku, ještě stále posloucháte Noční proud. Je 4. července roku 2026 a 4. července v roce 1958 se na vrchol britské hitparády dostali Everly Brothers s hitem, který se teď připomeneme. All I have to do is dream.

To byla písnička z filmu Šimona Matouši jdou na Riviéru. Pátečně sobotní noční proud dojel do cíle. 1:54 a to znamená, že musíme končit. Loučí se Robin Šalamon, po druhé hodině tady bude repríza Toboganu. Pokud jste měli a stále máte rádi bývalé televizní hlasatelky Saský Burešovou a Marii Redkovou, tak si určitě reprízu Toboganu mezi 2:00 až 3:00 tady na dvojce nenechte ujít. Dnes ve 23:30 se do znělky nočního proudu ozve Zdeněk Vrba. Já, Robin Šalamon, s vámi budu za 14 dní v pátek 17. července. Laďte dvojku, stojí to za to, jsme rádi, že podporujete Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu Toboganu.

0: Krásné dobré dopoledne. Hezké dobré dopoledne vám všem, kdo posloucháte Český rozhlas Dvojka, vám všem, kdo ladíte pohodu. Takhle tleská studio číslo 2, tady u nás na Vinohradské, i na schodech a na balkóně je plno. Krásné dobré dopoledne. V přímém přenosu začíná tobogán tak, jak je. Je to tady jeden vějíř vedle druhého, ale dvojka je klimatizovaná. Je to dobré, i když jsme tu klimošku museli vypnout teď v průběhu přímého přenosu. Vy u rozhlasových přijímačů jistě sedíte někde, kde je chládek. Udělejte si pohodičku a my vám ji doplníme osobnostmi, které máte rádi. Já nebudu říkat žádné dlouhé úvody, stačí říct dvě jména a na vašich tvářích se rozhostí úsměv. Hele, sledujte, že to tak bude. Dámy a pánové, přicházejí Saskia Burešová a Marie Redková. Krásné dobré dopoledne, dámy. Vítejte tady u nás v toboganu. Saskia v nádherném rudorůžovém kostýmku s úžasným šperkem na krku, s kabelkou. Mařenka Redková v krásné pruhované halence, splývavé krásné kalhoty, zelená taková kakijová. Dámy, posaďte se u nás, to jsem to teda pěkně popsal, sluší vám to nádherně. Hezké dobré dopoledne, vítejte. Mařenko.
1: Ano. Hezké dopoledne a ta barva je fuksiová. To je... není rudá, ale
0: ještě. Já jsem říkal rudorůžová.
2: Hezké dopoledne, dopoledne a dovolte, abych vám složila velkou poklonu, že jste i v tom obrovském vedru přišli mezi nás. To je oběť a děkujeme vám za to.
1: Děkujeme.
0: Já na začátek jednu ryze praktickou otázku pro rozhlasové posluchače. Z nás tady se všech leje. Jsme splavený. Holky, co jste si česali ty hlavy zbytečně, stejně rozumíte tomu, všechno je to spláchnutý. A pak přijde Saskia Burešová a vypadá netknutě, jako kdyby právě, ještě řekni, že jsi vstala a jen si přišla, že jsi si jen šperk připnula.
2: Ano, česala jsem se sama.
0: Takhle člověk vypadá ve 40?
2: Ano, ano.
0: Teda ve 40 stupních Celsia.
2: Já už jsem chtěla říct, je to gentleman.
1: Není.
0: No, co se týče toho věku, některé dámy ve tvém věku říkají velmi tak jako 2x40, ale my jsme se tady sešli hlavně z toho důvodu, že vy... Lásky naše televizní rozhlasové, letos buď to jste oslavili, nebo oslavíte své kulatiny. Mařenko, začnu u tebe, ty už to máš za sebou, mám tím na mysli tu
1: oslavu. Ale před sebou taky.
0: Ano, taky před sebou. Mařence Redkové bylo 70.
1: No, to je strašné.
0: Děti, takhle dneska vypadají sedmdesátnice.
1: Já nevím, jestli se k tomu...